0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký, odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
0: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
1: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
2: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
0: Měsíc vstal z meze a křikl.
1: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
2: tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
2: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
0: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci.
1: Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
2: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
0: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá, Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

Titul Pravého Kocourkova se odpradávna hádala dvě města. Šilda v Německu a Šilperk, tedy dnešní Štíty, u nás na Moravě. Města se hádala a hádala, a když bylo všecko písemné vyjednávání marné, nakonec se purkmistři dohodli, že se sejdou osobně a vleklý spor o prvenství a pravost rozhodnou na nejvyšší úrovni. K setkání došlo před hezkou řádkou let v Praze. Aby však jeden z purkmistrů nepřijel do Prahy dříve než druhý, dohodli se písemně na tom, že purkmistr ze Šildy vyjede do Prahy ten týž den a v tutéž hodinu jako purkmistr ze Šilperka. A ten, kdo bude v Praze první, bude mít na konferenci přednost a také první slovo. A tak jednoho dne, když se purkmistr ze Šildy, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě, šel si připravit pergamen a pečeť, napsal na listinu Dnes se jede, podepsal se, přivěsil pečeť a vydal se s početným průvodem do Prahy. Také šilperský purkmistr se jednoho dne, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě. Dal si přinést pergamen a pečeť, napsal na dokument Dnes se jede, přivěsil pečeť a dal svým lidem povel vyrazit ku Praze. K mostu přes Vltavu dojeli současně. Na pergameny napsali Už jsme tady a přivěsili pečeti. Jenže do brány ve věži nemohli oba purkmistři vjet současně, protože byli tělnatí a navíc měli tlusté koně. Proto se skočili a aby jeden druhého nepředbíhal, vzali se za ruce a levá, pravá prošli mostní bránou do města. Za nimi jeli dvojice, jeden šilďák, jeden šilperák. Nahrnuli se do ulic a Pražáci se měli na co dívat. V šenku u Zlého kocoura byla pro sjezd připravena zasedací síň, vyzdobená vybranou kocourkovskou tématikou a doplněná vhodnými hesly. Od stropu visely girlandy malých dýní a nafouknutých vepřových měchýřů, mezi nimi věnce buřtů, špekáčků, klobás, jelit a jitrnic, na nitích nakládané kvašáky, na provázcích uvařené vepřové ovarové hlavy, uzená kolínka, šunky, špek a šrůdky uzeného masa, upečená selata, vídeňské řízky, srnčí hřbety a jelení kýty. Takhle totiž byli purkmistři v obou kocourkovech zvyklí zasedat s malým pohoštěním. Pod touhle užitečnou výzdobou stála uprostřed sálu velká tabule pro několik set osob, podepřená dřevěnýma, umělecky vyřezávanýma nohama v podobě statných kocourů, kteří na svých předních prackách nesli dubovou desku ohromného stolu. To proto, aby se neprohýbala, když zasedající účastníci sjezdu náhodou usnou znavení jednáním a složí na stůl své těžké hlavy. Na čelní straně sálu visela ohromná žlutá draperie s městskými znaky obou kocourkovů. V čelech předsednického stolu usedli proti sobě oba purkmistři. Před každým purkmistrem ležel na stole velký zvonec. Purkmistři se zvonců hned chopili a zvoněním dávali najevo, že se jednání zahajuje. Za plentou spustila kočičí muzika kulturní vložku, kterou přítomní vyslechli v stoje. Hlediště potom na nenápadný pokyn bouřlivě zatleskalo, načež písaři ukázali lidu zapečetěný bílý pytlík, z něhož vyndali jednu černou a jednu bílou kočičí oháňku a prohlásili. Který z pánů purkmistrů vytáhne z pytlíku bílou oháňku, zahájí podle dohody kocourkovský sněm a udělí si slovo. Bílou oháňku vytáhl purkmistr ze Šildy a spustil. Vážení zástupci měst kocourkovských, dovolte mi především, abych vás na dnešním shromáždění co nejsrdečněji přivítal a současně s tím hned v počátku své řeči prohlásil, že pravým a jediným kocourkovem je Šilda.
Šilperk, Šilperk! Dupali, hvízdali a skandovali šilperáci. Šilda, Šilda! Snažili se je překřičet šilďáci. Bušili pěstmi do stolu a troubili na kozí rohy. Klid, prosím, klid! Pokoušel se je utišit předsedající burgmistr. Hluk v sále za chvíli ustal, protože kocourkovský lid byl zvyklý, na rozdíl od jiných měst, své burgmistry na slovo poslouchat. Nyní chci podat nezvratné důkazy, že naše německá Šilda byla, jest a na věčné časy vždy bude tím pravým Kocourkovem. Už prosím, staří Římané totiž obdivovali u našich germánských předků způsob, jakým tito v lese lovili bažanty. A když tento způsob poznali, již tehdy o Šildě sám velký vojevůdce Julius Caesar napsal, že je to pravý Kocourkov. Když dneska my, kráčíce ve šlépějích svých předků, chceme jako oni ulovit bažanta sedícího na stromě, skočíme si domů pro housle, trumpetu nebo niněru a vesele vyhrávajíce na ten nebo onen nástroj chodíme kolem stromu. Bažant se diví, co to děláme, sleduje nás a kroutí za námi hlavou tak dlouho, až si zakroutí krk a spadne nám rovnou do klína. Tak co vy na to, šilperáci? Skončil burgmistr ze Šildy a za svou promyšlenou řeč sklidil ohromný potlesk a nejméně 10krát se musel uklánět. Na to vyskočil šilperský burgmistr, vyzváněl zvoncem a volal. Když my, šilperáci, lovíme bažanta, činíme tak způsobem ještě starodávnějším, známým už z doby Ňumovsky Pompilionské, kdy ještě lidé housle, trumpety, ba ani noty neznali a tam, kde stojí Šilda, se tenkrát líhli medvědi. Šilperák vydá na stromě bažanta, skočí si domů pro pilku, strom skácí a bažanta má bez vyhrávání. A potlesk opět zaburácel. U nás v Šildě máme i vodovod. Pochlubil se v zápětí burgmistr ze Šildy, aby ukázal pokrokovost města. Naši inženýři zjistili v cizích zemích, že vodárny jsou vždycky na kopcích. Proto jsme na nejvyšší horu nad naším městem vykopali z náměstí až na její vrchol hluboký příkop a do zdi na radnici jsme dali zazdít vodovodní kohoutek. Vždycky, když hodně prší, teče voda příkopem přímo na náměstí, kde je za deště vody až po kolena a kohoutkem ve zdi se nemusí ani točit. Tím se chlubíte, opáčil šilperský burgmistr a vynesl na šilďáky svůj poslední trumf. To my u nás v Šilperku. Nepřihlížím-li k tomu, že každá modernizace je hrobem Kocourkova, jsme ještě starodávněji modernější a tím jsme starobylému rázu města nijak neublížili. Ponechali jsme si na rynku dvě staré kašny po předcích. A jako oni, tak i my každé ráno do kašen vodu v putínkách z řeky nanosíme a máme vody, že z ní jde až strach. A nemusíme se prosit, jestli zaprší nebo ne. Po řeči šilperského burgmistra o zásobování města vodou se v sále rozhostilo ticho. Lidé u tabule jenom tiše povstávali ze svých míst a nožem si odřezávali od stropu visící klobásy, jitrnice, nač měl kdo právě chuť. Zkrátka zřetelně dávali najevo, že řečí bylo už dost. Předsedající burgmistři dali proto neprodleně, dříve než všichni utečou, schválit usnesení, v němž bylo uvedeno. Žádné straně se zatím nepodařilo prokázat, že by na titul pravého Kocourkova měla nesporný nárok. Proto letitý spor budiš rozhodnut soutěží, v níž každé město splní jeden úkol. Za A. Měšťané města Šildy do 14 dnů po návratu z Prahy nakrmí špeclemi orlí mláďata
na nejvyšší skále ve Schwarzwaldu a o výkonu podají zprávu do Schilperka, doloženou dvěma škopky špeclí ozdobenými orlým peřím. Za B. Schilperští občané ve stejné době na kostelní věži, kde roste pěkná tráva, napasou vola a přímo z pastvy ho pošlou do Schildy, aby Schildákům osobně dosvědčil, že se tak stalo. Skončeno, podepsáno a dáno v Praze na svatého Kocoura roku tohoto. Po návratu z pražského zasedání se obě strany doma dali hned do práce. V Schildě všecky ženské vařili špecle a všichni muži, včetně školního dorostu, stloukali dlouhý žebřík, zatímco vyslaní špioni hledali ve Schwarzwaldu skálu s orlým hnízdem. Pak naložili 20 kádí špeclí, vzali na ramena žebřík a vydali se ke skále. Jakmile však přišli se žebříkem k lesu, objevili se potíže. Nemohli dál, protože nesli žebřík napříč a v postupu jim překážely stromy. Pan purkmistr dostal nápad, že by bylo nejlepší uřezávat žebřík podle potřeby kus po kuse. Nápad se zprvu báječně osvědčoval. Byli u skály opravdu dříve, než by to dokázali pokácením lesa, ale když dorazili k cíli, zbyli jim ze žebříku jen dva příčle. Naštěstí však zjistili, že orly už vyvedli svá mláďata a odletěli. Co teď? Povídá purkmistr. Víte co? My ty špecle sníme. Bylo by škoda je vyhodit. A kdo ví, jestli šilperáci vola na věži napasou. I jim se mohou vyskytnout nečekané potíže. A tak se dali do špeclí. V Schilperku, přibližně ve stejnou dobu, byla na rinku pěkná podívaná. Obecní pastýř se tam namáhal seč byl, aby vola vyhnal na věž, ale co chcete. Byl to vůl a ne se k pěkné trávě rozběhnout. Městská rada se tedy usnesla, aby zvíře bylo na věž vytaženo. Uvázali mu na krk provaz, provaz nahodili na kladku upevněnou za křížek na věži a hej, rup, táhli vola na věž. Když se vůl blížil k věžní římse, kterou obrůstala svěží zeleň, měl už oči z důlků a jazyk vyplazený. No podívejte se, jakou má na tu trávu chuť, no ne, už vyplazuje jazyk, vytáhně to ještě trošku výš, ať má při pastvě trochu pohodlí. Jásal dav na náměstí. Táhli, potahovali, vůl už měl přední nohy v trávě na věži, ale pást se nechtěl. Tahači bručili, že už je od provazů bolí ruce. No chuť ho asi přešla. Nechce se pást, no nemá hlad. Měli ho nechat pořádně vytrávit, než ho na tu pastvu hnali. Usuzovali. A nebo tu trávu nechce, protože je to tráva farářova. Dodala jedna zbožná paní a ostatní jí dali za pravdu. Za všeobecného souhlasu spustili vola pomalučku na zem. Vůl nevstával.

Slovenská pohádka o starém psu a vlku. Byl jednou jeden pastucha a ten měl psa, kterého zval Ořechem. Ten pes byl velice stár, neměl jediného zubu, byl kulhavý a po celém těle plno jizev od vlčích zubů. A nebylo divu, vždyť vždycky býval věrným strážcem stáda a služebníkem svého pána. Ale co se psem, když se stárne? Na smetiště s ním, řekl jednoho dne pastucha, neboť k čemu bych živil starou psinu, když mladý pes ovce také uhlídá. I vyhnal tedy starého Ořecha na smetiště a už ani žrát mu nedával. Starému psu to bylo velice líto, že ho pán vyhnal. A proto, když ležel na smetišti, plakal. A přišla noc. Mladý pes zalezl do boudy a spal, jako když ho do vody hodí. Ale starý pes byl zvyklý spát jen tak na polo a proto i na smetišti oči sotva zamhouřil. Tu pojednou ucítil vlka. I vstal a chtěl přeskočit plot, ale protože byl hladový, nohy mu sklesly slabostí. Proto smutně zase si lehl a pomyslil si, když mne pán vyhnal, ať si vlk jen nějakou tu ovci vezme. Zůstal ležet a ani nezaštěkal. Mladý pes spal tvrdě dál, vlka necítil a vlk skutečně vybral z ohrady jednu ovečku a odnesl si ji. Ráno, když pastucha přišel ovce dojít, ihned poznal, jak mladý pes špatně hlídal a litoval, že starému ublížil. Ach, věru Ořechu! Kdybys ty byl ovce střežil, jistě by se to bylo nestalo, povídal. A hned starého psa volal k sobě, pohladil a nasytil. Ořech vděčně se kolem pánových nohou plazil a byl plný radosti. Večer už neležel na smetišti, ale obcházel ohradu, jako by věděl, že kde jednou vlk ovci ulovil, zase si tam zajde. A vskutku, vlk se namlsal a přišel zas. Ale tentokrát musel utřít hubu. Co tu chceš? Vyjel Ořech na něho. O co bych chtěl? Ovečku. I já ti dám ovečku. Odejdeš hned, nic ti nedám, křikl Ořech. Ale aspoň jednu mi dej, mohli bychom se o ní třeba rozdělit, navrhoval vlk. Jdeš mi ty ničemu, s tebou nechci mít žádných spolků. Včera jsem tě sice nechal v klidu odejít, protože mne pán vyhnal a já měl hlad, ale dnes bych ti to nedaroval. Pán mne přijal zase do služby a dal mi nažrat, zavrčel Ořech. Když mi ovci nedáš, tedy popadneme se spolu a uvidíme, kdo to vyhraje. Když chceš, budiš, ale musíš počkat, až si odbudu hlídání. Potom přijdu do lesa a tam se spolu chytíme do křížku, řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovci nedostane, odešel a umínil si, že se starému psu důkladně pomstí. Pozval si na pomoc medvěda a lišku a čekal, až pes přijde. Ale Ořech, který znal vlčí úskoky, také nebyl hloupý. Vzal si na pomoc svini a kocoura, své dobré přátele z pánova dvora. Když medvěd a liška viděli přicházeti s kulhavým ořechem starého kocoura a svini, velice se zalekli. Kamarádi, povídá medvěd, podívejte se, jak ten pes pořáde se k zemi zhýbá. Věřte mi, že jistě sbírá kamení.

0: a chce nás ukamenovat. Ale pes jen kulhal a proto k zemi se skláněl. A což ten druhý, vidíte ho, zvolala Liška. Ten seká šavlí, jako by už teď nám chtěl hlavu useknout. Ale kocour neměl žádné šavle. To jen tak ocasem se oháněl. V tom svině zachrochtala. Medvěd pln strachu vylezel na strom a Liška se schovala v trní. Když ořech byl se svými kamarády v lese, kocour začal vrnět. Vrr, vrr, vrní. A Liška rozuměla, že kocour říká vtrní, vtrní. A proto plna strachu vzala do zaječích, kdežto medvěd na stromě se přikrčil. V tom svině začala chrochtati zrovna pod stromem, na němž medvěd seděl, chro, chro, chro, chro, chro, chro, chro. A to toho huňáče už na dobro pomátlo, neboť se domníval, že jest to znamení k útoku, hr, hr, hr, hr na něho. A proto honem se skočil z větve na zem a už byl ten tam. A jak vlk spatřil, že jeho přátelé se dali na útěk, také ztratil kuráž a už byl také pryč a pádil, až se mu hlava třásla. A tak starý ořech opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů, kde se dobře měl až do smrti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Povídám, povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky a bude zdaleka až ze dna moře. Právě na mořském dně bydlí velryba. Má tam svůj dům a celé své hospodářství. Na dvorku chová kraby a hvězdice, v ohradě mořské koníky a na kamenech pod skálou škeble. Je to pěkně nezvedená cházka, se kterou mám jen starosti, říká o nich velryba. Kraby pořád lezou, kam nemají, a ještě pospátku. Hvězdice by se jenom toulaly a vůbec jsou lehkomyslné, navíc jim to moc mluví. Mořští koníci jsou zas příliš hluční a bujní. Jenu, abych je všechny neustále hlídala, tedy až na škeble. Ty jsou má radost, moje zlatíčka. Jak jeden dlouhý, sedí si na kamenech pod skálou jako přilepené a přitom ani nepípnou. Čas od času musí velryba odejít z domu, vyplout nahoru na mořskou hladinu, trochu se nadechnout, jak říká, a kouknout na lidi. Jednou se tedy zase chystala na výlet a přikazovala své havěti. Buďte tu hodní, hlavně sem nepouštějte sepí, protože ona vždycky všude maluje svým černým inkoustem, až nám zakalí vodu, doplnili za velrybu kraby. Správně, a vy, hvězdice, vymějte rozum a nešplhejte na oblohu. Hvězdy z vás stejně nebudou, doplnili hvězdice, které ty rady také znali nazpaměť. Správně. A vy, mořští koníci, se pěkně paste a nedělejte žádné vylomeniny. Ať nezvíříte bahno, dořekli koníci. Tak hlavně, že všichni moc dobře víte, co máte dělat. Odsekla velryba a otočila se ke škeblím. Škeble, vy jediné máte rozum, dejte mi na ně na všechny pozor, ano? A jako obyčejně, škeble ani nepíply. Ano, všechny škeble svorně mlčely. Mlčení znamená souhlas, to se mi právě na škeblích líbí, že si nepotrpí na zbytečné řeči, jako někteří, řekla velryba, vrhla významný pohled po ostatních, zavřela vodní vrátka a docela spokojeně si odplula. Sotva byla pryč, zelený mořský koník vypískl. Mně se chce uspořádat závody mořských koníků. Voda je hladká, přímo láká, la, la, la, láká, láká. Křičeli ostatní mořští koníci a začali poskakovat z nohy na nohu. Chutí v nich hrála každá žilka. Jen jedna vážná mořská paní koníková připomněla. Pánové, víte, co řekla velryba? Žádné vylomeniny, nemá se vířit bahno. Madám, vždyť velryba je pryč, vyprskl na to její soused. Nic se nedozví. Dozví, nedozví, o to přece nejde. Chcete podvádět? Nepřehánějte, řekl koník a vzdorně pohodil hlavou. Ale tak nějak šikovně, že se mu v ní v tu chvíli urodil nápad. Moc dobrý nápad. Až mu radostí z toho blízklo v očích a vesele prohlásil. Tak se dovolíme, madam škeblí. Ty nás přece hlídají a když nebudou nic namítat... Pak by to snad bylo něco jiného, kývla paní koníková. Koník hned utíká ke škeblím a povídá.
Škeble, škeble, voda je hladká, přímo láká, hej, slyšíte? Smíme si trochu zazávodit, ano, ano. Všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, říkala to i velryba. Zvolal koník a 10 nejpichtivějších závodníků se už staví do řady. Tak pozor, velí koník. Běží se od sasanek ke korálům, ke startu připravit. Pozor, teď! Ale ouvej, v cíli je pěkná mela. Zdá se, že tam doběhli všichni závodníci najednou. Tak kdo zvítězil? Všichni tvrdí, že právě on, červený, zelený i žlutý mořský koník. Ať to rozsoudí škeble, ty nás přece hlídají. Napadlo kohosi a všichni koníci pokřikují. Škeble, škeble, kdo zvítězil? Já, viďte, že já, ano. A škeble mlčí. Když s nimi není řeč, musíme běžet znova, rozhodl žlutý koník a už se všichni řadí u sasanek. Hyb, hyb, hurá, hyb, hyb, hurá, je slyšet ze všech stran. Ale v tom do dráhy vplula velryba, zablízkla očima a zvolala. Co to tu vyvádíte? My nic, my se přece hezky paseme, odpověděli koníci, i když někteří sotva popadali dech, oči jim svítily a hřívy měly rozcuchané. To se mi vůbec nezdá, bahno je zvířené, voda zakalená, rozhlížela se velryba. No, paseme se a možná přitom tak trochu tancujeme, lžou dál koníci. To se mi ale vůbec nezdá, dvorek je plný kalu. Protože jsem připlula chobotnice a malovala do vody svým černým inkoustem, tvrdili koníci. Velryba se otočila ke škeblím. Opravdu tady byla chobotnice, ano? A všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, že? Zachichotal se žlutý koník. Ale velryba se zamračila, jako by se jí to tentokrát nezdálo. A znovu se ptá škeblí naléhavě a důrazně. Opravdu to byla chobotnice? Ano. A všechny škeble svorně mlčí. Ale teď už to velrybu rozčílilo. Ach, vy škeble, snad by vás neubilo, kdybyste sem tam utrousili slovíčko. Co z toho máte, že sedíte pořád jako přilepené a jakživ ani nepípnete? Ale všechny škeble svorně mlčely. A tak se velryba pravdu nikdy nedozvěděla, protože tentokrát zmlkli i mořští koníci.

0: Ahoj, taťulo, já už jdu a vrátím se asi k večeři.
1: Co pak, kam pak a proč pak?
0: Taťuldo, ty máš ale otázek najednou.
1: Protože je musím mít. Tak moc nepovídej a všechny mi po pořádku pověz.
0: Na otázku kam pak ti mohu odpovědět jednoznačně. Na tělovýchovné středisko jednoty Meteoru Lokomotivy.
1: Ale, co to vlastně je to lokomotivní meteorologické středisko?
0: I když ho jmenuješ poněkud nepřesně, v zásadě je to hřiště na Kopanou.
1: A heleho, tak mezi kopalisty. A proč pak? Co pak jsi zapomněl, že zítra vystupujeme na estrádě?
0: Nezapomněl.
1: No tak.
0: Já mám své vystoupení připraveno.
1: Ale já jsem to tvé vystoupení neslyšel. Hele, odlož pytel s pomůckami pro pohánění míče kopaného na věšák a budeme zkoušet.
0: Ach jo, to je trápení.
1: Nech toho vzdychání, prosím tebe. Ještě se tam přeřekneš jako posledně, že Jánošík bral chudákům a dával žebrákům a bude ostuda.
0: Ty ses nikdy nepřeřekl, tatí?
1: No, tak o tom teď nebudeme hovořit, Žáno, tak...
0: No dobře, já...
1: No, tak co vlastně chceš dětem na estrádě povídat?
0: Chcím povídat, jak jsem byl v cirkuse.
1: No, vidíš, ty popleto. A vůbec nevíš, že jsme měli vyprávět pohádku.
0: Pohádku jsme měli vyprávět?
1: No ovšem, o králi Kandrdasovi a jeho třech dcerách.
0: O Kandrdasovi jsme měli vyprávět?
1: O Kandrdasovi pátém a jeho dcerách Marušce, Lidušce a Katušce.
0: O Katušce jsme měli vyprávět?
1: Co se pořád divíš? Nevíš nic? A já ti to tuhle vyprávěl celý večer.
0: Asi to bylo tak zajímavé, že má Víčka předčasně obtěžkalo luzný sen.
1: Tvá Víčka obtěžkává luzný sen vždycky, když máš něco pořádného dělat. Tak a budeme se učit pohádku.
0: Ale já budu vyprávět dětem o cirkusu.
1: Hurvaj, nezlob pořád. Když já budu vyprávět pohádku, nemůžeš do toho přece míchat cirkus. To nejde.
0: A proč ne? Kdo chce, ať poslouchá o Kandrdasovi a komu se pohádky nelíbí, může bez dechu poslouchat mé napínavé vyprávění cirkusových příběhů. Zavděčíme se všem.
1: Říkáš bez dechu?
0: Se ví.
1: A zavděčíme?
0: Simano.
1: No tak dobře, ale já začnu dřív.
0: A já tě do toho vpadnu, tak prosím, vykopávej, otče.
1: No tak, tak prosím, začínám. Bylo nebylo, byla jednou jedna veliká, mocná a krásná země. Rozkládala se na břehu velkého moře.
0: Pod kulatým stanem a jelo se tam tramvají čtyřkou nebo trolejbusem.
1: Panoval tam starý, moudrý král Kandrdas. Seděl na trůně, obkloben svými dvořany. V levé ruce držel zlaté jablko a v pravé
0: velikánský bič, kterým pořád práskal kolem sebe.
1: A jak tak ten král panoval, narodili se mu tři dcery. Nejmladší z nich se jmenovala Maruška.
0: Měla cvičené lvouny a ti pořád balancovali na čumáku takový červený míč.
1: Prostřední dcera se jmenovala Liduška. Ta celý den
0: stála na hlavě a házela do výšky takové bílé kroužky.
1: Nejraději však měl král moudrou a klidnou Katušku, protože
0: dělala na koni kotrmelce a přitom báječně vytrubovala na trubku.
1: Král však stárl a cítil, že mu ubývá sil. Zavolal si tedy všechny dcery k sobě a pravil: dcerušky moje, přijedou k nám na návštěvu tři vzácní rytíři a bude zapotřebí v našem zámku
0: schrabat pliny, protože ti sloni to všechno rozhrabou.
1: Dostavil se první rytíř. Přijel krásně vystrojený na bohatě zdobeném
0: žebříku a houpal se na něm vysoko až úplně u střechy.
1: Druhý rytíř byl černooký, černovlasý a černobradý. Měl na sobě skvostné zlaté brnění a vypadal velice vznešeně.
0: Vždycky se odrazil, vyskočil 3 metry do výšky a ještě přitom udělal ve vzduchu salto. To vám bylo prýma.
1: Třetí rytíř přiharcoval s celým průvodem dvořanů. Všichni to vznešení pánové a spanilomyslné dámy v šatech s dlouhými vlečkami
0: skákali do výšky jako opice, až se z toho málem točila hlava. Jim se ale nestalo nic, protože byli jako z gumy.
1: Potom byl uspořádán mezi třemi rytíři turnaj. Vítěz měl dostat za manželku nejhezčí královu dceru a půl království k tomu. Nejlépe se oháněl dřevcem černovlasý a černooký rytíř. Vždycky se rozejel proti soupeři,
0: ale šlápl si přitom na plandavé kalhoty, ty mu praskly a on se natáhl do pelin jak dlouhý, tak široký.
1: Po turnaji uspořádal král na počest všech přítomných velkou hostinu a po ní dvorní ples. Hudebníci hráli krásné písně, hosté v nádherných úborech podle pokynů tanečního mistra
0: seděli na podstavcích kolem dokola v kleci, oháněli se po něm packami a moc na něj vrčeli.
1: Všeobecnému veselí podlehl nakonec i sám pan král, který se dal taky do tance a nakonec
0: proskočil s naježenou hřívou hořícím kruhem, přičem strašně zařval takhle.
1: Dlouho do noci trvala na zámku veselá zábava a nakonec pan král vítězného rytíře
0: musel píchnout bocem a pohrozit mu byčem, aby se nepral.
1: Počkej, hodování, se to povídáš. Král, že měl zježenou hřívu a skákal hořícím kruhem?
0: Jaký král, taťuldo? Mluvím přece o lvu.
1: No dobře, ale kdo se tady v kleci oháněl po taneční mistru packami dvořany?
0: Žádní dvořany, ale medvědi. Taťuldo, ty to pleteš.
1: Já, že to pletu? Ty to pleteš. Pleteš se mi do pohádky s cirkusem.
0: A ty se zase vtíráš s pohádkou do mého cirkusu. To přece nejde.
1: Samozřejmě, že to nejde. Pamatuj si, že nikdy nejde dobře dělat dvě věci najednou. Z toho je zmatek. Uznáváš to?
0: Uznávám.
1: A jaké z toho vyvodíš závěry?
0: Nechám tě vyprávět tu pohádku.
1: No, to je dost hurajs, že to uznáváš.
0: Vyprávěj si pohádku, já mohu konečně jít na lokomotivu hrát kopanou. Tak ahoj, taťuldo, ahoj!

si počítat, jestli všechny vrátili se a pak usne snad. Jestli všechny vrátili se a pak

0: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal, vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
1: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
0: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
1: Jenže Hihlík se teď často toulá. Já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám? Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda. A řekl Ramses, tak naschledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit. Pane profesore, zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal. To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu. Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala pouliční lampa, a drmolil. Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím. Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu. Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kde si na tajném místě země koule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horlezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidí mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně,
4: no vida, a co pak je to za patentní pilulky?
3: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
4: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
3: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
4: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou. Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
3: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
4: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
3: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji za zátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečku jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: Co to je?
1: To je váš kluk, pane Lotranto.
0: Morce z Hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
2: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
0: A to bysme se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
2: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
0: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
3: Správně.
0: Protože na to má.
3: Správně.

0: nosí se francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochy nénecky.
1: Když bude mluvit plynně, může

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: Nikdo vlastně neví, kde se Brundibár na světě vzal. Povídá se, že ze všeho nejdřív ležel v lese bukový list. Najednou se spod něj opatrně vysoukalo něco malinkého, chlupatého a medově hnědého. Taková něžná hromádka chloupků. Protřelo si to oči a ty oči byly obrovské a černé, jenže zamračené. Takhle to vypravuje malá veverka, co právě běžela kolem. Když ho uviděla, přihopkala blíž a zarazilo ji, jak seka boní. Ahoj, stalo se ti něco? A co jsi vlastně zač vyzvídala?
1: Brum, brum, brum, brum, grr, brouk, odpovědělo to nesmírně hlubokým hlasem.
0: Veverka se strašně lekla a odhopkala do lesa, kde vyprávěla ostatním, že potkala strašlivého Brundibára. Byla hrozně vyděšená, jak má strach velké oči a jak se pověst šířila dál a dál. Postupně se z toho stvořeníčka stal děsivý postrach lesa. Brundibár zatím nic netušil, sám se polechal svého hlasu, když ho uslyšel a mrmlal si, co jsem zač, co pak já vím, kde jsem se tu vzal, brum, hrgrhrňa. No, to se dalo čekat, že mi život něco takového nachystá. Frňal, brumlal si do kožíšku a začal se rozhlížet kolem. Nic se mu tady nelíbilo. Stromy byly moc stromovité, listy listnaté, tráva zase zelená a slunce rozsvícené. No prostě brum, frňal, homoko. Tohle je snad lepší zaspat, rozhodl se a pro jistotu se zavrtal do dírky po suku. Vyděšená zvířátka se zbíhala z celého lesa na palouk, aby se poradila. Veverka se stala nejdůležitějším účastníkem, protože ona jediná to viděla. A tak ve svém vyprávění přeháněla a přibarvovala. Za chvíli se všem zdálo, že se nad nimi styčí hrozivý stín chlupaté obludy a bylo jim docela jasné, že je tu jen proto, aby je všechny postupně sežrala. Maminky k sobě úzkostně tiskly svá mláďata a tatínkové plánovali systém hlídek a obrany.
1: Tak já nevím, mračil se Brundibár ještě víc než normálně. Brahmaně hra, co teď budu dělat? No to je situace. Vždyť já ani nevím, co žeru. A kde to mám hledat? No brr.
0: Zkusil si namátkou dát do čuváčku nějakou tu borůvku, a tu ke své hrůze zjistil, že ani nemá zoubky. Bylo to takové milé stvořeníčko, které měla pusinku jako motýlci.
1: No tohle, fuj, taj, bručel a prskal, když zkusil oliznout nějaká kvítka. Tohle je strašný život, to mi byl čert dlužen, nic tu nefunguje a vůbec nic se mi nelíbí, brnáš se někdo.
0: Když se pokoušel naklonit k sobě pampelišku, tak mu zlatým práškem pocukrovala celý obličej. To byste museli slyšet, jak ten nadával a bručel. Pak sklouzl po stéble a upadl na záda a když se s brbláním zvedl, zjistil, že ho tam něco tlačí.
1: Brrr, tam ta hrůza, tady snad nic není normální, teď jsem se ještě odřel, bože mahr.
0: tak si usahával bolavá zádla, něco na nich našel. Narostla mu totiž křidelka, světlonce modrá, s jemnými chloupky.
1: No tedy, no tohle už je úplný vrchol, brhrňo, vrčel a bručel totálně zakaboněný brundibár. A to si neumíte představit, jak dokáže být ve svém bručení důkladný. Zkusil z křidelky nejdřív zatřepat, roztáhnul je, popoletěl. Fungovalo to bezvadně. Za chviličku létal od kytičky ke kytičce. Zase začal brblat. Místo, aby měl radost, že mu to tak krásně létá, stěžoval si na celý svět. Zvířátka během té doby se značnými obtížemi nakonec vybrala starého protřelého lišáka, aby řídil operaci Hurá na Brundibára. Domluvila se totiž na tom, že nemohou žít v neustálém strachu a bát se pustit děti ven. Srdnatě rozhodla, že než by opustila svůj les, raději se nebezpečí postaví čelem. Najdem ho a zlikvidujem. Když budeme držet všichni spolu, tak se nám to musí podařit. Lišák sestavil plán celé akce, určil, kdo zůstane hlídat ženy a děti, ty nejsilnější z lesa postavil do první linie, jmenoval zálohu a pro jistotu sestavil i plán útěku, kdyby nic jiného nezbývalo. Začátek toho velkého tažení byl určen na druhý den ráno, aby se na to všichni ještě vyspali a pro jistotu se rozloučili s rodinami. Vepředu měla jít veverka pyšná na svou důležitost, aby je zavedla na místo, kde viděla strašné Brundibárovo zrození. Brr, brr, brr, flunk. Bručel si Brundibár a poletoval po lese. Chrbu, no tak čemu tady, asi tak jsem dobrý, jak se tak koukám okolo, stejně to všechno stojí za starou bačkoru, nic nefunguje, všechno je špatně, co já tady mám dělat, taky už by mě zajímalo, co vlastně žeru, protože hlad mám, až mi škručí břiše brhom do pům. Zvířátka postupovala lesem pomalu a opatrně. Každá praskající větvička je vyděsila. První hopkala veverka, za ní jezevec, vlajkonož, nesl prapor, který včera vyšila paní Datlová. Tady to bylo, drkotala veverka zoubky, protože za tu dobu už i ona uvěřila představě strašného Brundibára a měla stejný strach jako ostatní. Dobře, statečná veverko, teď se vrať k ostatním a tohle už přenech mužům. Poslal jí lišák pryč a určil úžovku, aby prozkoumala prostor před nimi. Vrátila se brzy s hlášením.
0: Je tam, syčela udýchaně už z dálky. Je opravdu strašný, veliký jako palouk a oči má přes celou hlavu a strašně zlé.
2: Úžovka totiž ze země špatně rozeznala světlo a stín a tak považovala za Brundibára se skupení stromů. Zvířátka si naposledy nabrousila drápky, popadla k lacky a vyrazila obludě vstříc. Veď nás, řekl lišák úžovce a šlo se. Tedy plazilo. Jak úžasná to byla úleva, když zjistili hadův omyl. Všechno se vysvětlilo a oni stáli teď kousíček od místa, kde Brundibár opravdu zrovna poletoval
0: a nadával a brůčel jako vždycky.
1: Okamžik, něco slyším, sykl lišák, který měl trénované uši. Zní to jako brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pak ho uviděli. Chvíli nevěřícně zírali. No to snad není pravda. Tohle je to bručivé strašidlo, ta stvůra, se kterou se přišli být. První se vzpamatovala Kuna.
3: Ten je roztomilý, takový drobeček. Tak se mi zdá, že strach měl zase jednou velké oči.
1: Lišák se dal do huronského smíchu a byl to smích z úlevy.
3: To je neuvěřitelné.
1: No já tu veverku roztrhnu, nebo snad ani ne, protože za tu legraci to stálo. No tohle budu vyprávět ještě vnoučatů. Křížová výprava na chomáček chlupů. A smáli. A všem se jim strašně ulevilo. Kdo je u tebe chomáček chlupů? Brum hrdě z něho překonával v bručení Brundibár i sám sebe. No to je opravdu vrchol. Všechno tady máte špatně, nic nefunguje, všechno se spiklo proti mně, nemám co žrát. Myslel jsem, že se mi už nemá co horšího stát. Pak si klidně přijde zástup nějakých brchněma, kdo ví čeho, a chechtá se mi, ani nevím proč. Já se snad zblázním. Ne, já radši rovnou skočím z kopretiny nebo se oběsím na svlačci, ale tohle už mě vážně nebaví, brhoněkofu. Domluvil a důstojně odcházel.
3: Těžko skočíš z kopretiny, když umíš létat, chlupáči, vykřikl za ním Ježek, a všichni se zasedali do smíchu. Počkejte, zarazila je Ještěrka. To od nás opravdu nebylo hezké. On přece nemůže za to, že jsme si ho představovali jinak. Všimli jste si, jak vypadal zamračeně a nabručeně? Možná jsme mu mohli pomoct.
0: Tomu není pomoci. Vždyť všechno vidí černě, pomlouvá náš les. A nic mu není dost dobré, takový si naši pomoc nezaslouží.
1: Tak usoudil Síček. Ty máš ale krátkou paměť. To už si asi zapomněl, jak před rokem čekala tvoje paní vajíčka. Létal si nervózní a celé dny jako kakabus. Všichni jsme se tvářili, že nám to nevadí, abychom vám to nedělali těžší. Teď, když teď má starosti někdo jiný, to je ti jedno? Ještěrka pohrdavě mrskla ocáskem a otočila hlavičku. Zvířátka dala Ještěrce za pravdu, že žádný tvoreček by neměl zůstat zakaboněný, a rozhodla se mu pomoci. Dohonila ho a přes veškeré bručení mu nabídla svou pomoc. Vír si uvědomil, že se nezachoval pěkně, a vzpomněl si na vypravování, které slýchal od maminky. Bylo o rodině chlupatých stvořeníček, která kdysi taky bydlela v lese.

was. A dnes říkala ta tvoje maminka, co ta stvoření vlastně jedla, zeptal se Brundibár, kterému už hlady bručelo bříško. Pokud se pamatuju, jak byli sami plní hořkosti, chodili na met lesním včelám. To byl nápad. Víte, kde byste dneska našli Brundibára? Sedí zalezlý v úlu lesních včel. Brůčet si může po libosti, protože v tom hukotu to nikoho neruší. Včelky nemají čas poslouchat jeho stěžování a když je mu nejvíc hořko, mlsá jejich med. Vyrostl a je jak chlupatá koulička, takže včelky všude vyprávějí, že v jejich stromě bydlí strašný Brundibár a nikdo si je netroufá napadnout.

Jednoho dne povídal Honzík tátovi: Táto, já už nechci být prostým člověkem. Chci být pánem. Táta na to: O, já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapes hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, neboť si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal: Sud kulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sud kulatý, sud kulatý, sud kulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal: Rystupie! Sud kulatý, rystupie, opakoval si Honzík. Už umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru, říká: Tu je kára. Sud kulatý, rystupie, tu je kára, předříkával si Honzík. A když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě: Já nevím, co ten táta měl. Vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá: Tento ryje! Sud kulatý, rystupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá: Noč bych se té latiny tolik učil. Náš pan kantor neumí o nic víc a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sud kulatý, rystupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky.

0: Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo. Zeptala se po chvíli, a kde pak si chlapče celý den chodil? Tu je kára, tento rije. Zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo? Hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý ristupuje, tu je kára, tento rije. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži, tomu našemu klukovi se vzměla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava! Táta přišel a jako by o ničem nevěděl, divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky, tu najednou jako by se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl a vydá, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Setkání se zelenoočkou. Celý den mi bylo smutno. Včera jsem si přečetl, co bylo napsáno na zdi doupěte, ve kterém se svým dvojnožcem bydlím, tajným neviditelným kočičím písmem, které se nečte očima, ale čumáčkem. Přijdu za večerního soumraku kočka zelenoočka. Otřel jsem se tváří a trochu i bokem o zeď, což v našem neviditelném kočičím písmu znamená určitě tě budu čekat. A tak jsem čekal. Večer, když už bylo docela tma, ve které si dvojnožci musí dělat světlo, aby viděli, zelenoočka přišla. Byla pěkně mouratá a povídá, mama lát. Když jsem se o ní utřel, abych ji po našem pozdravil, odstrčil jsem ji. Tak byla lehoučka. Docela jasně jsem slyšel, jak jí v bříšku kručí hladem. Povídá mi, pojď k nám, zvu tě na večeři. Za chvíli se udělala malá škvíra v doupěti mého dvojnožce, zelenoočka se rychle protáhla dovnitř a já za ní. Utíkala k mé misce a pustila se s takovou chutí do mé večeře, že jsem si sedla a jen se díval a díval. Vůbec jsem přestal mít hlad. Pak jsme seděli zase venku a dlouho jsme předli. Ona spokojeně, já divně, protože mi bylo divně. Pak zelenoočka řekla, mohu přijít ještě ráno, budu mít zase hlad. A kde bydlíš, ptám se jí. Ona povídá, už nebydlím, toulám se. Ty to máš dobré, jsi ještě kotě. Až budeš docela velký, nejspíš se budeš toulat jako já. Předl jsem ještě divněji. Co je to za řeč? Vždyť přece je to na světě tak, že ráno máš plnou misku a večer máš plnou misku a můžeš jíst, kdy tě napadne. Když jíst nechceš, tak si hraješ. Jinou práci nemáš. Jen ráno, když dvojnožec vyleze ze svého pelíšku, pokloníš se mu, otřeš se o jeho neobratné tlapky, lehneš si na záda a on tě podrbe pod krčkem. Zelenoučka se na mě podívala. Očka měla veliká. Už vůbec ne zelená, jenom černá a řekla, jsi ještě mladý a proto jsi hloupý. Ty si myslíš, že si hraješ s dvojnožcem a zatím on si hraje s tebou. Se mnou se dvojnožci dokonce čumáčkovali a to se mi vůbec nelíbilo. Až budeš velký a hrát si už chtít nebudeš, vyženou tě. A? U vás nejsou malí dvojnožci? Buď rád. Ti si dovedou hrát velice ukrutně, bývala jsem od toho někdy docela utána. Potom Zelenoočka začala zpívat tichou, smutnou písničku o svém životě bez domova a o nevděku dvojnožců. Já jsem mlčel a poslouchal. Pak řekla dobrou noc a ztratila se. A já byl smutný, moc smutný. A večer, jako vždycky, než jsme šli spát, dvojnožec mě hladil vousatým dřívkem po tváři, pod krčkem, po celém těle a čekal, že budu spokojeně příst. Já mlčel. Takový, že by byl kočičí život, to je k neuvěření. Další den přišla Zelenoočka na snídani. Kočky, ta vám baští, než se ohlédneš, je miska prázdná. Já jim schválně pomalu, každé sousto dlouho kousám. Jednak je to zdravé, jednak na Zelenoočku víc zbude. Když jsme si po jídle umyli tlapky a tlapkami zase čumáčky až za uši, šli jsme spolu ven. Venku Zelenoočka povídá, jsi hodný, Modroočko. Já tě za to naučím lézt na strom. A hned jsme se do toho dali. To se musíš nejprve přikrčit, řekla a přikrčila se. Pak musíš nabrat dech. A nabrala dech, až se jí hřbet naježil. Teď musíš hodně vysoko vyskočit a přitom divoce a hodně zvláštně zakňučet a zabručet. A zakňučila a zabručila velice divoce a byla na stromě. Tam povídá, jak se ti zaseknou drápy, máš vyhráno. Potom už jen kňučíš a bručíš a nahoru to jde samo. Zkus to po mně. A byla ve větvích. Tak jsem to zkusil. Skrčil jsem se, zabručel, vyskočil, zasekl drápky, zabručení mi šlo, ale strom byl nahoře hladký, drápky mě nechtěly udržet, spadl jsem. Jako zralá hruška, povídá Zelenoočka a volá z větve, musíš víc ze široka, pěkně strom obejmout. Tak já ze široka, ale spadl jsem ještě víckrát, než kolik mám nožiček. Jako zralá hruška, řekla vždycky Zelenoočka a zakroutila nespokojeně hlavou. Nakonec se mi to přece povedlo. Vyškrábal jsem se k Zelenoočce na větev. Kočky, to je tak pěkné dívat se na svět z výšky. Seděli jsme vysoko a dívali se daleko do světa. Zelenoočka se dívala přivřenýma očima a předla, předla. Já se díval docela výjeveně a mlčel jsem. Myslel jsem na to, že Zelenoočka je tak moudrá, ale nikde nemá teplý pelíšek a nikdo ji nepohladí. Bylo mi to moc líto. Přitiskl jsem se k ní, pohladil jí čumáčkem po krku a něžně jí vrněl do ouška. Ona si ode mne odsedla a řekla, dej pokoj, nebo dostaneš blechy. Já nespím v čistém pelíšku jako ty. A podrbala se. Co je to dostat blechy, Zelenoočko? Zeptal jsem se. Ona naježila vousky a řekla, to poznáš, jestli si ode mě neodsedneš. Já si neodsedl, protože jsem měl Zelenoočku rád. Schválně jsem si k ní sedl ještě blíž a čumáčkem jsem ji hladil a Zelenoočka už neříkala nic. Jen občas mě ocáskem lehonce plácla a potom si položila hlavu na přední tlapky a tiše broukla. Ach, ty lupáčku malý, je mi s tebou dobře. Seděli jsme tak spolu a seděli. Dole pod námi chodili dvojnožci, o kterých Zelenočka povídala, že správně se jim říká lidé. Slunce se chystalo ke spánku, den pomalu končil. Bylo to pěkné. Najednou kolem přeběhla obrovská obluda. Funěla, brblala, hučela vpředu. Měla veliké bíle svítící oči a vzadu malinkaté rudé. Náhle se zastavila u hloučku dvounožců, otevřela tlamu a všechny je schlamstla. Potom zamrkala malýma červenýma očkama po straně a běžela zase dál s velikým rámusem. Docela jsem se vyděsil. Vždyť ta nestvůra zhltla najednou tolik lidí. Zelenočka jen mávla ocáskem. To nic, ona je na jiném místě vyplivné a hned zase spoliká jiné. Běhá tu často. Proč se tak krmí lidmi, když jí nechutnají, nevím. Já se jí raději vyhýbám. Bylo už docela tma, když mě zavolal můj dvounožec, totiž můj člověk, abych šel domů. Dali jsme si se Zelenočkou dobrou noc a já šel do svého pelíšku. Dvě věci mi však nedali spát. Něco mě v kožíšku hryzalo a kousalo a hlavou mi vrtalo, kdo je ta podivná nestvůra, která poliká lidi a jinde je zase vyplivne.
1: To si děláš, Ričku? Nestydíš se?
3: Co pak to tady tropíte?
1: Cvičíme žerička, pane Spejble. V poslušnosti.
3: Jak v poslušnosti?
4: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
3: A poslechl?
4: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
3: Za to párku se dotkl až hamba, co?
4: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
3: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
4: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
1: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
3: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
1: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
4: Obecný?
3: No ty nevíš, co je to obecný?
4: Abych nevěděla, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z Ruinka nemůžu vzpomenout.
1: Neví.
3: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
1: Obecný je. No, já to no, mám na jazyku.
3: No.
1: Obecný
3: no,
1: je.
3: Se.
1: Ceník.
3: Ale ne, cel.
1: Celerový.
3: Celkový přece, všeobecně platný.
4: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
1: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
4: Všeobecně platný, tatí.
3: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
4: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
3: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
1: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
3: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
4: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
1: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
3: Já se z vás zblázním.
4: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
1: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
4: To je taky přísloví.
1: To je taky přísloví.
4: To je doopravdy přísloví.
1: No, to je doopravdy přísloví.
4: Je, už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
3: Říkám snad, že ho honí?
4: Ty ne, tatí, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
1: No, musel.
4: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
5: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
4: Ano, ano. A někdo ten závod zahlédl?
5: No.
4: No, protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
5: No, jestli on ovšem něco ošklivého neprovedl.
3: Kdo? Zajíc krávě?
5: Ano.
4: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
3: Myslete trochu. Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
5: No, co když na ní vyplazl jazyk? Aha.
4: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
3: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
4: Zajíc ne.
3: Tak kdo, kráva?
4: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
5: Ano, ano, jako se zajícem.
3: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
5: Se nedohoní, to by se poznalo.
3: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
4: Ne, nerozumíme.
5: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
3: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
5: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
3: Postižená husa.
5: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
3: No ovšem, ovšem mladá dáma.
5: A vy byste mě strčil na pekáč.
3: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa
4: nejvíc kýhá.
3: Říká se kejhá, ty popleto.
5: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
3: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
5: No, přece zakejhá ta postižená husa.
4: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
3: No, kdo to vztáhl na sebe?
5: Postižená Mánička.
3: Sláva.
4: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
3: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
4: To dá rozum. Není na to trénovaná.
5: No.
3: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
5: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
3: Správně.
5: Ano.
3: Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
4: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
5: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
4: Inu, dělej, co dělej, psu ocas.

0: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka. Ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy. Honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad. A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
3: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
4: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
3: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
4: Opravdu?
5: Tleskni rukama.
2: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
4: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
2: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
4: Co to znamená obdivovat?
3: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
4: Ale vždyť jste na planetě sám.
3: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
4: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
2: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
1: Co tu děláte? Vysím, pane šéf. Co pak to nevidíte?
2: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
3: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
2: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu.
4: Malí pavouci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
3: Tatí, ten pán něco ztratil, jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
2: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
1: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit, jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
2: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
3: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
2: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
1: Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
2: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
1: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
2: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
1: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal pytlík za ním
2: a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
3: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
2: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
4: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům.
1: Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem.
4: Spletli si Pitlíka s paní,
1: pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem.
4: Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Démantový obojek. Bylo půl sedmé a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko. Že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu. Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Pozdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, démantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
4: Bez obav. Je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy.
0: Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
4: Ticho, starouši,
0: uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
4: Hello, Charlie,
0: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední
3: trpasličí buldoček. Šmudlo přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea. Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
4: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného. Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
3: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum.
0: Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
0: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
5: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný,
0: ochotně odemykal Škubánek.
5: Můžete mi říct,
0: dožadovala se uklízečka,
5: kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
0: nabízel se Škubánek.
5: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
0: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla?
0: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
0: Naježil se Škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
5: Ticho, starouši!
0: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten
4: okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Bulldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
5: Ahoj, Charlie,
4: mrkla na prostředního bulldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
4: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal diamantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
5: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
4: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
4: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
4: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uháněla dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
4: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
4: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
4: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
1: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
2: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
4: A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně.
6: Obávat

0: vlky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jak rákosníček popletl všechny vody. Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, na koho to slovo padne, musí z kola pryč. Recitoval skřítek na hrázi rybníka a všelijak přitom tajtrlíkoval, protože měl radost

0: pokrčil rameny. S vodníkem se nikdy nepotkal. A jak by také mohl? Vždyť Půleček přišel do Brčálníka dávno před ním. Kde pak mu je dneska konec? V rybníku na něj vzpomínali už jen ti nejstarší pamětníci. To pak možné by to bylo, řekl Skřítek po chvíli uvážlivě. Jenomže, kdo dneska ví, ke kterým dvířkám tenhle klíč patří? Pak se podrbal za uchem a prohlásil. Takže se to musí zkrátka hned a na místě zjistit. Matěji, jdeme.
1: Tady, aby jeden pořád něco dělal.
0: Bručel si kapr pod vousky, když se potápěl až na samé dno rybníčku a dával přitom pozor, aby nestratil rákosníčka z očí. Když prohledali všechny vzdálené, vzdálenější i nejvzdálenější kouty, konečně našli, co hledali. Skutečně tam byla dřevěná dvířka a na nich nápis Půlečkovo vodní laboratorium. Za nimi bylo asi tak 50 vypínačů, vodoměrů, hloubkoměrů, proudoměrů a teploměrů. Ještě se ani pořádně nerozkoukali a venku to zabouřilo divokou vodou. Vlny bušily do dveří, až se otřásaly v pantech a Skřítek měl co dělat, aby se udržel na nohou.
2: Že ty si sáhl, kam si neměl,
0: volal na kapra Matěje, ale už předem tušil, co uslyší.
2: Sáhl,
0: přiznal rozpačiče kapr.
2: Ale jak pak jsem mohl vědět, co to udělá? Tak abys teda věděl, ty jeden Matěji, teď to budeš se mnou napravovat, až se z tebe bude kouřit.
0: Zlobil se rákosníček.
2: Jak tak koukám, mylně si zapnul ventilátor, což ovšem vyvolalo vlnobytí.
1: To já, souhlasil kapr. Sice mylně, ale jinak ano, tedy že jsem zapnul.
2: Takže neotálej a dej sem receptář vodního laboratoria, jinak tady bídně zhyneme.
0: Přikazoval Skřítek a mračil se jako 7 čertů.
1: To je mi pořád nějakého honění,
0: stěžoval si Matěj, ale udělal, co se po něm chtělo.
2: Tady to máme, všimni si. Divokou vodu zastavíme, když zvedneme stavidlo S.
0: Předčítal Skřítek z rozdrbané knížky. Hned jak to udělal, voda se uklidnila a rákosníček slabikoval dál.
2: B. Mektuohok emičotas. Ty, co to melu?
0: Zarazil se, ale před Matějem dělal jakože nic.
2: No, snad si pochopil, že to čtu obráceně, že ano? Tak dál. Tady je napsáno, že se má otočit kohoutkem B, což ovšem hned vykonám.
1: No já, tak vykonej, ať už je konečně pokoj, žbrblal kapr Matěj.
0: Sotva to Skřítek udělal, chytil se Matěj za hlavu.
1: Ne, ne, tohle já nechtěl,
0: bědobal.
1: Vždy to je tady najednou samá bublina, já v sodovce plavat neumím.
0: Ono to bublalo, kolotalo i šumělo a chudák Matěj mezi těmi bublinkami poletoval ze strany na stranu.
2: Nezoufej, hned vše napravím, tohle je jen malé nedopatřeníčko, neboť v knížce chybí pár stránek, za okamžíček to bude lepší.
0: Ale ať mačkal vypínače, jak mačkal, lepší to nebylo. Nejhorší pohroma nastala, když ze samého zoufalství otevřel kohoutek

0: písmenky S a U. Začala z něho totiž vytékat slaná voda a tak byl za chvíli brčálník celý prosolený. Kapr si už párkrát lokl a prskal a plival a skřítek už viděl všechnu tu hrůzu, která mohla nastat. To by se mu třeba v rybníčku proměnily mřenky v slanečky a štika třeba v žraloka. Ostatní nechtěl ani domýšlet. Matěj, je zlé, naříkal. Tohle je náš úplný a přímo neodvratný konec, protože z brčálníka bude na to šup moře. Kapr jenom bezmocně mávl ploutví a raději nic neříkal, protože měl strach, že by se zase napil té slané břečky. Když je ale nouze největší, bývá pomoc nebe nejbližší. Nad brčálníkem se totiž rozpršelo a déšť padal tak dlouho, až z té slané vody v rybníčku byla zase voda sladká.
1: To je dobře, to je zase dobře,
0: odechl si skřítek. Laboratorium ale pro jistotu zavřel na 3 západy a klíč strčil pod stavidlo, aby ho voda odnesla z rybníka pryč. Potom si řekl, spíš jen tak pro sebe, že někdy se splete i rákosníček, ale honem dodal,
1: což ovšem nic neznamená, protože příště už zase všechno zařídí. Kdo? No, přece já.
0: A docela potichu ještě zašeptal.
1: Eventuálně ovšem i někdo jiný.
0: S kaprem Matějem se raději honem rozloučil, protože věděl, že dneska se zrovna moc nevyznamenal.

o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prý, že by se nebál, obra, že by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne, a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.

0: přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
1: Dědo, ty nemáš zuby, že?
2: Ani jeden, zašišlá děda.
1: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
2: Sníst mou právě.
3: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo.
4: Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdo si zuřivě vzkřikl, podej mi ho sem, a jiný přitakával, tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Fíjí cvičení?
1: S Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku anebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak chodím.
2: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. Taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, říká bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: Aha. A máme. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když taky někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit na tenis.
0: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pica.
2: A máš takový košíček. Košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: Přes tenis síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
0: Ping-pong.
2: Přesně tak.
0: Si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
2: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je bezvenápad.
0: A Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
4: Ty jsi byl v hospodě,
3: obvinil ho Hejlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě. Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ. odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
4: Egone, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
3: volal Hýlík. Tak to vyklop.
4: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
3: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
4: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
3: Hýlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
4: Jako ponožku, navrhl Hýlík.
3: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
4: Tak se nezlob, řekl Hýlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
3: Cože? Pan Vavřinec dopadl na židli. Pane vrchní, ještě jednu plzeň, zvolal, ale Hýlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
0: Jaký háček?
3: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
4: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
3: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hýlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on, Hýlík, by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No, vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hýlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Dnes je 14. července.
1: A svátek slaví Karolína.
0: Karolína, to je takové jméno pro královnu nebo císařovnu, viď? Karolína.
1: No, je to takový holčičí Karel.
0: A to vychází ze slov označující muže nebo krále, to jméno Karel. Takže ty Karolíny opravdu mají přímo královské jméno.
1: Třeba Charlotte, Lota nebo Lola.
0: Takhle se říká Karolínám v cizích jazycích.
1: Takže milé Karolínky, Karličky
0: a Káji,
1: přejeme vám všechno nejlepší!

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí. No, tak řekněme třeba doleva. Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku, no protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk.
2: Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
0: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo. Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet. Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím už.
0: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
3: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky. Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
0: přiznal se Fík.
3: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu. Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
0: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam z vesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosu kus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory, a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes haramici, černá blata, sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzul k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní v úkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná. Ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahenním bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích. A povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si clnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No dobře, krať si, dokud ti hlída žnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství. Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci. Ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbeptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal 100krát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak, než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem,
0: že všem tekly od smíchu slzy z očí.
1: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
0: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí studená. Pane Máta.

srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho pro boha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a přikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem byl tě právě měsíc červenec,
Ráno, co?

0: ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel mátela schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas mátelova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez hastrmana. Ale běda. Sotva mátela zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapání měla a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, otče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, pijte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a Hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Přítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
1: Digi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, hop feky je.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila Selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale Selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu.
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale Selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do Jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá Selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v Jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.
4: A co to je to dumky žalky?
5: To je právě to smutno.
6: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
5: Šlo, tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
6: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho, krkoun jeden.
7: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den. Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
4: Kluci, počkej.
7: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
4: Ale mě jo, že jo?
7: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
4: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
7: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
5: Spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
7: Už vidíš?
5: Ano.
4: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
8: Já, to jsou vloni, to je krásný.
4: Máme to.
8: Krásná, krásná, šatně.
4: A ty vlasy
8: na tvrdý
4: krásný.
5: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
9: Švagrová, jak jsi mohla zradit. Jak jsi mohla. Čti? Pětičlenná rodina.
4: No.
9: V Praze kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
10: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
9: No, Chuchvary u Kolína. Ucholina je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
10: Nezlob se na mě, švagře.
9: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
10: O, ten divnej.
9: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
10: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
9: A já za ním vyrazím.
10: Počkej.
9: A hned, ten jim ukáže.
10: Ale švagře, snad ne autem.
9: Myslivečku.
10: Vždyť si požil.
9: Vždyť chtěl žampiony na divané.
10: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
4: To je jenom osoba.
9: Dobrý den. Přejete si?
4: Volant! Slunce mě hodí.
11: A ty sedí na svou.
9: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zas.
12: Piggy vtip.
0: Sedí Veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
13: vypadnou stříbrné šaty.
14: Rozlouskne druhý.
13: Vypadnou zlaté šaty.
14: Rozlouskne třetí.
13: Vypadnou diamantové šaty.
14: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
15: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.
16: No tak máme zase jeden rok za sebou.
17: A je, je.
16: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
17: To vím taky.
16: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
17: A ty to nevíš?
16: Co nevím?
17: Že zase máme jeden rok za sebou?
16: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
17: Tak proč si to říkáš, když to víš?
16: A můžu si něco říkat, když to nevím?
17: To co tvá.
16: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
17: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
16: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
17: A že musíme koupit nový kalendář.
16: Tak vidíš.
17: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
16: Protože to je samozřejmý.
17: A že je rok pryč, to samozřejmě není?
16: No je samozřejmě.
17: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
16: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
17: Není?
16: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
17: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
16: No a učil ses?
17: Tedy samozřejmě.
16: Aha.
17: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
16: Co si tu tam bubláš?
17: Já jsem se toho moc nenaučil.
16: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
17: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
16: A ty to nevíš?
17: Co nevím?
16: Že jsi se toho moc nenaučil?
17: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
16: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
17: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
16: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
17: A proč, tati?
16: To se ptáš, nebo co?
17: Jo, jsem už tak smělý.
16: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
17: To by samozřejmě bylo špatný.
16: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
17: A k čemu, prosím tě?
16: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
17: Není?
16: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj, Hanko Ginechová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme
1: hodně hop.
0: Co to děláš?
1: Hop. Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit.
0: Hej.
1: Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
1: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení, tak si na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe.
0: Mm-hmm.
1: Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já asi úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdviháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá.
0: No.
1: Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
1: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x, 1, přesně tak a běžíme na místě, super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
1: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
1: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
1: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
1: S nožmo.
0: Pět, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup.
1: Pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
1: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
1: Ty bys to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
1: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
2: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
3: Támhle, podívejte, támhle letí.
4: Zas nějaký vrtulník nebo co?
3: Letí nějak tichounce.
5: Labutě, vždyť jsou to labutě.
2: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
5: Hej, pojďte sem k nám, tady jsme,
2: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
5: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
3: Nedá se tu dýchat.
2: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřené město.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Dnes je 14. července.
1: A svátek slaví Karolína.
0: Karolína, to je takové jméno pro královnu nebo císařovnu, viď? Karolína.
1: No, je to takový holčičí Karel.
0: A to vychází ze slov označující muže nebo krále, to jméno Karel. Takže ty Karolíny opravdu mají přímo královské jméno.
1: Třeba Charlotte, Lota nebo Lola.
0: Takhle se říká Karolínám v cizích jazycích.
1: Takže milé Karolínky, Karličky
0: a Káji,
1: přejeme vám všechno nejlepší!
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Dobrý den, děti. Kdo pak z vás rád lenoší? Všichni? To si ale musíte dát dobrý pozor, abyste nedopadli jako Kvído s Funíkem. Aha, vy je neznáte. To nevadí, já vám je představím. Přejdeme nejprve devatery hory, přebrodíme devatery potoky, projdeme devatery lesy a jsme na místě. Vidíte ten hezký domeček u lesa? Tak to je náš cíl.

0: Slepice Josefína.
1: Ano, teď už je všechny znáte. Malému a zvědavému Kvídovi a línému a tlustému Funíkovi a chytrému a silnému Centíkovi vede v domečku u lesa slepice Josefína domácnost. A všem se dobře daří. Jen občas se dostanou do sporu se svým nevrlým sousedem, štětinami obrostlým divočákem Hubertem, který bydlí nedaleko nich ve skalní sluji.
2: U všech bukvic a žaludů, kdo mě to zase ruší? Já vezmu sukovici a uvidíte ten talec.
1: Promiň, Huberte, mi neradi, jen spí klidně dál. Ještě je čas. Slyšeli jste, děti, jaký je to neurvalec? Však ještě uvidíte, až se probudí. Zatím ho necháme být a vrátíme se k chaloupce. Já vám přece musím povědět, jak Kvído s Funíkem lenošili. Tak si představte, je ráno, ptáčkové zpívají a prasátka vycházejí před dům.
3: Tak co budeme dělat, kamarádi?
4: Už nemáme čím topit, půjdu do lesa na dříví. Pomůžeš mi, Funíku?
5: Já nebudu dělat dneska nic, ať jde s tebou Kvído.
3: Já bych radši pomáhal Funíkovi dělat to nic.
4: Že se nestydíte, lenoši, půjdu sám.
1: A Centík se rozlobil, vzal si nůši na klestí, pilu a sekirku a vydal se do lesa. Josefína vařila a před chaloupkou okouněl Kvído s Funíkem.
3: Funíku, Funíku, jak se vůbec dělá to nic?
5: A to nic není, pojď se mnou a já tě to naučím.
1: A vyšli. Funík pátral po obloze, díval se, kam nejvíc svítí sluníčko, až ho paprsky zavedli na plácek přímo stvořený k lenošení. Teploučko jako zapecí a větřík ani lístkem nehnul a Funík začal Kvída učit.
5: Tak dávej pozor. Hezky si lehneš, dáš si ruce za hlavu, tak, nohu přes nohu, ale špatně, špatně takhle. Tak to je ono. A teď už na nic nesahej, alež ani se nehýbej.
3: A co bude dál?
5: Nic. Co by bylo? Třeba koukej na nebe a počítej obláčky.
3: Ani za nic. Počítat. To půjdu radši na dříví.
5: Někam neběhej. Alež. Když nechceš počítat, tak zavři oči a koukej do tmy.
3: No, teď ale vůbec nic nevidím. A ještě navíc usnu a vůbec nebudu vědět, že nic nedělám.
1: A tak se dohadovali a hověli si a lebedili. Slunili, mhouřili oči proti sluníčku a Funík si dal dokonce na rypáček lupení z jitrocele, aby se moc neopálil. Vůbec jim nevadilo, že šla kolem provodu slepice Josefína s dvěma těžkými putnami.
6: Ko, co tady děláte? Ko?
5: Představ si, Josefíno, že nic.
6: Ko, když nic, tak nic, ale proč se u toho Kvído tak vrtí?
5: Ko? Je začátečník a neumí nic dělat pořádně.
6: Ale Funíku, ty jsi se teď zavrtěl taky.
5: No, ale to je něco jiného, víš, jsou tu kamínky a ty mě tlačí.
6: Lenoši, ani nic neumíte dělat. Nebudu s vámi ztrácet čas.
3: Funíku, už mě ty kamínky taky tlačí. Pojď dělat to nic ve stoje.
5: Hlupáku, budou nás bolet nohy od stání. A raději si lehneme někde do trávy.
1: Ale sotva se Funík s Kvídem natáhli o kus dál do trávy, začali se za chvíli vrtět znova. A kdyby jen vrtět, Funík vyletěl, jako když ho čert na rohy bere.
5: Mravenci, zachraň se, kdo můžeš!
1: Funík s Kvídem vyskočili a místo nic nedělání hopsali, drbali se, vrtěli, škrábali, otírali o strom a nic nepomáhalo. Rozeběhli se rovnou k potoku a hops.
3: Jejda, to je studená.
5: Jen když mravenci uplavou.
3: Mně je zima.
5: Mně taky, ale za chvíli oschneme.
1: Sotva si lehli na sluníčko, aby se trošku ohřáli, ozvalo se podivné mručení.
3: Foniko?
5: Ještě je ti zima, že se klepeš.
3: Ale já už se netřesu zimou, ale strachy.
5: Proč?
3: Je tu medvěd. Poslouchej.
5: A kde pak medvěd něco horšího? Hlad. To mě tak kručí v bříšku.
3: Počkej. Mě taky.
5: Moc toho nenaležíme. Je čas jít k obědu.
1: A sebrali se a běželi k chaloupce, kde už to všechno vonilo dobrotou. V sednici seděl centík u plného talíře a Josefína nesla na stůl mísu, z které se kouřilo.
5: Dobré poledne.
3: Dobrou chuť, centíku.
5: Co pak máme dobrého?
6: Nic.
4: Nedělali jste nic? Tak nemáte k obědu taky nic.
6: Až bude za vámi vidět nějaká práce, bude pro vás na stole večeře.
1: Tak a bylo po všem. Funík s Kvídem stáli smutní před chaloupkou.
3: Ale to nic už nedělám. Mám otlačená záda od kamení, puchýře od mravenců, vykoupal jsem se v ledové vodě a v břiše mi kručí hlady. To je lepší něco dělat.
5: Kde pak? Mám jiný nápad. My se na to naše lenošení pořádně vyzbrojíme. Uděláme si lehátko?
3: Vlastně máš pravdu. Když chci lyžovat, musím mít lyže. Když chci bruslit, musím mít brusle. A když chci ležet, musím mít lehátko. Ale nenadřeme se moc.
5: Budeme hned hotovi. A jak se nám potom bude ležet? A ještě dostaneme večeři, protože za námi bude vidět nějaká práce.
1: A Funík s Kvídem se pustili do díla. Funík přemýšlel a kreslil plány. Kvído si mohl nohy uběhat.
5: Kvído, dones dříví.
3: Už jdu.
5: Kvído, kladívko.
3: Už běžím.
5: Kvído, pilu.
3: Už letím.
5: Kvído, nos. Kvído, běhej. Kvído, tluč. Kvído, řeš. Kvído, podej.
1: Hnout.
2: Prach a broky, to je pěkné lehátko. Krapet je vystraším a bude moje.
3: Tak, lehni si, Funíku.
5: Ne, raději až po tobě.
3: Já vím. Kdyby lehátko nedrželo, tak se zřítím já. Funíku, proč děláš to?
5: Já že dělám Já myslel, že ty děláš
3: Tak kdo to tady dělá? To Hele, zase se to ozvalo.
5: Tobě je zase zima?
3: Ale ne, já mám strach.
5: Tady někdo je? Já bych radši šel domů,

0: třeba se tam Josefína sama bojí.
1: Já jsem pro.
2: Molisa, bulisi, byčáč, jste pračo.
0: Jejda, pomoct.
1: Strašidlo.
3: A Kvído s Funíkem utíkali k chaloupce, až se za nimi prášilo. A zatím Hubert obdivně obcházel jejich výrobek.
2: No, to je paráda. To musí být pohodlíčko. Že bych se tady na chviličku, než půjdu na bokvice, natáhnul a odpočinul. No, to by nebylo marné.
3: Ale sotva Hubert zalehl, ozval se praskot. A lehátko se pod ním zřítilo. Jedna kláda ho praštila do hlavy, až se mu kolem ní hvězdičky dělaly. Druhá ho vzala přes záda, až mu dech vyrazila. A zadkem dopadl přímo na špičku hřebíku.
2: Jouvej, jsem přepaden, to není lehátko, to je pas.
3: Popletený Hubert vykřikoval, nadával, skučela, hromoval, osahával si rány a pelášil zpátky do lesa. Málem porazil vracejícího se centíka.
4: To je spěchu, zdá se, že dostal za vyučenou. Aspoň ho přejde chuť na naše bukvice.
3: A když přišel centík domů, pochválil Funíka i Kvída za tu báječně udělanou past na Huberta. Kvído a Funík na sebe mrkli, Josefína s centíkem na sebe také mrkli, protože dobře věděli, jak to vlastně všechno bylo. No a pak všichni zasedli spokojeně ke stolu a pustili se do večeře.
5: Když zítra pomůžete centíkovi s dřívím, půjdeme v neděli na pláž k rybníku.
4: Tam bude povalováníčko, hezky měkém písečku, nikde kámen, nikde mravenec.
1: Ne, já už nechci nanošit, byl bych pak hladový.
5: Hlupáčku, kdo nic nedělá po práci, ten nelenoší. Ten přece odpočívá a dostane na jízdku.
3: A jak řekli, tak se i stalo. Druhý den nadělali dříví na celou zimu a potom se šli spokojeně vyhřívat na pláž. A Josefína jim upekla vonavou bábovku a pak si všichni zaspívali.

0: No.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhleté?
3: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
3: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
2: Tak čti. Mhm.
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Já.
3: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
2: No.
3: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Proč pak pořád riješ v zemi?
2: Proč pak pořád riješ v zemi?
3: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi nerylo?
3: Víc by se s nám líbilo.
2: Víc by se s nám líbilo.
3: Jak bys bylo roztomilé?
2: Jak bys bylo roztomilé?
3: Celé jako z cukru bílé.
2: Celé jako z cukru bílé.
3: Kdybys v ní však nerylo?
2: Kdybys v ní však nerylo?
3: Prasátkem bys nebylo.
2: Prasátkem bys nebylo.
3: Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňá.

jak se naformana šejtročka zlé strhlo v lese. Jednou se vracel forman šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála šejtročková chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. Co tam pořád vidíš, povídá šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. Kam jedeš, formane? Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. Pořád rovně po silnici. Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. Vezmeš mě sebou? Rozmyslím se, povídá šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl. A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného. Stejně jednou dojedeš, křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. Jsi divný, řekla, jako ošlehnutý od zlého vílího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila. Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá, než smočíš lžíci v talíři, řeknu ti šejtročku něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí.

0: Valach Žemlíčka sám chtěl jít do Hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí. Kudy jsem namířil, tudy taky projedu.
1: A neprojedeš!
0: To křiklo z Vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz.
1: A neprojedeš!
0: Volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí šejtroček nesvezl.
1: Dnes mě svezeš!
0: Řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to výlí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta 11. mu skočila na záda a přichytila se ostrými nehty. Ostatní šlehají šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach Žemlíčka chtěl věrně za šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl ostromy rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu. Div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky výjeli s šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé:
1: šlehejte ho ostružinou!
0: Výjeli si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby šejtroček musel ještě víc do skoku.
1: Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha!
0: Volá ta na zádech. V šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno. Před polednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u oje se třese Valach Žemlička doběla spěněný. Šejtročka nevezeš, povídá z největší starosti Julča.
1: On sám teď veze,
0: na to Žemlíčka,
1: tu 11. výlu.
0: V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a Žemlíčka otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen Žemlíčkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k Vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

Šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už Šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se Šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší Šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama. A všecky znova na Šejtročka. V tu chvíli Formanu Šejtročkovi tikala poslední vteřinka.

Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá forman šejtroček.

0: Nedělní výlet. Jednou v neděli po obědě se rozhodl parní vál, že pojede na výlet. Byl těžký 10 tun, funěl a motor mu dělal dlu, dlu, dlu. A jak tak jede po ulici, u kterého si domů zaslechl tichoučký pláč. I zastavil se parní vál udiveně a povídá: dlu, dlu, dlu, kdo pak to tu pláče? A tu se ozval pisklavý hlásek.
1: To jsem já.
0: Mžourá parní vál udiveně oběma reflektory a co nevidí? Za domovními dveřmi pláče malý klíček. I povídá mu parní vál. Dlu, dlu, dlu, proč pak tu pláčeš? A klíček zakňoural.
1: Když já bych chtěl jít na výlet.
0: A parní vál povídá. No tak běž a neplač tu, dlu, dlu, dlu. Ale klíček se zase rozplakal.
1: No jo, ale když já se bojím, jsem tuze maličký, ještě bych někam zapadl nebo se ztratil a už bych se víckrát domů nevrátil. Jenomže já jsem moc důležitý klíček, patřím jednomu děvčátku a to mě nosí s sebou na krku do školy. Ale když jde v neděli s maminkou a s tatínkem na výlet, nechá mě vždycky doma.
0: I poškrabal se parní vál blatníkem na komínu a povídá. Víš ty co? Jestli chceš, můžeš jet na výlet se mnou. Dlu, dlu, dlu. Oba jsme ze železa a tak si budeme aspoň dobře rozumět. Co na tom, že jsi maličký a já velký, no ne? Dlu, dlu, dlu. I zapískal klíček radostně na dírku, vylezl si honem na parní vál a jeli spolu na výlet. Jedou tedy na výlet a rovnou do lesa. Pravda. V lese už bylo plno výletníků a každý si je prohlížel přes zelené brýle, cože je to za dva prapodivné výletníky a cože tu vlastně chtějí. Ale parní vál všem moudře povídá dlu, dlu, dlu a jeli dál. Klíček pištěl radostí, protože byl maličký a rozpustilý a tuze se mu líbilo, že jede na parním válu na výlet. Tím by se opravdu nemohl každý pochlubit. Jeli také kolem výletní restaurace. A tu povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, to mám žízeň. Klíček hned zapištěl také.
1: Já mám velikananánskou žízeň.
0: Postavili se tedy do fronty na limonádu. Stojí a čekají. A když na ně konečně přišla řada, povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, dejte mi 1000, vlastně ne, 18 000 limonád, ale studených, dlu, dlu, dlu. A klíček zapištěl.
1: A mně dejte 1, vlastně 3 kapky studené limonády.
0: I spráskl prodavač limonády ruce a povídá. Tak se mi zdá, že na mě jdou z toho vedra mátohy. Kdo to kdy slyšel, takovéhle přání? A já tu mám všeho všudy 3 poslední limonády. I ohlédl se parní vál za sebe a vidí, že za ním stojí zrovínka 3 poslední žíznivé děti. Mávl tedy blatníkem a povídá dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Zajeli do borůvkového lesa, kterým teče bublavý potůček. Tam zastavili, klíček seskočil do borůvčí a snědl od žízně 1 celou borůvku. Hned měl uprostřed tělíčka maličkou bouličku. A to zrovna na tom místě, kde mají klíčky bříško. Jedna borůvka je pro takový klíček až. Za to parní vál vyjel do potůčku a pil. A věřte nebo nevěřte, dobrou půl hodinku netekla potůčkem voda. Konečně si utřel parní vál blatníkem pusu a povídá. Dlu, to jsem měl žízeň. To bylo studené. No, a když tedy oba konečně zahnali žízeň a osvěžili se, zdřímli si nějakou tu hodinku na sluneční pasece. Teprve k večeru, když už si sluníčko začínalo oblékat červené pyžamo a ptáčci si na sobě začali natřásat strakaté peřinky, že půjdou spát, protáhl se klíček i parní vál, trošku si ještě pozívali a jeli zase domů. Po cestě si libovali, jak se jim výlet pěkně vydařil. A hned se také domluvili, že jestli bude příští neděli hezky, pojedou spolu na výlet zase. Ba ano, stali se z nich dobří kamarádi.

0: povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
1: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
0: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
2: Bere prášky místo moučníku.
3: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.
4: Vsuvka. Příběh Carlose a Tulamora. Znali se od klukovských let. Tulamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tulamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tulamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody.
2: Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával.
4: Jenže Tulamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli... Dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak. Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tulamor s Carlosem. Tulamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tulamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tulamora juniora a Ramsese. A Carlos... jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tulamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit, Hanko,
2: budeme cvičit.
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vi?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měli najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme, vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem na zadeček.
0: Jako medvěd.
2: Tak si zívni. A teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti utálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No tak to jde.
2: Už ho držíš.
0: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
0: To jsi mi kopnul, jenom tě
2: no, dobře, ne, chyť si ho.
0: A zase musím, hoď. Jo, já vím, kdybych popnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líp, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No, to mám
2: tak
0: složitější, já to ale
2: tak
0: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď. No, výborně. A hoď mě. Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šikovná.
0: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů. Tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop. Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košíček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do
0: košíčku.
2: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. A chytíš. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět. Měj se hezky.
0: Ahoj, Hanko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.
3: Žil kdysi kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
0: Tiki kalendář! Dnes je 14. července.
1: A svátek slaví Karolína.
0: Karolína, to je takové jméno pro královnu nebo císařovnu, viď? Karolína.
1: No, je to takový holčičí Karel.
0: A to vychází ze slov označující muže nebo krále, to jméno Karel. Takže ty Karolíny opravdu mají přímo královské jméno.
1: Třeba Charlotte, Lota nebo Lola.
0: Takhle se říká Karolínám v cizích jazycích.
1: Takže, milé Karolínky, Karličky
0: a Káji,
1: přejeme vám všechno nejlepší!
4: Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. O, tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštidlo? A koho si bude brát? O, Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila? Vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk. Celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohlo stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Vonili noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo, ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo přišel na modré sametové nebe. Tu, kdo si za plotem, zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál z vesela písničku Červená modrá fiala, pak spustil teskně Vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza Kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza Kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy, nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla, já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany. No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady. Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře. Zvolala rozdůděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř. Byl, stejně jako ty. Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř na rozdíl od tebe rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zase jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. Ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kde kdo by si ji klidně spletl s měsícem. Tu, kdo si zaklepal na dveře, do hrnčířovy dílny vešla dívka a zaštěvetala, dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí, ale náhle se zarazila a vydechla, jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci. No, ta není na prodej, řekl hrnčíř.
5: Škoda, povzdychla si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem, vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát. Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka. A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekl hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc, a ona na to špitla, protože bych vám za to musela dát modré z nebe. A proč byste mi nemohla dát modré z nebe? Dívka zrůžověla a zašeptala, tak já se po nějakém poohlédnu. Stejně je to zvláštní. Dnes ráno jsem šla koupit nudné nádobí a místo toho jsem dostala měsíc z nebe a ještě k tomu jsem potkala milého hrnčíře. Tomu se nedivte, zvolal hrnčíř. Museli jsme se potkat. Vždyť já si vás vyprosil od měsíce. No, a co pak je, Honzo? Přerušila náhle Zuzka Knoflík své vyprávění. Nelíbí se ti ten příběh? No, líbí. Nejraději bych tě poslouchal pořád, řekl Honza. Vsadím se, že ty bys dokázala vymyslet o měsíci něco nového každý den. No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám? Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání. Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl. Stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř. A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději neřekneš rovnou mě? Copak ty bys tu chtěla se mnou zůstat? Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima, a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Když si z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalily květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dová děti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: Pohádka od Olgy Scheinflugové, Vykoupená čarodějnice. V divokém lese, jaké už dnes nikde ani nejsou, bydlila kdysi od nepaměti zlá a ošklivá čarodějnice. Usadila ji tu do samoty zloba a nenávist k lidem i k zvířatům. Byla tak stará, že se ani nepamatovala na to, čím byla dřív a proč byla zakleta v tak ohavnou a zlou babici. Byla kostnatá a žlutá, jako by jí kolovala v žilách místo krve žluč. Její obličej byl plný černých skvrn a chlupů a prsty na rukou s dlouhými nehty vypadaly jako drápy. Kolem její chatrče byly močály a proto se jí kdekdo vyhnul. Do vesnice vycházela zřídka kdy a to jen, aby děsila a rozeštvávala lidi. Její barabizna byla tak stará jako ona. Dřevo na ní prohnívalo a na prohnuté střeše se usadil mech a lišejník. V tmavé světnici měla divoké kočky, ale i ty často tloukla. A v lese se jí báli všichni ptáci, veverky, zajíci i srny. Kdykoliv spáchala něco zlého, hned její chalupa páchla silněji smolou a kolem dokola vyskočilo ještě víc kopřiv, lopuchů a divokého kmínu. Okna opředly pavouci tak, že nebylo uvnitř ani vidět. Pod střechou sídlila hejna netopírů. Pištěli a vyletovali večer do lesa vyplašení houkáním sov a síčků, kteří hnízdili kolem dokola močálů a plevele. Práh prohnilé chalupy hlídali zmije a komín obklopili černí havrani. Hustý kouř se držel nad střechou a ani vítr jej nerozehnal. Vzduch byl těžký jako v pekle. Čarodějnice neměla spánek. Posledních 100 let se marně pokoušela usnout. Seděla na svém nepořádném pelechu a svítila očima do tmy. Někdy vyšla do noci a lákala k sobě noční můry. Zabíjela je v dlani, ačkoliv jí neubližovali, a smála se ošklivým, řezavým smíchem. Když měla dlouhou chvíli, vylezla z brlohu a zaklínala lidi. Prováděla ošklivé kousky zvěři, plašila srny a otravovala jim píci. Houbařům měnila jedlé hřiby v satany, žampiony v muchomůrky a skučila radostí, že se jimi otráví, když je nepoznají. Schovala se do houští, kde dřevorubci poráželi stromy a čarovala tak dlouho, až padající kmen někoho zmrzačil. Nebo skalila po cestným pitnou vodu v studánce, aby se roznemohli po osvěžujícím doušku. Zapálila lidem očima chalupu a schrbena za stromy poslouchala s libostí, jak chudáci naříkali. Přivolávala na ptáky dravce a z peří roztrhaných obětí si nejraději nacpávala podušky. Takhle řádila stále a stále. Často už nevěděla, jak vymýšlet nové zlé kousky. Někdy ji to i unavovalo, jako každého, kdo dlouho páše zlé věci. Jednu zimu napadlo tolik sněhu, že zavál lesy i vesnici, stromy se pod ním lámaly a propasti zrádně zapadly. Jen kolem chalupy Ježibaby led i sníh roztál a všechno bylo černé jako spáleniště. Ani človíčka nebylo vidět široko daleko v okolí, nikdo nepřicházel, aby mu zlá stařena mohla ublížit. Zloba s ní lomcovala, byla jako posedlá, musela vyrazit z chalupy. Těžce se dotáhla závějemi až k vesnici. Ves ležela zavátá, jen komíny dýchaly životem a prohrabané cestičky vedly od domku k domku. Čarodějnice se plížila jako vlk a nahlížela do oken přemýšlejíc, co by komu zlého vyvedla. Dobré by bylo vyrazit holý okna. Mráz by zaplavil světnici, lidé by je neměli čím ucpat a než by přišel sklenář, pořádně by vymrzli. Už se chtěla rozpřáhnout, ale viděla, že se sem belhá po cestičce mrzák s berlemi v rukou. Šla k němu s úmyslem vyrazit mu jeho ubohé opory. Těšila se, jak ho uvidí bezmocného, padnout do mrazu na chromých nohou a volat o pomoc, aby nezmrzl. Zasekla hák své křivé hole do jedné berle a chtěla trhnout. Ale mrzák se na ní podíval těžkýma očima postižených a řekl soucitným hlasem.
1: Proč to děláš? Proč

0: kostnatou hrudí se usadila tíže, jako by tam ležel veliký kámen. Odtáhla se k oknům a nahlížela do světnic. Všude seděli lidé u kamen a usmívali se na sebe, někde drželi ženy v náručí své děti a tvářili se, jako by byli v nebi. Čarodějnice je hltala zlýma očima a najednou si připadala osamělá a vyhoštěná ze světa. Zasmála se, až to skříplo, a lidé přivřeli okenice, protože mysleli, že je to vítr. Ohyzdná bába se otočila a bylo jí těžko při pomyšlení, že se má vrátit do své černé a pusté samoty. Šla, bořila se do sněhu a několikrát se ohlédla. Zůstávaly po ní hluboké černé díry, jako když do sněhu nalije vařící smolu. Šlo to těžce kupředu, ale šla. Námaha jí alespoň pomáhala zahnat dotěrné myšlenky. Vrátila se do svého ledového brlohu a sedla si ve stuchlém vzduchu, aby poprvé za celý svůj dlouhý život uvažovala o sobě. Přemýšlela dlouho, se zaťatými žlutými zuby. Nikdy nemyslela na nic jiného, než co komu zlého provést. Teď jí najednou nedali myšlenky pokoj.
1: Proč jsem vlastně tak ošklivá a bídná?
0: Řekla si řezavým hlasem a lekla se, jak se to v pusté světnici rozlehlo. Podívala se do střepu na svou tvář a zhrozila se. Nikdy neviděla nic ohavnějšího. Rozbila ve zlosti střep a seděla dál s vyzáblými koleny pod bradou. Pak se svalila na pelech, ale převracela se. Špatně se jí najednou leželo na peří z uklovaných ptáků. Noc byla zakřiknuta mrazem. Babice se těšila poprvé na denní světlo. Vrtěla se na svém špinavém loži, jako by měla podestláno kopřivami. Opakovala si slova beznohého, kterého potkala ve vsi.
2: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná.
0: Posadila se a svítila očima do tmy. Vlastně měl ten mrzák pravdu. Sám byl bez nohou a táhl se klidně někam domů, kde byli lidé a teplo. Kolem ní vanul stále jen průvan a samota. Umiňovala si, že se za ní zítra pomstí lidem a zvířatům, ale nebyla si už tak jista. Kolem jejího zlého srdce sedělo cosi podivného. Byla to tíseň, která se jí dotkla. Když ráno vstala, měla zlost, byla nesvá, musela se toho zvláštního pocitu nějak zbavit. Hodila tedy starý hrnec z okna. Zima se divoce a drze vevalila do světnice, až bábě stydly kosti.
1: Co jsem to udělala? Koho jsem tím vytrestala?
0: Pomyslela si vztekle a zakryla rozbité okno střepem. Uvařila si polévku ze zmrzlých slepíšů, ale jedla ji s odporem. Najednou jí nechutnala, ačkoliv pro ní dřív bývala pochoutkou.
2: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá?
0: Slyšela klidný hlas beznohého. Zastavila se na prahu své chatrče a odehnala mávnutím hole krkavce, kteří seděli na střeše. A teď si jí jeden drzoun sedl na ramena. Jindy by mu zakroutila krk. Teď ho jen odehnal.

0: a mávnutím ruky.
1: Ubohá žena,
0: řekl ten oberlích a měl pravdu. Ano, byla vlastně ubohá. Přiznala si to poprvé. Nic ji nikdy netěšilo. Ani zloba jí nepřinášela uklidnění. Proč jí to nikdy nikdo neřekl? Lidé před ní jen utíkali, křižovali se a hrozili jí pěstí, až ten beznohý na to přišel.
2: Zkusím si přičarovat na chvíli jiné srdce,
0: pomyslela si. Zaťala tedy zuby a sevřela prsty do pěstí, jako když sbírala své čarodějné síly k nějakému zaklínání. Nic se nestalo. Pod její špinavou halenou to tlouklo jako jindy. Jen ten divný neklid jí neopouštěl. Snědla kus medu z plástve, tak jak jej brala divokým včelám, posílila se a vydala se na cestu, protože ji v chatrči všechno pálilo. Rozhodla se jít tentokrát až do daleké vesnice, kde ji lidé neznali. Ohlížela se na své černé šlépěje a nelíbily se jí, jindy na ně bývala pyšná. Lidé chodili do práce, zdravili se a usmívali se jeden na druhého, děti skotačili a všude bylo i v té zimě plno života, jaký bába znala jen od vidění. Cestou u kraje lesa slyšela vytí a zoufalý nářek zvířete. Jindy to byl blažený zvuk pro její sluch. Teď se zastavila a šla blíž a blíž. Byl to pes. Malý vesnický voříšek, který se chytil do oka nalíčeného pytláky na zajíce. Zmítal sebou, nohu už měl krvavou, kůži sedřenou, upíral na ní trpící oči a když se přiblížila, schoulil se a kňučel. Jindy by ho byla babizna dorazila svou holí, ale teď se zastavila a nevěděla, co udělat.
1: Proč jsi tak zlá?
0: Slyšela smutný hlas beznohého a najednou klekla a vyprostila nešťastného psíka. Poskočil na třech nohách, tu odřenou zvedal do výšky a nevěděl radostí kudy kam. Otřel si čumák o bábinu sukni, olízl jí vděčně křampy a řítil se přes pole někam, kde byl doma. Čarodějnice se za ním dívala a najednou se musela usmát. Dosud se smála jen posupně. Teď cítila blaho pravého úsměvu na své ohyzdné tváři. Jak pak by ne? Dodnes před ní každé zvíře uteklo a tohle psisko se s ní div nemazlilo. Šla dál. A bylo jí lehčeji. Byl to první dobrý skutek, který ve svém dlouhém a zlém životě udělala. Pod špinavou halenou to prudčeji zatlouklo. V ledovém těle se rozlilo příjemné teplo. Pokračovala v cestě a ani si nevšimla, že její šlápoty ve sněhu už nejsou tak černé jako dřív. Když došla k osamělému statku, viděla vyšlehnout červený plamen pod dveřmi stáje, ve které bučel polekaný dobytek. Jindy by si ježibaba stoupla a očima by rozdmychávala požár, ale teď se nejistě zastavila.
1: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá žena.
0: Řekl ten oberlích, jehož klidný, smířený hlas ji neopouštěl. Zaváhala. Pak se rozběhla k stáji. Otevřela dveře a holí i sněhem utloukla oheň a ještě zaklepala na okno statku, aby si to šli lidé ohlídat. Vyběhli ven a když viděli, co se stalo, nevěděli, co radostí dělat.
3: Děkujeme vám, babičko, jste hodná. Nebýt vaší pomoci, byli jsme za chvíli na mizině.
0: Řekli dojatě. Něco zaskuhrala. A zase to v prsou jinak zabušilo. Teplá záplava zalila kostnatou hruď. Táhla se dál. Šlápoty byly mělčí a bělejší, ale toho si nevšimla, protože se dívala jen před sebe. Šla a šla. Neuvažovala o cíli. Nechtělo se jít domů do černé chatrče s drzou havětí na prohnělé střeše. Došla do další vesnice, kterou nikdy nenavštívila. Prošla návsí a táhla se závějemi dál a dál. Proti ní se blížili lidé. Bába se schrbila a nabrala dech. Jindy hned uvažovala, co jim provede. Teď se nějak poplašila a chtěla zmizet z cesty, ale už se blížili. Krhavé oči babizny viděly, že jsou to dvě malé děti. Šli sami v tom mraze. Drželi se za ruce a plakali tak usedavě, až to bylo z dálky slyšet. Pod halenou čarodějnice to divně poskočilo. Musela se zastavit. Děti se lekly její ošklivosti a přitiskly se ustrašeně k sobě.
2: Kam pak jdete, děti?
0: Zeptala se hlasem, který byl méně krákoravý než jindy.
4: My nevíme. Umřela nám maminka a tatínka už nemáme.
0: Řekl chlapeček zajíkle.
5: Nemáme nikoho.
0: Naříkala holčička a rozeštkala se tak usedavě, až její slzy padaly do bílého sněhu. Čarodějnice viděla strach v dětských pohledech a sklopila oči.
1: Proč jsi tak zlá?
0: Ptal se jí zase hlas beznohého.
2: Pojďte se mnou.
0: Navrhla dětem, vzala je za ruce a otočila se s nimi zpátky.
2: Mám ošklivou a chudou chalupu, ale dobře se vyspíte a uvařím vám silnou polívčičku. Pak uvidíme, co se dá dělat.
0: Řekla neskřehotavě. Vypadala jako čarodějnice z pohádky. Sirotkové se jí báli, ale neměli kam jít. Tak cupali pokorně vedle ní a slzy jim pomalu vysychaly. Bába se dívala šilhavě na jejich drobná ramínka a kučeravé vlásky a pod špinavou halenou to dunělo jako silný zvon. Zavedla je ke své chatrči a děti se zase polekaly. Viděli tu smolnou černotu, vrány a pavučiny, ale nemohli utéci. Ošklivá stařena je táhla vší silou dovnitř.
2: Tak, pojďte, sirotečkové,
0: zamumlala a posadila je na svůj pelech. Zula jim botičky a třela zmrzlé nohy, jako maminka, kterou ztratili. Strach je konečně začal opouštět. Za chvíli se na ní důvěřivě usmáli. A v černé světnici se rozsvítilo, jako by sem vniklo odněkud slunce. Bába dětem strčila nohy pod duchnu a šla rozdělat oheň. Jindy musela dlouho křesat, ale nyní jiskry hned chytily a dřevo vesele zaplápolalo. Vzala pár brambor a sušených hub, aby uvařila dobrou polévku. Pak rozdělala těsto na placky a divila se, jaký to šlo čile od ruky. Cítila se dobře. Teplo zalévalo její ledové tělo a hřejivý pocit už ji neopouštěl. Když nakrmila děti, uložila je ke spánku. Vrtěli se a ještě uronili slzu pro maminku. ale brzy usnuli vedle sebe pod černou peřinou. Čarodějnice neměla kam si lehnout, ale nevadilo jí to. Seděla, dívala se na své malé hosty a cítila, že už je nepustí a nikdy nikomu nedá, ani lidem, ani úřadům. Bude chodit na dříví jako jiné ženy, schánět živobytí a třeba i pracovat, aby ty malé krky uživila. Pohladila jejich spící hlavičky, ustlala si na tvrdé podlaze a spala dobře jako nikdy za svůj dlouhý život. Bylo ticho. Poprvé nehoukali kolem chalupy sovy a víry. Ráno chtěla umýt děti. Vyšla ven pro trochu čerstvého sněhu, aby jej dala ohřát, a podivila se. Kolem její chalupy zmizela černá bahniska. Všechno bylo bílé a čisté. Sníh se ihned proměnil v křišťálovou vodu a jak mila tělíčka sirotků, zdálo se jí, že už její ruce nevypadají jako drápy. Uvařila snídani z bylin a medu a když se děti zahřály, zamkla je v chatrči, aby jim šla schánět chléb. Nevěděla, jak se získává. Jedla dosud raději vařené hady a vrány, než by se po něm scháněla. Teprve teď ji napadlo, jak hloupé jsou její čáry. Dovedla jen páchat zlé skutky, ale přičarovat něco dobrého, na to nikdy její moc nestačila. Dřív bouchala zlověstně na dveře, teď zaklepala u první chalupy. Vyšla hospodyně, lekla se jí a přibouchla dveře. Stařena by jí byla něco provedla, ale hlas beznohého jí stále doprovázel. Zaklepala tedy znovu a zaskuhrala za dveřmi.
2: Potřebuji chléb pro děti.
6: Ten není zadarmo, musíš si jej odpracovat,
0: řekla jí žena úzkou mezerou ve dveřích. Jindy by jí bába byla proklela, ale teď stála pokorně, protože myslela na své chráněnce. Řekla.
2: Dobře, ukaž mi, co mám dělat.
6: Na půdě je seno a řezanka. Na nos kravám dolů do chléva, pak ti ukrojím půl bochníku.
0: Čarodějnice ani muk. Byla ochotna podniknout všechno. Chce-li někdo chléb? Přestávají čáry. Vylezla na půdu, naložila sena plné čtyři nůše a stejně tolik řezanky, nanosila to do chléva a pak si přišla pro odměnu. Opravdu, hospodyně zakrojela hluboko do velikého pecnu a dala jí poctivou půlku. Bába měla radost. Bylo to lepší než všechna zlá kouzla. Běžela s chlebem ke své chatrči a podělila děti velkými krajíci. Ohřála kozí mléko a dívala se, jak jim chutnalo. Pod halenou to zase příjemně klepalo a hřálo. Děti musí jíst i lepší věci, pomyslela si. Proto si musím najít denně nějaký výdělek, abych je uživila. Odešla tedy zase do daleké vesnice, kde ji neznali, a nabídla své služby v jiné chalupě.
7: Můžeš vykydat hnůj,
0: řekl hospodář. Kývla a hned měla v ruce vidle. Jakživa nepracovala, ale šlo to rychle. Ve vyzáblém těle jí chrupalo, klouby praskaly, ruce i nohy bolely. Ale chlév byl brzy čistý a hnůj vyvezený trakařem na kompost. Dostala kus másla a bílou buchtu velikou jako cihlu. Nesla svou výslužku domů pyšně jako drahokamy. Ohlédla se a viděla, že za sebou nechává docela bílé šlápoty. Nešlo jí to do hlavy, ale jak přišla blíž k chatrči, byla ještě udivenější. Černé vrány a krkavci se odstěhovali z její střechy a domek vypadal mnohem líp. Děti už na ní čekali. Najedli se a šli s ní ven do lesa pozbírat dříví. Smutek je pomalu opouštěl. A už se nebáli ani jí, ani být sami v chatrči.
4: Babičko, my už u tebe zůstaneme,
0: řekl chlapec. Bába polkla a cítila, že jí dojetím červená nos. Bylo to poprvé a nevěděla, co s tím. Držela děti za ruce, aby nespadly do závěje a její prsty jako by bělely od jejich ručiček. Třetí den už byla časně ráno ve vsi a drhla na obci podlahy. Bylo to pro její staré tělo namáhavé, ale chtěla dětem vydělat kousek masa a trochu ovoce. Bolelo ji v kříži, ale sílilo jí pomyšlení, že je to pro její malé chráněnce. Chvíle mi zastavila rýžák a zamyslela se. Co to s ní ten hlas beznohého udělal? Jakoby zatřásl jejím svědomím. Copak i čarodějnice nějaké mají? Když se vracela domů s rancem jídla, krajinou se šířila veliká obleva. Sníh ze země skoro zmizel, zbyl už jen v chládku a na stromech. Bába se zastavila. Vdechla vzduch a cítila jaro. Teplý pocit spokojenosti už ji neopouštěl a při pohledu na ranec vysloužené odměny se k němu přidala radost. Došla k chalupě. Zase to tu vypadalo líp. Pavouci z oken zmizeli a sklo bylo čisté jako zrcadlo. Děti vyběhly ven a holčička jí pohladila ruku.
8: Vítám vás, babičko.
0: Zase jí to divně poskočilo v hrudi, zrudl jí nos a když se podívala do svého střepu, viděla překvapeně, že se jí nos zmenšil, zmizely chlupy a černé skvrny a žlutá pleť začala bělat. Zatopila, rozdělila jídlo a když děti uložila, napadlo jí, že je tu nemůže schovávat před světem.
9: Zítra vás dovedu do školy, děti, než půjdu do práce.
0: Řekla starostlivě a slyšela, jak její hlas zněl lidsky a teple. V noci zase tvrdě spala, protože byla unavena prací. Ráno čile vstala a vypravila děti. Vedla je za ruce, ale před školou zaváhala.
9: Když se vás bude někdo ptát, kde bydlíte, řekněte, že u babičky. Hezky se učte a odpoledne tady na vás počkám.
0: Děti vděčně kývly a holčička jí zamávala naschledanou. Čarodějnice zase drhla podlahy a schody. Už ji ani záda nebolela, ani kolena netlačila. Pořád viděla tu dětskou ručičku, která jí zamávala naschledanou. Odpoledne čekala před školou s rancem uzeného a másla. Tak to šlo celý měsíc. Čím víc dřela, tím byly její ruce bělejší a brzy dostávala za svou práci i peníze. Děti byly veselé a chalupa plná života. A jaro vtrhlo prudce i do nejzapadlejších koutů lesa. Jednoho dne tu čarodějnice stála a rozhlížela se na všechny strany. Co se to jen stalo? Její chaloupka se leskla jako nová, trámy se narovnaly a mech zmizel. Všechna ohavná havěť odletěla, listí odvál prudký vítr i z okapů a kolem dokola, kde to dřív bylo černé a bažinaté, zelenal se nyní trávník a mech. Co bys krok udělal, vyrážely všade hvězdičky podlešek, sasanek, bledulí a plicníků. Stromy kývaly větvemi, jako by ji zdravili, a když se doma podívala do svého střepu, viděla v něm tvář mladé a hezké ženy. Její halena byla čistá a vyžehlená, vlasy v pořádku a do oken svítilo tolik slunce, že je stromy nemohly zastínit. Ptáci zpívali a nebáli se přiletět na její okno, protože divoké kočky byly dávno ty tam. Umyla podlahu, uklidila, vyprala dětem povlaky a když se jí natrhl sypek, viděla, že je uvnitř sněhobílé peří. Vydechla blaženě. A pod čistou halenou jí tlouklo lidsky a teple srdce. Měla nyní pevné místo na statku, kde už nepoznali, že byla ohavnou babiznou. A kdykoliv přišli děti, radovali se s ní. Z jara a z čisté útulné chaloupky.
8: Ty jsi hezká,
0: řekla holčička a chlapec se na ní díval jako uvidění. Byla v rozpacích a sklonila hlavu.
9: Pojď, babička ti navařila polévku a napekla placky z povidly,
0: řekla tichým, milým hlasem. Chlapec přišel k ní a děvčátko se přitulilo z druhé strany.
8: Už nevypadáš jako babička. Asi tak hodná a hezká. Budeme ti říkat maminko.
0: Řeklo děvče vážně. Ženě vytryskly slzy štěstí a když políbila svěžími ústy obě děti, cítila, že je vykoupena a zbavena svého prokletí.

0: jdou dva šneci po cestě. Jeden říká,
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to,
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
0: Jo! To by byla až nečí marmeláda.
4: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou, při nedělní vycházce, oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
5: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
4: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: tady Hanka Kinchová a jsem u ní, jo, Piggy. A
1: ahoj,
0: dnes
1: děti.
0: Si, Hanko, prý budeme povídat.
1: Dnes si budeme povídat. Já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
0: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
1: To je moc dobře.
0: Víš, u toho nejsi.
1: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
0: Je.
1: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den
0: nešlo
1: jít na
0: to
1: procházku.
0: Opačně?
1: To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
0: Dobře.
1: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
0: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
1: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
0: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
1: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
0: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
1: No.
0: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
1: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
0: Stevie.
1: Nebo jiným
0: cukrem.
1: Počkej,
0: o stevii jsme si vyprávěli už.
1: Ano.
0: Stevie, to je taková kytička,
1: přesně,
0: kterou se dá nahradit sladidlo.
1: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
0: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
1: Ale no tak, Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
0: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
1: kolik sní za den třeba rohlíku?
0: Rohlíku,
1: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá,
0: tomu
1: tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
0: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrný chlebíček místo rohlíčku.
1: Celozrný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
0: Já mám v těle pálidlo?
1: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
0: myslíš,
1: když jenom pohopsneš.
0: Myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na
1: přesně
0: výrobu
1: tak
0: energie?
1: Přesně tak.
0: Já jsem baterie, Piggy.
1: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
0: Když jim tak to je dobře nebo špatně hodně
1: jogurtu? To je úplně
0: jogurtu
1: špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
1: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
1: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh.
1: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš
0: tvaroh? Jestli tvaroh je lepší třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
1: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají nevím co, třeba nevím, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
1: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí.
1: Přesně
0: a taky
1: tak
0: jeho tělo zdravé a odolné, viď?
1: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Tiki kalendář! Dnes je 14. července.
2: A svátek slaví Karolína.
1: Karolína, to je takové jméno pro královnu nebo císařovnu, viď? Karolína.
2: No, je to takový holčičí Karel.
1: A to vychází ze slov označující muže nebo krále, to jméno Karel. Takže ty Karolíny opravdu mají přímo královské jméno.
2: Třeba Charlotte, Lota nebo Lola.
1: Takhle se říká Karolínám v cizích jazycích.
2: Takže milé Karolínky, Karličky
1: a Káji,
2: přejeme vám všechno nejlepší!
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

lásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám.

0: Dary krále Asmodea. Žil kdysi pastýř, který sloužil bohatému králi. Staral se o jeho početná stáda ovcí a chodíval s nimi každý den na pastvu. Jednou zaslechl štěkot psů a v dálce spatřil, jak psi pronásledují nějakého mladíka. Popadl hůl a pospíchal, aby zachránil mládence z jejich spárů. Zahnal psy a když pomáhal mládenci vstát, všiml si, že jeho postava nevrhá žádný stín. Pochopil, že ačkoliv má chlapec lidskou podobu, musí to být asi nějaký démon. Nemýlil se. Chlapec se na něho přívětivě usmál a řekl: děkuji ti, dobrý muži. Kdybys včas nepřišel, rozsápali by mě. Můj otec je Asmodeus, král všech démonů. A když půjdeš se mnou, jistě se ti bohatě odmění. Pastýr dlouho neváhal, zavedl ovce zpátky do stáje a vydal se s princem za králem démonů. Putovali dlouho, až do setmění. Potom rozdělali oheň, trochu pojedli a odpočívali. Slyšel jsem, že démoni rozumí řeči ptáků, promluvil pastýř. Nikdy jsem tomu moc nevěřil. Ale ano, je to pravda, odpověděl princ. Povím ti, co si štěbetají ptáci nad námi, chceš? Pastýř přikývl. Princ se zaposlouchal a řekl: mluví o tobě. Jeden říká, jaké prý tě potkalo štěstí, že si jdeš pro odměnu k Asmodeovi. Máš si přát klobouk, který tě udělá neviditelným. Druhý pták ti radí, aby si raději přál kouzelný ubrus, který se zaplní jídlem pokaždé, když ho položíš na stůl. Třetí radí bezedný měšec, stále naplněný zlaťáky. Čtvrtý si myslí, že nejlepší by byla kouzelná hůlka, kterou bys otevřel jakékoliv dveře. Poslední říká, že máš požádat o kouzelnou flétnu krále Asmodea. Vždy, když na ní zahraješ, přivoláš démony, kteří splní každý tvůj rozkaz. Pastýř se zaradoval, jak mu ptáci dobře poradili. Teď už ví, co si má přát. Bude chtít všech pět kouzelných darů. Ráno se opět vydali na cestu. Najednou spatřili u nedalekého stromu spící ženu. Pastýř pohlédl tázavě na démona, ale ten klidně pravil: znám tu ženu. Je to příbuzná mého otce, nemáme se čeho bát. Pastýř ženu prohlížel a všiml si překrásného prstenu na její ruce. Princ si všiml jeho pohledu a varoval ho: neber jí ten prsten. Každý, kdo nosí tento prsten, je ochráněn před každým nebezpečím. Ale kdo ho ukradne, ten zemře do 3 dnů. Pastýř však neodolal pokušení. Tajně jí stáhl prsten z ruky a pospíchal za princem. Brzy došli do paláce a princ hned vyprávěl otci, jak mu pastýř zachránil život. Asmodeus se obrátil na pastýře a řekl mu: jsem rád, že se mému synovi nic nestalo. Jakou odměnu by si spřál za svůj čin? Pastýř zopakoval všech 5 darů, které mu poradili ptáci. Asmodeus se podivil, jak neskromná přání má zachránce jeho syna. Potom si všiml prstenu na jeho ruce. A protože dobře věděl, komu patří, věděl také, že pastýř si jeho darů příliš neužije. Proto souhlasil a daroval mu všechno, co si přál. Druhý den se pastýř vypravil zpátky domů. Večer ulehl do postele a radoval se, jak na Asmodea vyzrál. Neměl pravdu. Ráno, dříve než stačil ženě a synovi vypovědět, co se mu přihodilo, vyplnila se princova slova. Pastýř se skácel k zemi a zemřel. Ubohá vdova nevěděla, co si počne. Ani ona, ani její syn Jonatan neznali tajemnou moc kouzelných darů. A tak je uložili do truhly. Syn se stal pastýřem na místo svého otce, aby uživil rodinu. Navlékl si na prst otcův prsten jako jedinou památku na něho. Za nějaký čas požádal matku, aby mu přinesla na pastvu nějaký ubrus. Matka hledala po bytě, až objevila v truhle otcův dar od krále démonu. Popadla ubrus a pospíchala za synem. Jonatan rozprostřel ubrus na pařez, aby pojedl svůj chléb, ale v tom se před ním objevily stříbrné a zlaté podnosy plné skvostných pokrmů. Oba o ně měli v údivu nad tou spoustou jídla, ale nakonec neodolali, usedli a po dlouhé době se dosyta najedli. Od té chvíle už nikdy netrpěli hladem. Přišlo léto, pálilo prudké slunce a tak Jonatan požádal matku, aby mu dala nějaký klobouk, který by ho ochránil před sluncem. Matka našla jen klobouk, který kdysi přinesl otec před svou smrtí. Chlapec si nasadil klobouk a v té chvíli zmizel. Matka nechápala, kam se její syn ztratil, ale v tom se před ní znovu objevil s kloboukem v ruce a zářivým úsměvem na tváři. Ten klobouk je kouzelný, volal na matku. Když ho nosím, jsem neviditelný, to je úžasné. Dej mi prosím i otcovu flétnu, zahraji si na ní cestou, aby mi nebylo smutno. Matka mu podala flétnu a Jonatan se vydal na louku. Sedl si pod strom, aby si na ní zahrál, když tu se před ním objevili démoni a ptali se ho, co si přeje. Jonatan se polekal. Ale potom zjistil, že démoni mu opravdu nepřišli ublížit. Tím, že zahrál na flétnu, je přivolal, aby mu splnili každé jeho přání. Jonatan vyprávěl matce, co se mu přihodilo. Bylo jim jasné, že nyní už nebudou strádat. Vždyť démoni prozradili Jonatanovi i to, jakou moc má jeho kouzelný měšec, jež je stále plný zlaťáků. I kouzelná hůlka, která odemyká všechny dveře. Od té chvíle zanechal Jonatan služby u krále, zařídil si ve městě velký obchod a začal prodávat jídlo a oblečení za velmi nízké ceny. Chtěl, aby u něj mohli nakupovat i ti nejchudší z města. Brzy lidé přestali nakupovat u ostatních obchodníků a chodili jenom k němu. Kupci se rozhněvali a šli si stěžovat ke králi. Jestli to takhle půjde dál, přijdou na mizinu. Král je pozorně vyslechl a rozhodl, že s tím mladý kupec musí přestat. Nech to na mě, otče, řekla princezna, která znala kouzla a čáry démonů. Postarám se o to, aby toho nechal. Tu noc pozvala princezna Jonatana do paláce. Sloužícím poručila, aby ho hned vzali a vyhodili z okna ve třetím poschodí. Vykonali to. Ale jak Jonatan padal, otočil se mu kouzelný prsten na prstě a tím si přivolal démony. Ti ho v poslední chvíli zachytili a tak mládenec dopadl na zem živý a zdravý. Další den se mládenec vypravil do paláce znovu. Nasadil si kouzelný klobouk, který ho učinil neviditelným, a dostal se tak až do princezněny komnaty. Odložil klobouk a zjevil se před princeznou. Překvapená princezna ihned zavolala stráže. Poručila, ať vetřelce vezmou a vyhodí oknem z pátého patra. Za chvíli pohledla z okna a ke svému úžasu spatřila dole mladíka v plné síle, jak se na ní mile usmívá. Princezna přikázala, aby Jonatana okamžitě vsadili do vězení. V té chvíli zahrál mládenec na kouzelnou flétnu krále Asmodea, přivolal démony, kteří před ním postavili neprostupnou zeď, nasadili mu na hlavu královskou korunu a posadili ho na trůn. Co se to tu děje? Křičel vyděšeně král, který ze strachu vylezl na střechu. Chceš mě zničit? Dám ti, co budeš chtít, když odeženeš ty podivné bytosti z mého paláce. Jonatan se dlouho nerozmýšlel a pravil. Chtěl bych tvoji dceru za ženu, králi. Král slezl dolů a šel se poradit s princeznou. Klidně mu to slib, pošeptala mu princezna. A pošli ho za mnou do mé komnaty. Postarám se o něho. Jonatan vešel k princezně a tentokrát byl mile přijat. Princezna s ním rozmlouvala a potom mu nabídla sklenku vína. Víno ho tak omámilo, že princezna se ho teď mohla zeptat, na co chtěla. Opilý mladík jí bláhově prozradil tajemství darů krále Asmodea. I to, kde je schovaný měšec, hůlka a kouzelný ubrus. Princezna ihned poslala stráže, aby jí věci přinesli do paláce. Za chvíli již měla všechny poklady ve své moci. Pomocí flétny zahnala démony, mladíka poručila svázat a hodit do moře. Ten se však mezitím vzpamatoval a uvědomil si, že mu hrozí velké nebezpečí. Oddechl si, když zjistil, že svůj kouzelný prsten má stále na ruce. Asi se o něm zapomněl zmínit. Otočil jím, přivolal démony a ti ho vytrhli strážím z rukou a odnesli daleko odtud. Démoni ho položili v blízkosti dvou jabloní a odletěli. Mládenec vstal, aby se porozhlédl, kde to vlastně je. Tak krásné jabloně ještě nikdy neviděl. Už chtěl ochutnat jablko, když v tom spatřil jakéhosi pocestného, který utrhl jedno červené a když ho snědl, vyrazili mu na hlavě dva dlouhé rohy, pnoucí se až k nebi. Potom muž utrhl jedno zelené jablko, zakousl se do něj a rohy zmizely. Jonatan dostal nápad. Natrhal si červená a zelená jablka a vydal se do města. Brzy se dostal ke královskému sloužícímu a prodal mu vzácná červená jablka do královské kuchyně. Sluha hned přinesl jablka králi a jeho ministrům. Hned jak je snědli, narostly jim na hlavách veliké rohy. Dokonce i princezna okusila jedno jablko a tak si dovedete představit, jaké zoufalství zavládlo v paláci. Přivolali doktory z celé země, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Teď přišla ta pravá chvíle pro Jonatana. Přestrojil se za doktora a ohlásil se u rohatého krále. Slíbil, že všechny vyléčí pod podmínkou, že se princezna stane jeho ženou. Král souhlasil, co mohl dělat, přece nemůže královat s takovými rohy. Jonatan jim rozdal zelená jablka a když je ochutnali, byly rohy pryč. Princezna přistoupila k Jonatanovi a pravila: Ty nejsi žádný doktor, viď? Ty jsi ten, kterého jsem nechala 3x vyhodit z okna. Dobrá, vezmu si tě. Jsi lepší než já. Ale něco mi slibte, princezno, řekl Jonatan. Nikdy už neházejte z okna lidi jen proto, že vám stojí v cestě. Slibuji. Usmála se princezna a zahořela k němu velkou láskou.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
3: A jestli se vám básnička líbí,
1: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál. Ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskala. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vstek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí, drzí a hloupí. Vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám. Hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si. Ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí. Vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký dovedla, a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídlila tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla

0: o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citronová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? Zívla ropucha podruhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. A náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla. A taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.
1: Křestýš. Had má plnou skříň šatů. Kupuje si každý rok nové. Vyzná se v tom. Odebírá módní časopisy, ví, co se nosí a staré šaty dává do skříně na ramínka. Ale nač mít ve skříni tolik šatů? Drží se v nich moly a tak se had rozhodne, že je prodá. Ale není to tak jednoduché prodat staré hadí šaty. Jezevec je nekoupí, žirafa také ne. Nač má jezevec chodit v hadích šatech, kam by v nich chodil? Nevytáhne paty z domu. Ale hadovi štěstí přeje. Náhodou má příležitost. Chystá se totiž maškarní ples. A had povídá jezevci. Měl bych pro vás krásný kostým. Takový si nikdo nevymyslí. Půjdete za hada. Co říkáte? Mám pro vás hadí šaty. trochu jim leze pod šívka, ale to přece nevadí. A jezevec je koupí. Koupí si staré hadí šaty. Dá za ně hadovi korunu a myslí si, no tak, mám to z krku, moc se v těch věcech nevyznám. A had prodá takhle všechny šaty, které má. Prodá je žirafě a lednímu medvědu, kočce a nosorožci, zebře a mouše cece. Prodá je všem po koruně. A když začne maškarní ples, nevypadá to vůbec hezky. Jsou tam samí staří hadi v obnošených šatech, někomu jsou malé, nemůže dopnout knoflíky, někomu jsou velké, například mouše cece, nevypadá to ani trochu vesele. Není to ani maškarní ples. Nikdo nemá chuť tančit, jenom had je ve výborné náladě, přijde převlečen za docela malé děťátko, drží chřestítko a celou noc chřestí. Je to takový zvláštní zvuk. V tom chřestítku má samé koruny.

0: šípky.
1: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
0: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
2: Je, já je znám, oni moc nezdraví.
3: Zubava.
4: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
3: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
4: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
3: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
4: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
3: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
4: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
3: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
4: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
3: Přece si nenarazím nos!
4: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3., přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: tady Piggy a mám tady Hanku Kinichovou. A Hanka Kinichová má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlám
1: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
0: Anko, já jsem trénoval svoji toustou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
1: Aha, tak mi zase vrať.
0: No, děkuju. Nemůžu, protože... No? Protože...
1: Co s tím udělal Vojta?
0: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
1: Že on to hodil na strom?
0: Ne, ne. Má to někde a trénuje.
1: Tak tady máš.
0: Říkal.
1: Podívej se, děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Mm, takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Aha. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí a do druhé ruky chytíš. Je to něco, jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
0: Hanko,
1: kam to má jít.
0: Já vím úplně přesně, kam poletí.
1: Kam poletí?
0: Bicne do stropu.
1: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičný, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A,
0: dobře, tak já s tím...
1: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Aha. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obruč ke očima a do druhé ruky chytím. Super! Tak a teď drž to v levé ruce.
0: Levé, ano.
1: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
0: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
1: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
0: Počkej, to vůbec nejde. To...
1: Držíš obruč a je to, uvolníme.
0: To chce trénink.
1: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
0: Natáhněte
1: ruku.
0: Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
1: Přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč.
0: Já vlastně
1: obruč.
0: Tu ruku musím jakoby...
1: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme v levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
0: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
1: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
0: Vyhodím.
1: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužím. A zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
0: Choreografii.

0: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. No, hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou, pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
1: Tiki kalendář! Dnes je 14. července.
2: A svátek slaví Karolína.
1: Karolína, to je takové jméno pro královnu nebo císařovnu, viď? Karolína.
2: No, je to takový holčičí Karel.
1: A to vychází ze slov označující muže nebo krále, to jméno Karel. Takže ty Karolíny opravdu mají přímo královské jméno.
2: Třeba Charlotte, Lota nebo Lola.
1: Takhle se říká Karolínám v cizích jazycích.
2: Takže, milé Karolínky, Karličky
1: a Káji,
2: přejeme vám všechno nejlepší!

Vánoční večírek, Pipi, dlouhé punčochy. Jednou o vánočních svátcích se v malém městečku přihodilo něco moc zvláštního. Na dveřích radnice přímo na náměstí visel velký plakát a na něm stálo: Pipi dlouhá punčocha pořádá dnes večer ve vile Vilekule rozloučení s Vánoci a všechny děti z města k sobě srdečně zve. Pořádně se oblékněte. Pipi to samozřejmě nepsala úplně sama. Jak by si poradila s tak těžkou větou, jako třeba, že pořádá rozloučení s Vánoci? Trochu jí pomohl Tommy. Celý den se před radnicí tlačila spousta dětí a slabikovala si oznámení na plakátě. Když děti dočetly, zavískali nadšením a pak se rozběhly, co jim nohy stačily, domů za maminkami. Hned jim o tom pozvání vyprávěli a žadonili, aby jim dovolili na večí.

0: Tommy a Annika už sice dávno věděli, že Pippi připravuje vánoční oslavu, ale stejně byli jako natrní. U ničeho pořádně nevydrželi, protože se nemohli dočkat večera. Jinak si přece s Pippi hráli celé dny. Ovšem tentokrát jim řekla, že na přípravu vánoční oslavy chce být sama. O svátcích skoro pořád padal sníh, ale teď, když se zástup dětí vydal na večírek do vily Vilekuly, bylo nebe jako vymetené a plné hvězd. Všude vládlo ticho a klid a byla tak akorát příjemná zima. V čele hloučku dětí kráčel Tommy s Annikou. Když Tommy otevřel zahradní branku vily Vilekuly, skoprněl a málem vykřikl. Co má tohle znamenat? V oknech vily Vilekuly se nesvítilo. Nikde nebylo vidět ani to nejmenší světélko. Dům mezi stromy, které se prohýbaly pod duchnami sněhu, vypadal jako bez života. To děti znepokojilo. Možná jsme přišli jiný den, domýšlel se jeden malý kluk. Oslava třeba bude až zítra. To ale bylo zklamání, když se všichni tak moc těšili. Tomík vyběhl na verandu a zkusil otevřít dveře. Byly zamčené. Jednu holčičku to natolik rozesmutnilo, že se dala do pláče. Nezbylo, než se otočit a jít zase zpátky domů. Děti se obrátili a loudali se k brance. Byla to taková zasmušilá skupinka, která se ze všech sil snažila nedat najevo, jak moc je jí to líto. V tom k dětem přihopkal pan Nilsson, Pippina opička, oblečený do teplé kombinézy. Tomu ušila sama Pippi, aby ve sněhu a mraze neprochladl. Pan Nilsson vyskočil Tomíkovi na rameno a podal mu lísteček papíru. Uvidíte, že Pippi pro nás vymyslela nějaké překvapení, vykřikl Tomík nadšeně a četl, co stálo na papírku. Tam bylo velkými tiskacími písmeny. Jděte po stopě a snězte jí. Po jaké stopě? A jak si vysvětlit, že jí mají sníst? Co pak se dá stopa jíst? Koukejte, zvolal Tomík. Tamhle, podívejte se do sněhu. A opravdu, na bílém sněhu se kroutila jasná červená stopa. Byla z červených karamel a ztrácela se za rohem vily Vilekuly. Netrvalo snad ani minutku a děti stopu vybílili až k domu. A hned za rohem, tam jim bombóny samým překvapením v krku málem zaskočily. To je ale strom, vydechla Annika. Takový nádherný vánoční stromeček. A skutečně, bylo to tak. U Pippi na zahradě rostlo mnoho stromů a blízko domu se tyčil vysoký, temně zelený, krásný smrk. Teď doslova zářil záplavou plamínků. Ne nějakými malými vánočními svíčičkami, ale mohutnými svícemi, které osvětlovaly celou zahradu. A na stromě nebyly jen svíčky. Visely tam i ohromní perníkoví panáčci, velké košíčky z lesklého staniolu, obrovské podkovy z karamelu, bonbony zabalené do střapatých pozlátek a všude malé žlutomodré vlaječky. A co bylo ze všeho nejbáječnější? Smrk byl ověšený spoustou balíčků. Děti nejdřív docela oněměly, ale hned potom vykřikli nadšením. Ta Pippi je tak hodná! Ano, ale kde vlastně Pippi je? Do té chvíle po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Vedle smrku stál velký domek ze sněhu, který Pipi postavila spolu s Tomíkem a Anikou. V okénkách domku se svítilo a ve vchodu se najednou objevila zrzavá hlava.
1: Je tu někdo, kdo by si dal horkou čokoládu s dortíkem, než se pustíme do vánočního tance kolem stromu?
0: Vítala všechny Pipi.
1: No jistě, že děti měly chuť na čokoládu a dortíky. A jedno po druhém vlezli do sněhového domečku.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Hošík oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kdekdo už se bál jít do lesa? Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Žval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne, a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se, až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho, strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
2: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval. Styčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
2: sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
1: To je všechno?
0: Ptal se.
1: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
2: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
2: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Oškliveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla: no počkej, postrašíš medvěda, jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky samá kola a proužky. No, teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li jí třikrát za sebou do země, zatřese se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Ošklíveček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě pod stromy a louskal ořechy. Ošklíveček udeřil sekerou do dutého stromu. Strom se rozštípl a padl s rakotem na zem a země kolem dokola zhluboka zaduněla.
2: Co je? Co se to děje?
0: Vykřikl medvěd, ustrašeně se rozhlíže je kolem sebe. Tu vystrčil z houští Ošklíveček svůj pomalovaný obličej. Jedna půlka jeho tváře svítila popelavou bělostí a druhá se temně leskla černí. Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
2: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Ošklíveček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
2: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jaký jsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko, až do hor. Oškliveček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
1: Babičko, lidé!
0: Volal.
1: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč. A vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Ošklíveček, ale dali mu jméno Pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

0: práci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo, prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám jít do učení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo, v noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? Tvoj, to jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
1: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovi skadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná, nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil, hú, hú.
0: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
1: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
0: sliboval Hejkal.
1: A já už nebudu houkat.
0: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno, sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat.

0: ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i džbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a džbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a džbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na džbánky zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník. Chválila Honzu mistrová. Ani Kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s Kadlou prodávat. Vystlali tedy vozík sanem a složili do něj hrnce, džbány, misky a talíře. Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte, lidičky, kupte džbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka. Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musím mít něco lepšího. Tady je pěkná mísa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza. Moc obyčejné, broukla selka. A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák. Takových mám plnou komoru, chlubila se selka. A tady džbánky pro radost, na každém je holubička, zvedl Honza dva malé džbánky. Taky nic moc, odfrkla si selka, kdyby na nich byly pávy. Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl. Ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
1: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz, už se tu neukazuj, huš!
0: Hodila po selce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
2: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
0: Ale Kadla hodila hrnec i po něm. Já můžu všechno, křikla znovu. Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
2: Co jsi to vyvedla, ty hloupá, naříkal Honza. Jen hrnek se srdíčky zůstal celý.
0: V tom se z ničeho nic objevil vedle nich hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané vousy kolem něj vlály.
3: Já ten hrnek koupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
0: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo hejkala nezastavil.
2: Tak si ji nech, třeba ji skrotíš, volal za ním Honza.
0: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistr. A Kadlu jsem dal hejkalovi. Já ji skrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouly na čele.
2: Třeba se s ní hejkal poradí, vzdychl hrnčíř. A když neporadí, vrátí nám ji.
4: A já, abych šel, povídá Honza.
0: Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.
5: Jak poznali celou rodinu. Větříčci sušili čerstvé seno, a to vonělo a vonělo, ale měli smůlu. Stalo se jim totéž, co se stává lidem. Dostali senou rýmu a

0: ucpal se jim nos.
1: Práško?
0: Zahuhlal Radovánek.
1: Já to jednou nemůžu foukat. Co ty?
2: Já taky ne.
0: Zafuněl Vychura vyjeveně.
2: Ani fuk?
1: No, má úcta.
0: Vzdychli oba a chtělo se jim spát. A začalo bezvětří. Tak úplné bezvětří, že horký vzduch houstl jako kaše. Nezavanul ani sebe slabší vánek a nepohnul se ani list. Lidé ve lhotě se zlobili.
3: Od čeho vás máme, kluci? Je nám vedro. No tak, foukněte!
0: Jenomže větříčci nemohli. Leželi na mechu a spali. Dokonce i Jajdě to tím horkem přestávalo myslet. Až najednou Radovánek ze sna zamumlal.
4: Zvon! My přece máme zvon!
0: Jajda mu rozuměla. Radovánek řekl, že přece mají zvon. Ale jaký? Vychura otevřel jedno oko.
1: No jo, brácho, na Babí hoře, viď?
0: Na Babí hoře visí zvon, který volá větrné příbuzné na pomoc. Jak ho nějaký vítr slyší, vše ho nechá a už letí. Jajda vyskočila. Já tam zaběhnu a cinknu, ne?
4: Nikam nechoď,
0: zívli bratříčkové.
4: Ten zvon je děsně těžký. Když nemáš větrnou sílu, tak s tím nepohneš.
0: Ach jo, vzdychla Jajda. Zase je všechno na mě. Tak já jdu. A šla dům od domu a svolávala děti. Nikomu se v tom úpalu nechtělo ven, ale Jajda jim nedala pokoj. Kluci nám celý rok dělají vítr. Honí nám papírové draky, schazují kaštany a švestky. Aspoň vidíte, jak by nám bylo bez nich. A vy byste jim nepomohli, co? Všechny lhotské děti se s brbláním ploužily za Jajdou. Dokonce i Dělbuch. Ten brblal nejhůř, ale šel. Průvod se doškrábal na vršek Babí hory. A vážně, tam byla zvonice a v ní těžký zvon. Žádné ulejvání, zavelela Jajda. My nemáme větrnou sílu, ale té lidské máme dost. Teď musíme táhnout všichni za jeden provaz a to za tenhle odzvonu. Děti popadly provaz a táhly. Táhly a táhly a táhly. Ale zvon se ani nepohnul. Zkusili to tedy znovu. Táhli a táhli a táhli. A v tom se zvon z lehínka pohnul a malinko si bimbnul. Všichni zařvali hurá a zatáhli po třetí. A už jasný zvuk zvonu letěl krajem. Bim, bam, bim. Pak začalo něco, co větrná lhota dosud nezažila. Ani máslová lhota, ani švestková lhota, prostě žádná lhota světa. Vítr vanul naráz ze všech stran. Ze severu se valil strejda severák a už z dálky volal: co se děje, kluci? Z jihu přilétal snědý fešák, to byl bratranec Mistral. Z východu vanula veselá sestřenka Brýza a od západu se batolilo větrné děťátko Zefírek. Kdo volá o pomoc? Ptali se všichni.
1: My, Vychura a Radovánek, nemůžeme foukat a lhota umírá vedrem.
0: Větrné příbuzenstvo jásalo. Bylo to jako někde na večírku. Větry se zdravily a pořád bylo slyšet:
5: je, vy jste tu taky. A hele, tamhle jsou průvánci.
6: Nazdar, Vychře.
0: Zdravíčko, paní Hurikánová. A jak se všichni větrové objímali, nad lhotou propukl strašlivý zmatek. Počasí se asi zbláznilo. Nebe burácelo, blesky blízkaly a hromy hrměly. Rozhývení průvánci lítali lhotou a naschvál práskali všemi dveřmi, až konečně dešťové mračno prasklo. Na lhotu seřinul svěží letní déšť. Dost, větrná rodino, křičela do toho hluku Jajda. Je to prima, ale už dost. Nebeský večírek pomalu končil, znavení průvánci usnuli v kupce sena. Rámus stichl a déšť stále padal na vyprahlou zem. Jajdina teta Anička mezitím donesla bratříčkům čaj proti rýmě z bylinek kýchanek a všem větrům uklidňující čaj z odpočívánků. Brácho, já už můžu zase úplně normálně mluvit, ožil Radovánek. I foukat, zajásal Vychura. Větrní strejdové a tety, větrní bratránci a sestřenice, jste moc hodní, že jste přiletěli. Už jsme v pořádku. Rádo se stalo, dýchli opatrně oni. Bylo hezké se zase jednou setkat, ale už se radši rozletíme každý jinam, nebo by ta vaše lhota byla pořád vzhůru nohama. Větrná rodina se rozloučila, nebe naposledy zašumělo a byl klid. Dík, Jajdo, dík, teto Aničko, kluci a holky, dík. Bratříčci se vznesli nahoru a foukli. Jen tak zlehka, jak má mírný letní vítr vypadat. Jajda s dětmi šla zpátky do lhoty. Na návsi stál pan učitel Kalousek a liboval si.
7: To se to tu krásně osvěžilo, ale ten poprask, co se dneska strhl, já se bál, že přišel konec světa.
0: A jak viděl Jajdu, napadlo ho.
7: Ty, Jajdo, nemáš v tom náhodou prsty.
0: Ale pak zavrtěl hlavou.
7: Kde pak? Holka si šikovná, ale že bys dovedla udělat bouřku, to snad přece ne.
0: Jajda mlčela, ale v duchu se tichounce smála. Nad větrnou lhotou bylo modré nebe a větříčci si hráli s bílým obláčkem.

0: Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
1: No, to nevím.
0: Krtek v noční košili.
1: Je.
2: Tak dělej, Hurvajs, ať máme tu zoologii za sebou.
3: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
2: Jo, jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
3: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
2: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
4: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
2: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
4: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
2: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí. Tečka.
3: Scott.
2: Tak co to má být, tur nebo Scott?
3: To je fuk.
2: Vám říkali ve škole?
3: Říkali, v knížce to taky.
2: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
3: Tur je doma, Scott.
2: Není to moc stručný?
4: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
2: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
3: Získává skot.
2: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
3: No jo, půl, my to máme mít celé.
2: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
3: Kráva se pase?
2: No.
3: Kráva uchopuje potravu?
2: No.
3: Když?
4: Kráva se pase ústy.
2: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
3: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
2: Stačí jedna, dvě. To tedy, Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
4: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
2: No a co dál o krávě?
3: Kráva mužského rodu je vůl.
4: Jú.
2: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
3: Jejich děcko je tele.
2: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
3: Vůl je nám na maso.
2: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
3: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
2: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
3: Jo.
2: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
3: Vkusnější.
2: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva? No? Kráva žere, no? V létě trávu, v zimě seno.
3: V senohrabech trička.
2: Nech si to, žere píci a je z toho...
3: Celá pryč.
4: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
2: Je z toho mléko.
3: A ještě lecos.
2: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
3: Nuže?
2: Nemluv takový pitomosti. No z čeho si skládá mléko?
3: Z auťáku.
2: Ale chemicky.
4: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
2: No z vody, tuku, bílkovin a tak.
3: Správně.
2: No to bych řekl. Počkej, tady, no prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zdlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
4: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
2: Výborně. A co jste spozorovali?
4: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecinečky.
2: No, vidíš, Hurva, jak se toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
3: Se ví.
2: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamě protáhlé hlavy chybí horní řezáky... No to je nás takový víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No bude si tu zexuvat. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No to tam napiš. To se jinde nevidí.
3: Už to píšu, Tur i Scott jsou u nás.
4: Ne, Besíčka, vždyť jste vynechali telátko.
2: No pravda, píš no. Částečně vůla, částečně nebesíčka, telátko. V našich krajinách se vyskytují...
3: Pouze v maličkých kousíčkách.
2: Kousíčkách a proto, tohle už tady popíšem, proto mají velký hospodářský význam.
3: Jo.
2: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
4: Je, mináčku, krávy si stavějí hnízdečka,
2: ale moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
3: To nemá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
2: Nic, píš. Tur i Scott se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, já se těším. Jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
1: No, jsem si z toho nic nedělal, protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový.
2: To je jasné, ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už o tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
1: Špičky.
2: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
1: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
1: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
1: Metronomy, metro.
2: Když si sedneš za klavír, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál?
1: Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
1: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk. A to je metronom.
2: Takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
1: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
1: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
1: Takže, dobře.
2: Bezva, děti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte, je nahoře.
1: Ležím na zádech, ruce jako andělíček.
2: Ano.
1: Palec.
2: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
1: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami natažený.
2: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.
3: Lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypaly kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to, kam se zohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včely kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukrový i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se za čas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, tamhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédli a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.

0: Dnes je 14. července.
1: A svátek slaví Karolína.
0: Karolína, to je takové jméno pro královnu nebo císařovnu, viď? Karolína.
1: No, je to takový holčičí Karel.
0: A to vychází ze slov označující muže nebo krále, to jméno Karel. Takže ty Karolíny opravdu mají přímo královské jméno.
1: Třeba Charlotte, Lota nebo Lola.
0: Takhle se říká Karolínám v cizích jazycích.
1: Takže milé Karolínky, Karličky
0: a Káji,
1: přejeme vám všechno nejlepší!

0: nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru,
0: pekáč sádla. Nepřestanem, dokud není hotovo.

0: nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru,
2: hekáč sádla.
0: Nepřestanem, dokud není hotovo.
3: Mami, smím jít ven šplhat? Poprosila Moja. Můžeš, odpověděla Jikidživu, ale tatu půjde s tebou. Takže žádné velké stromy, vlastně vůbec žádné stromy. Běžte dozadu na ty velké keře. Moja protáhla obličej, ale poslechla. A jak tak s bráškou lezla po keřích, najednou uviděla, že z nejhustších větví se něco zalesklo. To se mi asi zdálo, pomyslela si. Netrvalo však dlouho a tatu ji vzrušeně zašeptal. Podívej, tamhle, zlato. Opravdu, nad nimi se cosi třpitilo. Když se podívali lépe, viděli, že je to zlatý řetízek. Visel pod ledabile naházenými klacíky. Vážně, vydechla Moja a v zápětí si všimla, že mezi klacíky se toho třpití ještě víc. Poklad, celý poklad. Rychle k němu začali šplhat. Moja byla zkušenější, ale v hustém větvoví se jí lezlo hůř než jejímu drobnému bráškovi. A tak se na dosah pokladu dostali oba současně. Jenže co to? Už se po pokladu natahovali, když v tom se ozvalo strašlivé syčení a před nimi se naraz objevilo 6 strašidelných hlav. Měli velikánské oči s oranžovými duhovkami a doširoka otevírali zobákovité tlamy. Tatu vytřeštil oči a pustil se větví. Jen co se z nich vymotal, rychle slezl dolů a upaloval, co mu síly stačily. A Moja, ta jakoby skameněla. Ale jakmile se vzpamatovala, pelášila za bráškou. Zastavili se až u velkých šplhacích stromů. Co to bylo? Fňuknul tatu. Já nevím, sotva popadala dech Moja. Něco ten poklad hlídá. Nic bych za to nedala, že to je šestihlavá saň. Saň? Polekal se tatu. Nebo mládě šestihlavé saně. Uvědomila si Moja, že na dospělou saň to bylo asi trochu malé. Nejlepší bude, když se zeptáme našich. Kousek od šplhacích stromů našli Šindu a o překotých začali vyprávět, co zažili. Šinda zvedla oči sloup. Nejenže jí děti ruší od jídla, ale co všechno si ještě nevymyslí. Poklad říkáte a hlídá ho saň? Nesmysl. Vážně, teto, nedala se Moja. Je tam poklad a jestli ho nehlídá saň nebo její mládě, no tak co to teda je?
4: Šinda chtěla mít pokoj a tak řekla. Jsou to rarážci a přemůžete je jedině tak, že na ně hodíte třeba, rozhlédla se kolem, třeba síť upletenou z pavoučích vláken.
3: A nikomu nesmíte říct ani slovo.
4: Moja a tatu nejdřív váhali, ale nakonec se rozhodli, že když už se jim poštěstilo najít poklad, pokusí se ho rarážkům odnést. Každé ráno, dokud ještě ležela rosa, pobíhali po výběhu, sundávali z keřů a trav pavučiny a pečlivě je ukládali do své skrýše. Po nějaké době jich konečně měli dost, aby z nich dokázali uplést síť a mohli se vydat přemoci rarášky. Ale nebylo to jen tak. Jeden den neměl dost odvahy tatu a druhý den váhala Moja. Zápolit se rarášky u jejich poklad, to chce velkou kuráž. Až třetí den se za vzájemného povzbuzování vydali se síti z pavoučích vláken k pokladu. Potichonku začali lézt nahoru, jenže hned o první větve se jim jejich síť roztrhala. Nevrátíme se, špitnul tatu. Moja zaváhala. Nejradši by také nechala poklad pokladem a vrátila se domů. Ale pak zavrtěla hlavou a lezli dál. Když uviděli lesknoucí se poklad, zbýval z jejich sítě už jen cár. Počkej tady, zašeptala Moja. Zkusím ji hodit aspoň na jednoho rarážka, abychom viděli, co to s ním udělá. Tvářila se statečně, ale byla v ní malá dušička. Chvilku zhluboka oddychovala, potom sebrala zbytky odvahy a co nejrychleji vylezla nad rarážky. Byly mnohem větší než minule. Tvářili se bojovněji a syčeli hlasitěji a výhružněji. Pryč, je-li vám život milý, ztraťte se! Moja po nich mrskla zbytkem sítě a dala se na útěk. Koutkem oka však ještě stačila zahlédnout, že jakmile na jednoho z nich síť dopadla, vůbec nic se nestalo.
1: Já jsem říkala, že to je mladá saň,
4: prohlásila Moja, když s bráškou doběhli ke šplhacím stromům.
1: A pořádně vyrostla.
4: Co budeme dělat teď? Zeptal se tatu a zjevně si přál slyšet, že toho nenechají. Moja se zamyslela a řekla.
1: No, myslím, že bychom se měli poradit s tátou. Ten nám určitě pomůže.
4: Richard je mlčky poslouchal a když mu to všechno dopověděli, zabručel. Ta zlomyslná šinda. Tak pojďte, já se s vámi na ten raráščí poklad podívám.
3: Zatímco Moja a tatu čekali dole, Richard za hlasitého praskání větví a ještě hlasitějšího syčení 6 strašidelných hlav lezl k pokladu. Za chvíli se vrátil a ze široka se usmíval.
4: Div, že se mě neschodil i s hnízdem, ale naštěstí to dobře dopadlo.
1: Se hnízdem? S jakým hnízdem? A koho? Těch saní je tam víc?
4: Udiveně se vyptávala Moja.
3: Tatu jen mlčky valil oči. Že je ten táta odvážný?
4: Pojďte si někam sednout, ať tady dál nerušíme a tam vám to všechno povím, řekl Richard a všichni, tentokrát už pěkně zvolna, se vydali k pavilonu.
3: Tam jim Richard pověděl, že v křoví si před rokem postavila hnízdo straka zlodějka a nanosila si do něj lesklé předměty, které kradla návštěvníkům zoologické zahrady. Po ní se letos ve hnízdě usadili sovy a teď mě vychovávají svá mláďata. Ta sice vypadají strašidelně, ale sama měla z mojí a tatua hrozný strach.
1: Takže to není saň?
4: Trochu zklamaně se zeptala Moja.
1: Ani rarášci?
4: Dodal tatu. Uznávám, usmál se Richard, že ta soví mláďata vypadají docela strašidelně. Máte oba odvahy na rozdávání a vyznamenali jste se. Až vyletí z hnízda, vrátíme, co straka nakradla. Teď si běžte omluvit pavoukům, že jste jim ničili sítě. Víte, co jim dali práce? A já si to zatím půjdu vyřídit se šindou.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Někdy už se to tak přihodí. To ráno zrovna kapřík Pepa hledal za ostrůvkem mezi vodní travou něco dobrého k snědku. Koukal, kde by byly třeba perloočky nebo buchanky, když ho uhlídal. Zelený to on zase teda byl, ale možná, že víc zlatý. Možná by ho nechal, jak byl, ale v tom uviděl jeho oči. Smutné, červené oči. A potom ty ploutve. Pepa jak těživ takové neviděl. Byly skoro jako ty jeho vlastní, ale víc do kulata. I fousku měl míň. Na každé straně tlamičky jenom jeden. Byl ale menší než Pepa, to tedy ano. A to kapřík také viděl rád. Jinak vypadal skoro úplně stejně, jenom kdyby nebyl zelený a zlatý, kdyby neměl červené oči a kdyby neměl takové malilinké šupiny. Ono se skoro zdálo, že nemá žádné.
1: To je ryba. Že by takový nějaký divný kapr tebe neznám.
2: Není divu. Já se společnosti dost vyhýbám. Ono na tom vlastně zas tak moc nezáleží.
1: Já jsem Pepa.
2: No, asi to tak bude, když říkáš. Nic proti tomu. Já se jmenuji Silvestr, pokud je to důležité. A jsem lín. No, slyšíš dobře. Lín, ne líný. I když zase přílišný spěch neobdivuji.
1: Vypadáš docela skoro jako já.
2: Myslíš? To je jedno. Ale nějaký rozdíl tady asi bude, když ty jsi kapr a já lín. Já už větší, ale nebudu.
1: Jak víš, že už nebudeš větší?
2: No, když to tak srovnám s ostatními líny, vychází mi, že už to lepší nebude. No, ale to je jedno. Na tom v tuhle chvíli přece opravdu nezáleží.
1: Že mluvíš tak smutně a že máš takové smutné oči.
2: No, to, že mám červené oči, ještě neznamená, že jsem smutný. Jsem jenom rozvážný. Nikam se neženu a všechno si nejprve pořádně prohlédnu. Potom uvážím, co dál a nakonec se rozhodnu, co dál.
1: A co chceš dělat dál?
2: Myslíš teď nebo za chvíli?
1: Myslím teď. Já mám zrovna trochu času, než se ostatní vrátí z lovu. Potom zase půjdeme zlobit rybáře, protože Okoun Félix soudí, že se jim nemá dát pokoj nikdy a že se mají prorokovat.
2: No, asi ano, když myslíš a když to říkáš. Ale neříká se prorokovat, ale provokovat.
1: Tak já půjdu s tebou a nebudeme provokovat.
2: Tak pojď, budeme hledat larvičky pakomárů, plže, perloočky a buchanky.
1: Jejda, já taky rád perloočky a buchanky. Opravdu nejsi zelený kapr?
2: Ne, že by na tom záleželo, ale říkal jsem ti přece, že jsem lín.
0: Tak si pěkně pomalu pluli a pluli, až dopluli. Dopluli z rovinka krákosí, když z ukrytu prudce vystřelila štika Aneška. Jenomže se hned zase zarazila, to když uhlídala kapříka Pepu.
3: Já už asi špatně vidím. Já myslela, že ten druhý je lín a on je to taky kapr. Bratříček nebo sestřička?
1: To není kapr, Aneško. To je opravdovský lín a jmenuje se Silvestr. Bude to náš nový kamarád do party.
3: Tak ti teda pěkně děkuju. Já si tady číhám na lína a on mu kapr dělá ostrahu.
1: A proč na Silvestra číháš, Aneško? Ty mu něco chceš?
3: Kvůli obědu, abys věděl.
1: Hejda! Ty chceš Silvestra pozvat k obědu, Aneško?
3: Obráceně. Já myslela, že k obědu pozve on mě. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
1: Jmenuje se Lín Silvestr, Aneško.
3: Tak z toho oběda zase nic nebude, když už znám jeho jméno. Jak má jméno, to už není ono.
1: A proč by z toho oběda nic nebylo?
2: Ona to Štíka myslí tak, že by si dala k obědu mě. Tedy pokud na tom záleží. A zřejmě jí svědomí nedovolí spolknout někoho, kdo jí byl představen.
1: Jeda, ty jsi chtěla Silvestra sníst k obědu? To nesmíš, Aneško. Vezmeme ho k nám do party.
3: Tak to se bude Felix zase divit. To bude řečí. Štíka a kamarádi se s Línem. A ještě takové jméno. Silvestr.
2: Nechci se nějak míchat do debaty. Ani neříkám, že Silvestr je nějaké krásné jméno. Ale je to jméno nejslavnější.
1: A proč je nejslavnější?
2: Nejslavnější asi proto, že ho všichni lidi nejvíc oslavujou. Když já mám svátek, všichni lidi, co jich na světě je, se jenom radujou, lítají rachej, tlepije se a tak.
3: A proč se lidi tak radujou, když ty máš svátek?
2: Ne, že by to bylo důležité, ale protože mám svátek poslední den v roce a protože lidi oslavujou právě poslední den v roce, tak já se vezu sebou. Však to sami uhlídáte.
4: Silvestris znamená po latinsku les. Tak nevím, když je v rybníku.
1: Jejda, jak to všechno víš, Bartoloměji?
4: Vím lecos, co vy nevíte.
5: Dělá chytrýho od té doby, co chodil bokukovat studenta, co se na lavičce na hrázi učil. No, bokukovat. On mu ten student drobil chleba a byl vyjevený z toho, že si může šáhnout na živou rybu. On se náš Bartolomě točíš od toho studenta nechal drbat. Bartolomě za chleba, všechno. Potom začal učit, teda jako náš Bartolomě. Možná, že teď někde učí i ten student.
6: To jednou za čas promluvil zase sumec Horimír, který se jinak do hovorů moc nemíchal.
2: Slovensky, německy a latinsky Silvestr, francouzsky Silvestr, anglicky Silvestr, maďarsky Silvestr, ruský Silvestr a polský Silvestr.
5: Další chytrák v rybníku,
6: konstatoval sumec Horimír a potopil se do té největší hloubky, aby neslyšel.
1: Škoda, že je led. Nemůžeme zlobit rybáře.
4: V zimě tu přece nejsou, když je led.
1: A kde je vlastně Felix?
3: On je poslední dobou nějaký divný. Moc se neukazuje. Říká, že se pod tím ledem nemůže pořádně nadechnout.
1: Já se taky nemůžu pořádně nadechnout.
3: Je tady ještě někdo, kdo se nemůže pořádně nadechnout?
7: Je tady někdo, kdo se nemůže jako Pepa pořádně nadechnout?
1: Právě o tom mluvíme, Lojzíku. Vloni v tuhle dobu byl taky led, ale dýchat jsme mohli.
4: Já vám povím, čím to je. Porybní Šťovíček zase zapomněl prosekat díry v ledu pro dýchání. Taky zapomněl na větrník, co čeří vodu, abychom měli trochu vzduchu. Asi si zase trochu díl poseděl v hostinci. V hostinci pod hrází. A zapomněl se. Taky tam.
6: A najednou všichni věděli, že má starý kapr Bartoloměj pravdu. Protože teď si také konečně všimnuli, že nikde u hladiny není místo světlé, kam by si mohli doplout pro pořádné nadýchnutí.
1: Tak co budeme dělat?
4: Co chceš dělat? Led je silnější než ty a dokud porybný šťovíček nevezme sekeru a neprorazí díru, jsme tady jako pod pokličkou. Až nebude ve vodě vzduch žádný, tak se udusíte. Pomaloučku, polehoučku, potichoučku se udusíte.
8: A ty se neudusíš, ctihodný starče?
4: Tak to mě opravdu nenapadlo.
6: A tak byli všichni pomalí, jenom Lín Silvestr a Karásek Lojzík zase tak moc ne. Dýchali zhluboka, čím dál tím rychleji a opravdu najednou všichni věděli, že jestli porybný šťovíček neprorazí v silném ledu díru rychle, bude asi hodně, ouvej.
2: Já se nechci přijít, dokonce ani s vámi všemi nesouhlasit, ale o čem to tady vlastně mluvíte? Já jsem taky ryba a dýchá se mi skvěle.
3: Třeba proto, že se tak moc nehoníš. Třeba proto, že nemáš skoro žádné šupiny. Třeba.
4: Třeba proto, že všechen vzduch spolikáš ty. A na nás už nic nezvostane.
5: Třeba proto, že Lín tolik vzduchu nepotřebuje, protože už je tak stavěnej.
6: Uslyšeli ze zdola, odkud k ním zase pomalu, pomalounku připlul obrovský sumec Horymír.
5: Každý malý rybářský dítě ví, že Lín v zimě nepotřebuje tolik jako vy ostatní. Může žít i pod ledem, nebo se zahrabe do bahna na dně a tak přečká zimu. Vydrží bez dýchání nejdýl z nás ze všech, teda kromě Karase, samozřejmě.
2: No, nevím, proč právě my líni bychom měli být taková zvláštnost, ale nezbývá než věřit při vší úctě k vašim šedinám.
7: Lepší se udusit, než skončit na háčku jako návnada a potom ještě v něčí tlamě.
3: Než se udusit pro vzduch ve vodě, to radši už nikdy nebudu lovit karásky.
4: No, pobyl jsem na světě dlouho. Párkrát už jsem mohl plavat v omastku na pekáči, když mě chytili. Jednou to štěstí přece skončit muselo.
8: Takže od jara budou v Pardubku už jenom samí líni, protože ty přežijou všechno, jak nám právě ráčil oznámit vážený stařešina Horymír. Líni a Karásek Lojzík, jestli se nepletu.
5: A proč by měli přežít jenom líni a Karásek Lojzík? Když budu chtít, bude za chvíli tolik vzduchu, že se udusíte, protože ho bude zase až moc.
3: Jak sem pustíš vzduch, Horymíre?
5: Docela jednoduše. Teď mi jeden po druhém pěkně nahlas odpovězte. Kdo je tady nejstarší?
3: Horymír.
5: A kdo je tady nejzkušenější?
9: Horymír.
5: A kdo je tady nejsilnější?
9: Horymír.
6: A potom se Horymír nadechnul z posledního vzduchu, co ještě ve vodě byl, a vyrazil tak rychle, jak ho nikdo neznal, přímo vzhůru proti ledu. Horymír se vrátil a vyplul proti ledu po druhé. Potom Horymír vyplul proti ledu po třetí. A ten puknul jak ulita vodních šneků, když rybí tlamička stiskne zubem požerákovým. A najednou se pod hladinou rybníka Pardoubek rozsvítilo a bylo vidět všude. A Horymír ještě chvíli svým mohutným ocasem nahoře čeřil vodu tak, že dýchali všichni zhluboka a nejenom Lín Silvestr a Karásek Lojzík, kteří to zase tak moc zatím nepotřebovali. Zrovna všichni vystrkovali hlavičky dírou, kterou v ledu prorazil sumec Horymír, dýchali zhluboka a dívali se na zimní nebe plné hvězd, když to začalo. Najednou se nad městečkem, které bylo na druhé straně rybníku Pardoubek, na té opačné, než je vesnička Brtev, rozsvítila hvězda, kterou nikdo neznal. Hvězda, co celý rok na nebi není, protože tuhle hvězdu vystřelil k nebi mladý rybář Šubr kvůli Haničce Zemlejna. A hvězda vzlétla, rozsvítila se na nebi, ale za chvíli zase zhasla a zase spadla. Ale to už Šubr vystřelil další, protože jich měl hodně a protože se právě na tenhle den celý rok chystal, aby Hanička věděla. A potom se na hrázi objevili všichni tři a volali Petrův zdar. To Frolík, Imlauf a mladej Šubr přišli všem rybám popřát nový rok. Když rybáři odešli zase do hostince pod hrází, odlepil se od největšího dubu, co byl hned třetí zleva, šedý stín, a přišel ještě někdo. Přišla Hanička z Kotykovic Mlejna a do díry, kterou

0: Jenom to nejlepší, rafinovaný a lstivý okoune. Pokoj tobě, starej trofejní sumče, i vám ostatním, líni, candáti, bělice, karasové. Mám vás rád. Ale že se o ně starám, i díru v ledu jsem jim prozekal.
1: Potom se ale zarazil, protože si nemohl za žádnou cenu vzpomenout, kdy tu díru prosekal.
0: No, to je jedno. Přece si tu díru do ledu ryby neprosekali sami.

celkem svorně věží chýši. Jenže jednou vrzla vrátka,

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada s chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy. Jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný, dá se to vyplivnout.

0: Ty do pětináček, kdyby bylo nejhůř.
1: Klidu, Gíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě. Už mám rtuť. Chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... tento nonc... kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě. Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne?
1: Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.
3: Veselé zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko nadmoutí. Zpívejte, kohouti, už jeden, za přáhným koničky pojedem.

0: Kapitola 18. Ples. Když jsem se vzpamatovala, byla jsem právě taková jako všechny ostatní fialky v jeskyni. Stala se ze mne obyčejná květina, která ještě netrpělivěji než ostatní čekala na to, až se dostane na zem. Královna Flóra mě laskavě pozorovala a když postřehla, že jsem si už zvykla na svou změněnou podobu, vztáhla ruku a zvolala.
1: A nyní ať začne ples.
0: Byl to opravdu překrásný ples. Hudba vás takřka sama pozvedala a každý tančil, aniž si to uvědomoval. V orchestru byla kobylka, která hrála na dřevák a vyluzovala z něho takové tóny, že fialky jásaly radostí. Cvrček napodoboval svými křídly kastaněty a snad mi ani nebudete věřit, na pozoun hrál komár. Mladí zdvořilí motýlové prováděli fialky, které si něžně opíraly hlavičky o jejich ramena. Tak se uzavírala hezoučká přátelství, která často pokračují i na zemi. Slyšela jsem, že někteří motýlové zhynuli hlady na místech, kde někdo utrhl květiny, jež oni milovali. I mě velmi zalichotila galantní pozornost jednoho otakárka feniklového. Měl smutné oči a několikrát mě vyzval k tanci. Avšak třeba, že se otakárek choval ke mně tak zdvořile, třeba, že barevná světla zářila, křižovala se a zaplavovala tančící svou září, třeba, že hudba vesele vyhrávala, mně bylo nesmírně smutno. Nemohla jsem se smířit s myšlenkou, že snad navždycky ztratím maminku a každou chvíli jsem utekla někam do koutku, abych skryla svou bolest. Zoufale jsem si prohlížela své nohy z kořínků, své droboučké stonkovité tílko a ptala jsem se sama sebe, zda maminka pozná v obyčejné fialce svou malou Aničku. Proto jsem uvítala, když jsem postřehla, že královna Flóra vstala. V sále zavládlo naprosté ticho, do kterého jasně zazněl její lahodný hlas.
1: Jak chcete odjet na zem?
0: Ptala se fialek, kterým už zářily oči při myšlence, že konečně uvidí slunce.
1: Zvolíte si loď snů anebo křišťálovou kouli?
0: Fialky se chvíli radily, pak se všechny společně uklonily a pronesly sborem.
2: Křišťálovou kouli, dovolí-li vaše výsost.
0: Chrobáci slavnostně přinesli do prostřed sálu průhlednou a lesklou kouli, která se podobala obrovské kapce vody. Na jejím povrchu se odrážela celá jeskyně, ale věci, jež se v něm zrcadlily, zářily a zároveň se rozplývaly, jako kdyby byly ponořeny do světélkující mlhy. Fialky se chytily za ruce a utvořily kolem koule veliký kruh. A byla to krásnější podívaná než na krajinu v máji, když fialky, tísnící se v půvabném věnci, upíraly své vážné tvářičky na myhotající se povrch, který pro ně znamenal bránu do života. Královna Flóra sestoupila ze svého trůnu a zvolna k nám přistoupila. Zdálo se mi, že její postava je ještě zářivější. Šest motýlů jí neslo vlečku a kdesi jemně vyzváněl zvonek. Královna vztáhla obě ruce a řekla dojatým hlasem.
1: Buďte šťastný, drahé přítelkyně. Buďte hodny slunce, které vás očekává.
0: Fialky zamířily jedna za druhou ke kouli. Čím víc se blížily ke křišťálu, tím víc jejich těla průsvitněla a že zmizely v záři,
1: jako potápěči v hlubinách vod. Konečně přišla řada na mne. Oslňující světlo mě přinutilo sklopit oči a cítila jsem, že padám do prázdna.

té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíček

zapomenu, když to není věc možná. To znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

0: chybky.
1: Učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
2: 2,5kilové kusy.
1: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
2: 4,25kilové kusy, křičí děti.
1: A když i ty rozdělíme?
3: Pak je z toho sekaná,
2: raduje se hlasitě Honza.
0: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

0: o kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzo vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na něj spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek, každý pejsek, každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek, každý pejsek.

0: každé dítě umí zamávat.
1: Pá, pá.
0: Každé dítě umí zamávat.
1: Pá, pá.
0: Každé dítě.
1: Pá.
0: Každé dítě.
1: Pá.
0: Každé dítě umí zamávat.
1: Pá, pá.
0: Každé dítě.
1: Pá.
0: Každé dítě.
1: Pá.

0: ať umíme víc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
3: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
2: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
3: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
2: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
3: To je ona, řekl tiše Egon.
2: Jaká ona?
3: Helenka.
2: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
3: To nic.
2: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
3: Líbí se ti?
2: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
3: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
2: Kam šla? Zeptal se Hihlíkovsky.
3: Odjela na nějakou misi do Afriky.
2: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
3: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš králi pomoct.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas?
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
1: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozraď nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
1: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let, vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Zato on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda tě osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
5: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí. Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
5: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje. Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jája dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Je! A můžeme všichni.

Srbská pohádka Kozí uši cara Trojana. Byl jeden car, jméno jeho bylo Trojan. Ten car měl kozí uši a proto pořadě zval k sobě holiče, aby ho oholili. Ale každý z nich, jakmile k němu vešel, více domů se nevrátil. Každého holiče sotva práci svoji dokončil, zeptal se car Trojan, co na něm uviděl, a holič zpravidla odvětil, že spatřil carovi kozí uši. Sotva to však nešťastník vyslovil, car poručil, aby mu stěli hlavu. Tak došla řada i na starého holiče, ale ten ze strachu vzkázal, že je nemocen, a poslal k carovi svého pomocníka. Když tento přišel, ptal se ho car, proč sám mistr jeho nepřišel, načež chasník odpověděl, že je nemocen. Tu usedne car Trojan a chlapec ho holí. I zpozoroval holič, že car má kozí uši. Ale když se ho car Trojan zeptal, zdali na něm něco viděl, chytře odpověděl, že nic neviděl. Tehdy mu car vyplatil 12 dukátů a poručil, aby od té doby vždy přicházel ho oholit. Když holičský pomocník vrátil se domů, vyzvídal jeho mistr, jak se měl u cara, ale ten mu odpověděl, že dobře, a vypravoval, jak mu car poručil, aby po každého přicházel oholit. A ukázal také mistrovi 12 dukátů, které od cara dostal, ale nepověděl, že spatřil u cara kozí uši. Od té doby chodíval holičský pomocník stále cara holit a za každé oholení dostával 12 dukátů. Že však car má kozí uši, to choval jako tajemství. Ale posléze ho to počalo mučit a zžírat, jež toho stále nutilo, aby to někomu pověděl. A začal se tratit a hubnout, což pozoroval i jeho mistr, a proto se ho neustále vyptával, co mu je. Když se tak neustále vyptával, pověděl mu konečně jeho pomocník, že má na srdci jakési tajemství, které nesmí nikomu povědět. Ale zdá se mi, povídá, že by se mi i hned ulehčilo, kdybych to někomu mohl říci. Mistr mladíka vyslechl a pak pravil. Pověz mi to. Já to nevyzradím nikomu. Bojíš-li se však mě to vyzradit, jdi k duchovnímu a tomu to pověz. Nechceš-li to však ani knězi svěřit, tedy jdi za město do polí, vykopej tam jámu, strč do ní hlavu a po třikráte opakuj zemi tajemství, které tě tak trápí, a na to opět jámu zaházej. Mladík si vybral z rad svého mistra tu třetí a odešel za město do polí, vykopal tam jámu, naklonil se nad ní a po třikráte opakoval: car Trojan má kozí uši. Pak zaházel jámu zemí a jen to učinil, už cítil, jak se mu v duši ulehčilo. A proto se vesele vrátil domů. Když uplynul nějaký čas, vyklíčil v místě oné jámy bezový keř, který měl tři krásné větve, přímé jako svíce. Přišel tam pastýř se svým stádem a

Když spatřil bezový keř, uřízl si jednu jeho větev, aby si z ní vyrobil píšťalu. Ale sotva, že začal na ní pískat, ozval se z ní hlas: car Trojan má kozí uši! Sotva se o tom car Trojan dozvěděl, kázal přivésti holičského pomocníka a zahřměl na něho: darebáku, co si to rozhlašoval lidu o mně? Nebožák holič však počal caru přísahat, že žádnému nic nepovídal, ačkoliv dobře viděl carovi kozí uši. Tu vytrhl rozhněvaný car šavli, chtěje mu srazit hlavu. Poděšený holič padl před carem na kolena a jal se nyní pěkně po pořádku vypravovat, jak se vše zběhlo. Jak pověděl zemi své tajemství, jak na tom místě roste bezový keř a každá píšťala vyrobená z jeho prutů vydává stejný hlas. Tehdy car poručil zapřáhnout a jel s holičským pomocníkem na to místo, aby se přesvědčil, je-li vše pravda, jak to chlapec povídá. Když tam dojeli, spatřili na keři již jen jeden prut. Car Trojan poručil, aby z toho prutu udělali píšťalu, že chce slyšet, jak bude pískat. Když tak vyrobili píšťalu a počali na ní pískat, vydávala hlas: car Trojan má kozí uši! Tu uvěřil car Trojan, že na zemi nelze ničeho utajit. Daroval onomu holiči život a posléze dovolil, že každý holič smí cara holiti.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Houpačka. A ne o tom, jak může vzniknout přátelství. V Emušákově bylo velké hřiště. S mnoha prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Každý den, pokud bylo hezké počasí, scházeli se tam všichni malí plyšáci a hráli si. Jednoho dne, z ničeho nic, se na hřišti objevila úplně nová houpačka. Byla zavěšená na obrovském kaštanu, stojícím uprostřed hřiště. Ale nebyla to obyčejná houpačka. Byla kouzelná. Měla modré sedátko. Kromě toho, že se na ní dalo houpat nahoru a dolů, každému, kdo na ní seděl, vyčarovala lízátko. Jakmile se to malí plyšáci dozvěděli, utíkali k ní a prali se o místo. Vyhrávali nejsilnější z nich. Ferda se pral nerad. Lízátko byla sice jeho nejoblíbenější sladkost, maminka mu ho ale nekupovala moc často. Zpovzdálí přemýšlel, jestli se má jít přeci jen prát, nebo počkat, až se všichni vystřídají. Ale plyšáků bylo moc a všichni chtěli na houpačku. Bohužel se pořád dostávalo jen na ty nejsilnější. Někteří, hlavně velký plyšový dráček Eda, měli už dokonce 10 lízátek a přesto se stále handrkovali o místo. Ferda se rozhodl, že se prát nebude. Edu by stejně nepřepral. A nechtělo se mu ani čekat. Slíbil, že přijde na večeři včas a rozhodl se jít domů. Pohoupat se na kouzelné houpačce a ještě získat sladkost ho ale přece jen pořád moc lákalo. Ještě než odešel, zahlédl blízko houpačky malého ježička. Byl opravdu malinký. Nikdo si ho nevšímal. Bylo vidět, že by si také moc rád houpačku vyzkoušel. Druhý den utíkal Ferda na hřiště. Doufal, že se konečně pohoupe. Zase tam ale byla spousta plyšáků. Nevypadalo to, že by na něj mohla přijít řada. Malý ježiček stál na stejném místě a vypadal ještě smutněji než včera. Zase se na něj nedostalo. A tak to šlo každý den. Až jedno odpoledne, když bylo opravdové vedro a většina rodičů i plyšáků z Emušákova byla u vody, to vypadalo, že by na Ferdu mohla přijít řada. Dráček byl sice pořád na hřišti a ve frontě předbíhal ostatní plyšáky, kteří i v tom parném dni čekali a doufali, že se tentokrát pohoupou. Ale zdálo se, že se na Ferdu přeci jen dostane. A opravdu, najednou stál před houpačkou. Posadil se na lesklé modré sedátko. Chytil se lan, na kterých bylo přivázáno, a už zvedal nožky, aby se odrazil, když tu zahlédl malého ježička, stojícího opodál. Bylo mu ho líto. Věděl, že tak malý plyšák si místo na houpačce nikdy nevybojuje. Vždycky ho ve frontě někdo předběhne nebo přehlédne. A taky mu připadalo, že se ježiček bojí. Měl sklopenou hlavu, svěšené bodlinky a smutné oči. Ozvalo se. Ferda se podíval směrem, odkud zaslechnul bzučení. Na větvičce kaštanu seděla malá moucha. Jmenovala se Radost. Dívala se střídavě na Ferdu a na ježečka. Po chvilce, úplně potichonku, tak aby to slyšel jen Ferda, zašeptala. Vidíš toho prcka? Je smutnej, viď? Pozoruju ho už pár dní. Třeba bys mu mohl pomoct, udělat mu radost. Co říkáš? Ferda se jí chtěl zeptat, jak, ale moucha zamávala křídly a byla pryč. Tak se vyhnula pavoukovi, který na ní právě spřádal síť. Ferda rychle přemýšlel. Nemůže přece za to, že je ježiček malinký a bojí se stát ve frontě. Není jeho povinností pomáhat mu, vždyť ho ani nezná. I on sám čekal na houpačku několikátý den. Ale zároveň si uvědomil, že je větší, že jeho by ve frontě ušlapat nemohli, kdežto ježečka ano. Položil nožky na zem, postavil se, podíval se na ježečka a zavolal. Pojď, nechám ti houpačku, mně se vlastně houpat nechce. Jiní plyšáci toho chtěli rychle využít, ale Ferda se narovnal a dráčkovi Edovi, který ho odstrkoval, řekl. Ne, myslel jsem támhle ježička. Čeká tu už několikátý den. Ty se spohoupal, lízátek máš plnou kapsu, nech taky zhoupnout ostatní. Když to dořekl, zarazil se. Uvědomil si najednou, jak je dráček veliký. Stál přímo před ním a vypadalo to, že by ho nejraději snědl. Uteču, řekl si Ferda v duchu. Co jsi to řek? Zeptal se zuřivě drak. Slyšel jsi mě, odpověděl Ferda. Už nechtěl utéct. Došlo mu, že kdyby teď utekl, vše, co udělal, by bylo zbytečné. Nepohoupal by se ani on, ani ježeček. Stál si tedy za svým. Ostatní plyšáci se zastyděli. Uvědomili si, že houpačka je pro všechny a měli by se vystřídat. I oni začali dráčkovi domlouvat a Eda ustoupil. Ježeček opatrně přicupital. Ferda počkal, než si sedne. Chtěl ho chránit, ale viděl, že už to není potřeba. Když Ferda odcházel z hřiště, ještě se ohlédl. Mrzelo ho, že nemá lízátko. Moc si ho přál a moc se chtěl pohoupat. Chvíli možná i trošku litoval, ale když viděl, jak je ježiček šťastný, věděl, že udělal dobře. Za pár chvil uslyšel, že ho někdo dobíhá. Ježiček smál se na celé kolo a podával Ferdovi lízátko.
1: Děkuju ti, že jsi mi pomohl. Strašně jsem se chtěl pohoupat. A tady máš.
2: Já lízátka nerad.
0: Domů šli společně Ferda i Ježeček. Byli z nich noví kamarádi.

0: Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.
2: Hihihi.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Kdy básnička?
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Mankote, co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spadkane ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si mala, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, žáno. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, to je...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Žáno, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic, mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: O venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků. Hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo z prutka otevřel dveře.
1: Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život!
0: Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustily se do sladkých fíků. Ani nestačily polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka. Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky. V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a bály se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu jako ve městě za jediný den venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe, mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: jak Trautenberg vyměnil Krakonošovi fajfu. Doslechl se Trautenberg, že Krakonoš má takovou fajfku, co nikdy nevyhasne a přitom potřebuje tabáku na jaře ždibeček a na podzim ždibec. To asi proto, že od podzimu do jara jsou večery dlouhé a času víc na klidné pokouření. A už mu v hlavě šrotuje, jak by se k té fajfce dostal. Že by si oni Krakonošovi řekl?
1: To zrovna. Zadarmo i ten starý prašivka nedá a peníze. A tudle.
0: Inu každý hádá podle své planety. A nikdo jak těživ neslyšel, že by Trautenberg zadarmo něco dal, i kdyby to třeba jen slepičí pírko bylo.
2: Přemýšlí, hlavu si láme, až se mu v ní všechno motá, plete, obrací, ale ne a ne na to přijít. Vypil džbán bezinkového vína, aby se mu projasnily myšlenky. Snědl mísu makových buchet, aby ty myšlenky měly podstament. Ale kde nic, tu nic. I na jídlo ho přešla chuť, jak má tu krucaj svajvku pořád před očima. Do večeře jen tak ďobl. Milost pane, já vám uvařím pelinek, to je na trávení ten nejlepší lék.
1: Dej mi pokoj s pelinkem, já mám jiný starosti. Odnes to a jdi spát a ať mě nikdo neruší.
2: Kubičku, rozumíš tomu? Taková dobrá omáčka ze samý smetany a milost pán sotva lžíci olízne. Určitě ho z těch makových buchet zlobějí outroby.
3: Měli by ho zlobit častějíc. Tohle je jiný pošmáknutí, než pořád samý kyselo.
2: Kubičku, tobě mý kyselo nechutná.
3: To jsem zas něco plácel. To si Anče nezaslouží. Však kdyby mohla i dvojí maso, by mi každý den strojila.
0: Ale ne, že ze sebe stačil vysoukat, že i suché brambory chutnají od ní jako... Jako ta nejpanštější pečínka, dveře se otevřou a v nich Špalek jako hrom, že Hajnému za ním jen hlava kouká.
2: Hajnej, co sem strkáte ten Špalek? Podívejte, jak z něj kape špína na čistou podlahu. Toho tady chcete štípat?
4: I toto, štípat lipovej Špalek, co já se ho nascháněl. Nechám ho tady vyschnout, teda... Jestli proti tomu nic nemáte, pěkně prosím. A do Vánoc z něj vyřežu parádní betlém.
2: To bude krása.
0: Anče v tu ránu zapomněla na špinavou podlahu.
2: Z takovýho Špalku bude betlém. Tak velký nemají ani v rokytnickém kostele. Kubičku, pomoz Hajnému s tím Špalkem ke kamnům. Já vám zatím přihřeju křenovou omáčku. Milost pánovi dneska nebere. Pořád mu říkám, že nemá jíst makový buchty teplý. Teď z nich má špatný trávení.
0: To chce kápku jalovcový. Po tý člověk stráví i hřebíky.
3: Však on milost pánovi ten půst neuškodí. Aspoň se mu bude lehčej spát.
0: Ale nespalo. Převaluje se pod prachovou peřinou. Hned je mu zima, hned zase horko. Hlava mu brní, třeští. Až najednou. Venku už začíná šírat. Už to má. Už ten nápad drží za pačesy. Vyskočí z postele, až peřina odletěla, chytne provaz, co mu natáhli od postele k výměnku a přidělali na něj kravský zvonec, aby je milost pán mohl přivolat třeba o půlnoci a... Ale taková věc se musí čelátce oznámit důstojně a se vší vážností, a to je v noční košili nepřípadné. S funěním a hekáním se tedy Trautenberg souká do šatů, jindy k tomu potřebuje Kubu i Hajného, a pak škube provazem, jako by hořelo. Mrtvého vrak by ten kravál probudil.
2: Kubičku, vstávej, něco se stalo.
3: Co by se stalo, vždyť je noc?
0: Ale Anče už na sebe hází sukni a jubku, už i Hajný vybíhá z přístěnku, tak Kuba po paměti natahuje kalhoty, v té rozespalosti ještě pořádně nevidí a už všichni běží jako k neštěstí.
2: Trautenberg stojí uprostřed světnice v plné parádě. Tváří se tak vážně a důstojně, že by to ani sám císařský hofmistr líp nedovedl. Milost, pane, vy jste si ani nešel lehnout? Proč jste neřekl, uvařila bych vám ty makoviny?
1: Já nespal úmyslně, protože jsem přemýšlel a teď vám chci oznámit, co jsem vypřemýšlel.
0: Koukají na Trautenberka, jestli se mu třeba nezdál těžký sen a on se ještě neprobudil, ale ten už řeční jako z Partesu.
1: Rozhodl jsem se žít s Krakonošem v míru. Já pán, on pán, tak co bychom si dělali na schvály? A abych ukázal, že mám dobrou vůli, chci na jeho počest udělat na téhle stěně muzeum.
2: Milost, pane, já vám pořád říkám, že nemáte jíst teplý buchty. Teď se vám to vrazilo do hlavy.
1: Mlčet! Řekl jsem, že tady bude muzeum, tak taky bude. Anče, ty se teď sebereš a obejdeš všechny chalupy, kramáře a jarmareční báby a koupíš všechno, na čem je Krakonošův obrázek. A koukej smlouvat, lidi by dneska z člověka sedrali kůži. Kubo, nařežeš prkna a uděláš polici od rohu k rohu.
2: Anče kouká na Trautenberka, jako by ho viděla poprvé. Nikdo jí nevymluví, že tu jeho vymyšlenost mají na svědomí teplé makové buchty. Kuba jen tak, že nezývá na celé kolo a tváří se, jako každý, komu utrhnou kus nejhezčího spánku a místo snídaně ho ženou dělat polici. Jen hajného ten milost pánův úmysl nadchl a hned je samá rada.
0: Milost pane, to jste ráče vymyslet náramně, ale s dovolením taková police musí být parádní. Nejlepší z Verpánu nebo z Borovice. A my máme v kůně jenom kulatinu. Já bych třeba skočil na pilu.
1: Na žádnou pilu. To by mě to muzeum přišlo pěkně draho. Půjdeš ke Krakonošovi, že se dávám uctivě, ne, uctivě je moc, že se dávám poroučet a jestli by se obtěžoval přijít ke mně v neděli na oběd, tak. A koukej se rád do pucu, vyblejskat boty, sváteční kamát, zaklobouk péro, protože tímhle už nejseš jen obyčejnej hajnej, ale panskej poselák a to je důležitá osoba. Anče, Kubo, co stojíte? Už jste měli být dávno pryč.
0: Chudák hajný, celý se třásl, když se přišel Trautenberkovi ukázat, jestli je na to poseláctví náležitě vystrojený. On Trautenberg, když si umane, najde smítko i na peruti andělské. Ale tentokrát se na hajného ani pořádně nepodíval, jen si nechal dvakrát zopakovat to pozvání a když se hajný, celý se přitom spotil, nespletl poprvé ani podruhé, zatvářil se Trautenberg, jako by mu chtěl svěřit tajemství, při kterém člověk musí svatosvatě přísahat na život i na smrt.
1: A teď dávej pozor, až budeš Krakonošovi vyřizovat to mi vzkázání, pořádně si prohlídni jeho fajfku.
0: Jo, fajfku? Ale tu já moc dobře znám. Pěkně prosím, je takhle dlouhá.
1: Mlčet! Když říkám pořádně, tak myslím, abys mohl udělat na chlup stejnou, aby ji Krakonoš od svý nerozeznal. A teď marš!
2: A tak se hajný plahočí, drápe a škrábe samými necestami, protože cesty už jsou dávno hluboko pod sněhem.
0: Už nemůžu. Jen chvíličku si odpočinu.
2: Opřel se o sněhovou stěnu a že tam bylo ticho, závětrno, oči se mu sklížily, hlava spadla a v tu ránu spal. Ještě, že sněhové mraky začaly chumelit z druhé strany hor, jinak by hajného přikryla měkoučká peřina, pod kterou se pěkně usíná, ale už neprobudí.
0: Krakonoš si toho rána přivstal, aby se podíval, jestli sněhu není už dost a jestli mu větrník

0: na dělení? Hajný spí u sněhové stěny. Jestli on tam nezmrzl.
1: Dvěma kroky je krakonoš u Hajného. Je dočista promodralý. Třepe s ním? Nic. Tady pomůže jen bylinková kápka a pořádnej klůt. A už do Hajného leje tu svou krakonošovskou medicínu rovnou z láhve, až Hajný otevře oči, zamrká.
2: Je, úctivé pozdravení, jenost pane Krakonoši, to máme letos zimu, to je natílka. Ale aby to nepolámalo stromečky, on je vždycky lepší ode všeho akorát. Račte odpustit, to mě jen tak vylítlo.
3: No tak to spláchni a pořádně, vždyť bys mohl jít v obřím dole do spolku s rampouchama.
0: Kdybyste Krakonošovi lahvičky ubývalo, vypil by jí Hajný do poslední kápičky. Tak si klútnul, že se mu staré kosti rozehřály a v hlavě projasnilo. Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To je zrovna živá voda.
3: A co, že jsi vybral takovej ložír?
0: A kde pak ložír? To já jen chvilku odpočíval. Ono je to na člověka najednou moc. Taková dálka a sněhu po kolena.
3: A to nevíš, že kdo usne pod sněhovou peřinou, už se neprobudí?
0: No právě, že vím, jemnost, pane Krakonoši, jak bych nevěděl. Kolik takovejch každý jaro, když se jde sníh, odvezli na Rokytnický hřbitov? Ale mus je mus. Uctivě melduju, že mě posílá náš milost pán, jestli byste byl tý laskavosti a obtěžoval se k němu v neděli na oběd.
3: Ale, a to ten oběd nemůže počkat, že tě žene do takový Sibérie?
0: On, prosím, milost pán, s dovolením povídal, já pán, on pán, to jako vy, tak co bychom si dělali schvály. A že má dobrou vůli, tak vám chystá. Já bych to neměl říkat, ale když mě neprozradíte, on vám chystá muzeum.
3: Cože chystá?
0: Hajný, jak je po té Krakonošově medicíně v ráži, sype ze sebe, jak Anče musí zběhat kramáře, kupce a jarmarečníky a skoupit všechno, na čem je Krakonošova podobizna, a Kuba, že dělá police pro ty věci přes celou stěnu od rohu k rohu. Div, že nevyklopil, že si má prohlídnout Krakonošovu fajfku, aby pak milost pánovi udělal na chlup stejnou.
1: Krakonoš by vsadil celý hora i se Sněžkou, že Trautenberg chystá špatnost opravdu náramnou. Jináč by se nepáral s nějakým můzem. A sám byl zvědav jakou.
3: Děkuju za vyřízení a Trautenbergovi řekni, že na ten oběd přijdu.
0: Řeknu, ale jemnost, pane Krakonoši, kdybyste byl tý dobroty a počkal s chumelením do večera, ona Anše bude mít těžkou nůši a špatně by se jí šlo. Je to kus cesty a pořád do kopce.
1: Krakonoše zrovna u srdce zahřálo. Přece ten svět není tak špatný, když lidi myslejí jeden na druhého.
3: To víš, že počkám a tebe taky nenechám trmácet pěšky.
0: Stáhl z oblohy nejtlustší sněhový mrak a než se Hajný nadál, seděl v tom mraku jako v prachové peřině a peřina se vznesla a letěla a vyklopila Hajného přímo uprostřed dvora. Ve světnici bylo jako ve mlýnici. Kuba slouká police, Anče s Hajným vyndávají z nůše kousek po kousku, oprašují je a leští a Trautenberg staví na prkna, Kuba tu kulatinu pěkně přihobloval, aby nedělala muzeu ostudu, ty hrnečky a čbánky, talíře a misky a na všem je vymalovaný Krakonoš s fajfkou, jako by k němu přirostla.
1: A když bylo všechno vyložené a postavené, i pár vyřezávaných krakonošů na nejhořejším prkně, dívají se všichni na tu krásu a je jim, jako by je po duši hladil. Milost, pane, nic pěknějšího se snad ani nedá vymyslet. To je hned vidět, jak lidi mají Krakonoše rádi.
4: Oh, no.

0: jen se moc nerozplývej a jdi zadělat na koláče. Kubo, ty klepni dva králíky, ať máme traktaci jako o posvícení, když přijde tak vzácný host. A jinej, ty tady zůstaň. Teď mi pěkně ukážeš, na kterým z těch obrázků si je Krakonošova fajfka nejpodobnější.
1: Hajný kouká, oči si může vykoukat. Hned se mu zdá, že je to tahle, hned zasta vedle, ale spíš to bude tamhleta, jenže ta je kapánek o fous jinačí, až toho má Trautenberg dost.
0: Himmler, Gott, Kruzeis Element! Je to černý, jenomže trochu bílý, dlouhý, ale spíš krátký. Do zejtřka vyřežeš fajfku na chlup stejnou, žádný o fous nebo kapánek. A teď zmiz. A pošli sem Anče.
2: Anče se nestačila divit, když si Trautenberg poručil odvar z makovin, pořádně silný a plný džbán. Potom z honu by neusnul a zítra by před návštěvou zíval. Ale nenapil se, ani neochutnal. Džbán strčil do police, vlezl do peřin a sotva dolehl, chrápal, že se klepalo i celé to slavné muzeum.
1: Ráno přinesl Hajný čerstvě vyřezanou fajfku. Trautenberg ji prohlíží, srovnává hned s obrázkem na talíři, hned s tím na hrnečku, od toho je ofous, od tamtoho kapánek.
0: No, možná, že není tak úplně na chlup, ale na první pohled k nerozeznání. Za to ti možná odpustím, že si bereš moje dřevo na ty svý vyřezávánky.
2: Na druhý den bylo jako o velikým svátku. Stůl prostřený vyšívaným ubrusem, Anče v parádní zástěře, Kuba v košili od svatby, Hajný ve svátečním a Trautenberg jako ženich. Když se ozvalo z rokytnické věže poledne, stojí ve dveřích Krakonoš. A ne s prázdnou. Pro Anče šátek jako pro rusálku. Pro Kubu zavírák s jelení střenkou a Hajnému lahvičku s bylinkovou kápkou. Co je v jednom loku síly za 10 a tepla za 2 kožichy. Trautenbergovi pak tabák v březové pixličce.
0: To se teda nepředal. Ale to nemuselo být, děláte si škodu. Já jsem vám taky něco nachystal, abyste viděl, jak si vážím šlechetného souseda tadyhle. Muzeum.
3: No, pane sousede, to je teda vymyšlenost. Takový muzeum mi ještě nikdo neudělal. Děkuju pěkně za tu poctu.
1: Zasedli ke stolu, jedli, pili, hodovali a když Anče, Kuba a Hajný sklidili se stolu, vytáhl Trautenberg ze skříně džbán a kameninové džbánky. To, aby nebylo vidět, že sobě nalévá sotva na lžíci a Krakonošovi vrchovatě.
0: Tadyhle mám něco pro dobrý trávení, náramný pití, outrobám. Je po něm jako v peřince. Tak na zdraví, pane sousede.
1: Aby Krakonoš nepoznal makoviny, tak on ho chce Trautenberg uspat. No, uvidíme, co má za lubem. Napil se, jako by ten džbánek chtěl vypít na jeden klůt do samého dna.
3: Opravdu náramný, pane sousede, ale nějak jde na mě spaní. Není divu po takových hodech.
0: No tak to má být, najíst se, schrupnout si a hned je člověku veselý.
2: Ale to už Krakonoš pochrupuje. Odfukuje, až se mu vousy třesou, ale spod víček Trautenberga merčí. Ten ještě chvíli vyčkává, Pak opatrně vytáhne Krakonošovi fajfku z kapsy jeho kabátu, strčí tam tu od Hajného a Krakonošovu schová do truhly až na samé dno. Teď, aby se ten starý prašivka Krakonoš rychle probudil, dočkat se už nemůže toho pokouření a jestli tabáku opravdu neubývá.
3: Ach, pravda pravdoucí, pane sousede, takové schropnutí hlavě odlehčí, oko projasní a když se k tomu přidá ještě dobré pokouření, no pojď sem, má stará dobrá fajfko.
2: Můj ty světe, truhla se rozletí, jako by jí roztrhla obří ruka a fajfka z ní vyletí Krakonošovi rovnou do ruky.
3: Tak proto si mě pozval, Trautenbergu, proto ta paráda s muzeem. Kdybys měl v hlavě, co máš v teřichu, dávno bys si z takové chytračinky odpustil.
1: A je ten tam. Jen kouř po něm zbyl, truhla na prkínka a slavné muzeum. Trautenberg by je nejraději roztřískal, roztupal, kdyby se v něm neozvala skrblická dušička.
0: Všechno narovnat do nůše a donést zpátky. Kolik jste dali, tolik musíte dostat. A ne, abyste se nechali očidit.
1: Chvilku mudrovali, jestli není toho muzea škoda, ale pak si řekli, k čemu tolik Krakonošů na jedné polici a navíc Trautenbergovi na očích. Takhle si koupí někdo hrneček, někdo talíř a třeba i vyřezávaného Krakonoše a bude ho mít doma k užitku i pro potěchu.
2: A Trautenberg vyhodil tu na chlup stejnou fajfku oknem a Hajný si ji pověsil do svého přístěnku. Pro potěšení z pěkného díla a taky, aby připomínala, že pravda nakonec vždycky vyjde najevo. Jako ta Krakonošova fajfka ze dna Trautenbergovy truhly.

0: Figy hádanka.
1: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
0: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
1: Kouzelník!
0: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
1: Je, turecký med, ten já rád!
0: Anebo turecký prasátko Paší!
1: Asi počkej, ne. To nebude
0: počkej,
1: ono.
0: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
1: zelený.
0: Zelený kobereček.
1: No, zelený.
0: Může být i na dvorečku.
1: Jo.
0: A můžou v něm růst i pampelišky.
1: A nebo jiný kytičky.
0: A daj se na něm dělat kotrmelce.
1: A skákat.
0: A je to, a je to. Tráv.

0: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
1: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
2: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
1: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
2: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
1: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměli, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu.
3: Tak dobře,
1: řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
3: Povíme ti za to pohádku.
1: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
3: Jen se podívej.
1: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
3: Ne, ona přestala.
1: A proč přestala?
3: To nikdo neví.
1: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou.
4: Nikam nechoďte. Já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala.
1: Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Sipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha.
4: Vstávej!
1: Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
2: A co bych vstával? Já jsem Kule, sládek z Jičína.
4: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou výlám vodu do studánky.
1: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
4: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
2: Jach,
1: udělal sládek Kule a spal dál.
5: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile.
6: Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou,
4: jakého má synka.

0: potkají se dva šneci.
1: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
2: Ale utekl jsem z domova,
0: odpoví druhý.
3: Já bych nikdy neutekl.
4: Co to bylo? To byli vlci.
5: Vlci v gramofonu, to je blbina.
6: Nebo Drákula. Nebo?
4: Co?
6: Nebo to... Mám to říct?
4: Sválně.
6: Já to řeknu, ale budeme se bát.
4: Nešť.
6: Nebo jestli to nebyl duch...

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu.
1: Srdce mi hlasitně klepe, tuším tady záhadu.
0: Boty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm puch.
0: Ve vitýři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá stamen ruka a trošku.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkví. A přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové, čumpr, cimpr, campr, vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové, čumpr, cimpr, campr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale... Je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No to říká to, čo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no jo, no jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy?
1: No.
0: Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Piggym jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně a příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: No, ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nára mě, to je salátek, jedna báseň.
0: Víď, ten je jeden z mých nejoblíbenějších. No,
1: protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to čo, čo.

0: o zvědavé Evičce. Evička byla malé, hodné děvčátko. Když jí zemřeli rodiče, ujala se jí stará tetička. Byla to hodná žena a měla Evičku ráda. Teta měla malé hospodářství a Evička jí v práci pomáhala. Dovedla už dojít kravičku, na trávu chodila, také už trochu vařila i žili jste to uspokojeně. Byla to holčička hodná, chytrá, ale tuze zvědavá. Všecko chtěla vědět, znát, vidět. Pod každou pokličku nahlédla. Každou krabičku otevřela. No zkrátka, do všeho strkala nos. Jen ta veliká zvědavost Eviččina tetu trápila. Povídala jí. Evičko, Evičko, jednou tě ta zvědavost tuze vyplatí. Ale nebylo to nic platné. Evičce neušlo nic. Pořád v chaloupce nacházela něco nového. Slídila od půdy do sklepa, až tu našla velikou, pozlacenou motyku. Přiběhla k tetičce a povídala jí. Tetičko milá, nač je ta krásná motyka? Tetička jí pohrozila prstem. Milé dítě, jsi ještě malá, ale povím ti to. Tu motyku jsem dostala od své maminky, když jsem se vdávala. Povídala mi, kopej s ní na zahradě. Najdeš poklad. A až budeš stará, dej motyku zase tomu, koho budeš mít ráda. A já kopala, kopala. Celou zahradu jsem překopala, ale poklad jsem nenašla. No nechť, poklad jsem nenašla, ale dobře se mi vedlo. A že mám tebe ráda, odevzdám motyku tobě. Snad budeš mít větší štěstí a poklad najdeš. Netrvalo dlouho a dobrá tetička se rozstonala a umřela. Evička ji upřímně oplakala, pochovala ji a jen přišla domů, běžela pro zlatou motyku. Kopala, hrabala, od rána do večera, ale poklad ne a ne nalézti. Za to zahrádka si libovala, že je pěkně překopaná. Však ji Evička překopala toho jara ještě dvakrát. A když poklad nenašla, zahodila motyku a nasázela zeleninu. Okurky, zelí, brambory a všecko to rostlo jako z vody. Jedna radost. Na podzim Evička sklízela velikou úrodu. Prodala a ještě jí hodně zůstalo. A tak okopávala zahrádku a zlatá motyka dělala divy. A Evička byla spokojena. Už věděla, jaký poklad jí tetička zanechala. Pilnou práci. Evička dobře hospodařila a koupila si 9 kuřátek a 10. chocholátko. Pak telátko, aby si vychovala kravičku. Z kuřátek jí vyrostly pěkné slepičky, které brzy snášely vajíčka. Jednoho dne Evička hledí a hledí. Je to možné? V kukanice bylo 9 vajíček a 10. zlaté. Evička měla velikou radost. A což když za 2 dny tam našla zase nové zlaté vajíčko? To se zaradovala. Vajíčko u zlatníka dobře prodala a nakoupila věcí. Jen byla zvědavá, která slepička to zlaté vajíčko snáší. Nakukovala celé dny do kurníku, ale nic nevyzkoumala. Kokodák, kokodák. Dělali slepičky všecky stejně, i ta, která nesla zlatá vajíčka. A Evička nevěděla pořád nic. Přemýšlela, klidu neměla, až se dozvěděla o jedné čarodějnici. Ta prý všecko ví a všecko uhádne. Evička vzala 2 zlatá vajíčka a šla k té stařeně. Čarodějnice bydlela v hustém lese v dřevěné chaloupce. Evička ji pěkně pozdravila a čarodějnice jí hned povídala. Vím, co chceš, milá Evičko. Jsi zvědavá, která z těch slepiček nese zlatá vajíčka, viď? Evička kývla hlavou, že je to tak, a dala stařence dvě zlatá vajíčka. Lépe bys udělala, kdybys nechtěla vědět. Ale že jsi pracovitá a štědrá, tak ti to prozradím. Podívej se o půlnoci do kurníka. A to jen jednou, jedinkrát, sama poznáš. Kdybys neposlechla, nevyplatilo by se ti to. Evička poděkovala stařence a utíkala domů. Té noci zvědavostí nespala. Čekala na půlnoc. Ve dveřích kurníku si vyřízla malé okénko a tam se dívala. O půlnoci Evička vidí, jak chocholatá slepička sedí a snáší. Sotva udělala kokodák, přilítl netopír. V tu chvíli slepička vyskočila z hnízda, otřepala se a schodila ze sebe tu slepičí kůži i s peřím a byla ze slepičky krásná lesní víla. Roztáhla ruce, zašustila závojovým šatem a letěla za netopírem. Evička klusala za nimi, co jí dech stačil, aby věděla, kam jdou. Doběhla až k lesu. Tam už vybíhaly lesní víly a běžely naproti té Eviččině bílé víle. Vítali se, vzali se za ruce, běželi na palouk a tam tancovali. Evička věděla dost. A kdypak se víla vrátí zase do kurníku? Vrátí se vůbec? Evička běžela naspátek a dávala pozor. Přesně v jednu hodinu v noci byla víla naspátek. Byla smutná, když oblékala na sebe slepičí šat. A ještě smutněji si sedla mezi slepice do řady. Evička věděla dost. Šla domů a té noci nespala. Pořád jen myslela na tu bílou vílu. Jestli pak by jí mohla pomoci? Jak pak by to bylo, kdyby jí třeba tu slepičí kůži schovala? Nebo kdyby jí spálila? Co by se stalo? Ve dne tu chocholatou slepičku hladila, ale ta byla pořád jen smutná. Večer Evička zase nakukovala s kulinkou do kurníku a viděla, že od půlnoci do jedné hodiny odvádí netopír slepičku vílu do háje. Tam ubíhala víla celá blažená. A když se vracela, plakávala. Tak tomu bylo každé noci. Evička načisto zapomněla, co jí babička nakazovala. Směla se podívat jen jednou, jedinkrát. A ona se dívala každý den. Bylo jí líto té krásné víly. Umínila si, že jí pomůže. Když zase jednou odešla víla s netopírem do lesa, vzala Evička tu slepičí kůži do ruky a chtěla ji hodit do ohně. Kůže byla lehonká, peříčka krásná a na hlavě chocholka jako pro královnu. Evička si pomyslela, jak pak by mi to asi slušelo? Hodila si kůži přes ramena a chtěla běžet k zrcadlu do světničky. Ale co se stalo? Kůže na Evičce tu chvíli přirostla. A ze zvědavé Evičky se stala chocholatá slepička. Usedla na bydélko a dala se do žalostného pláče. Plakala, až srdce usedalo. V jednu hodinu se vracela do hnízda ta krásná víla s netopírem. Když uviděla Evičku na bydélku, zvesela zatleskala rukama a povídala. Děkuji ti mockrát, panenko, za vysvobození. Teď budeš ty slepičkou tak dlouho, dokavat se nenajde zas taková zvědavá osoba, jako jsi byla ty. Ta si pak navleče slepičí kůži na sebe, zrovna jako ty. Ale musí to být po půlnoci. A ty budeš vysvobozena. Děkuji ti, dobrá duše, ještě jednou. Já jsem královna víl a tam, hle, netopír, zlý čaroděj. Dnes už nemá ke mně moci. Buď zdráva.
1: Zašustila závoji a odběhla.
0: Netopír tu chvíli krákal. Zlobil se, ale nakonec i on odletěl. Evička zůstala sama. Ráno místo uklízení chodila se slepicemi po dvorku a smutně plakala. Kravička v chlévě bučela, neměl jí kdo posloužit. Celý domek naříkal. Evička sotva dotloukla půlnoc, schodila slepičí kůži, rychle podojila, obstarala kravičku, drůbež, prostě všecičko, a pak zase hub do kůže a byla z ní chocholatá slepice. Přemýšlela, kudy chodila, jak by se osvobodila. Až konečně jí to napadlo. Rozběhla se, jako slepička, jednou do lesa k té hodné babičce a tam zakdákala. Babička ji hned poznala a povídala jí. Vidíš, vidíš, to máš za svoji zvědavost. No, budeme přemýšlet, jak tě osvobodit. Jdi domů a čekej. Evička se nemohla noci dočkat. Stařenka přišla až třetí noci, právě když ponocný troubil půlnoc. Evička vyskočila z kůže a padla babičce okolo krku.
2: Má zlatá babičko, vy mi pomůžete, já to vím.
0: Babička jí povídala. Podej mi tu svou kůži, Evičko. Evička kůži vzala, podala jí babičce a ta, že si ji na sebe oblékne sama. Je stará, jí už to bude jedno, bude-li nějaký čas slepicí nebo nebude. Evička plakala. Bylo jí líto stařenky a nevěděla, co počít. Tu přiskočil babiččin kocour. Popadl milou kůži a na kusy ji roztrhal. Peříčka se rozlétla na všecky strany a Evička i babička byly vysvobozeny.
3: Už nebudeš mít zlatá vajíčka, milá Evičko, povídala babička.
0: Ale Evička už nechtěla o zlatých vajíčkách ani slyšet. Děkovala vroucně babičce za vysvobození a děkovala i kocourovi. Ten se lísal k oběma a když jim bylo spolu tak dobře, zůstali u Evičky v chaloupce na dobro a žili spokojeně i bez zlatých vajíček až do smrti.
4: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé trávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
5: Divá bára.
6: Běda! Smrtelníci! Hratě můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
5: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?
4: Bater!

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.
3: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé, hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip pískavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
4: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
3: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
1: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
4: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
3: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
1: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
4: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
3: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
1: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
4: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
3: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
1: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
3: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
1: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
3: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
4: To není tak nejhorší hra,
3: pomyslel si, a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
1: A mám tě!
3: Hihněl se Filipek na celé kolo.
1: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
4: Já ti dám, že to nic nebylo. Málem

0: zemi s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
1: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem.
1: Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
1: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
1: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna, v jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
1: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá.
1: Vůbec nejrychlejší.
2: To se právě hodí,
0: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
1: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se Škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal Škubánek, celý zpitomělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
4: To jsem rád,
0: oddychnul si Škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to?
1: Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
3: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
2: Ty jsi to řekl.
3: Já jsem si jenom zpíval.
2: No ale krásně.
3: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, mají zuby jako pilu.

0: Figi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figi.cz a tam ji najdete.
2: A následuje rada 12.
3: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
4: nezdvořáka.
3: Neboli nevychovance, že ano? Což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
4: Aby se do něj nekousel.
3: To by se kousal do jazyka pořád. Ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
4: A kousne se třeba do nohy, no, že ano?
3: Ošklivě se uřekne.
4: Uřekne.
3: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
4: Aha. Nějaké neslušné slovo, že ano?
2: Ale tak prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
3: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšímáš si ji, nezmíníš se o ní, rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoliv telema.
4: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
3: No vidíš.
2: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
3: Ano.
2: Nebrumlat.
3: No, nešeptat.
1: Mluvit jasně.
2: Ale také nekřičet, hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
3: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
1: Nelží, dívko.
3: Tím ji urazíš.
1: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
3: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
1: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
3: Mango, ty se domníváš.
1: Že babinka je na omylu?
4: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
1: A co se domnívám?
4: Donánke, no co? No co? Co se vlastně Hurvínek domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
2: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
3: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
1: aby nějakou neslíznul.
3: No to taky. Ale koukáš mi do očí, někde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
1: po kuřím oku.
3: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká jako, počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
4: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
3: Jo, no určitě, budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš, ale co řekneš nejdřív?
4: Halo.
3: Ne, představíš se.
4: Svým jménem, že ano.
3: No čím jiným, to se ví, že neřekneš, kolik vážíš a proč?
4: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
3: No to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
4: No když já zvedla telefon, tak kdo asi?
3: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
4: Že já? No co bych se tím tajila, že ano?
3: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
2: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
1: Jak mám taťulovi koukat do očí, když mu telefonu, vystrčím hlavu z telefonu nebo co?
4: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
2: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
4: Aha.
3: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
2: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, Hurvinku.
4: Teď už to vím.
5: No, teď už to víme.
4: Teď už víme, jak se chovat.
5: Nestačí však znalosti.
4: Musíme tež dodržovat
5: abecedu slušnosti.

0: Chovatel norků se chlubí.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo-pomazánkový fanklub.
0: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
1: Jo.
0: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na něj malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: S čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
0: Poklad?
1: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Ale Avokádo, avokádo, to má každé rochně ráno. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju, co dál?
0: Co dál? Dál. Dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No, je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchař. Jsem šéf kuchař, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitamínů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skunku, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase

hlavě muzika, ale vsi říká z klece. Kapsy jsou muka, cuká se ruka, do stehna ťuká lehce. Obr i vám muší, zrychlují dech.

povídka.

o trpaslících. Vypráví se, že v tundře žijí také trpaslíci. Staří lovci, když se vraceli z výprav na soby, prý je nejednou zahlédli. Ale opravdu jen zahlédli. Nikdy se jim však nepodařilo přiblížit se k nim, natož dát se s nimi do řeči. Tak jsou plaší a bázliví. Jak uvidí člověka, hned se skryjí v podzemních norách. Někteří muži tvrdili, že nosí luky a šípy, jiní to popírali. Trpaslíci se prý živí jenom kořínky. Ale byli i takoví, kteří prý viděli trpaslíky létat a vznášet se k nebi. Od jisté doby však není po trpaslících ani dechu, ani slechu. Jenom otisky jejich drobných nohou je prý někdy vidět ve sněhu. A kdo ví, jestli to jsou stopy trpasličí. Jednoho dne vyšel ze stanu starý Pekmalik a kráčel k řece. V díře vysekané v ledu měl nalíčeno několik udic. Třeba už se nějaká ryba chytla. Když sestupoval po příkrém břehu, všiml si, že se zhora po řece cosi blíží. Po chvíli rozpoznal tři tmavé tečky a z nich se pak vyklubaly tři malé postavičky. Pekmalik zíral na ty mrňavé lidičky a nechtěl věřit svým očím. Až pak mu došlo, co jsou zač. Rozběhl se zpátky a křičel, až v uších zaléhalo. Trpaslíci, lidičky, pojďte se podívat, jdou k nám trpaslíci. Než bys do deseti napočítal, seběhla se na břehu celá osada. Opravdu. Po řece přicházeli tři lidé, ale jací lidé. Eskimáci nejsou velcí, ale tihle příchozí jim sáhli nejvýš ke kolenům. Byl to muž se ženou a dítětem. Muž měl na sobě oděv z liščí kožešiny, žena byla v sobolině a dítě bylo navlečené do zaječího kožíšku. Mužík táhl velké vrchovatě naložené sáně a žena nesla dítě na zádech. Došli až k místu, kde se shromáždili osadníci. Trpaslík uchopil sáně, dvakrát větší, než byl on sám, zvedl je do výše a jako hračku vynesl do strmého břehu. Lidé skoprněli úžasem nad takovým siláckým výkonem. Normální člověk by měl co dělat, aby unesl tak těžké břemeno. Trpasličí rodina se usadila v eskimácké osadě, jako by se to rozumělo samo sebou. Mužík vybudoval z rybích kostí základy a kostru stanu, přehodil tulení kožešinu, pokryl ji lišejníkem a navrch dal ještě jednu kůži z tuleně. Když byl hotov, postavil ke vchodu ještě dlouhý nízký tunel ze sněhu, aby do stanu nemohla zima. Muži z osady zvědavě pozorovali jeho počínání a říkali si: podívejte, jak je šikovný, jak mu jde práce od ruky. Nikdo z nás by to neudělal lépe. A tak si lidé na trpaslíky rychle zvykli a přijali je mezi sebe. Brzy se ukázalo, že trpaslíkova žena se vyzná v léčení nemocí. Starý Pekmalik se jednoho rána nepostavil na nohy. Svalil se na lůžko a zatínal zuby bolestí. Zavolal šamana a ten se jal zaříkávat a vykuřovat zlé duchy. Týden provozoval svá kouzla, ale Pekmalikovi se neulevilo. A tu vešla do stanu trpaslíkova žena
a zeptala se Pikmalika, jestli mu může pomoci. Nachystala do kotlíku jakési koření a byliny, povařila je a odvarem pak potřela starci nohy. Přišla druhý a třetí den a hle, starý lovec vstal a po bolesti ani potuchy. Zvěst se rychle rozkřikla a od toho dne zvali trpasličí žínku, kdykoliv někdo někde ochořel. V jejich kožených váčcích s bylinkami a kořínky se vždycky našlo něco, co nemocného uzdravilo anebo aspoň přineslo úlevu. Všichni si libovali, jaké to štěstí osadu potkalo. Všichni, kromě jednoho člověka. A to byl starý šaman. Ten se nemohl smířit s tím, že se objevil někdo, kdo si umí s neduhy a nemocemi poradit lépe než on. A ten někdo, že je ke všemu ještě mrňavá trpaslice. Začal ji z duše nenávidět. Přemýšlel, jak se jí zbavit. Jak jí vyštvat z osady. Dlouho nemohl na nic přijít, až jednou uviděl, jak si děti hrají s malým trpaslíčkem a hlavou mu bleskl nápad. Už věděl, jak na to. Jenom vyčkat příhodné chvíle. A ta chvíle přišla. Jednou za teplého jarního dne se osada skoro vylidnila. Muži vyšli na lov a ženy s většími dětmi lámaly u řeky vrbové proutí. U stanů se batolily jen malé děti, mezi nimi i trpasličí synek. Šaman se zaradoval, konečně se dočkal. Přilákal malého trpaslíka blíž a poštval na něj svého psa. Zle pokousaného kloučka donesl pak licoměrný šaman matce, aby si prý dávala na dítě pozor. Všechny léky, kolik jich jen trpaslíkova žena uměla připravit, nestačily zachránit život jejího synka. Čtvrtého dne zemřel. 4 dny oplakávali trpasličí rodiče své dítě. Pak ho pohřbili se všemi hračkami. Potom začal trpaslík stavět člun. Když byl po 4 dnech hotov, naložili na něj se ženou stan a všechny věci, nasedli a bez rozloučení odpluli kamsi na sever. Ješitný šaman se však dlouho z jejich odchodu neradoval. Dostal zlou nemoc. Vypadaly mu zuby a když už nemohl kousat, začal hubnout a slábnout, až přestal jíst docela a brzy na to zemřel. Sám si pomoci neuměl a trpaslíci se v osadě už nikdy neukázali.

0: Šestá kapitola. Čenich se probudil a řekl, zítra přiletí. Všichni se podívali na kometu, slečna Ferka taky jenže spod ofiny. Byla příšerně veliká a obemknuta věncem mihotavých plamenů. Vodní pára zmizela a dal se přehlédnout velký kus mořského dna. Dobré ráno, pozdravil je Šňupálek a stáhl si klobouk přes uši. Tak, jdeme dál. Někdy v době snídaně potkali jakéhosi chudáčka. Jel na kole a v pytli na zádech vezl své dítě. Na nosiči měl brašnu a na řídítkách se mu klátila spousta ranců a balíků. Chudáčkova tvář byla celá červená. Hleděl na ně, ale nepozdravil. Ahoj, zavolal na něho Mumínek. Nepoznáváš mě? Stěhuješ se? Chudáček slezl z kola a řekl chvatně. Kde kdo z Mumíního údolí prchá? Co pak si myslíš, že tam zůstaneme a budeme na kometu čekat? Kdo pak říkal, že kometa spadne do Mumíního údolí, zeptal se Ferko. Ondatra, řekl chudáček. No a co tatínek a maminka, zvolal Mumínek. Ti jsou snad pořád tam, ne? Vždyť na mě čekají. Ano, ano, ano, odpověděl chudáček netrpělivě. Sedí na verandě, jenomže to se mě netýká. Stejně tam ale nestačíš dojít. Pak sedl na kolo a jel s naježenými chlupy dál. Zastavili se a dívali se za ním. Prašna, poznamenal Šňupálek, ránce a balíky v takovém horku. Pojďte, nestrácejme čas. Kousek dál spatřili několik set hatifnatů směřujících na východ. Celé mořské dno se hemžilo uprchlíky. Drobotina a tvorečkové všeho druhu, myší rodiny, skřídci ze slatin a lesní zvířata. Všichni prchali z Mumíního údolí. Většinou šli pěšky, někteří, co byli víc z rovnováhy, běželi. Větší rodiny si však opatřili káry nebo dokonce vozy a někteří si sebou vzali celý dům. Všichni vrhali ustrašené pohledy k nebi a skoro nikdo neměl čas říct něco víc než ahoj. To je zvláštní, řekl Mumínek smutně. Tolik jich znám a tak dlouho jsme se neviděli a zrovna bychom si mohli promluvit o tolika věcech. Bojí se, poznamenal Šňupálek. Nepovídej, odpověděl Mumínek, doma se přece není čeho bát. Zřejmě jsme strašně odvážní, zvolal čenich a zamával svou dýkou, až se drahokamy zablýskali. Já bych neřekl, že jsme nějak zvlášť odvážní, uvažoval Mumínek nahlas. Jenom jsme si na tu kometu zvykli. První jsme se o ní dozvěděli a viděli jsme, jak roste a nabývá na velikosti. Představte si, jak musí být asi osamělá. Ano, řekl Šňupálek. Představte si, jak bychom byli osamělí, kdyby se nás všichni báli. Slečna Ferka vsunula svou tlapku do Mumínkovi. Stejně ale slibuju, že dokud se nebojíš ty, tak já se taky bát nebudu. A pak konečně dorazili na druhý břeh. Seskočili z chůd, válili se v písku, běželi do lesa, povykovali, smáli se a vzájemně se objímali. Už jsme skoro doma, volal Mumínek. Pospěšte, pospěšte, tatínek a maminka sedí na verandě a čekají. Cesta domů však byla mnohem delší, než si mysleli. V hloubi lesa narazili na jednoho bambula, jak sedí a něco si pro sebe brblá. V náruči svíral album poštovních známek. Kravál a zmatky, vykrádal si bambul. Kravál a zmatky, ale nikdo nedovede říct, oč jde. Ahoj, pozdravil ho Mumínek. Nejsi příbuzný s bambulem, co má v oblibě noční motýly?
1: To je můj bratranec z otcovy strany, odpověděl bambul se špatně utajovaným odporem. Velký osel. Už spolu spřízněni nejsme, přerušil jsem s ním styky.
2: Proč pak?
1: Zeptal se čenich. Byl moc jednostranný, řekl Bambul. Pořád jenom hmyz, hmyz a hmyz a nic jiného. Mohla se pod ním zem propadnout a on by to nepostřehl.
3: Jenže to se právě má stát, poznamenal Ferko. Přesně řečeno zítra v 8:42.
1: Cože? Otázal se Bambul. Tak proto teda ten strašný kravál. Celý týden jsem si dělal pořádek ve známkách, prohlédl každou průsvitku a co se stane? Odnesou mi stůl, seberou mi židli, zavřou celý dům. A teď tu se svými známkami sedím v pěkné brindě a naprosto nikdo mi nedovede říct, oč jde.
3: Milý Bambule, pravil náramně pomalu a zřetelně Šňupálek, jde o kometu. Zítra se srazí s naší planetou.
1: Srazí, opakoval Bambul. Souvisí to nějak se sbírkou známek?
3: Ne, nesouvisí, odpověděl Šňupálek. Souvisí to se zběsilou hvězdou, s ohonem, ale až sem přiletí, tak z tvých známek mnoho nezbude.
1: Chraň Bůh,
3: vyjekl Bambul a podkasal si sukni. Jak známo, Bambul z neznámého důvodu nosí sukni.

0: Ferkem kvůli něčemu, co bylo pro ostatní španělská vesnice. Tvrdili, že jde o diskuzi, vypadalo to však jako hádka. Čenich šel sám a choval se nezvykle tiše. Myslel na kotě. Nezapomněla mu maminka nachystat mléko? Co kdyby kotě nepochopilo, že má svou lásku soustředit na čenicha a začalo by mít místo něho rádu muminkovou maminku? Bude se k němu lísat nebo si prostě půjde po svých se zdviženým ocáskem? U kočky nikdy není jisto, na čí straně je. Nejspolehlivější jsou pouze náznaky, že máme něco, co nás bezmezně miluje. Čenich byl náramně pyšný, že po celou cestu neřekl o nějakém kotěti ani slovo. Slyšíte? Řekl najednou Šňupálek a vyndal si dýmku z úst. Začíná foukat vítr. Zastavili se a poslouchali. V dálce, kde se nacházel les, bylo slyšet nějaké bzučení přecházející v tenké vití. Stromy se však nehýbaly.
1: Podívejte se, vykřikl Ferko.
0: Vysoko nad vrcholky stromů přilétl velký mrak, který se střídavě zvedal a klesal a zastiňoval rudé nebe a najednou padl přímo na les. Byly to kobylky. Miliony velkých zelených kobylek, které se ihned dali do ožírání stromů. Ožírali les, až to praskalo. Jeden strom po druhém zbavovali listí, kůry, kousali, trhali a škrabali, hemžili se, skákali a lozili. Slečna Ferka se vyšplhala na jeden kmen a dala se do křiku.
1: Ale milá Ferko, vždyť jsou to jen kobylky, těšil jí bratr. Přece ses už s nimi setkala na báli, jedna hrála na housle.
2: Jenomže tyhle se hemží, křičela slečna Ferka. Jedna kobylka se nemůže hemžit, za žádnou cenu nemůže.
3: Myslíte, že požírají taky známky?
0: Zeptal se Bambul a sevřel pevněji v náruči své album poštovních známek.
2: Takový krásný les, zvolal mu Mínek. Podívejte se, jak vypadá.
0: Všechny stromy byly holé, bez kůry a bez listí. A země úplně lysá. Zůstalo jedině kvítko za uchem slečny Ferky. Pak se obrovský mrak hladových kobylek zvedl a zmizel západním směrem. Les opět stichl. Ferko se posadil a psal si do sešitu. Katastrofa číslo 1, poznamenal si. Víte, že kometu provázejí vždycky katastrofy.
2: Co to je?
0: Zeptal se čenich. Hejna kobylek, mor a zemětřesení, odpověděl Ferko. Obrovské vlny, cyklony a takové věci.
3: Jinými slovy, zmatky, zabručel Bambul. Nikdy nemůže být pokoj.
0: Pokračovali v cestě ožraným lesem. Jenom aby taky neožrali naši zahradu, pomyslil si Mumínek. To by maminka nepřežila. A tatínku v záhon s tabákem. A pak řekl, milý Šňupálku, zahraj něco. Třeba i něco smutného.
4: Mám pokaženou foukací harmoniku, odpověděl Šňupálek. Jen sem tam nějaký tón je v pořádku.
2: Tak aspoň trochu, poprosil ho Mumínek.
0: Šňupálek tedy zahrál píseň tralalala.
3: Trala, trala, noc, chlad, blíž, svět, nož, netrefíš, něco strašného, poznamenal Bambul.
0: A putovali na unavených nožkách dál. Na večer začal foukat vítr. Napřed jenom obyčejný, zlý vítr, jenomže stále sílil, takže přešel z 5. na 6. stupeň podle Beauforta. Brzy dospěl ke stupni 7. a za chviličku se změnil ve vichřici. Ta je zastihla zrovna na cestě přes velkou bažinu.
1: Katastrofa číslo 2,

0: zvolal Ferko a mával svým sešitem. A teď přijde smršť! Pak mu jeho sešit se všemi pokyny, jak se zachránit před kometou, uletěl vysoko do vzduchu. Vítr nás nese domů, vykřikl Mumínek. Díky bohu, že fouká správným směrem. Vichřice se zvitím vydala přes bažinu. Šňupálkovi se pokusila strhnout klobouk, Čenicha povalila na zem, Mumínkovi sebrala medaily a vynesla ji rovnou do nebe. Bojím se, volala slečna Ferka. Drž mě za tlapku. Mumínek jí za tlapku pevně uchopil. Kdybych jen měl velký balón, pomyslel si. Letěli bychom domů přímo k tatínkovi a mamince. A pak ze sebe vyrazil příšerný výkřik bambul, horší než lodní siréna. Vichřice mu sebrala jeho album poštovních známek a letělo teď pryč se všemi svými vadnými tisky, čtyřbloky a průsvitkami. Třepotalo se jako pták a bylo čím dál menší. Bambul se za ním rozběhl. Vichřice mu zvedala sukni, zapleskala s ní a pak se do ní opřela jako do plachty. Bambul se vznesl do vzduchu jako velký papírový drak a pak uvízl v keři. Tam si přehodil šaty přes hlavu a vzdal se vší naděje. Za chvíli ucítil, jak ho někdo tahá za rukáv.
1: Dej mi pokoj, zaúpěl bambul. Já, nešťastník, jsem přišel o své album s poštovními známkami.
0: Vím, odpověděl Mumínek, je to strašně smutné. My si ale musíme bohužel vypůjčit tvé šaty. Pořídíme z nich balón, musíme domů, vždyť přiletí kometa. Buď tak laskav a svlékni si je.
1: Dej mi pokoj, vykřikl bambul hystericky. A nemluv o kometách, komety se mi hnusí.
0: Vichřice dosáhla 10 stupňů podle Beauforta. Na obzoru se objevilo černé, spirálovité mračno a rychle se hnalo stále blíž k nim. Svlékni si šaty, vykřikl Mumínek. Nikdo neslyšel, co bambul odpověděl. A to bylo asi dobře, protože řekl něco strašně ošklivého. V příštím okamžiku mu šaty stáhly přes hlavu. Byly to šaty hodně velké a ozdobené volány. Bambul je zdědil po jedné tetě. Stačilo je pouze u krku svázat a zauzlit rukávy, aby se z nich stal naprosto dokonalý balón. Černý mrak se zatím dostal do jejich bezprostřední blízkosti. Chyťte se šatů a dobře se držte, vykřikl Šňupálek. Poletíme za tvým albem, bambule! Všichni se pevně chytili volánů na bambulových šatech. Vichřice se do vzniklého balónu opřela a zvedla jej do vzduchu. Černý mrak už dosáhl bažiny a svitím a burácením se hnal za nimi. Země jim pod tlapkami zmizela a nastala úplná tma a oni letěli daleko, daleko na západ, rovnou do soumraku a noci. Těsně před půlnocí došel cyklónu dech a zamotal se sám do sebe. Balón pomalu klesl do lesa a zůstal viset na vysokém stromě. Dlouho nikdo nic neřekl. Seděli schouleni mezi větvemi a dívali se do červené temnoty lesa. Slyšeli, jak se cyklon stále víc vzdaluje. Nakonec z něho zbylo jen slabé vití a pak zavládlo úplné ticho. Tu se Šňupálek zeptal, jak se vám vede?
2: Já tu asi jsem, odpověděl nejmenší stín. Jestli tady místo není nějaké zatoulané smítko, co přinesla vichřice. Říkal jsem, že to děláte na vlastní riziko.
1: Určitě si to ty, řekl Bambul nazlobeně. Tebe je těžké se zbavit. Teď jsem jenom zvědavý, kdy se uráčíte vrátit mi šaty.
0: Prosím, tady jsou a děkujeme za vypůjčení, pravil Šňupálek.
2: Kde je slečna Ferka, zvolal Mumínek. Tady,
0: ozval se hlas z temnoty,
2: zrcátko mám.
0: A já svůj klobouk taky, prohlásil Šňupálek se smíchem. I foukací harmoniku a pero za kloboukem rovněž. Bambul si natáhl přes hlavu šaty.
1: Máte zřejmě výbornou náladu, poznamenal, jenomže já z duše nenávidím pomačkané volány.
0: Pak už nikdo nebyl schopen ještě něco říct. Usnuli ve větvích velkého stromu a byli tak unaveni, že se probudili až ve 12 hodin dalšího dne.

0: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne s vodotryskem? Kdo je to?
1: Kdo pak ví? V moři plují...
2: rybičky!
1: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
2: Velká ryba.
1: Velká ryba, ta největší.
2: No, velryba.
1: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
2: proud vody.
1: A to je ten vodotrysk, ano. Já ti naučím písničku.
2: Jo, tak jo.
1: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
2: Yeah.

0: Tak pojď honem, Higgy. Pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si s Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř!
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Sluníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Hezký den přejeme ve spole. Pěkně vítám. Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
1: No to prosím náhodou jsme.
2: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
2: krásných hraček,
0: kolotočů
2: a houpaček,
0: ruské kolo,
2: lampion,
0: tobogán,
2: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
2: marcipán
0: a cukrlata,
2: pro maličká ploštičata.
1: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
2: a přiložíme ruku k dílu. No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
0: 708 ploštici Ruměnici přibylo zase 9 nových.
1: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí.
3: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
1: Jopaj, sjum, jopaj, ten ti krdať moje do nešikovny. Jopaj, sjum,
4: proč naříkáte, pitlíku?
1: Já že naříkám, pak já si zpívám.
4: Ivane, já jsem dobře slyšela.
1: Jo, samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám lalala jauajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. Ahoj, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
4: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
1: No, že nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. Poňatá.
4: Jo, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
1: A jak vy mi
4: to... Já to řeknu mamince, šmitliku, a všude.

0: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhých 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni. A hele, hele, Beruška, co pak to?
1: To je legrace.
0: Ale vy přece o náš lunapark nestojíte.
1: Ale já to tak nemyslela.
0: Ale říkala jste to.
1: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
0: Co říkáte, lidičkové? Já vím, chovala se ošklivě, sobecky.
1: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
0: No tak se taky svezte a pohoupejte.
1: Děkuju.
0: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
2: Hoho, sarno, kamaráde, to se nám to vydařilo. A jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Fernam Ravenec do něčeho pustí, tak to

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídil Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
2: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
1: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
2: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
1: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vyjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k vysoké borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: O dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené obláskové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydlely jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještě že je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak?

0: tak mě krtku. Napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama. S jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obživo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak, ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... No, jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje? Ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já, teda můj kamarád, jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je, prosím, přednostně. Jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mě za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám,

Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: dobrá rada a žádná záruka. Té jedné sukně pahadá, té druhé paruka. S tou jednou spadla šihdle, snad byla z papíru. A druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolo vrátku zpívej, já vím, že je to tak. Být skromný, to je nad zlato, i nad šlechtický znak.
1: Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je?
2: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
3: Jo.
2: Já mám salátky moc rád.

Jak José získal princeznu za hádanku. Byl jeden chlapec, jmenoval se José a měl tuze těžký život. Narodil se jako poslední ze 7 hochů a bratři si z něj náramně utahovali, protože oni uměli už dávno všecko, co se on teprve musel učit. Začali ho proto považovat za hlupáka. A to byl omyl. José měl v malíčku víc chytrosti, než oni všichni v hlavách. Jen musel ještě vyrůst. Jednoho dne, to už José dospěl, si otec zavolal všechny syny a pravil. Já i matka si už chceme odpočinout. Proto vám rozdělím půdu a budete se živit sami. K hospodaření ale potřebujete ženy,

Jděte do světa a najděte si dobré manželky. Do měsíce, ať jste zase zpátky. Matka vám přichystala jídlo na cestu, tak se pěkně oblečte a můžete rovnou vyjet. Já také, otče? Zeptal se José. Nejsem na ženění ještě příliš mladý? Když jsem řekl, že si nevěstu půjdou hledat všichni, platí to i pro tebe, zamračil se otec. Jen jsem zvědav, která bude chtít hlupáka jako si ty. Tak se bratři vypravili za nevěstami. Někteří šli do sousední vsi, někteří dál. Věděli, kde pěkné dívky hledat, chodili totiž často tancovat a uměli s děvčaty vlídně rozmlouvat. José šel, co noha nohu mine, přemýšlel a tu ho na cestě předhonila četa vojáků. Stát! Vykřikl velitel. Jsi náramně podobný zloděj, kterého už dávno hledáme. A než se José nadál, měl spoutané ruce a vedli jej do vězení. Tak skončil hoch v temné kopce. Pro nic a za nic tam trčel a dočista si zoufal. Až k večeru se ve dveřích otevřelo okénko a za ním se zjevila nejhezčí dívčí tvářička, jakou José do té doby viděl. Oči, řasy i vlasy měla černé jako noc, ale pleť bílou jak hedvábí. Byla to královská princezna, která měla moc dobré srdce a tajně, aby její otec nevěděl, nosila vězňům jídlo na přilepšenou. Joseho, jak se na princeznu díval, napadlo, že taková nevěsta by se mu velice líbila. Ale pak si uvědomil, kde je, a smutně sklonil hlavu. Přijal košík s večeří a tiše poděkoval. V noci pak pořád musel na princeznu myslet a věřte nebo ne, jí se vedlo zrovna tak. On totiž José byl náramně pěkný hoch. A tak se stalo, že se ti dva do sebe velice zamilovali. Princezna přicházela denně do vězení a José jí vyprávěl o své rodině, jak a proč se vydal do světa a také, jak se octl ve vězení. Princezna zas povídala, že je jí v tom velkém paláci smutno, že by ze všeho nejradši hospodařila někde na vsi. Slovo dalo slovo a José dívku požádal, zda by si ho nevzala za muže. A ona přikývla. To bylo jistě velice pěkné, ale když je od sebe dělili mříže a kamenné zdi, tak si oba museli lámat hlavu, jak by se José z vězení dostal. A zrovna v té době se král rozhodl, že princeznu provdá. Chtěl jí vyhlédnout toho nejmoudřejšího ženicha na světě, protože bohatství měl sám dost. Dal vyhlásit, že princeznu dostane ten, kdo dá králi hádanku, kterou neuhodne. Král se totiž pokládal za velkého mudrce a nic jej tak nebavilo jako hádanky. Umíte si představit, jak se José cítil, když viděl oknem z vězení ty řady uchazečů o princeznu. Nápadníci byli velcí, malí, tlustí, tencí, mladí i staří. A každý si hned myslel, že právě on je ten chytrák nad chytráky. Ale všem sklaplo. Král jejich hádanky snadno uhodl. Před bránou už není nikdo, ohlásil mu jednoho dne služebník. To snad není možné, žasl král. Bál se, že princezna zůstane na ocet. Všichni svobodní muži se už dostavili a byli tam i Joseho bratři.
ale žádný s hádankou neuspěl. Ještě zbývají vězni, napadlo králova sluhu. Tak jsem s nimi, řekl král, když hádali všichni, ať mají také možnost. První dva vězni dali králi tak lehoučké hádanky, že se jen rozesmál. Ale pak přišel José a pravil. Co je to za tvora? Ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech. Král se zamyslel, co to jen může být? Přece není na světě zvíře s třema nohama. Ať si lámal hlavu, jak chtěl, hádanku nerozluštil. Dám se podat, řekl nakonec. Ale to si přece ty, pane králi, rozesmál se José a všichni lidé. Ráno, tedy na začátku života, lezou po čtyřech. V poledne, to je v mládí, chodí vzpřímeně po dvou. A večer, tedy ve stáří, se opírají o hůl. Chodí tedy po třech. Zrovna jako ty, pane. Král musel uznat, že chytřejšího muže by pro princeznu těžko hledal a dal tedy rovnou vystrojit slavnou svatbu. Po svatbě se José se ženou vydali ve zlatém kočáře do jeho rodné vsi. Ale José dal zastavit před vesnicí a v prostých šatech šel sám domů. Uplynul právě měsíc a jeho bratři seděli s nevěstami u stolu. Když viděli, že José jde sám, dali se do smíchu. To jsme si mohli myslet, že toho hlupáka žádná chtít nebude. Co na plat, vzdychla matka. Zůstaneš tedy s námi, ale nezbylo mi už pro tebe nic k jídlu. Musíš vzít zavděk suchým chlebem. Nevadí, maminko, řekl José. Moje žena jede za mnou a veze mi oběd. A jak to dořekl, vjel na dvůr zlatý kočár. V něm seděla princezna a na klíně držela košík, právě ten, ve kterém vždy nosila jídlo Josému do vězení. Jenže teď byl plný nejlepších lahůdek. To panečku všechny bratry smích hned přešel. José si pak postavil veliký statek a s princeznou v něm šťastně žili až do smrti. Měli mnoho dětí, všechny byly pěkné po mamince a chytré po tatínkovi.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to já rád, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička.
1: A tvrdila,
0: Janička, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
0: No tak schválně. To znám, tak, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno.
0: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
0: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
0: No, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře, no. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce z konce?
0: To už tady ví každý, Piggy.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
0: Aj.
1: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
0: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
0: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se a rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí, 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Piggy vtip.
5: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řek vtip.
4: Já poslouchám.
5: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
4: Co nakládají vojáci, co?
5: Munici.
4: Co to je?
5: No, to je střelivo.
4: Střelivo? Jo, to, co vybuchuje.
5: No, právě. Tak nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak. Minule to odfouklo 8 vojáků do nebes. To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
4: Jen

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
2: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
3: No, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
1: Malá čarodějnice však řekla:
2: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
1: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
4: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
1: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
2: Hej, vy tam,
1: volala malá čarodějnice.
2: I hned slezte dolů.
1: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
2: Tak dobře, tak vy tak,
1: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
5: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
1: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
5: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
6: My nemůžeme,
1: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
6: My jsme přirostli, nejde to.
1: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
8: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
9: Je přihranej.
7: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
10: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
11: Thank you.
7: tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, já jí z boka vyprostím.
8: Pozor tam uvnitř!
7: Ožila, ožila, na svět se nám vrátila, i se svou babičkou,
10: vystrašenou celičkou.
11: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
7: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
12: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

0: zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní s to jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný Jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, výborně, Melone! Co vidíte?
4: Melone sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Četičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech četičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
1: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
3: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nože, propůjčíte mu své jméno.
4: Melone nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marquetino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno Centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melone i v téhle chvíli myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlea. Objevoval neustále nové druhy hmyzu. Obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
5: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Marquetinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
1: Počkejte, stůjte, slyšíte?
4: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
5: Připlížili jsme se k Lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
4: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
3: To je hnízdiště pterodaktylů.
1: Je jich tu několik set.
5: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
4: Nahoře, každý na svém kameni, sám, seděli hrozní samci, velcí, šediví, jakoby vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
5: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali na leklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
3: Podívejte. Podívejte se.
4: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
5: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
3: Musíme utéct do lesa.
4: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
5: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
2: Au, můj obličej.
1: Co je vám, profesore?
5: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, aby ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad, až jsem upadl na profesora.
4: To byl výstřel z pušky Lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl dokořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
3: Utíkejte! Je-li vám život milý, utíkejte!
4: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Maplewhite dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách, tvořících vězeňský val výpravy.
5: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
4: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
3: Musel to být obr.
1: Všechny potraviny jsou zničeny, roztupány, rozházeny.
2: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
4: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
5: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
4: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu. A odtud domů do Anglie.
5: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
4: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Samellia, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
5: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Summerleeho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
4: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
6: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat a předvést před vašimi zraky.
5: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
7: Tak pojď, maličký. Polez, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
6: Počkejte! Pomoc! Uleží!
5: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával 3metrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
6: Okna! Pro boha, zavřete okna!
5: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži. Markétu. Melony si vzal brožku a spěchal za ní domů.
2: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
2: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
2: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
8: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
2: Ne.
8: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mě tu samotnou.
2: Ano. A ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
8: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

0: postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel, kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každej, kdo mi ten plot chtěl.
1: Piggy vtipk. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
2: Nevím, co je to?
1: Pomeranč za rohem.

0: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
1: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
2: No to od něho nebylo hezké.
1: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
3: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
1: Omlouvala ho.
4: A kdy se vrátí?
1: Zajímal se Pupíno.
4: Už mám pořádný hlad.
1: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručelo.
5: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
1: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
3: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko!
1: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
4: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou za 5 let?
1: Bláža se rozplakala.
3: Nebréč, podíváme se.
1: Rozhodla Adélka a otevřela velké okno. Vyklonila se, co to šlo, ale nic neviděla.
4: Sedni si mi na chobot, já tě vystrčím.
1: Navrhnul Pupíno. Adélka nejprve zavrtěla hlavou.

0: ale když jí znovu zakručelo v břiše, nakonec se odhodlala. Bláža s Bůčou pupína ze zadu podepírali, aby se nepřevážil a z okna nevypadl. Adélka volala.
1: Něco vidím!
0: Ale v tom přišlo na pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
2: Adélku unesli ufoni.
0: Rozplakala se Bláža a Bůča se k ní přidala. Než je stačil pupíno okřiknout, létající talíř se objevil u jejich okna a vysunuli se z něj schůdky. Pupíno se chtěl dát na úprk, ale nebylo kam uniknout. V létajícím talíři se otevřela dvířka a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
1: Nebojte se,
0: pobízela je.
1: Buf vám nic neudělá.
0: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
3: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
0: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
4: To je dobrota.
0: Liboval si pupíno a další jídlo si už bral bez ptání. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
3: Tady já byl, všude,
0: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
3: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
1: Ukáž.
0: Spozornila Adélka.
1: To je naše planeta. Tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
0: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
3: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil.
0: Řekl s úsměvem.
1: A co děláš tady?
0: Zeptala se Adélka.
3: A co děláš tady?
0: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
5: Tak jsem tady.
0: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
5: Tak jsem tam doletěl.
0: Vykládal s plnou pusou.
5: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a A oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka pak namalovala obrázek. Ale není tak hezký jako ten váš.
0: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
5: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
0: Rozumoval krák.
5: No ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
0: Krák vytáhl papír s nějakými klikyháky a začal číst.
5: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
0: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml, že všichni kolem pláčou.
1: Musím domů,
0: oznámila Adélka.
3: Já zavezu,
0: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
1: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
0: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
5: Rozkaz, všechno zařídí.
0: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
3: Odlet 8:43,
0: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
3: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
0: navrhoval Buf.
3: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
0: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka, a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi. Vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
6: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
0: zabručel Pupíno.
2: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit,
0: špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
7: Třeba se sem zase někdy podíváme,
0: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovy přístroje začaly pracovat. Alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapelu. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl krák. Za ním mizouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
8: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u tří krkounů, kde můžete hospodařit.
9: Jej, Danánky, to je skvělé.
0: Neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě víc.
8: Milá Adélku,
0: pokračoval pan profesor.
8: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
0: Hudba stále hrála a k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
1: My pro tebe máme poměnkovou voňavku,
0: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
1: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
0: Adélka poděkovala.
1: Děkuju!
0: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
10: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
0: vysvětloval Skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. Tedy spíš se k ní dokutálel. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
11: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
0: Adélka se usmála a kulikvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
5: To, abys nám někdy napsala.
0: Buffy daroval krásný kamínek.
3: Meteorit. Vyleštíš a uvidíš.
0: Jako poslední k Adélce přistoupil profesor Bimbulík a předal jí lahvičku s názvem Uzdravovadlo.
8: Lžičku ráno, lžičku večer a pravidelně,
0: pronesl přísně zdviženým prstem.
1: Moc vám děkuju, na Bimbuli je to opravdu prima.
0: Víc ani říct nestačila. Z Buffova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buff ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

0: básničku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

ručičky, dal jsem jim pít mlíko z lžičky. Byli asi jako má dlaň maličký, dva chlapečci a dvě holčičky. Přinesl jsem domů čtyři kočičky.

šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem, a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: Ciki hádanka. Nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli. Razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte. Je to znám, ten má kapsičku.
0: Je to krteček,
1: no.
0: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
1: Nemá.
0: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
1: Právě.
0: Protože má modré

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Mutýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pcha, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba pask! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to bletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Ve strašení amatérka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory, ten ať si přečte noviny.

νετοπύρι κόουσλακι. Σιμσαραπούμ πιμ, bonjour mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové. Nebo spíš, bon nuit, dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát, usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne, jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Oh la la! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá. Nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netahejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis, naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte
a pomalu a tajemně počítejte do deseti. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Medvěd v horké vodě. Paddington nevěděl, co očekávat, až paní Ptáčková otevře dveře. A tak ho příjemně překvapilo, když je přivítala statná, ale mateřsky vypadající dáma s prošedivělými vlasy a veselýma očima. Když spatřila Juditku, spráskla ruce: "Pro pana Jána, ty už si přijela," vyhrkla zděšeně, "a já sotva domila nádobí, nejspíš budeš chtít svačinu, viď?" "Dobrý den, paní Ptáčková," pozdravila Juditka, "ráda vás zase vidím. Co ten váš revmatismus?"
1: "Horší než kdy předtím," začala paní Ptáčková, ale v tom se zarazila a upřeně se zadívala na Paddingtona. "Co tu, prosím, tebe máš?" zeptala se. "Co je to?"
0: "To není to," odpověděla Juditka. "To je medvěd, jmenuje se Paddington." Paddington nadzvedl klobouk.
1: "Medvěd," opakovala paní Ptáčková pochybovačně. "No, zdá se, že je dobře vychovaný, to je jisté."
0: "Bude u nás bydlet," oznámila Juditka. "Emigroval z Jižní Ameriky a je úplně sám a nemá kam jít."
1: "Bude u nás bydlet?"
0: Paní Ptáčková znovu spráskla ruce. "Jak dlouho?" Juditka se tajuplně rozhlédla kolem sebe a teprve potom odpověděla. "Já nevím," řekla. "To záleží na okolnostech."
1: "Pro všechno na světě," vykřikla paní Ptáčková, "to jsi mi měla říct dřív. Nedala jsem do pokoje pro hosty čisté povlečení ani nic podobného."
0: Pak se znovu podívala na Paddingtona. "I když jak se tak na něj dívám, možná je to tak lepší."
1: "Nic se neděje, paní Ptáčková," řekl Paddington. "Myslím, že se půjdu nejprve vykoupat. Měl jsem menší nehodu s dortíkem."
0: "Ach tak," paní Ptáčková jim podržela otevřené dveře. "V tom případě pojďte dál, jen dejte pozor na koberec. Zrovinka ho vyčistili." Juditka vzala Paddingtona za tlapku a jemně ji stiskla.
1: "Ve skutečnosti jí to nevadí," zašeptala. "Myslím, že se jí docela zamlouváš."
0: Paddington se zadíval na vzdalující se postavu paní Ptáčkové.
1: "Vypadá trochu přísně," poznamenal.
0: Paní Ptáčková se otočila.
1: "Co jste to říkal?"
0: Paddington nadskočil leknutím.
1: Já,
0: zakoktal se.
1: "Odkud, že jste to říkal, že jste z Peru?"
0: "Přesně tak," odpověděl Paddington.
1: "Z nejtemnějšího Peru."
0: Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela. "Tak to máte rád pomerančovou marmeládu. Radši skočím do obchodu pro další."
1: "Vidíš, co jsem ti říkala?"
0: zaradovala se Juditka, když se za paní Ptáčkovou zavřely dveře.
1: "Líbíš se jí."
0: "Ale jak může vědět, že mám rád pomerančovou marmeládu?" podivil se Paddington.
1: "Paní Ptáčková ví úplně všechno, úplně ovšem," vysvětlila mu Juditka. "Teď pojď se mnou nahoru a já ti ukážu tvůj pokoj. Býval můj, když jsem byla malá, a je tam po stěnách spousta obrázků s medvědy, takže se budeš cítit jako doma."
0: Vedla ho nahoru po dlouhém schodišti a celou dobu něco brebentila. Paddington šel těsně za ní a opatrně se držel u strany, aby nepošlapal koberec.
1: "Tohle je koupelna," řekla Juditka. "A tady je můj pokoj. A tady Jonatánův, to je můj bratr. Brzy se s ním seznámíš. A tohle je pokoj maminky a tatínka." Otevřela dveře. "A tenhle bude tvůj."
0: Paddington za ní vešel dovnitř a málem omdlel překvapením. Nikdy takhle velký pokoj neviděl. Byla tam veliká postel s bílým povlečením, přiražená u jedné stěny, a u druhé stěny několik velkých beden. Na jedné z nich stálo zrcadlo. Juditka povytáhla zásuvku.
1: "Tomuhle se říká prádelník," vysvětlovala. "Můžeš si do něj dávat všechny své věci."
0: Paddington se podíval na prádelník a potom na svůj kufřík.
1: "Já toho nejspíš až tak moc nemám." To je ta potíž, když je někdo malý. Nikdo nepředpokládá, že by něco chtěl. No, uvidíme, co se s tím dá dělat, řekla Juditka tajemně. Zkusím maminku poprosit, aby tě vzala na jednu ze svých nakupovacích výprav, poklekla k němu. Pojď, pomůžu ti vybalit. To si moc hodná, zápolil Paddington se zámkem, ale asi není moc s čím. Mám tu sklenici pomerančové marmelády, jenže už v ní skoro nic není. A to, co zbylo, chutná jako mořské řasy. A několik centavos, to jsou takové jihoamerické pence. Páni, zvolala Juditka, ty jsem ještě nikdy v životě neviděla a jak se lesknou. Však je taky řádně leštím, vysvětloval Paddington. Neutrácím je. Vytáhl pomačkanou fotografii. A tohle je moje teta Lucie. Nechala si tu fotografii pořídit těsně předtím, než odešla do domova pro staré medvědy v Limně. Vypadá moc milé, řekla Juditka, a velice moudře. Všimla si, že Paddington smutně kouká někam do prázdna a rychle dodala, no nechám tě tu, ať se můžeš vykoupat a pak přijít dolů pěkně vymydlený. V koupelně jsou dva kohoutky, jeden je označený teplá, druhý studená. Je tam i dostatek mýdla a čistý ručník a také kartáč, aby si mohl dobře vydrbat záda. To zní dost složitě, vylekal se Paddington. Nemohl bych si raději jen tak sednout do kaluže? Juditka se zasmála. Mám dojem, že by to paní Ptáčková úplně neocenila. A nezapomeň si vyčistit uši, máš je celé černé. Ale ty mají být černé, volal za ní Paddington rozhořčeně, když Juditka zavírala dveře. Vylezl na stoličku u okna a vyhlédl ven. Dole byla veliká, zajímavě vypadající zahrada s rybníčkem a několika stromy, které se budou báječně hodit na lezení. Za stromy se, kam až oko dohlédlo, táhly další řady stromů. Usoudil, že bydlet celý život v takovémhle domku musí být moc pěkné. Zůstal u okna a přemítal o tom, dokud se sklo nezamlžilo a on už nic neviděl. Potom zkusil na zamlženou část napsat packou své jméno. Začínal si přát, aby nebylo tak dlouhé, protože mu brzy došlo místo a také bylo těžké ho napsat správně. Ale konec konců vylezl na prádelník a zahleděl se na sebe v zrcadle. Je to velice důležité jméno. Na světě asi nežije mnoho medvědů, kteří se jmenují Paddington. Kdyby tak věděl, že přesně to samé právě Juditka říkala panu Fouskovi. Rodina vedla v jídelně válečnou poradu a pan Fousek bojoval předem prohranou bitvu. Že by si Paddingtona měli nechat, napadlo první Juditku a byl s ní v tom zajedno nejen Jonatán, ale i maminka. Jonatán sice ještě Paddingtona neviděl, ale představa medvěda v rodině se mu tůze zamlouvala. Znělo to velmi významně. A navíc, Karle, přidala se paní Fousková, teď ho přece nemůžeš vyhodit, nebylo by to správné? Pan Fousek si povzdychl. Dobře věděl, kdy prohrál. Ne, že by si také nechtěl Paddingtona nechat, ve skutečnosti byl stejně nadšený jako všichni ostatní, ale jako hlava rodiny měl pocit, že by měl situaci probrat ze všech úhlů. Myslím si, že bychom to měli nejprve někam nahlásit, usoudil. Ale proč, tati, vykřikl Jonatán, navíc by ho mohli zatknout za uprchlictví, když to uděláme. Paní Fousková odložila pletení. Jonatán má pravdu, Karle, to přece nemůžeme dopustit. Vždyť neudělal nic špatného, jsem si jistá, že nikomu neublížil, když cestoval v záchranném člunu. A pak je tu otázka kapesného, dodal pan Fousek již mírněji. Nejsem si jistý, jaké kapesné dávat medvědovi. Může dostávat libru týdně jako ostatní děti, navrhla paní Fousková. Pan Fousek si pečlivě zapálil dýmku a teprve poté odpověděl. No, dobrá.
0: svolil nakonec. Ale ještě se samozřejmě musíme zeptat paní Ptáčkové. Zbytek rodiny vítězoslavně zajásal.
1: Tak se jí raději běž zeptat, rozhodla paní Fousková, když se Rámus utišil. Byl to přece tvůj nápad.
0: Pan Fousek si odkašlal. Trochu se paní Ptáčkové bál a nebyl si jistý, jak se na to bude tvářit. Už chtěl navrhnout, že by bylo lepší to nechat ještě chvíli uležet, když v tom se otevřely dveře a v nich se objevila paní Ptáčková a v rukou držela tác se svačinou. Na chvíli se zastavila a rozhlédla se po dychtivých obličejích kolem sebe.
1: Tak se mi zdá, řekla, že mi chcete oznámit, že jste se rozhodli si Paddingtona nechat. Můžeme, paní Ptáčková, prosila Juditka. Prosím, určitě nebude zlobit.
0: Paní Ptáčková položila tác na stůl.
1: To se ještě uvidí. Různí lidé mají na zlobení různé názory. Ale když se to tak vezme, zastavila se u dveří, vypadá jako medvěd, který myslí věci dobře.
0: Takže vám to nevadí, paní Ptáčková, zeptal se jí pan Fousek.
1: Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela.
0: Ne, vůbec mi to nevadí. Vždycky jsem měla pro medvědy slabost.
1: Bude pěkné mít jednoho v domě.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
1: Dobré jitro, milý Watsone.
0: Pravý velký detektiv.
1: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
2: Ano,
0: zvolal Watson celý udivený.
1: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
3: Žádná dedukce, Watsone. Prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.

0: syn slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se pojím.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: Kloboukov.
1: Kloboukov je malé městečko.
2: A v něm hospoda u Kloboučku.
0: Divadlo pod Kloboukem, biograf v Klobouku.
1: Mají tam dvě hlavní ulice.
0: Velký Klobouk
1: a
2: malý Klobouk.
1: A v nejbližším okolí tři kopce.
2: Nejvyššímu říkají Cylindr.
0: Nižšímu Bouřka.
1: A nejnižšímu Potápka.
0: Pýchou Kloboukovských je rybník Klobouk.
1: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
2: A nejoblíbenější píseň je Pod kloboukem, za kloboukem husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají Pod klobrcem, za klobrcem.
1: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
0: Kloboukovský řezník Jelito Antonín nosil na hlavě klobouk vysoký jako řeznický špalek obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
1: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
2: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
1: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
0: vidličky a nože,
1: vanilku a muškátový květ,
2: kartáč na boty,
1: žehličku,
0: otevírák na pivo,
1: šitíčko,
2: leštěnku na nábytek
1: a jiné potřeby.
2: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v Kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
1: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
2: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehly a utekl z města.
0: Rozhněvaná paní správcová si dala ruce v bok a rozkřičela se na celý Kloboukov.
1: Raději chci být muchomůrkou v krásném klobouku, než první dámou v tomhle městě, když tu máme tak líného a nešikovného kloboučníka.
2: Jen to dořekla, změnila se doopravdy v muchomůrku. Stála na prahu Vendelínova krámu a nemohla se ani hnout.
0: I ostatní obyvatelé Kloboukova začali měnit podobu.
1: Z paní učitelové se stála bedla.
0: Řezník se změnil v křemeňáka.
2: Švec v modráka.
1: Ze slečny sekretářky byla houba Liška.
2: Z uctivého holiče Klouzek.
0: Hřib Satan v sobě skryl školního inspektora.
1: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
2: A školní děti v kuřátka.
1: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let, a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
2: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
0: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
1: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
0: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
2: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
1: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
3: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
1: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
0: Na prahu svého krámku našel muchomůrku.
2: A to bude paní správcová,
1: uhodl Vendelín a sundal muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
2: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich klobouky, které kdysi šil. Chtěl je lidem zase rozdat, ale nikdo už o takových kloboucích nechtěl ani slyšet.
1: Teď sedí Vendelín před svým krámkem. Zapálil si dýmku a spokojeně vypouští obláčky kouře ke kloboukovskému nebi.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: pesnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňam.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc

kapriky, když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři. Odpověděl jim roztouženě, když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš.

Nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky.

0: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
1: Figy hádanka.
2: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí. Zablízká se prásk a rup. Vysype se plno krup. Co je to?
3: Mňau, už víte.
4: Já se bojím.
1: Neboj!
4: Bojím.
1: Neboj, víš, co je duchna? No to
2: duchna je
1: peřina.
2: Duchna je hodně narucená.
1: Rád spinkám.
2: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
1: Ale blejskání.
2: Mráček.
1: No.
2: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno kroup.
1: Budou asi kroupy k jídlu.
2: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
1: To je bouřka.

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jisto jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

Málem jsem to sem dnes nestihla včas. Ještě, že jsem tak rychlá, že by pro mě byla hračka vyřítit se klidně během chvilky až třeba do 50. patra. Víte, proč mě napadlo zrovinka 50. patro? Protože mi včera přišel dotaz. Jejda, mané, já jsem se ještě nepředstavila. No jo, tak kdo pak asi jsem, že jo? Ahoj, myšáčata. Zdraví vás vaše kámoška, internetová myška Bibi, co je děsně hustej internetovej rejdič. Tak k tomu dotazu. Napsal mi Rostia S., že je z Rumburka, že prý v Rumburku nemají mrakodrap a on žije na mrakodrapy úplně divej. Kachna Justýna, jak ji znám, by řekla, že je z těch mrakodrapů úplně hin. A ať prej najdu něco hodně zajímavého o mrakodrapech. Že bude poslouchat. Tak jo, Rostě, tak jsem na to vlítla a něco jsem vyšmejdila. Mrakodrap je název pro vysokananánskou budovu. Říká se jí správně budova výšková. Ale aby bylo jasno, vyhlídková věž, rozhledna ani vysílač mrakodrapem nejsou. První mrakodrapy vznikly v Americe ve druhé půlce 19. století a pak se začaly stavět ve velkých městech po celém světě. Anglicky se mrakodrap řekne skyscraper. V překladu to je něco jako drápač oblohy. Mrakodrap. No. Nejvyšší současný mrakodrap a zároveň nejvyšší stavba světa je, no počkejte, počkejte, mám to tady napsaný, a jmenuje se Burj Khalifa a je ve Spojených arabských emirátech. Postavili ho v roce 2010 a do vejšky to dělá 828 metrů. Ty jo. Zajímavý ale je, proč se mrakodrapy začaly stavět. Ten důvod je jednoduchý. Kvůli děsně drahým pozemkům nebylo možné sehnat dost velký kus půdy na postavení velikého domu u země, tak se použil malej kus půdy, udělala se do něj hlubokánská jáma, zabetonovaly se ukrutně pevný základy a pak se z betonu a litiny a oceli stavělo vzhůru do mraků. Taky bylo důležitý, že v té době už lidi uměli postavit výtahy. Pěšky zdolávat tolik pater by bylo děsně namáhavý. To by se nikomu nechtělo. Do nejvyššího patra by to byl rovnou celodenní vejlet. Svačinu sebou. S mrakodrapama je ale i pár potíží. Třeba při požáru se z nich moc špatně utíká. Dál je složitý zabezpečit mrakodrapy dobře před zemětřesením, proti větru, rozdílným teplotám a jiným vlivům. No jo, ale zase, jaký je z nich krásný pohled. Je to jako dívat se z letadla, když jste v tom vysokánském patře nahoře a koukáte dolů. Jeden by se skoro bál, že je to taková vejška, že by ten barák vůbec nemusel vydržet a že by se mohl skácet. A říkáte si pak, klid, Miško, je z oceli a betonu a to znamená, že toho vydrží děsně moc. Jo, z oceli a betonu, to beru. Jenže teď se chystají zajímavější mrakodrapy. Ze dřeva, fakt. To koukáš, Rostě, co? Jedna z nejvyšších dřevěných budov už stojí v Londýně. Má skoro 30 metrů do vejšky. A proč se stavějí mrakodrapy ze dřeva? To vám povím hned. Dřevěný budovy vyjdou totiž o hodně levnější než ty z betonu a oceli. A taky jsou rychleji postavený. První dřevěný mrakodrap na světě se má postavit ve Vídni. To je od nás docela blízko, tyjo. Bude prej stát do 3 let a bude se jmenovat legračně. Hoho. No fakt. Bude mít 24 pater, a vysoký má být 84 metrů. Zvenku má být dokonce obložený stromovou kůrou. Nebo něčím, co jí bude připomínat. Fíha! No, to by teda sova Heda koukala. Mrakodrap ze dřeva. Ta by se určitě chtěla hned nastěhovat do toho nejvyššího patra. Tak, Rostě, dnes jsem hledala mrakodrapy. Jak jsi spřál? Jo a...
Když si do vyhledávače zadáš seznam mrakodrapů, vyjedou ti ty nejznámější a nejkrásnější. Určitě na ně mrkněte i vy ostatní. A já už zase letím šmědit dál. Mějte se písklatá. Pí!

0: Česká pohádka Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ještě se na ně osopila a ze světnice ho vyhnala, ani mu neřekla, naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebráku je darovala řkouc, aby mu pánbůh něco lepšího nadělil. Ona žije chudá a nic jiného v chalupě nemá. Zaplať pánbůh, milosrdná ženu, aby ti to pánbůh nahradil desetero násobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastná. A co dnes začneš dělat, abys dělala do západu slunce? Tak mluvil, odcházeje ten žebrák. Zaplať pámbu, děkovala Janová žebrákovi za dobrořečení, ale co mluvil, ani dobře nepovážila, ani tomu nerozuměla. Janová byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma chudýma rukama živila. A když žebrák od ní odešel, její děti ještě nic neobědvali a k večeřím taky neměla co dát. Nyní si teprve vzpomněla, že z jara dostala od Blažkové 3 záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat. Ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. I začala to plátno měřit a měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket 1000 loket plátna naměřila. Radosti plná poděkovala napřed Pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, vzala 10 loket plátna a běžela a prodala je Blažkové. Ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jísti. Na druhý den byl v městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno. A že bylo tenké a pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová 2 krávy, kousek pole, loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. To její štěstí nebylo Blažkové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli a pili, ano, se i skmotřili. Přece ani tentokrát nebyla k Janové upřímnou. Jednou při malé svačině doptávala se Blažková Janové, jakýmto způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala. Jak co bylo? Jak přišel k ní prosit jeden žebrák? Jak dětem od huby vzala 2 kousky chleba a jemu je dala? Jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila. Jak potom děti chtěli jíst a plakali. Jak to plátno měřila až do západu slunce. Všecko. Všecičko jí pověděla. Blažková, když to vyslechla, řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída. Však já mám taky dítky. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blažková dala ještě jednou nalejt, pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové na Pánu Bohu vyprosil štěstí. A přišel taky k ní. Milá žena radostí ani nevěděla, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se taky zastavil u její kmotry Blaškové. A žebrák slíbil, že až obejde ves, že potom zcela jistě k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blašková zdaleka ho vidouc oknem, honem namazala svým dětem po kousku chleba. A jakmile vstoupil do stavení, hned zase jim utrhala chléb od huby a žebrákovi jej dala. Zaplať pámbu, řekl žebrák. A jak co začneš dělat? Aby dělala do západu slunce. Poté odešel. Blašková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěli pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednou kunívku přinesla, běžela pro druhou. A jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.
1: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem. Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď. No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně. Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Takhle. A udělal to po pejskovi. Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak. Koukej, on se ti posmívá, řekla kočička. Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč. Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil. Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty, kouká mu z nich košile. Kočička prohlížela pejska se všech stran. Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou nit? To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového. Hele, rozhlížel se pejsek, tamhle myslím něco je. Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí. Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička, to je tuška. Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka. Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zaši mě ty kalhoty. Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty. Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát, liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka, pomyslila si. A začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven. Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven. Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.

0: když dá táta pusu mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
3: Od zhora až dolů.
2: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
3: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
2: Různě. Puma, sardel, bomba.
3: Bomba?
2: Otřes a kdo ví, jak ještě.
3: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
2: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
3: Žádnou.
2: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
3: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
2: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
3: A co jste prosím piloval?
2: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
4: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady, Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko mojčinanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
2: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
3: Já nevím, pane Spejble.
2: Dáme se překvapit, jo?
3: No.
2: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
4: Já čekám.
2: My taky.
4: Co tomu říkáš, taťuldo?
2: A čemu?
4: Tomu, co máš před sebou.
2: Tomu vysvědčení?
4: No tomu.
2: No to, co mám před sebou, docela ujde.
4: Je, tati, myslíš to vážně?
2: No zcela vážně.
4: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
2: No tak jen pojď. A pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
4: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
2: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
4: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
2: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
4: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
3: Po Žerikovi?
2: A proč po Žerikovi?
4: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
2: Žeriku, co to má všechno znamenat?
4: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
2: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se Hurvajs nestydíš přinést takovéhle známky.
3: Prosím, pane Spejble, to je přece
2: vaš... Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
4: dvě
2: dvojky,
4: dvě jedničky,
2: dvě trojky,
4: ty jedničky dvě
2: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
4: Jedna čtyřka.
2: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
3: no,
2: se tady.
3: No ano, pane Spejble, jenom, že
2: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
4: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
2: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?

0: do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Tlaková níže. Jsou taková náramně voňavá rána, kdy se čmelák podívá na oblohu, kýchne a hned mu je jasné, že je den na malou vycházku jako stvořený. Jenom, aby nebylo moc veliké horko, povídal Čmelda. Když nám bude horko, tak se vykoupáme, řekl Brumda. A pro případ, že by pršelo, vezmeme deštník.

0: Bačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Přestaň pro dnešek chvátat a pojď s námi na vycházku. Volali na něho čmeláci.
2: Na vycházku? Ani nápad, povídal kvapník. Blíží se k nám tlaková níže.
1: Ale než se čmeláci stačili zeptat, kdo to je, mají-li ji přivítat nebo se před ní radši někam schovat, byl pryč. Jak ta tlaková níže vypadá? Co má ráda a co dělá? Není nebezpečná? Nikdo nevěděl. Ještě pořád si s tím lámali hlavu, když najednou začala u čmeláků kouřit kamna. To bude tím, že jsme zapomněli vyčistit komín, povídal Čmelda, jenže tím to nebylo. Na komíně se usadila tlaková níže a nechtěla se hnout ani opít. Tady se mi líbí, tady zůstanu, la la la la la la la, prospěvovala si a začalo pršet. A pršelo a pršelo a promlhu nebylo vidět ven, za to bylo slyšet divné hučení a to hučení to byla velká voda, která se valila čmelákům zrovna na jejich domeček.
2: Utečte, jede se velká voda,
1: volala malá pídělka, která měla loď a plula okolo.

0: A Čmeldovi a Brumdovi nezbylo, než z domova vyletět do deště a mlhy. Na jejich komíně zůstala sedět tlaková níže a spokojeně si prospěvovala. Zpívá pěkně falešně, mračil se Brumda. Proto tolik prší, povídal Čmelda a tlakovou níži okřiknul. Hned přestaň s tím zpěvem, koukej, co ta tvoje meteorologická písnička nadělala škody. A just ne, la la la, tra la la, smála se tlaková níže. Ale v tom veliká voda sebrala čmeláčí domek a i s tlakovou níží ho odnášela do neznáma.
1: Pojďte ke mně na palubu, čmeláci, volala ta píďalka s lodí. Než opadne voda, můžeme se plavit.

0: mít společně.
1: A tak se Čmelda s Brundou plavili a už tolik nelitovali, že přišli o dům. Stali se z nich plavčíci a Píďalka byla jejich kapitán.

0: Tlakovou níži zatím unášel prout na střeše čmeláčího domku a čím byla mlha hustší a nepohoda větší, tím byla níže spokojenější. A tak si ani nepovšimla, že uprostřed vší té vody stojí pučmelout s rybářskou udicí. Od rána ještě nic nechytil a teď, když zahlédl připlouvat tlakovou níži, hned dostal lepší náladu.
1: Takovou vzácnost jsem ještě nikdy nechytil, povídal si. Tebe musím mít.
0: A už se tlaková níže houpala na udici.
1: Pojď sem, pojď a neboj se, tebe neusmažím, jsi moc krásná a hubená.
0: Nesahej na mě, povídá tlaková níže.
1: A pakže je ryba něma, kde pak mluví,
0: přemýšlel nahlas pučmelout. Pomoc, pomoc, dej ty pracky pryč, pomoc, zachraňte mě, mrskala sebou na udici tlaková níže.
1: Mluví, je krásná, ale hloupá. Abys věděla, dám si tě do akvária.
0: A pučmelout zbalil udici i s tlakovou níží a šel domů. Pak už bylo zase jenom hezky. Zelený koníček našel uprostřed louky domeček, který tam velká voda odnesla, a přivezl ho čmelákům zpátky na jejich mes. Běžel kolem kvapník a volal.
2: Tlaková níže zmizela nedávno kam. Je zase krásný den, jako stvořený na malou vycházku. Tak já běžím.

0: o komínu, který přestal kouřit. Stál v jednom městě tovární komín. A ten dlouhá léta od rána až do večera den co den kouřil a kouřil. Vypouštěl černá oblaka dýmu, který se valil nad městem, vnikal do ulic a okny do všech domů. Trápil a zlobil lidi, nejvíce děti, které po něm kašlali. Tváře jim bledly a byly z kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé město bylo smutné, jako by bylo začarované. Jednoho dne se stala podivná věc. Komín se rozkašlal, kouř ho začal dusit, špatně se mu dýchalo, vyprskával ohnivé proudy jisker, chvěl se ve své výšce, třásl se vysokou horečkou. To už bylo jisté, že komín onemocněl. Kouření mu přestalo chutnat, zprotivilo se mu. Byl celý nesvůj. Musím se léčit, pomyslil si komín a hned se rozhodl. Půjdu k panu doktorovi. A komín šel. Pan doktor ho proklepal, bedlivě ho prohlížel, poslouchal tu, naslouchal tady a povídá, vy asi moc kouříte.
1: To kouřím, přiznal se komín. Po celý svůj život nic jiného nedělám, než kouřím, pane doktore. A co také jiného mám dělat, když jsem, prosím, tovární komín?
0: Potom to tak vypadá, durdil se pan doktor. Zakašlejte. Komín se nedal dvakrát pobízet a zakašlal, až se okna ordinace třásla. No, to je jasné jako facka, ulevil si pan doktor, ale hned svoje slova zjemnil. To je vážený na bílé dni. Je to bronchitída jako trám.
1: To znamená, milý pane, že musíte kouření zanechat. A to hned, a to od rány. Ale co budu dělat, pane doktore, zanaříkal komín.
0: Co budete dělat, zlobil se pan doktor. Budete se léčit. Napřed budete kloktat, inhalovat, víme? Na noc si budete dávat kolem krku obklady z odražené vody a až vám bude lépe, odstěhujete se na venkov.
2: Také bych vás mohl poslat do lázní, to je pravda. Moc dobře by vám udělali luhačovice, ty jsou na takové průdušky jako dělané, ale komín v lázních, to by bylo jako pěst na oko.
0: My vás vykurírujeme, vyléčíme i bez lázní. Zkrátka potřebujete čerstvý, čistý vzduch. Vážený pane, odstěhujete se daleko z města, tam, kde jsou lesy, louky a háje, kde se volně a lehce dýchá, kde je svět, jaký má být. A hlavně, vážený, přestanete kouřit, bafat a báňat. Přestanete zkrátka smradit.
1: Pan doktor si posunul na nose brejličky a to znamenalo, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A ještě dodal, nám nebudete otravovat vzduch a vám bude dobře. Tovární komín si vzal slova pana doktora k srdci. Nechal město městem, ukázal městu záda, dal mu vale a odstěhoval se na venkov. Koupil si vesnickou chalupu a hlavně přestal kouřit, bafat a báňat. A opravdu, i bez kouření mu bylo dobře. Měl pořád co dělat. Na zahrádce sázel růže, tulipány a sedmikrásky, nasadil si rybízy a angrešty, jabloně, třešně, ořechy, švestky a ringle, udělal si zahrádku, kde zasel řetkvičky, mrkev, hrách a fazole, petržel, kopr a majoránku a ani na brambory nezapomněl. To byl, pane, život. Chodil do lesa na dřevo a na šišky, sbíral houby a sušil je, sbíral maliny a ostružiny a dělal z nich lahodné šťávy. Na zahradě mu rostl vysoký kaštan a ten z jara rozkvetl jako velikánská kytice. Ve větvích kaštanu bzučely včely a když si komín usedl pod ten mohutný strom, slyšel v něm hrát varhany a do té velebné hudby
0: zazníval zpěv barevných síkorek.
2: Tak si komín spokojeně žil na chalupě. Jenom někdy se zlobil. To tehdy, když mu kamna začala kouřit a čoudit, to se komín čertil, zlobil, zlostí prskal a láteřil.
3: Přestaňte, kamna, kouřit a čoudit. Ani nevíte, jak to vašemu zdraví škodí.
2: To bych vám mohl povídat.
3: Nechejte si poradit.
2: Dobře vím, co to je, když jeden pořád kouří a bafá.
3: Uvidíte, že z toho dostanete bronchitidu jako trám.
2: A věřte či nevěřte, kamna si vždy dala říct, přestala čoudit, kouřit, bafat a báňat. Tehdy si vždy komín vyšel na zahradu a spokojeně vdechoval vonavý vzduch, který se k němu táhl z lesů a luk, ze zahrad a hájů.
3: Na kašel si ani nevzpomněl.
4: Za vsí u rybníka žil starý chalupník a ten měl tři syny. Skály by mohly lámat. Jednoho dne si tatík synky zavolal a povídá jim: tož, mládenci, špatný rok je za námi i před námi. Jeden z vás bude muset do služby. Políčko nás všechny neuživí. Půjdu já, nabídl se nejstarší. Jsem ze všech nejsilnější a nejchytřejší. Jistě se někde uchytím. Svázal si uzlík a šel. Valně se mu nevedlo. V ten čas všude vládla bída s nouzí, nikdo o jeho práci nestál. To, co se urodilo, stačili vesničané sklidit sami. Až konečně jednoho dne zabušil mládenec na vrata jakéhosi bohatého sedláka s prosíkem o práci. Proč ne? Zapukal rozšafně sedlák z faječky. Můžeš u mne zůstat na byt a stravu, ale to ti povídám. Jestli to nevydržíš a rozlobíš se na mě, dostaneš místo výslužky napráskáno bičem. Když se ale na tebe rozlobím já, můžeš mi ty sám nařezat, co se do mě vejde. A ještě navíc se ti dobře odměním. Platí? Platí. Plácal si s tím počívkou mládenec a pustil se do práce jako drak. Od slunka do slunka oral na kamenitém poli div, že hladem a žízní nevypustil duši. Když pak večer po té rachotě usedl k večeři, našel na talíři jen neslanou, nemastnou hlávku zelí a večbánku krapet odstředěného mléka. Aby do toho, dralo se mu na jazyk, ale ještě včas svoji kletbu spolkl. Tak to u toho lakomého sedláka chodilo den co den. Jednou se ale mládenec už neudržel, bouchl do stolu a rozkřikl se. Čert vás vem, pan táto, raději se nechám namrskat, než bych u vás pošel hlady a žízní. Sedlák se odplic zasmál, popadl bič a vypráskal synka ze statku. Teď byla řada na prostředním z bratrů. To by bylo, abych u toho hamouna nevydržel. Sliboval si, když vyslech, co potkalo nejstaršího. Však jsem hladu a bídě uvykl už odmala. Nepolevím, dokud mě ten starý držgrešle řádně nevyplatí poctivými groši. Sliby jsou chyby. Neuplynul měsíc a synek se vrátil domů s pořádným výpraskem. To by nevydržela ani kovářova kobyla, stýskal si. K snídani olízaná lžíce, k obědu vůně ze sedlákova talíře a k večeři pánbu dej hezké spaní. Za to práci bych mohl prodávat na trhu a ještě by mi zbylo. Nejmladší Honza poslouchal a rozhodl se, že oklamané bratry pomstí. Nedal jinak a vyrazil k sedlákovi. Sedlák ho přivítal s otevřenou náručí. Dojednal s Honzíkem to, co s jeho bratry, a šelmovsky se usmíval. Když mladenec vyrazil ráno na pole, sedlák nakázal manželce, aby mu k jídlu připravila kaši ze spařených plev. Ale na Honzíka si nepřišel. Ten si na poli nadloubal pěkné brambory, upekl je na ohníčku a na pastvě podojil nejtučnější sedlákovu krávu. Najedl se k prasknutí. Když mu večer selka podstrčila kaši, jenom se usmál. I dej to pánbu, paní mámo, já dneska už nebudu. Žaludek jsem si zapomněl doma na kredenci, však oni mi ho bratři nakrmí. Ty se ani trochu nehněváš, bručel napálený sedlák. I co bych se zlobil, na světě je přece krásně, smál se Honza. Tak to šlo den po dní. Skoro celý rok už synek pracoval zadarmo u sedláka a ještě se ani jednou nerozlobil, ačkoliv mu ten starý lakomec stropil neplechu za neplechou. Jednoho dne sedlák mládenci přikázal, aby zavezl do mlýna semlít plné pytle pěkného obilíčka. Honza vesele zapřáhl koně a dal se na cestu. Ale kde pak do mlýna? Zamířil s obilím do města na trh, zrní rozprodal a penízky ukryl v botách. Kde máš mouku? Vybafl sedlák, když uviděl prázdný vůz. Smůla, pan táto, ušklíbl se Filuta. V potoce stoupla voda a zatopila můstek. Nemohl jsem se s koňmi dostat na druhý břeh, ale žádné strachy. Až voda opadne, dojedeme si pro mouku do mlýna. Poslal jsem tam obilíčko pěkně po potoce. Vysypal jsem do vody všechny pytle do posledního zrnka. Dobrý nápad, že? Sedlák zrudl jako krocan. Na jazyk se mu drala zlostná slova, ale včas se vzpamatoval. Raději se rozběhl domů, strčil hlavu do pece a huboval tajně do komína, až se vyvalily saze. Za to Honza se spokojeně smál do hrsti. K večeři Selka mladenci předložila koláč z bláta, upečený ve staré botě. I pambu zaplať, paní mámo, ale musím vám dát košem, na to Honza. Zrovna dnes je u nás doma posvícení. Bratři krmí můj žaludek husími stehínky a knedlíky maštěnými sádlem. Už se mi do něj nevejde ani sousto. Sedlák po Honzíkových slovech radši zase utíkal pryč, jen aby si mohl někde v koutku tajně zaklít. Ale ještě nebyl všem dnům konec. Ten rok se sedlákovi slepice činili. Snášeli vajíčka, jako když padají kroupy. Starý lakomec si mnul ruce. Panečku, to bude peněz, radoval se. A hned poručil Honzovi, aby vyslal žebříňák senem a do sena opatrně narovnal vajec, co jen se jich tam vejde. Kladl mládenci důtklivě na srdce. Zajed s nimi do města na trh, ale to ti povídám. Hezky opatrně, ať se ani jedno cestou nerozkřápne. Honzík mávl rukou. Žádné strachy, pan táto, povezuje jako v bavlnce. Zapráskal bičem a jel. Ale kde pak do města? Prodal všechna vajíčka nejbližšímu sousedovi, stržené penízky ukryl pěkně pod čepicí a hajdy zpátky. Sedlák už netrpělivě přešlapoval u vrat. Neseš peníze? Houkl na mládence. Běda, pan tatíku, nemám v kapse ani grošík. Za vsí jsem uviděl spoustu zajíců, jak okusují strniště na našem poli. Škoda takového krásného strniště, pomyslel jsem si. Musím ty zajíce zahnat. I házel jsem po nich jedno vajíčko za druhým, dokud se potvůrky nerozutekly. Pravda, žádného jsem netrefil, ale aspoň jsem zachránil naše strniště před těmi hladovými ušáky. Sedlák nadskočil, jako by ho někde píchlo. Ty hlupáku, ty trdlo, ty budiš k ničemu, láteřil. Kdo kdy viděl takového osla? Vždyť ty bys mě, darebáku, přivedl na mizinu. Ale vy se hněváte, pan tatíku, usmál se potěuchle Honza. To vám tedy musím za všechno poctivě zaplatit, jak jsme si na počátku ujednali. Po těch slovech popadl bič a sedláka vyprášil tak, že už se mu do kabátu jak živo nedali moly. To máte za mé bratry, volal přitom vesele. A když mu ještě sedlák rád nerad podle sásky vyplatil mzdu, zamířil s veselou písničkou domů.
5: Jak loupežník Černovous zůstal loupežníkem. Loupežník Černovous se povaloval na okraji paseky pod huňatou smrkovou větví a chrápal jako jezvec. Myši mu ohryzávali klobouk, přidrzlí ježci po něm špacírovali a dupali mu na břichu, nad lesem vřískala sojka a nedaleko troubil jelen jako k poslednímu soudu. Ale nezdálo se, že by to Černovousův spánek nějak moc rušilo. A když mu přímo pod hlavou z mechu vyrazil hřib a začal mu hlavu nadzvedávat, loupežník se probudil. Však už taky bylo na čase. Setmělo se a to je pro loupežničinu akorát ta nejlepší doba. Černovous zívil a v tu ránu kýchl tak silně, že se na pasece ohnula osaměle stojící borovice. A ve stejném okamžiku se ozval praskot lámaných větví, vřískot a sakrování. To nemůžete dát pozor, kam kýcháte, když kýcháte, ječel nějaký ženský hlas. Z křoví se hrabala rozedraná, oškubaná babice, v každé ruce půlku zlomeného koštěte. Loupežník Černovou stuhnul, neboť mu došlo, že svým neopatrným kýchnutím právě sestřelil čarodějnici. Samozřejmě, že vám uhradím veškeré výdaje spojené s opravou vašeho létajícího aparátu, milostivá. Vzletně se omlouval a ukazoval na ten zlomený smeták. Ježibaba chvíli ještě něco vykvakovala, ale když loupežník rychle rozemnul list babího hněvu proti nervozitě a dal jí přičichnout, pomalu se uklidňovala. Nesmíte se mi divit, že jsem tak vyjela, zahuhlala smířlivě. Vždyť my dva se přece známe. Ale to víte, lítám tady docela poklidně kolem borovice a najednou, bádzo, ležím na hubě a smeták na dva kusy. Já vím, huhlal Černovous. Já nerád, vždyť já to neudělal schválně. Řekl ještě několik šmajchlovacích zdvořilostí a potom uchlácholená čarodějnice na jedné půlce toho zlomeného pomedla klikatě odlétla. Toto dneska ale pěkně začíná, zavrčel loupežník rozmrzele. Narazil si na hlavu svůj odmýší okousaný klobouk, naládoval pistole a jazykem přelízl ostří nože. A šel loupežníkovat. Ale ještě neušel ani pár kroků, když zakopl o kořen, nohy mu ujeli na zvlhlé mihličí, nebo co to tam leželo, a Černovou se sebou praštil jak dlouhý, tak široký rovnou do mraveniště. Rozespalí lesní mravenci na něj vztekle vyběhli, naskákali mu za košily, do kalhot, vlezli mu do bot a všude, kam se dalo, a nevynechali ani tu nejskrytější škvíru. Nekousat, volal žadonivým hlasem loupežník Černovous. Vždyť to jsem přece já, náš přítel a pomocník. Co pak mě nepoznáváte, kamarádi moji malí, milí, šestinozí, mravenečci zlatí, rostomilí. Ale mravenci buď byli už moc rozespalí, nebo je Černovous opravdu hrozně namíchl, nic na to zoufalé volání nedbali, a zakousli se. Já, zařval loupežník. Vyskočil, až se kloboukem dotknul těch nejvyšších špiček borovic a když znovu dopadl na zem, pádil jako pominutý pryč. A ti narezlí mravenci se tím během ještě nějak víc rozzuřovali a hryzali jako zběsilí. A loupežník Černovou sprchal lesem, řval, vylejkal a spod kramfleků jeho vysokých loupežnických bot vylétávaly kameny, vyrvané kusy mechu a parzy. Najednou se před ním les rozestoupil a Černovou zahlédl nějaké jezírko. Měsíc postřibřoval jeho vlnky a odrážel se v hladině jako stříbrná lucerna. Svatý kapucíne, patrone všech loupežníků, stůj při mě, zvolal s komírajícím hlasem. Nabral dech, zavřel oči a zacpal si nos a skočil do vody. Dráhnou chvíli zůstal pod hladinou a když se vynořil, mravenci jako by nebyli. Zmizeli a on se doplácal ke břehu, naložil se tam do vyhřátého bahna a pomalu se vzpamatovával. A jak se tak tam v tom bahenním závalu převaloval a medil si, najednou ucítil, že ta voda je nějak nezvykle teplá. Přímo pod ním vyvěral nějaký horký léčivý pramen. Loupežník Černovou zachrochtal blahem a vychutnával tu příjemnost. Když tu náhle zaslechl, jak někde přes vodu klapla vrátka. A skutečně, na druhé straně jezírka stála chalupa a od ní teď zbíhala dolů k vodě nějaká dívka. Odložila šaty a vnořila se do vln. Obeplula ostrůvek leknínů a její dlouhé zlatoplavé vlasy se za ní táhly vodou jako svatební závoj. Vystoupila na břeh, usedla do trávy a začala si rozčesávat vlasy. A jak na ní dopadal měsíční svit, ty zlatoplavé vlasy se rozzářily a při tom pohledu se loupežník Černovou tak rozpálil, až se kolem něj začalo vařit bahno. A v tu chvíli se Černovou zamiloval. Když ráno vyšlo slunce a zvedl se mlhavý opar nad jezerem, osušil se, přeleštil si holínky o plavuň a vydal se na druhou stranu do té chalupy požádat o ruku zlatoplavé dívky. Zaklepal, vylezl hajný na zápraží, ano, to byla hajna, a povídá, tebe už jsem několikrát zahal jít v lese, co chceš? Černovou se rozpačitě přešlápl a potom řekl, chtěl bych tvou dceru. A co pak máš za řemeslo? Chtěl vědět hajný. Já jsem, prosím, loupežník, řekl popravdě Černovous. A tak to ne, to tedy ne. Loupežníkovi, že dceru nedá, zašprajcoval se hajný. Holka sice pokukovala, kukadla jí rejdila na všechny strany a jiskřila, ale hajnej si postavil hlavu. Napřed řemeslo a potom svatba. No tak dobře, povídá loupežník Černovous. Mohl si vzít holku násilím, ale nechtěl se s tatíkem rozejít ve zlém. Vrátil se k tomu jezeru a přemýšlel, jak to udělat. Řemeslo se mu učit nechtělo, ale tak to nějak zaonačit, jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A jak tak kouká na tu vodu, v tom ho to napadlo. Ten horký, léčivý pramen, ano, hned tam na břehu jezera stloukl boudu, vyvěsil ceduly, zázračný pramen mladosti odpomůže od bolesti. A jak se začali trousit lidi, přivěsil ještě jednu ceduli, po naší vodě vlasy pěkně vypadají, což se velice brzy potvrdilo, neboť v širokém okolí měli ti, co tu vodu použili, hlavu jako kolena. Když to tatík hajný viděl, jenom spokojeně pomrukoval a slovo dalo slovo, nakonec tu svatbu povolil. A loupežník Černovou se snažil. Máčel lidi do bahna, masíroval rukou i vlídným slovem, natíral čertovým kořenem, babím hněvem léčil nervozitu, ocasníkem vřesou jim neplodnost a upejpavost čerstvě nakoseným laskavcem. A tak se z obávaného loupežníka stal takový nějaký bylinkář, nebo jak se tomu dneska říká, léčitel. To se ví, že se ty zázraky hned rozkřikly. Lidé se hrnuli, u jezera byla tlačenice a Černovou se svou zlatoplavou paní Černovousovou nestačili masírovat a prodávat. Jednou takhle v neděli odpoledne v tom největším návalu se tatík hajný, celý naměko, jak ten obchod bují, protlačil k Černovousovi. Tak co, zeťáku, řekl dojatě, že jsem měl pravdu. Řemeslo je ten základ. Řemeslo má zlaté dno. Černovous se uchechtl, kouknul napřed do davu a potom na hajnýho. Nechci vám brát iluze, tatíku, zašeptal. Ale na mým loupežnickém řemesle se nic nezměnilo. Já jsem loupežník pořád. Akorát to pořadí, že je trochu jinačejší. Jaký pořadí? Věkl Hajnej nechápavě. A Černovous se zachechtal jako tisíc čertů, blejsknul očima a povídá. No, dříve jsem lidi napřed masíroval a házel do bahna a teprve potom mi dali peníze. Ale teď je to obráceně. Napřed peníze a do bahna už skáčou dobrovolně sami.
6: Zápal švindlu. Bude 7 hodin, máte nejvyšší čas vstávat, zavolala paní Jandová z přízemí. Julie s Lindou vyskočili z postele a začali se kvapně oblékat. Z pokoje, který spolu sdíleli Joška s Honzou, se ozývaly zvuky, jako když jeden vstává a druhý naříká. Mně je špatně, sténal Joška z horní palandy. To se ví, ušklíbl se Honza. Nechce se ti do školy, včera to bylo zrovna tak. Fňukal si a hekal, dokud jsme neodešli. Pak se z ničeho nic uzdravil. Vážně? A jak to víte, pane? Vy jste doktor? Sklonil se Joška z horní palandy a na chvilku zapomněl sténat. Nejsem doktor, ale vím to, řekl Honza a klidně si přitom zavazoval tkaničky. Někdo si totiž hrál s mým nářadím, když jsem byl ve škole. A ten někdo mi stupil dláto a zapomněl kladívko na zahradě pod stromem. Chtěl jsem jen opravit náš domeček, hájil se Joška. A to dláto ti stupil Jarda Tomek, abys věděl. Jenže teď je na něm navíc zupy jak hrom. Až mi bude 10 a dostanu svoje nářadí, tak se na něj nebudeš smět ani podívat, urazil se Joška. Na schodech se ozvaly rázné kroky. Joška se rychle zavrtal do postele a začal naříkat. Udělala jsem vám k snídani lívance, kluci, strčila do dveří hlavu maminka. Tak si pospěšte. Já jsem už skoro hotový, jdu ještě jenom do koupelny, řekl Honza. Ale tady ten leulejvák zase kňučí, protože se mu nechce do školy. Paní Jandová přistoupila k palandě a sáhla Joškovi na čelo. Teplotu nemáš, tak dost komedii, koukej vstávat. Joška žalostně zasténal. Na okamžik to vypadalo, že umírá. Ukrutně mě bolí žaludek, jako bych spolkl 10 nožů. Paní Jandová se polekala. Cože tě bolí? Žaludek úplně celý. Nevěř mu, ještě před chvilkou mu vůbec nic nebylo, volal Honza z koupelny. Slez, Joško, nařídila přísně maminka. Jestli jsi nemocný, musím se na tebe podívat. Joška si chtěl sednout, ale hned se stočil do klubíčka. Jou, ten žaludek mě vážně nedá pokoj. Paní Jandová se ustaraně dívala na svého 8letého synka, ležícího na palandě. Měl zavřené oči a ve světle odraženém od vykládaného borového stropu vypadal opravdu bledý. Paní Jandová mu poklepala na rameno. Klidně lež, Joško. Jen co vypravím ostatní do školy, přinesu ti čaj. Odešla do kuchyně a radila se tam s tatínkem, jestli nemají zavolat doktora.
7: No, třeba, zamumlal pan Janda.
6: Jak se můžete nechat takhle vodit za nos? Vykřikl Honza roztrpčeně. Joškovi vůbec nic není. Ještě před chvilkou se se mnou hádal o nářadí. Už včera nebyl ve škole a předevčírem zrovna tak. Nic se nenaučí. A nikdo si s ním nebude chtít hrát. Tak bude hloupý. 12letá Julie prohlásila. Paní učitelka Růžková se včera ptala, co mu je. A tak jsem řekla, že máme podezření na úplavici. Prosím, zhrozila se paní Jandová, jak si na to přišla. Zrovna se o ní ve škole učíme. Myslím, že Jožka má všechny příznaky.
7: A já zas myslím, že má jen chorobu zvanou zápal švindlu, prohlásil pan Janda.
6: Opravdu, podivila se Julie. A jak se ta choroba projevuje?
7: Bolestmi brňavky a občasným mírným zauzlením jícnu, pokračoval tatínek s vážnou tváří a mazal si lívanec marmeládou.
8: Neumírá se na to?
6: Rozplakala se Linda, protože jí bylo teprve 5 let a brala všechno vážně.
7: To víš, že ne, uklidňovala jí paní Jandová, ale pospěš si nebo přijdeš pozdě do školky.
6: Když odešly děti do školy a do školky a tatínek do práce, donesla paní Jandová Jožkovi do postele snídani. Připravila mu čaj, 2 vejce na měko a 3 topinky. Jožka vzdychal a naříkal, ale snědl všechno do posledního drobečku. Po 9 hodině přicapkal v pyžamu do kuchyně a oznámil mamince, že je mu už trochu lépe. A že by se mu možná ještě víc ulevilo, kdyby se trochu proběhl na vzduchu. Paní Jandová si ho podezíravě změřila, ale Jožka na ní upřel svá nevinná modrá kukadla a tak si řekla, že by ji snad nemohl obelhávat a pustila ho ven. Jožka se oblékl, nabral si z bratrova nářadí, co unesl, a vyrazil ke stromu, v jehož koruně si stavěli domeček. Jak bylo na tom starém javoru krásně. Sluníčko prosvítalo mezi listy a tvořilo na podlaze domečku zlaté skvrny. Po větvích běhaly nahoru a dolů 2 vypasené šedé veverky, které sledovaly, jak se Jožka ohání kladívkem.
9: To je nádhera, pomyslel si chlapec. Do školy se už nevrátím. Budu tesařem. A to se ve škole neučí.
6: Přiblížil se čas, kdy se měli ostatní sourozenci vrátit k obědu. Jožka slezl ze stromu a pospíchal domů. Postěžoval si, že ho trochu bolí hlava a tělo má celé rozlámané. Maminka mu nařídila, aby si lehl na gauč a přikryl se dekou. Dokonce i Julie s Honzou, kteří se na něj přiběhli podívat, ho nechali na pokoji, protože si řekli, že nevypadá moc zdravě a po špičkách se vzdálili. Jožka si chtěl poležet, než Julie s Honzou odejdou na odpolední vyučování, ale bylo takové ticho a gauč byl tak měkký a pohodlný. Pacient spal až do 2 hodin. Maminka se na něj mezitím přišla 2x podívat. Sáhla mu na čelo, ale necítila žádnou horkost. Pomyslela si, že Jožka se včera nejspíš trochu přejedl. Bylo by zbytečné volat k němu doktora. Sotva se chlapec probudil, vyskočil rovnýma nohama a utíkal na zahradu. Až do 3 hodin pracoval v domečku na stromě a pak rychle slezl, aby stačil uklidit Honzovo nářadí. Když se starší sourozenci vraceli ze školy, už zase ležel bezvládně na gauči. Honza prohlásil, že jde do domečku a jestli mu Jožka nechce náhodou pomoct. Jožka chvíli uvažoval. Zkusím tam s tebou vylézt a chvilku se na tebe budu dívat, řekl nakonec. Honza jen vrtěl hlavou, když Jožka vyšplhal na strom rychleji než veverka. Ale neřekl ani slovo, dokud sám nevylezl do koruny javoru. Teprve tam zjistil, co bratr od rána nadělal práce. Kdyby tak maminka viděla, jak jsi nemocný, ušklíbl se a prohlížel si nářadí, jestli není poškrábané a stupené. Ráno mi bylo opravdu špatně, ale pak se mi ulevilo. Myslíš, že ta střížka bude dost vysoká? Snažil se Jožka mluvit o něčem jiném. Nesmíme zapomenout na okýnko. To bude legrace, až se budeme dívat, jak si dole na ulici hrajou holky. Jožka svou nemoc rázem pustil z hlavy.
9: protože ten den skoro neobědval. U večeře byl vyhládlý a dvakrát si přidal. Když mu tatínek podával třetí talíř, prohodil: myslím, že už tě snad ten zápal švindlu přešel. Určitě už zítra poběžíš do školy, viď? Joška na něj vykulil oči, pokud mu to dovolovala brambora nacpaná v puse. No to doufám, nerad bych toho moc zameškal. Honza, který zrovna pil mléko, se zakuckal a vyprskl. A Julie prohlásila, že všichni kluci jsou stejní a měli by jíst někde v chlívku. Po večeři šla malá Linda spát a ostatní se měli ještě chvíli učit. Honza se pustil do slohové práce na téma Moje největší dobrodružství. Joška si vytáhl staré omalovánky a začal si vybarvovat obrázky. Joško, píše se ve slově dobrodružství tvrdé nebo měkké i?
8: A co já vím,
9: odbil bratra Joška. Chvilku bylo ticho. A jaké i se píše ve slově Afrika, he?
8: O, nevím,
9: nenechal se vytrhnout z malování Joška. Zase ticho. Myslíš, že se píše antilopa nebo antilopa?
8: A já nevím, řekl Joška.
9: Do háje víš ty vůbec něco, rozčílil se Honza. Jasně, spoustu věcí, nenechal se Joška vyvést z míry. Ale pravopis ne. Ani ty v něm nejsi žádný přeborník, jestli se nepletu. Jak se píše dobrodružství, jak se píše Afrika, jak se píše antilopa, vytvořil se. Ty nevíš, co je to psát slohovou práci. Člověk nemá kdy se zdržovat u každého slova a přemýšlet, jak se píše. No jo, a o čem to vlastně bude, zajímal se Joška. O mém největším dobrodružství. O tvém dobrodružství, zachechtal se Joška. Co ty můžeš vědět o Africe a o antilopách? Honza se zarazil.
8: Četl jsem jednu dobrodružnou knížku a chtěl jsem psát, jako bych to zažil já.
9: Paní učitelka nikdy stejně v Africe nebyla, tak určitě nic nepozná. Bude to o moc zajímavější, než kdybych popisoval, jak nějaké panence upadla nožička, nebo jak jsem našel na zahrádce první krokus. Takové věci u nás většinou píšou holky.
10: Oba bratři se celý večer hlasitě dohadovali, až na ně přišla maminka, že mají jít na kutě. Ráno paní Jandová zavolala na své děti jako obyčejně. Je nejvyšší čas vstávat. Joška zase začal sténat a naříkat. Jau, jau, jau, jau, můj žaludek.
9: Jak řekne můj žaludek, znamená to, že se mu nechce do školy, prohlásil Honza.
10: Joška si ho nevšímal.
8: Ukrutně mě bolí, ten žaludek,
9: kňučel. Když nebudeš chodit do školy, nakonec propadneš. Budeš jako Lojza Karas, je mu 14 a chodí teprve do třetí třídy, řekl Honza.
10: Joška zavřel oči a zavil ještě hlasitě. Jau, jau, jau, jau, žaludek. Přišla maminka a sáhla mu na čelo. Připadalo jí trochu horké, ale spíš proto, že si Joška pod pyžamem nechal ještě tričko. Paní Jandová se zeptala, kde přesně tě to bolí?
8: V celém břiše a nejvíc u žaludku.
9: A nevymýšlíš si náhodou? Zeptala se maminka přísně.
8: Au, au, au, žaludek,
10: zanaříkal Joška.
8: To je bolest.
9: Paní Jandová s Honzou vyšli z pokoje. Ty myslíš, že švindluje? Zaváhala maminka.
8: Určitě. Říká, že bude tesařem a do školy se prý už nevrátí. No, to si ještě povíme, řekla paní Jandová.
10: Až do 9 hodin nechala Jošku bez snídaně. A tak musel sám vylézt z postele. Došel do kuchyně a řekl, už je mi líp, mami. Možná, že bych si dal chleba se šunkou,
9: nebo tvarohové buchty.
7: Paní Jandová zavrtěla hlavou. V žádném případě. Dostaneš hořký čaj a dost. Honem se vrať do postele. Bolí tě přece břicho.
9: Joška se ploužil zpátky jako stín.
7: O 9:30 se zeptal maminky, jestli už může vstát. Maminka mu to zakázala. V 10:00 na ní zavolal, že má hlad. Je mi líto, křikla na něj z kuchyně. V 10:30 se Joška přišel znovu zeptat, jestli by mohl vstát.
9: Ani nápad, trvala na svém.
7: Přesně v 11:00 si však uvařila kávu a náhodou vzala do ruky noviny. Na titulní straně našla otřesný článek o podvyživených dětech i s fotografiemi. Přečetla si ho dvakrát a hned zavolala na Jošku, ať se jde najíst. Přiběhl skoro okamžitě úplně oblečený. Paní Jandová mu ukrojila pořádný krajíc chleba, tlustě ho namazala máslem a pokryla plátky šunky. Na malý talířek mu přidala 2 tvarohové buchty.
9: Joška to slupl, než by řekl švec, a utíkal si hrát do domečku na stromě.
7: Když přišli děti k obědu, Julie hned mamince hlásila vzkaz od paní učitelky Růžkové, že Joška ve škole hodně zameška a jestli prý bude dlouho nemocný, má se maminka stavit u paní učitelky pro úkoly.
9: Já nechápu, mami, že se necháš vodit za nos. Vždyť on má jen zápal švindlu,
7: prohlásil Honza.
9: Žádný strach, milé děti, já už to zařídím.
7: Řekněte paní učitelce, že za ní přijdu, řekla paní Jandová. Po obědě dala Lindu spát, umyla nádobí a rozhodla se, že zavolá své sousedce paní Arnoldové.
11: Taky váš Arnošt nerad chodí do školy? Vlastně jsem se chtěla spíš zeptat, jestli váš Arnošt chodí do školy rád?
7: Zamotala se paní Jandová hned v úvodu do svých otázek.
11: Milá zlata, náš Arnošt by prý mohl chodit rovnou do 7. třídy, i když je mu teprve 8. Jeho učitelka mi říkala, že by se už klidně mohl hlásit na střední školu.
7: Jenomže jaké by měl dětství, že?
11: Nechceme ho k ničemu nutit násilím.
7: Povídali, že mu hráli, pomyslela si paní Jandová. Číst jste ho učili už, když mu byly 4 měsíce a ve 3 letech jste ho chtěli vést k zápisu do 1. třídy.
11: Nahlas ovšem řekla. Já takové štěstí nemám. Náš Joška se rozhodl, že už do školy nebude chodit vůbec. Ráno ho pobolívá břicho a má úkrutné křeče, až do 8:00, dokud není pozvonění.
7: Nejspíš si nerozumí se svou učitelkou, usoudila paní Arnoldová.
11: To ne, namítla paní Jandová. Paní učitelku Růžkovou má moc rád. Učila obě naše starší děti.
9: A některé děti jsou hrozně citlivé.
7: A škola znamená pro jejich nervovou soustavu velikou zátěž.
11: Proto jsme našeho Arnošta raději přihlásili do soukromé školy pro mimořádně nadané žáky, kterou založila paní učitelka Brdičková. Jestli chcete, můžu ji zavolat.
9: Ne, nemusíte se obtěžovat.
7: Zarazila ji rychle paní Jandová.
11: Nejdřív si s Joškou promluvím a zjistím, co ho vlastně trápí. Pokud se rozhodneme pro soukromou školu, dám vám vědět.
7: A rychle zavěsila sluchátko.
9: No jistě, pomyslela si zlostně, ten malý génius Arnoštek.
7: Pak zavolala své přítelkyni paní Kroužilové a zeptala se jí, jestli někdy nutila Katku chodit do školy. Paní Kroužilová řekla, že ne, ale zná mnoho rodin, kde mají s ulejváky problémy. Nejlíp bude zavolat paní Láry Fáry.
9: Tak takhle je to tedy s Joškou,
11: podivila se paní Láry Fáry, když ji maminka požádala o pomoc. Už jsem si říkala, co se mu asi stalo, že jsem ho nějak dlouho neviděla. Myslím, že to spraví hlupácký sirup. Pošlu vám lahvičku po Honzovi. Dejte Joškovi jednu polévkovou lžíci hned, další po večeři a ještě jednu ráno, až vstane. Pak znovu zítra před obědem a po večeři. Tak to dělejte do té doby, dokud vás nezačne sám prosit, aby zase směl do školy. Paní Jandová poděkovala a položila sluchátko. Odpoledne předal Honza mamince balíček od paní Láry Fáry. Uvnitř byla velká černá lahvička nadepsaná hlupácký sirup. Paní Jandová odměřila jednu polévkovou lžíci a zavolala na Jošku.
7: Co je to?
11: Podivil se chlapec. Medicína na tvé bolesti.
7: Jenže mě teď zrovna nic nebolí,
11: oznámil Joška. Maminka se nedala odbít. Jen ji spolkni, aby se ti to ráno zase nevrátilo. A tak Joška spolkl lžíci sirupu a musel uznat, že chutná jako čokoláda. Pak si šel hrát. Vylezl nahoru na strom a posadil se k domečku.
7: Začal zatloukat hřebík, jenomže z opačné strany. A navíc kleštěmi místo kladivem.
11: Honza na něj zavolal. Poslyš, co to tam vyvádíš? Joška chtěl říct, zatloukám, ale ve skutečnosti se ozvalo, zakoukám. Neboť se mu začal plést jazyk. Proč si na to nevezmeš kladívko? Vrtěl hlavou Honza.
7: Co je to, ladítko?
11: Žasl Joška. Nedělej si ze mě legraci, zlobil se Honza, tu máš. Joška uchopil kladívko a začal bušit do hřebíku násadou. Honza mu vytrhl kladívko z ruky, co blázníš.
7: Já debláctím,
11: prohlásil Joška a přihlouple se zahyňal. Zrovna v té chvíli zavolala ze zdola Julie. Kluci, pojďte si zahrát na schovávanou. Je tady Majka, Láďa a Zuzanka, Katka, Anka s Jankou, Jarda, Hubert, Petra a Maruška, prostě všichni. A tak Honza s Joškou slezli se stromu a Julie začala rozpočítávat. Eniky, beniky, kliky, bé, abr, fábr, domine, elce, plce, do pekelce, ric, pic, bum. Padlo to na Jošku. Měl počítat po desítkách do sta. Opřel se čelem o javor a zavřel oči, ale hlavu měl jako vymetenou.
7: 10, řekl, ale nemohl si vzpomenout, jak je to dál. Řekl si, že nebude pokračovat po desítkách, ale po jednotkách.
11: Začal jakýmsi zvláštně huhňavým hlasem, kterým teď mluvil.
7: 11, 12 a dál to nešlo.
11: Nemohl si vzpomenout, co přijde teď. Ze všech stran slyšel výkřiky, jen si pojď, ale on přece zatím neskončil. Rozhodl se, že ještě chvíli zůstane u stromu a bude se tvářit, že počítá, tak jak to obyčejně dělala malá Linda. Kmen stromu byl hladký a příjemně voněl. Joška slyšel veverky, které dováděly nahoře ve větvích. Bylo to tak krásné, až se mu zatmělo před očima. Usnul. Když na něj děti aspoň 10 minut marně volali, aby je hledal, opatrně se přiblížili k místu, kde stál. 10:20:30, Joška! Vykřikl na rohu Láďa Šedivý a rozběhl se jako o závod, aby se dotkl kmene. Joška se nepohnul. Za plotem vykoukla Julie a zakřičela mu těsně do ucha. Jen si pojď! Joška sebou trhl a promnul si oči.
7: Jed si pojď?
11: Zívl nechápavě. Proboha, Joško, zadupala Julie. Ty jsi ale lenochod, zkazil si nám celou hru. Teď se budeš schovávat ty. Joška se pomalu loudal až k Tomkovic domu.
7: a když tam došel, nemohl si vzpomenout, co tam vlastně chce. Paní Tomková právě okopávala zahrádku, taky pozdravil a bez hnutí mžoural do odpoledního sluníčka. Na ulici pokřikovali děti. Jožka uvažoval, proč. Paní Tomková mu řekla, skrč se tady za popelnicí, Jožko, ať tě nenajdou. Jožka si sedl na bobek za popelnicí, ale za okamžik ho to omrzelo a pomaloučku se vracel k javoru. Všechny děti se honily a schovávaly. Jožka se k ním připlížil. Dotkl se rukou stromu a začal automaticky píky, píky. Nemohl si však vzpomenout, jak se to říká dál. Píky, píky, píky, píky. Opakoval pořád dokola. Julie ho hrubě odstrčila. Uhni stranou, ňoumo, teď píkám já. 10, 20, 30, počítala se zavřenýma očima.
12: Jo, dej se bďouba,
7: zamračil se Jožka. Poposedl si kousek dál a upřeně civěl k nebi. Za hodnou chvíli si teprve všiml, že nikde nikoho nevidí. Děti nejspíš odešly. Zvedl se a zamířil k domovu. Všichni už seděli kolem stolu a večeřeli. Kdes byl tak dlouho? Uvítala ho rozmrzelé maminka. Upaluj si do koupelny umýt ruce. Jožka zamířil do koupelny. Ale když tam došel, nevěděl, co dál. Vrátil se k večeři nemytý.

To je ale hlupák, neudržel se Honza. Tatínek s maminkou se na sebe významně podívali. Paní Jandová ho poslala spát. Následující den se Jožka probudil, když ostatní děti byly už pryč. Oblékl se a běžel do kuchyně. Maminku tam však nenašel. Volal ji a volal, ale nikdo mu neodpovídal. Hledal po celém domě, nakukoval dokonce i pod postele a do sklepa, ale marně. Nakonec se vrátil do kuchyně a všiml si lístku přilepeného na dveřích ledničky. Bylo na něm napsáno: Milý Jožko... A dál to nemohl přečíst. Rozplakal se. Ozvalo se klepání. Jožka si utřel oči do rukávu a otevřel. Za dveřmi stál listonoš. Je maminka doma? Zeptal se. Jožka zavrtěl hlavou. Deví, kde tu dedí? A znovu se mu vyhrnuli z očí slzy. Listonoš se zeptal. A nenechala ti vzkaz? Jožka kývl. Když já bude rozumím. Ukáž, podíváme se na to, řekl listonoš. Vzal maminčin papírek a četl. Milý Jožko, šla jsem na nákup. V ledničce máš svou medicínu a pomerančovou šťávu. V troubě najdeš párky a topinky. Vrátím se co nejdřív. Maminka. Jožka převzal od listonoše dopis a jen co se trochu uklidnil, rozběhl se k rozestavěnému domečku. Pořád nevěděl, za který konec má držet kladívko. Kam si položit hřebíky, kde udělat okénko. Nedokázal změřit prkna, protože neuměl počítat ani číst číslice. A tak slezl dolů a seděl na trávníku, dokud se nevrátili Julie, Honza a Linda. Ahoj, kývl na něj Honza. Tak co pak dneska dělá náš Jožánek? Schválně, zkus počítat od 1 do 10, zasmála se Julie. Bdě se dechce, spíš bys to neuměl, ty ňoumo, ušklíbla se Julie. Dej se bdouba, Linda se po něm hned začala opičit. Dej se bdouba. Právě v tu chvíli přicházela paní Jandová s nákupem. Když viděla, že Jožka brečí pod javorem, šla se zeptat, co se mu stalo. Jožka zafňukal, odi se by posbíbají. A proč? Divila se maminka. Že se bdouba, ale to dedí pravda. Odpoledne dřepěl Jožka na sluníčku, protože nevěděl, co jiného by měl dělat. Děti ho nezavolali, aby si s nimi šel hrát na pikanou. A tak seděl a koukal a chvílemi klimbal. Potom se šli Honza s Julií do svých pokojů učit. Lindu poslali spát a Jožka si vylezl na svou palandu a civěl do stropu. V dřevěném obložení objevil 2 vypadlé suky, které mu připomínaly sový oči. Hleděl na ně tak dlouho, dokud neusnul. O 8:30 přišla maminka s lahví hlupáckého syrupu, ale když viděla, že chlapec spí, rozhodla se, že ho nebude budit. Ráno vstal Jožka první ze všech. Opatrně slezl z palandy a šel do koupelny. Umyl se, vyčistil si zuby, učesal se, oblékl se do školy a pak se na sebe podíval do zrcadla. Vypadal úplně stejně jako jindy, ale cítil se docela jinak. Najednou byl lehoučký jak pírko. Ještě si zkusil říct, nejsem ňouma. A věřte nebo ne, povedlo se mu to. Rozběhl se do kuchyně. V domě bylo ticho a klid. A všude se rozlévalo ranní sluníčko.

Pak se rozhodl, že uvaří celé rodině k snídani kakao. Na krabičce si přečetl recept a i tomu ku podivu připadalo snadné. Vzal největší hrnec a odměřil do něj mléko. Zapálil hořák a na stůl prostřel čistý ubrus. Podíval se na hodiny a zjistil, že je teprve 7. Našel kousek stvrdlého chleba a odnesl ho ven veverkám. Hned se mu seběhly skoro až k ruce. Joška se jen tiše díval, jak berou kousíčky chleba do svých legračních tlapek a ohryzávají je. Když se vrátil domů, viděl, že kakao je už hotové, protože mezitím vstala maminka. Dnes nám tu hospodařil nějaký hodný skřítek, řekla mu na uvítanou. Vstával jsem první, pochlubil se Joška. A jak si na tom? Maminka si všimla, že je učesaný, umytý a oblečený. Nic mi není, odpověděl Joška. Nejspíš půjdu do školy. To je dobře, tatínek bude mít radost. A paní učitelka taky. Paní učitelka se nemusí bát. Všechno, co jsem zameškal, dohoním. Nejsem přece žádný ňouma. To v žádném případě. Usmála se maminka.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justýnou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Umělecký!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Ahoj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
1: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
0: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
1: Jako z papíru? Nebo jak?
0: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
1: No, vím. Dešťovky?
0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného?
1: Žížaly z jablek? Nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: No, hlavně, že myslíš křížaly.
0: Křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka, jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestoval.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To je výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mý posluchači žížali jí, ať i vám žížali chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížali místo křížali.
0: Vylouženo. Vyloučeno.
1: Řekla jsi jasně žížali místo křížali. Řekla s dětem, ať jedí žížali.
0: A to je nesmysl. No to bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.

hovoří dedů. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko víc

0: Kolegy básnička. Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
1: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
2: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
1: Ale proč?
2: Abych nevypadal jako ty, amigo.
0: Zašklebil se Carlos.
2: Jiné podnebí, jiná strava.
3: Kde je můj syn?
0: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
1: Tam bude, že jo?
0: Dovtípl se Ramses.
2: Možná,
0: řekl Carlos zamyšleně.
2: Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
1: S váma se nebojím,
0: vyhrkl Ramík.
2: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
3: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
0: Poskočil vztekle Tulamor senior.
2: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
0: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
2: Dolů půjdu radši sám,
0: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
2: A ty se schovej,
0: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
2: Pardon, nerad ruším,
0: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
2: My dva se možná známe. Od vidění,
0: upřesnil.
4: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
4: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
2: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
4: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
2: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
1: Pane Vasile!
0: Romse, si. Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čangu měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
2: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
1: Šijov je tady,
0: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.

0: myšce, která měla větší oči než hlad. Běhala jednou myška po půdě a hledala něco dobrého, na čem by si pochutnala. Hned byla tu a hned zase tam. Šmejdila z kouta do kouta, až pojednou uviděla skulinku a šup do ní. Tam bylo jídla, co živa byla tolik dobrot a mlsot nepoznala. Ani ve snu se jí o tolika lahůdkách nezdálo. Na stěně visely kusy slaniny, na talířích voněla pečená kuřátka, jelítka, jitrnice. Na stole stál vrchovatý hrnec bělostného sádla a myška nevěděla, do čeho se honem pustit. Tady kousla, tam už díbla, běhla od slaniny ke kuřátku, od jelítka k jitrnici. Na všechno měla chuť. A nakonec ještě strčila chtivě čumáček do voného sádla. Tak myška hodovala celý den a celou noc a celý druhý den a zase noc. A třetí den měla bříško kulaté a vypasené, že se stěží hýbala. A přece ještě tu a tam přes noc si někde ukousla z hromady mlsot. Když se chtěla potom položit k odpočinku, uslyšela nedaleko podezřelý šramot. Dala se těžce na útěk a přímo ke skulince. Ale běda, nemohla se jí pro tloušťku protáhnout.
1: Ouvej, vzdychala myška. Jak je to jen možné, že se nemohu dostat zpátky?
0: Naříkání nenasity uslyšela jiná myška. Přiběhla a povídá.
2: Tehdy si s kulinkou mohla, protože si byla hubená. Ale teď jen se na sebe podívej, jak si tlustá, jaká je z tebe kulička. Byla si chtivá a měla z větší oči než hlad. A tak to s tebou dopadlo. Teď se musíš postit, aby ses dostala ven.
0: Až za tři dny a za tři noci se myška dostala na svobodu. Nic nejedla, ničeho se nedotkla. Až se zase mohla s kulinkou protáhnout. Opravdu není dobře mít velké oči. Ani lidem to neprospívá.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě co si ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
0: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
1: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, mne odehnali, mého člověka popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
2: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha. Kokokokodák! Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž,
3: najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk.
2: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže. Mé, mé, mé.
2: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
2: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
5: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
2: Volek Bolek se přidal.
4: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
2: Kravka Slávka pokývala hlavou.
5: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
2: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.

0: Akorát mezi dvěma kopci proti sobě, městečkem a malou vesničkou, oborou a lesem ze samých borovic, tak právě tam se mezi vysokánským rákosím blízká rybník Pardoubek. Ty kopce se jmenují Homolka a Hůrka, městečko Bělohrad, vesnička se jmenuje Brtev, obora Bažantnice a borovému lesu, tomu říkají všichni jednoduše Borek. Rybník Pardoubek má na starost porybný Šťovíček, co ostává v domku na horním konci, a tomu domku říkají rybáři a všichni místní Bašta. Je to už hezká řádka let, co se tatínkovi Valentínovi a mamince Hermíně narodil malý kapřík Pepa. První rok ho rozhodně nebylo do délky zase tak moc, vešel by se klidně do jedné dlaně. Za to druhý rok to už by byly zapotřebí na milého Pepu, tedy aby se vešel, hned dlaně dvě. A zrovinka druhý rok, co byl Pepa na světě v rybníku Pardoubek, se potkali právě s malou Štikou Aneškou.
1: Jejda, ty teda umíš uhánět.
2: Normálně. My to tak děláme vždycky. Stojíme a potom, co to dá? To kvůli lovení.
1: Ty máš ale zoubku. S tebou bych se prát nechtěl.
2: My Štíky se nepereme. Na koho zaútočíme, s tím je konec.
1: Jejda, ty na mě chceš zaútočit?
2: Máš rozum. Vždyť jsi skoro tak velký jako já. My chytáme jen na jedno otevření. Už jsem moc veliký.
1: Vždyť jsou mi hnedle dva roky. Zrovinka mám narozeniny.
2: Jo. A jak víš, že máš narozeniny právě dneska?
1: My kapři je máme vždycky v tuhle dobu. Všichni. Protože se každý rok právě v tuhle dobu vykulíme z jikry. Všichni.
2: My Štíky máme narozeniny také ve stejnou dobu. Ale spíš z jara. Když je po zimě hodně vody. Mně je teprve jeden rok.
1: Jejda. Jak to, že mě jsou dva a jsem o kousek menší než ty, když je ti teprve jeden a jsi zase o kousek větší?
2: Rosteme hrozně rychle. Třeba máš zase víc rozumu, když jsi starší. Tak bychom to třeba mohli dát dohromady. Já porostu a ty obstaráš přemýšlení.
1: To bych asi rád. Já tady v rybníku žádné kamarády nemám. Teda zatím. Teprve se rozhlížím. Jenom nevím, jak ti mám říkat.
2: Jmenuji se Aneška.
1: Jejda, ty jsi holka?
2: No, asi budu, když se jmenuju Aneška. Tak zase ho nevím. Ono to s tím tvým rozumem asi zrovna nejlepší nebude, co? I když jsi starší. A taky jsi mi ještě neřekli, jak se jmenuješ ty.
1: Já se jmenuju Kapr Pepa a s holkama nekamarádím.
2: To děláš velikou chybu, maličký, stařičký kapře. No, kapře, spíš kapříku. Jestli jsi si ale někdy všimnul, tak jsme my Štíky tady v rybníku nejenom nejrychlejší, nejsilnější, ale také nejkrásnější.
3: To jenom, abys potom nalitoval. No, prosit tě nebudu.
1: Když já žádnou Štíku ještě neviděl. Já se držel víc u dna a s maminkou ve hejnu. Ale je pravda, že ti to náramně sluší.
0: A ono skutečně. Malá Štíka měla zelenavé boky a na nich světlé penízky, jakoby ale zase do proužků, a bříško skoro bílé. Ploutvičky tmavé, ale zase napříč pruhované, jenomže nejvíc ze všeho se Pepíkovi na nové kamarádce Anešce líbily její žluté, skoro zlaté oči.
2: Tak tedy ujednáno. Čím začneme? Do čeho se pustíme nejdřív, když jsme teď právě z ničeho nic noví kamarádi?
1: To já ale přece nevím, Aneško.
2: Vždyť to říkám, kapřík, žádný kapr. Má dva roky a nic ho nenapadá.
1: Mohli bychom si asi nějak trochu hrát, Aneško?
2: Zapomeň, na to jsem moc velká, chlapečku. Co takhle trochu sportu? Budeme závodit, milý malý kapře Pepo.
1: budeme hrát na honěnou. Vůbec ne závodit.
2: Klidně. Máš babu?
0: Pepa se rozjel za Aneškou, ale kde už byla štika, když Pepa dorazil právě tam, co byla Aneška prve. Na břehu porybný šťovíček z rovínka študoval vodu z malé placaté lahvičky, když je uhlídal.
4: Já to jsem ještě nikdy neviděl, aby kapr lovil štiku.
0: Mezitím se Pepa ve vodě zastavil a počkal, až k němu Aneška připluje. A netrvalo to opravdu zase tak moc dlouho a byla tady.
2: Proč mě nehoníš, když máš babu?
1: Nejdřív povíš, že jste vy štiky tady v rybníku Pardoubku nejrychlejší a potom chceš závodit. Nebo hrát na honěnou. To se ti podobá. To není žádná spravedlnost. Nikdo se nehádá, že jsi nejrychlejší.
2: Jo, s tou honěnou si to vymyslel přece ty. Kdo je tady na myšlení?
1: Budeme si hrát na schovávanou, abys věděla, Aneško. Žádné závodění, žádné honění. Kdo se líp schová, aby ho druhý nenašel, ten bude první.
2: Tak to si teda zase tak moc nepomohl, kapříku Pepíku.
0: On rybník Pardoubek zase tak moc veliký nebyl. Pepa ho měl obeplutý za malou chvíli, jenomže po Anešce nikde ani stínu. Pepa se ještě zastavil na chvíli u dna, opatrně obeplul hlubokou tůň úplně dole v rybníce, kde ostával kapitální sumec Horymír, proplížil se přes písečný nános vzadu a ono opravdu. Malá štika Aneška dočista nikde.
1: Jejda! Přece neodletěla z rybníka vzhůru docela jako divoké kachny. Někde tady bude. Ale kde?
0: A právě když proplouval pomalonku blíž u rákosí, zalesklo se něco u tenkých rákosových stonků. A ono to bylo zlaté oko štiky Anešky, které jí prozradilo.
1: Jejda! A mám tě!
2: No, jak jsi mě uhlídal, Pepo?
1: To víš, 2 roky jsou 2 roky. Znám to tady dokonale. Lesknou se ti na mělčině oči ve sluníčku, Aneško.
2: Tak to asi bude. Nesmím na mělkou vodu. No, teď jsi se schováváním na řadě ty? Já to tady sice tak dobře neznám, jako ty. To víš, 1 rok je teprve jenom 1 rok, ale uvidíme.
1: Mně nenajdeš, Aneško. Schovám se u stavidla.
0: Pepa se schoval pod stavidlo, když v tom už Aneška plula kolem. Vůbec si ho nevšimla. Jenomže potom všechno pokazil zase sám porybný šťovíček. Umanul si totiž, že popustí trochu vody, protože se mu jí zdálo moc a bál se, že kdyby zapršelo, aby se neprotrhnula hráz. Popustil, tedy stavidlo trošku níž, jenomže on se pohnul jenom spodní díl, protože horní se zadrhnul. A tak se v tabuli stavidla udělala velká mezera, kterou se voda drala ven z rybníka prudce. A ten prudký proud sebou vzal i milého kapříka Pepu a ten neměl ani trochu síly, aby se vodě vzepřel. Už to s ním vypadalo bledě. Už to vypadalo, že půjde přes stavidlo a do potoka Kotyčáku, odkud se ještě nikdo zpátky do Pardoubku nevrátil. Ale v tom ho něco chytilo za ocásek a nepustilo. A ona to štika Aneška. Drží a nepustí, dokud kapříka Pepíka nezatáhla zase zpátky do rybníka.
4: To jsem z toho syven. Tak nejdřív kapr honí štiku a potom štika chce polknout kapra skoro tak velkýho, jako je ona sama. No, velkýho, jsou oba ještě dost podmíru.
1: Podívej, jak si mi potrhala ploutev na ocásku.
2: Však ona ti zase naroste.
5: Buď rád, že jsi zůstal doma. Nebo jsi chtěl do světa? Do náhonu přes mlýnské kolo. Do řeky a potom třeba do moře. Tam je mladíku voda slaná. Ta by ti nechutnala. A taky, co bys tam jedl.
4: Ozvalo se za nimi. A on to starý kapr Bartoloměj. Jenomže to ještě nebylo pro ten den všechno. Právě když se vraceli podél rákosí, najednou se Aneška zastavila.
2: Stůj, Pepíku. Teď ti ukážu, jak lovíš tiky. Vidíš tamhle tu malou rybku?
1: Jejda! Ale vždyť je to malý kapřík.
2: Snad nechceš lovit malého kapříka z našeho rodu. Vždyť je letošní. Seš sice starší, ale nevíš nic. A nebo špatně vidíš. Vypadá sice jako malý kapřík, ale není to kapřík. Řekni, kde má čtyři fousky, jaké nosí kapři pro parádu a jaké máš i ty? Hm? Fousky má jenom dva. Je to malý karas. A také není holenku letošní. Je možná starší než my dva dohromady.
1: No, čtyři fousky nemá. Ale že by byl starší než my dva dohromady?
5: On karas zase tak moc nevyroste. A když? Tak hrozně pomalu. Musí mít už nejméně 7 roků, aby měl tak polovičku Pepovy délky. Budou mu skutečně nejméně 3.
2: Tak vám oběma děkuju. Karásek už o nás ví. Takže se připraví. A taky už to není ono, když mě viděl.
6: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
4: Volal na ně malý karas a zůstal na chvíli stát. Jenom ploutvičky na ocásku se mu pomalu vlnily. To už ale Pepa i malá štika Aneška připluli blíž a začali si milého karáska prohlížet pořádně a zblízka. Teda pusinku měl malou, ale grační, o moc menší než Pepa a taky víc dolů. Pepík to mohl sám poznat, kdyby si prve všimnul, když ho měl za kapříka. Karásek měl také menší ploutvičku nahoře a trošku víc do obloučku.
2: Jak se jmenuješ, karásku?
6: Říkali mi Lojzík.
2: Proč už ti tak říkat nebudou, když ti tak říkali?
6: Nevidíte? Sama jste prve chtěla útočit. Už bych tady nebyl, kdybych vás nevaroval. A vy taky ne. Jsem tu jako návnada, na štiky. Na hřbetě mám obrovský hák, že ho sotva unesu a od něj vede šňůra na břeh, kde sedí rybář, co mu ten vedle říká Frolík.
1: Jeda, jako návnada?
5: Rybáři to tak dělají. Chytí si malého karáska, dají mu na záda háček, hodí ho do vody, aby plaval sem a tam, a když se nějaká štika chystá lovit karásky a skočí, už má nejenom karáska, ale i háček v tlamě a už jí rybář, v našem případě Frolík, táhne na břeh a je ámen s oběma.
4: Byl dnes zase povídavý starý kapr Bartoloměj, ale to on rád, protože si na své moudrosti hodně zakládal.
1: Jak jsi ozbrojený, karásku?
6: Teď jsi to slyšel. Mám na zádech 3 obrovské háky. Štika zaútočí, skočí, napíchne se na hák a jde z vody. Teda rovnou na pekáč.
1: Tak ten hák zahoď a pojď s námi.
6: Ono to zase není jenom tak. Vlastně to ani nejde. Já tam mám ten hák na pořád.
1: A bolí to?
6: Nebolí, ale je to strašně těžký na plavání. Taky vadí ta šňůra, co má druhý konec rybář Frolík. Plavat můžu, ale jenom tady do kolečka.
1: Tak tě z toho dostaneme.
5: Tak to se zvědaví jak. Rybáři mají právě tohle náramně důkladně promyšlené.
2: Když teda líčí rybář Frolík chudáky malé rybky karásky na štiky, tak ať teda štiku pořádně pozná.
4: Pověděla Aneška, pošeptala něco Pepovi a potom to začalo. Tak nejdřív ze všeho milá Aneška nelenila a vyskočila z vody. Potom o kousek dál, potom ještě dál a potom nejdál. Frolík vyletěl ze své rybářské skládací stoličky, jako by ho od spoda píchlo.
7: Štika! Kluče tady Štika! A je to kusanec! Božinku, na to čekám celý život.
4: On totiž, Frolík, ještě jak tě živo nic nechytil a teď si představoval, jaká to bude sláva, až donese do restaurace pod hrází opravdovou vlastnoručně ulovenou štiku. A tak hned začal s Karáskem Lojzíkem na prutu pochodovat podél břehu a koukal, kde Štika Aneška tluče a kde ne. A jak tak chodil a chodil, zamotal si rybářskou šňůru do rákosí, že už víc zamotat ani nešla. A právě na to čekala Štika Aneška, kapřík Pepa a vlastně a úplně ze všech nejvíc malinký Karásek Lojzík.
1: Honem, Lojzíku, chyť se hákem za ten stonek rákosu.
4: Potom chytil Karáska za ocásek a tahal. Jenomže na to měl milý Pepík síly málo. A tak Pepíkovi nakonec musela, i když trochu nerada, pomoct ještě malá Štika Aneška, která se zatím vrátila. Ta chytila za ocásek také Pepu a když zatáhli oba společně, vytáhli háček Karáskovi ze zad. No a jenomže tam pořád ještě byla ta protivná šňůra.
2: Musíme toho Lojzu navlíknout ještě víc zpátky, jako korálek, aby byl hák daleko. Povlíkneme ho ještě kus po šňůře.
4: A tak to také udělali. Když byl hák daleko a Karásek Lojzík sice na šňůře, ale také daleko, překousla Aneška Frolíkovu rybářskou šňůru a Lojzík byl na svobodě.
7: Ta potvora Štika překousla vlasec. A návno dopulkla. Ať se jí ten háček v požeráku zpříčí.
8: Já tu Štiku viděl, Frolíku. Byla jenom o fous větší než ten tvůj karas na udici. Myslím, že ho nesežrala. Jednoduše ti ho vyfoukla. Když chceš velkou Štiku, tak musíš líčit větší karase. Jenomže takové dosíťky nechytíš ty, Matějko.
6: Když jste mě zachránili, tak to můžete být jako moje maminka a tatínek, když jsem tu cizí a nikoho neznám.
5: To jsem teda ještě neviděl, aby spolu měli kapr a štika malého karase.
1: Tak buď náš kamarád. Já se jmenuju Pepa a tohle je Štika Aneška, co tě na ní políčili.
6: Cože? To se mám kamarádit s holkou.

0: Děti? Děti, nevypínejte gramofon, to ještě není konec.
1: To jsem celý já. Ještě jsem nezačal
0: a už jsem skoro skončil.
2: Ale začnu znovu, jako ten pán, co měl tu sovu.
1: To se stalo 30. dubna. Skladník Machač stáhl roletu u svého krámu a šel domů. A ten krámek, to nebyl obyčejný krám, byl to zvláštní obchůdek, ale neprodávalo se tam. Za to se v něm našlo mnoho zajímavých věcí, všelijakých předmětů a hraček a oděvů a rukavic a hudebních nástrojů a pytlů a aktovek a čepic a svetru a klíčů a peněženek a kusů nábytku a míčů a míčů a míčů a míčů. No zkrátka, v žádném jiném krámku byste tolik věcí pohromadě nikdy nenašli.
0: Nad vchodem byl totiž nápis... Ztráty?
3: Mami, já jsem ztratil v parku rukavice.
4: Ty kluku, to nemůžeš dávat pozor.
0: A nálezy?
5: Mami, já jsem našla peněženku.
6: No to musíme vrátit. Žádné švihadlo nebude.
0: Do tohoto krámku se odevzdávaly všechny věci, které někdo ztratil nebo někdo zapomněl a někdo jiný zase odevzdal. A těch odevzdaných aktovek a čepic a jízdních kol bylo už tolik, že se sem nevešli. Hlavně děti toho mnoho postrácejí a pak se o ztracené nehlásí. Vnitřek krámku se ztracenými a nalezenými věcmi se pomalu nořil do stínu, jak se stmívalo a přicházela noc. Noc a tma. Nebyla to ale obyčejná noc, byla to noc kouzelná, pohádková, kdy všechno neživé ožívá, zvířata mluví lidskou řečí a vůbec dějí se věci podivné. V krámku ztrát a nálezů to začalo účinkovat přesně ve 12 hodin v noci. Sotva na hodinách rozvěšených po stěnách zahrkala půlnoc. Všechny věci v regálech, v krabicích a v pytlích oživly.
7: To jsem dlouho spala.
1: Jedna velice stará harmonika, číslo pořadové 2762, místo nálezu vlečný vůz tramvaje číslo 14. Tu ztratil asi nějaký dědeček, protože skoro každý dědeček umí na něco hrát. A tohle je zase ptáček ve zlaté kleci.
8: Ale dochází mu péro. Já mu pomohu.
1: To asi ztratila nějaká babička, protože skoro každá babička má ráda hrací strojky. To je strojku. To postráceli asi všechny babičky z okolí.
9: Ano, našli se také 3 biče, z nich jeden červený cirkusový.
1: A také dětská knížka Zvířátka a Petrovští.

0: tramvaj. Dále jedna pila rámovka s uraženým sedmým zubem od kraje, zebra v pruhovaném tričku, čineli až z Turecka, značkovaný rybí tuk, starý psací stroj, jedna krejčovská pana bez hlavy, jedna psí bouda s lepenkovou krytinou i se psem.
1: Pojďme si na něco hrát.
0: To se ozval malý žlutý medvídek na klíček, zapomenutý dětmi v parku.
2: Jede kudrna, jede do Brna.
0: Hučela pečící trouba.
1: Pojďme si na něco hrát.

0: Řekli krabice a plnicí pero pozdravilo přítomné. Protože bylo málo naplněné, nemluvilo naplno.
1: Vážení zapomenutí, nezapomeňte, že na nás zapomněli zapomnětliví lidé. Avšak docela na nás zapomenout nemohou, protože ani my jsme na své zapomnětlivé nezapomněli. Naopak, vzpomínáme. Nezapomeneme a až si pro nás ti zapomnětliví přijdou s kytičkou zapomněnek, řekneme jim. S poctivostí nejdál dojdeš až do ztrát a nálezů.
0: Pero si muselo odkašlat, ztrácelo hlas.
2: Mluvte naplno, plnicí pero, to jsem já, Kryčovská pana. Stojím tady vzadu u dveří a nic neslyším. Ztratila jsem totiž hlavu. Chci také slyšet nějakou příhodu nebo pohádku.
1: Dobrá, kdo začne první? Kdo zná nejhezčí vyprávění?
3: Já, tečka, psací stroj, tečka, pán je básník, tečka, já, čárka, jeho psací stroj, vykřičník, píši za člověka, potrženo.
1: Jen se vychloubáš, bez člověka nic nesvedeš, leda nesmysly.
3: U mne každý nesmysl má smysl, středník, přemýšlení není žádná práce, vykřičník. Divím se, že stroje nevymyslí další stroje za člověka, pomlčka, abychom ho vůbec nepotřebovali. Dvakrát vykřičník. Člověk do mě ťuká a já píši sám. Tečka.
1: Chlubíš se a nic neumíš.
3: Včera do mě mlátil celý den. Čárka. Ve válci mi zvoní. Tečka. Nemám na červené pásce modřiny. Otazník. Koukněte se. Závorka. Týden to trvalo, než napsal báseň. Stejně s ním píši společně, čárka. Tak co, čárka, či tečka?
1: Víš co, psací stroji? Vyzkouším tě.
4: Ano, vyzkouším.
1: Zahrajeme si na školu.
4: Ano, ano.
1: Ticho, troubo. Když správně odpovíš, dovolíme ti vyprávět pohádku. Dám ti 8 otázek. Odpovídej celou větou.
3: Chci si zahrát na školu hned. Zazvoním. A můžeš dávat otázky. Tečka. Pak to pošlete do novin pod názvem uvozovky dole, uvozovky nahoře. Jak psal psací stroj sám.
1: Pašata. Ztracené předměty, pašata. Co je to pašata, psací stroj?
3: Pašata je, tři tečky. Zkrátka, první šišlavá třída.
1: Špatně, pětka. Ztracené předměty, co to je, pašata? Správně. Další otázka. Kde namáčí pero básník?
3: Básník namáčí pero v kalendáři. Tečka. Pětka.
1: Počty. Kolik je jedno sto a jedno sto?
3: Jedno sto a jedno sto je jedno dvěstě. Tečka.

0: vodopis. Kdo klepe v lese do stromu?
1: V lese do stromu klepou datle. Tečka.
0: Zoologie. Co jsou to cizopasníci?
1: Cizopasníci jsou cizí zápasníci.
0: Nedostatečná, to je totéž jako pětka. Dál. Co se vylíhne z kukly? Nenapovídat medvídku. No, psací stroji.
1: Bába. Babička admirál.
0: Botanika. Co roste na dubu?
1: Na dubu rostou žaludky.
0: Poslední otázka. Co je to zebra? No?
1: Žebřiňák.
0: Ticho, zapomenuté předměty. Máš 8 pětek. To je dost.
1: To neplatí. Zakutálela se mi písmenka.
0: Ticho, hudební nástroje.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Anička, Manička, vstávej. Haló, ospalče, no tak, bude to.
1: Když babikovně se dneska nechce vstávat.
0: Ale jdi, vždyť už je 10 hodin.
1: Teprve, no tak už to chvíli, jo.
2: Už ani minutku, čeká na tebe spousta práce. Koukni.
0: Nesu ti vajíčka.
2: Nejvyšší čas, abys namalovala ty nejkrásnější kraslice.
1: Teď?
2: No, ani se nenaděješ a Hurvínek si přijde pro koledu. Tak šup, šup, šup, šup, vstávej.
1: Ale ne, to je už tohle ta hloupá pomláska, kdo si tohle vymyslel.
0: Ale co je na ní hloupého? Je to starý lidový zvyk, že mládenci našupají děvčata.
1: No, a ta je za to ještě obdarují, to je teda pěkný zvyk, to je spíš zlozvyk.
2: Ale nebrble, jadej se do díla.
0: Přece bys Hurvínkovi neskazila radost. Těší se na tu pomlásku už celý týden.
1: Tak tomu věřím. Jak znám Hurvínka, tak mu nic neudělá takovou radost, jako když mě může beztrestně seřezat.

0: Juhý, dočkal jsem se. Konečně tu máme milované Velikonoce. Už se těším, jak máničce protře po sukni. Jenže ouha, chtělo by to koupit po mlásku. Takže, milé prasátko, kde pak tě mám? A tady jsi. A co se dá dělat, došlo i na tebe. Tak se ukáž, kolik korunek máš v bříšku. Koruna? Za fraporte to jsem si moc nenašetřil. Za korunu mi nikdo pomlásku neprodá. A mám po koledě. No co, stejně je to jen takový hloupý zvyk. No jo, ale Mánička se určitě tolik těšila, tak jí to nemůžu udělat. Hurvínku, hurvínečku, mysli ty kluku chytrá. Jopi, no jistě, mě nic nezaskočí. Z čeho je pomláska? No přece z vrbového proudí, takže teď jen najít vrbu a pomlásku si vyrobím sám. Teda, ono se řekne najít vrbu. Tady ve městě to není vůbec lehký úkol. Že bych místo pomlásky našupal Máničce koštětem? I ne. Je, mám štěstí. Tady za plotem v zahradě je krásná vrba. Tak, chlapče, plot, ne, plot, Mánička mi za to stojí. No prosím, to bude pomláska jedna báseň.
1: No počkej ty, uličníku, co tam rveš to proutí?
0: No tě prsk.
1: Já ti dám krát z mé zahradě.
0: Rychle pryč, mizím.
1: Roku, vem si ho.
0: Já bok, pomoc. Úkladná vražda.
1: Máš štěstí. Přes ploty se neleze. A příště si nech zajít chuť na podobné nezvané návštěvy.
0: Tak to vám můžu slíbit. Do příštích Velikonoc mě neuslyšíte. Jau. Koleno mám rozbité. Ale hlavně, že se proutí, nic nestalo. Máničko, Máňulinko, chystej se. Máš se na co těšit.

0: Hadi hadi da pravadi dei.
1: Te veice malovani.
2: Jorvi.
0: Nadateli malovani dei da spombini. Šlepičko vám jsme se jiný. A to má. A to má.
2: Jo,
0: a ještě to.
2: No mi dám nech už toho. Tady máš ty kraslice.
0: Já, dík. Ty jsou pěkné.
2: Že jo? Sama jsem je malovala.
0: Ukáž. Je, co to?
2: No ne.
3: Máničko. Ty jsi tomu dala, ty jsi ta vajíčka zapomněla nejdřív uvařit.
2: Já jsem taky nešťastná. Ne.
0: Mani, nebůl. Já jsem letos taky nedopadl nejlíp. Koukni se na moje koleno.
2: Ukáž. No, nazdar.
0: No, a co teprve, kdybys viděla moje pozadí? Tam, co se sedí.
3: No, jak tak na vás, děti, koukám, tak nevím, kdo z vás dvou vlastně dostal na mrskáno.
2: Já.
0: I já.
2: No, a já se ke všemu ještě dřela úplně zbytečně. A přitom se mi letos ty malovánky tak úžasně povedly.
0: A já se zase úplně zbytečně dřel s tou pomláskou. Nevykoledoval jsem si dočista nic.
2: Jak to, že ne? A co ta ošatka plná vajec?
0: Vlastně máš pravdu.
2: No?
0: Já mám vejce na měko docela rád. Joj, teče to. Nechápu, proč ty slepice snášejí ta vejce tak přeplněná.
3: Počkej, Hurvinku, to nejes. Ta vejce nejsou na měko, ale syrová.
0: Já vím, jen jsem chtěl udělat Máničce radost.
4: Hodí, hodí, doprovodí.
5: Paní Kacko, dejte mi vejce malovaný.
3: Pepo, to je překvapení. Počkejte, ale kde jste nechal pomlásku, no?
5: Mně stačí tadyhle vařička.
3: Jo,
5: a šup.
3: Jo, a šup. Dost.
5: A šupla.
3: To stačí, to stačí.
5: Hej, kde pak, nepřistanu. Dokud nedostanu sladkou odměnu. A šup.
3: Jo, Pepo. Pepo, dost, ale musím se přiznat. Já na vás koledou dočista zapomněla.
5: Ano?
3: No, ale počkejte, nesmutněte, mám nápad.
5: Ano?
3: Upeču vám z těch Máničiných kraslic velikonočního beránka.
2: Ano!
5: Tak to jo.
3: Panstvo, už se to nese.
0: Taky se mi už zbíhají sliny.
3: Tady ho máte, beránka.
2: To je vůně.
5: Řeknu vám, paní Kateřino, ten se vám opravdu povedl.
2: A jak by ne, když je z mých kraslic,
0: které jsem já vykoledoval.
3: Tak dost řečí a dobrou chuť.
5: Dobrou
0: chuť.
2: Musím uznat, bábinko, že na těch velikonočních zvycích přece jen něco je.
0: No bodejť, takže šťastné
5: a veselé
2: Velikonoce.
6: Jak žirafy závodily. Jednou odpoledne se dvě žirafí holky procházely po Africe a šeptaly si všelijaká žirafí tajemství. To bylo tenkrát, když ještě žirafy mluvily. A mluvili nejenom spolu, ale s každým, koho zrovna potkali, protože to byly ty dvě nejupovídanější brepty a treperendy široko daleko. Takové, co dokážu brebenti, tam lít pusou od rána do večera. A tak, kdo chtěl mít klid, nebo komu zrovna nebylo do řeči, radši se žirafám vyhnul. Jako například hroch. Hroch se před nimi potápěl až na dno řeky a pštros, ten zas vyprávěl, že prý jednou dokonce strčil hlavu do písku, aby nemusel žirafy poslouchat. Tyhle dvě žirafí holky, jo, jmenovaly se Nikola a Pikola, se nejdřív rozhlížely, s kým by si mohli trochu popovídat, ale nikdy nikoho neviděli. Odpoledne v Africe bývá totiž takové horko, že každý radši zaleze někam do stínu a tam si zdřímne. Hroch jako obvykle se potopil na dno řeky. To nevadí, řekla Nikola. Můžeme zatím spolu závodit. tomhle vedru, jo. V tomhle vedru nikam utíkat nechci a nebudu, prohlásila Pikola. Nikola jí ale vysvětlila, že jako nemyslela závodit v běhu, ale ve vyplazování jazyků. A při tomhle soutěžení se přece ještě nikdy nikdo ani nezadýchal, natož aby se zapotil. Prostě vyhraje ta, která vyplázne dál. Tohle se Pikole líbilo. Hned si pomyslela, že vyhraje ona.
7: Určitě vyhraju. Mám totiž jazyk po mamince a ty ne.
6: A hned ho taky začala vyplazovat. Byl dlouhý jako plácačka na mouchy. Jenže Nikolu to vůbec nepřekvapilo. Nedivila se ani trošku.
8: Říkáš po mamince, jo? Jenomže já mám jazyk po strýčkovi z Ameriky a on je tam totiž mravenečníkem. Hele.
6: Jenže když vyplázla jazyk, byl tak dlouhý asi jako plácačka na mouchy. Žirafy zkrátka mají jazyk vždycky jenom jako žirafy a nikdy ne jako mravenečníci. A tyhle dvě žirafí holky měly ke všemu jazyk na chlup stejně dlouhý. Soutěž skončila nerozhodně. A nejspíš proto chtěli závodit dál.
7: Můžeme se vsadit, která má delší krk?
6: Napadlo Pikolu. A hned začala ten svůj krk bez tak už dost dlouhý natahovat. Šlo jí to tak dobře, že brzy přestala vypadat jako mladá žirafa a začínala se spíš podobat stavebnímu jeřábu. A k tomu, aby dohlédla z té výšky na zem, málem potřebovala dalekohled. Spokojeně si utrhla pár mladých zelených lístků až ze samého vršku toho nejvyššího stromu, co v Africe vyrostl, a řekla:
7: Koukej, kam až dosáhnu. A teď jsi na řadě ty, Nikolo. Ukaž, jak máš dlouhý krk.
8: Ha, zelené lístky z našeho nejvyššího stromu umývám každý den k snídani. Ani se pro ně prostě nemusím natahovat. Ca?
6: Už klíbla se žirafa Nikola a hned si jich také pár utrhla bez natahování.
8: Jsou dobrý jako vždycky. I když teďka odpoledne už trochu zvadlí. Jak vidíš, milá Pikolo, můj krk před natahováním je stejně dlouhý jako ten tvůj po natahování. A stačí, když se jen tak malinko povytáhnu, asi takhle, jo? Hele, a teď pověz, která z nás má delší krk.
6: Pravda je, že Nikola byla z těch dvou žirafých holek o měsíc starší a o kousek větší. Není divu, že měla i o metr delší krk. Teď jásala.
8: Já vyhrála!
6: A Pikola to musela uznat.
8: Tohle moje vítězství nejlíp oslavíme zpěvem, řekla Nikola. Takovou docela malou pěveckou soutěžičkou, kterou nejspíš taky zase vyhraju. Pro zpěv je totiž důležitý krk a můj krk je o metr delší než ten tvůj krk.
6: V té době totiž toho žirafy nejenom spoustu namluvili, ale také naspívali. Každému, koho potkali, vykládali, že jsou hudebně nadané a nepřestali s tím, dokud nepřespívali aspoň jednu písničku. Zpívání je bohužel bavilo. Hroch, když to slyšel, vždycky se radši potopil až na dno řeky. Tyhle dvě žirafí holky hodně bavilo závodit a soutěžit. Takže se teď vsadili, že vyhraje ta, kterou bude víc slyšet. Hned proto co nejvíc natáhli krky a spustili tu svou nejmilejší žirafí.
9: Na jedné louce v Africe našli žirafy střevíce. Boty jim sluší, až srdce buší, při tánci v horké Africe. La, la, la, la.
6: Nikola zpívala svým vítězným delším krkem a Pikola s kratším krkem a společně trochu bzučeli a trochu bučeli a jejich žirafí zpěv se nesl Afrikou, ale pravda je, že moc daleko slyšet nebyl. Nedalo se ani poznat, která vyhrála, i když zpívali opravdu dlouho. Tak dlouho, že se pomalu setměl. Pak vyšel měsíc a z bláta vylezla žába. Nadmula hrdlo a spustila svůj žabí koncert. Žirafy Nikola a Pikola přestali zpívat a už jenom žasly nad sílou žabí písně. Žábu bylo slyšet široko a daleko, dokonce i vysoko, až tam, kde mají žirafy uši.
8: Jsi slyšet daleko víc než my dvě dohromady a přitom nemáš ani krk,
6: divila se Nikola.
10: Za to mám talent,
6: zaskřehotala žába a pokračovala v koncertu tak dlouho, dokud měsíc nezapadl. Od těch dob už žádná žirafa, i když má krk jako rozhlednu, ani v Africe, ani v zoo, ani nikde jinde radši nespívá. Ale kdo ví, třeba ještě někdy nějakou žirafku uslyšíme.

0: proč terieři hrabou. Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové terieři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Od řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
3: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
2: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
4: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
2: Neříkej mi pane, ohradil se Carlos. Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví, usmál se.
4: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
3: Já tu už nebudu,
2: pronesl otec vážně.
4: Jak to?
2: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
3: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život. A já vlastně taky.
2: Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z týhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří. Obrátil se na Karlose. Je to tak?
3: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
2: Jdeme, řekl Tulamur senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
5: A jo, jdu s váma, třeba až na Sibíř.
3: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
4: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
2: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
3: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibiř, upřesnil Carlos.
4: Tati! A co já?
2: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
3: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
4: A kamarád,
2: řekl Ramses. Otec přikývl.
3: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
4: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je
3: takovej licháč, že jo,
2: zasmál se Carlos.
4: Přesně.
3: Tak víš co, chlapče, řekl otec. Dělej toho ředitele ty. Šéf jako šéf. Já býval šéf pod světí a ty tu teď budeš dělat šéfo penzionu nový život. No, proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
2: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.

solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad vonavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš, volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce, to zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích, jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Klanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Klanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Klanec nepamatoval. Les stichnul, stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal, nikdo nesekal ani neřezal a starý Klanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Klanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Klanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Klanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním.
1: Řekl Jirka, ale Klanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Klanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Klanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Klanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Klance.
1: Ale starý Klanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, Jmenuje se po starém kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: My lidé jsme na tom s létáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
1: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
0: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezi tím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
1: Pust, čemu ti budu?
0: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlích pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího pišišvora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
1: Kde je udělá pišišvor? Zadím se, že se mě doma stačí dráva od okura.
0: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária, asi jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
1: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
0: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou, to krtek hravě zvládl a cesta byla volná. Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus v myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: a krtek upaloval k silnici, až se za ním prášil. Trefil podle sluchu, jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde o život.
0: Zastavili a ničemu se nedivili, sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a krtek je odvedl lesní pěšinou až k orlovi. Ten chudák vypadal. Ještě hůř než před chvílí. Tak co pak to tu máme? No jo, pravé křídlo zlomené, otřes mozku. Taky si, kamaráde, ztratil hodně krve. No, budeš muset s námi. Zahuhlal pan doktor, když orla vyšetřil. A dál šlo všecko jako na drátkách. Rychle na nosítka, s nosítky do sanitky, zapnuli houkačku a jeli.

0: Prostě tedy u nás jménem svým, jménem všech ostatních pěkně vítám, milí, jistěný jméno.
1: Berta Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na uvídanou? Co si o nás pomyslíš, nový kamarád?
1: Ferda Mravenec.
0: No ovšem, tak prosím, paní muzikanti, pozor, až řeknu tři, tak spuste, ať to břinče, ať to hřímá, ať to ryčně zní, tak prosím, kde bylo za 14, 86, 7, 3.
2: Holoto broučičí, tak vy nedáte pokoj.
3: Víte dánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy? Vy brouci.
0: Pardon, vašnosti, hle, mířitě, naražte dále spínkat ve svém domečku a nenechte se rušit.
2: Ale jestli mě ještě jednou probudíte, tak se rozběhnu a...
0: Sladké spaní, vašnostíku.
1: Nevlídný patron, co?
0: No, šnek. Ale to nic, kamaráde.
1: Ferda Mravenec.
0: No nic, my ti přesto zahrajeme. Tak muzikanti, žádné hřímání, ale pěkně polehoučku, potichoučku, ať to lká, že ano, ať to ševli jako vánek, ať to chytne u srdce. Eniky, beňky, teď. Počkat, muzikant, počkat! Prosím, neutíkat!
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, pardon, ctihorný pane, hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvlněná studená porucha zasáhla směrem severojižním a...
2: Severojižní poruchu.
0: To již baron opravují jiho severovýchodo, hlavně tedy z hora dolů padá voda, takže...
2: Takže co?
0: Takže já se radši poroučím, moje úcta, poklona, čau, ahoj!
2: A jen si nemyslí, že bych tě nedokázal dohodit. Ale mně se nechce, protože jsem vás všechny zahnal a konečně můžu v klidu spát v teploučku, v suchoučku.
1: Promiňte, ctihodný hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
2: Jen ať prší, alespoň roste heboučka a travička, mňam, mňam, mňam.
1: Ale já všecek promoknu.
2: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
1: Snad by se našel kousilínek místa i pro mě.
2: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou, nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty smoklý hastrmane, tatrmane, klice odtud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, ušmudlaný hajdamáku?
1: Vždyť se v tom liáku utopil.
2: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si odtud.
1: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak... Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
0: Ano, to budete koukat, co my dva dokážeme. Já to všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všecko možné, ba i nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
1: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červíčkem.
0: No jo, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem.
1: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte? Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný brouk.
0: A teď pozor, já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byli jsme takové docela mrňavé skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven, ale sotva vykouknu, kamaráde, div, že mi kukadla nevypadla úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hultičkou a já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu a já se culil, že ono, já se zubil, já se usmíval a chechtal a smál se, až se mi rozbolelo.

0: Ledacos udelám, zhotovím, opravím.
1: Tak to je ono.
2: Ferda Mravenec z práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Zopakujám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotínko.
3: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
0: Vy jste nějaká veselá Beruška.
3: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
2: Jo, tak že my jsme vám pro legraci.
3: No.
2: Poříšte vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
3: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
2: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňalíce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
0: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
2: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
4: Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babik využil Radimovy odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny kulich. Co je tedy vaším úkolem, hovořil dále Radim. Především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zahučel tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. K únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů

měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rozsochatý dub a zapištěl: Vavíku, vidím. A ještěrky se s dubotem zběhly pod stráni a pustili se za únosci. Tou dobou už Vloďa odvysílal zprávu 40. Žádná z družiny však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka. To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal Rozlivka s koženým míčem nakovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na ohni mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Vavík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budete předstírat, že pokladem je tahle konev. Radím dokonce, o kormi mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesmějí nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal, měj oči na stopkách a uši jako radary. Malá Esmeralda objala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem vrdle. Na bližší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

0: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
1: Samozřejmě.
0: Ano?
1: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
0: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
1: To se ví, že ano.
0: Ano?
1: Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
2: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
1: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
0: Ona by se mu potila hlava, veďte.
1: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
2: Kdo?
1: Slunce.
0: Jak to veliké?
1: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
0: Vím.
1: No, to si neumíš ani představit.
2: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
1: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
0: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
1: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
2: Ono není celé?
1: Kdo?
0: To slunce.
1: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
2: Jsi říkal, že je to kus?
1: Protože je tak obrovské.
0: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
1: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce.
0: Hm?
1: Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
0: Ne.
1: 300 tisíc zeměkoulí.
2: Z jednoho slunce, tatí?
1: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
0: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
1: Kdo by nebyl kulatej?
2: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
1: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
2: Ano, tatí.
1: No, konečně.
0: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
1: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
0: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
1: No tak co?
0: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
1: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
2: Jak by pak byla velká zeměkoule?
0: No?
1: Ta? Ta by byla mrňavá.
0: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble, vidíte?
1: Ještě o hodně menší.
0: Jako budík?
1: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
0: Jejde.
2: Takže by to nešlo, vej, tatí.
1: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
0: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
1: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
2: Ale nám se nechce, tatí.
0: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
1: Tak ho, Máničko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
2: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila. Jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli Peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec, vsteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
3: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopcům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
3: Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
3: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník.
2: Tak koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
4: Co je?
3: Budíček, Vasile.
1: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
4: No ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
4: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
3: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
4: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
3: Bejval.
4: No, já jen jakože se dlouho nic nedělo,
1: hájil se zkroušeně Vasil.
3: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
2: Vasile,
4: Teď se vyhrabeš z tý svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
4: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?

0: přišla vé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější, ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
1: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky, však oni se naučí, peněz mají dost, nač by se namáhali.
0: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili, každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen proto, že měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o třech nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté, prosil kmotřičku, aby tam s ním jela. Kmotřička hned vzkázala, že přijede s ženichem. Matka přísně nakázala dcerám, aby před kupcem nepromluvili ani slova a chystala velikou trachtaci. Dcery pomáhali a od rána vařili, pekli a smažili, že byla vůně po celém domě. Dcery rády jídali slejšky i mysleli, že si ženich také pochutná. Udělali jich mísu, pěkně je zavařili v mléce, usmažili na másle a posypali čerstvým tvarohem. Když byl oběd hotový, všecky tři dcery se oblékly do svátečních šatů, seděli ve světnici a matka je napomínala, aby mlčeli. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Matka je pěkně uvítala a hned je vedla do světnice. Dcery se poklonily, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili, ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům. A nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml, a vykřikla.
2: Maminko, kotka tjátka tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí, i napomenula sestru.
2: Katenko, myč!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišlá. I nezatržela se a řekla matce.
2: Dobře, ze sem nic nezejkla. Aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem, a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho, všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišly na stůl. Matka nutila hosta do jídla, nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou, ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A jsme z jedné rodiny. Zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodina, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodina, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodina nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš. Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčara, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčara, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Byl sobotní večer na začátku léta. V celém městě svítila světla, svítily šeříky v zahradách, svítily hvězdy na nebi, ale ze všeho nejvíce svítilo divadlo. A to proto, že večer se hrálo představení pro děti, které měly pěkné vysvědčení. Hlavním vchodem, který také zářil a svítil se, hrnuli děti a všechny šli do divadelního sálu, sedli si na červená plyšová křesla a každé mělo svoje číslo. Všechna místa byla potom obsazená. Jenom uprostřed čísla 1, 2, 3, 4, 5 byla prázdná. A to byla právě křesla, kde mělo sedět pět kluků, ale nesedělo. Naopak, oni seděli doma, v košilkách. Nastídli v liáku a měli rýmu. Teď sedí u oken a jsou smutní. Tak co jsem říkal, smutně povídal první, nemáme štěstí a vysvědčení bylo pěkné. Tak co jsme říkali, zaplakali další čtyři, divadlo neuvidíme. Pst, pst, ozvalo se najednou ze dvora. Co to? Kluci koukli dolů, ale v šeru nemohli rozeznat, co to je. Něco se tam hýbalo, něco tmavého, velikánského. Hýbá to křídly a uprostřed to má dlouhý krk, kterým kývá a říká pst, pst. A potom taky dobrý večer, vyvážené obecenstvo, dovolte nám, abychom vám zahráli divadlo, neboť je nám známo, že jste utrpěli křívdu, že jste nevinní deštěm, který vás nastydl. Kluci v jevině koukají na tu divnou věc v šeru. A teď vyšel měsíček a v tom jasu poznali kluci přátelského slona, který stál na zadních nohách a vlídně kynul ušima. No a to byla ta křídla. Taky houpal chobotem a to byl ten krk. A ještě měl na hlavě červenou čepici. Hluboce se uklonil, šoupl jednou nohou dozadu a drobnými krůčky cupital k oknům, znovu se uklonil a už vážně podával chobotem klukům nějaké lístky. Zde vezměte ty vstupenky, které vás oprávní zhlédnout naše představení, jež je uděláno jenom pro vás a nikdo jiný je nikdy nespatří, neboť si toho zasloužíte svou křivdou. No, kluci dojatě vzali vstupenky a uklonili se. Byli udiveni krásnou řečí slona, kterého znali spíše jako nemluvného. Vlastně ho neslyšeli ještě nikdy mluvit a najednou tohle. Zde vezměte spravedlivou odplatu, vaše nespravedlnost bude odměněna, pokračoval slon. No, klukům se to zdálo sice jaksi divné, ale snad se to tak na divadle říká, ne? Po zatroubení na choboce počne divadlo, které se nazývá Šípková karkulka. Zrýmovalo pět slonů, karkulku hrají slon, tetičku hrají slon, babičku hrají slon, vlka hrají slon, myslivce hraje slon. Hraje tedy pět slonů, hudbu hraje pět slonů a taky tančí pět slonů. Tak a teď to začne. Šípková karkulka. Rozlehla se večerem krásná fanfára na chobot a vrata stodoly se rozletěla a jako husy za sebou se vyhrnulo pět slonů. Obíhlo dvůr do kolečka, postavilo se v kruhu doprostřed, podalo si choboty a zaspívalo. Potkali jsme kominíka, hleděl na nás nevolí, píchneme ho do pupíka, ať ho bolí, nebolí. Cára, carará, vlk je potvora. No to je dost sprosté, řekli kluci. No, já myslím, že nám dáte zapravdu, nebyla to příliš slušná píseň, ale ti sloni to nevěděli, když to byli sloni, ne? Jinak byli velmi slušní. No a potom pět slonů uteklo do stodolí a z ní zas vyběhl jeden slon s červenou čepicí. A teď viděli kluci, že to nebyla čepice, ale deštník ze zahrady. Na zádech měl nůši od brambor a zpíval. Já jsem malá karku, karkulíčka, posílá mě k vám teti, tetička. Za lesem bydlí bábí, babička a dneska je svátek a babička má pátek. To je špatně, volali sloni ze stodolí a hned zaspívali správně. Dneska je pátek a babička má svátek. Vždyť je sobota, divil se jeden kluk. Ale to musí být pátek, aby se to rýmovalo. Sobota nejde, to nejde. Dneska je sobota, babička má svátek. To se nerýmuje, volali sloni. Jo, tak ono je to celé rýmované, to já nemám rád, řekl smutně jeden kluk. Já mám rád obyčejné. No něco bude obyčejné a něco zase rýmované, to někdy v divadle tak je. No tak dobře, tak řekli kluci, tak hraj karkulko. A slon začal, já jsem malá karkul, to už bylo, to by to nic, to říkej dál. No dál už nic není, teď má přijít tetička. A slon tetička s velkou zástěrou, v které kluci poznali pruhovanou peřinu, se vyvalil na dvůr. Já jsem malá tetička a nesu nějaká vajíčka a dál už to není rýmované. Tak milá karkulko, zde vezmi tato vajíčka, co ráda jí dá naše babička. A hele, ona se to přece rýmuje, divila se tetička. To ono bude asi dál taky. Odnes je babičce do chaloupky a odevzde jí pěkné pozdravení. Teď už se to nerýmuje, poznali hned kluci. No tak dál, dál, teď zase ty, Karkulko. No já teď nemůžu, teď ona mi má říct, že nesmím být v lese, že se tam zlý vlk nese. No taky to řekni, tetičko. No řeknu, no řeknu, když ona to řekla sama, proč ona to říká, co já mám říkat. To nemá říkat, to mám říct já, to není žádné divadlo, já nehraju. Křičela tetička, zahodila zástěru a zalezla do stodoly a už nehrála. No a Karkulka zatím skákala po dvoře a zpívala la la la la la la la la la. Hledala kytičky, žádné tam ovšem nebyly, ale za to našla koště, které vzala do náruče a zpívala: moje krásné kytičky, jak jste vy mal. Ale v tom šlápla na hrábě, které jí praštili. Kňourala Karkulka: co mě to praštilo do nosu, to já těžko snesu, musím rychle k lesu přiložit k nosu trochu vřesu a rosu. Rosu. Karkulka se došourala k plotu, strčila chobot do čbánku, který se tam sušil, ale to už asi měla být v lese, protože ze stodoly vyrazil další slon, tedy vlastně vlk, celý obalený v seně a vypadal hrozně a úlísně zaspíval: kde jsi to viděl, Štěpánku, strkatí nos do čbánku. No a Karkulka na to: nejsem žádná Štěpánku a nestrkám nos do čbánku, nýbrž k nosu kladu rosu. A jitrocelné, dodal chlapec, co neměl rád rýmy, ale teď už se mu to najednou začínalo líbit a pokusil se také slovy: moc se mě to líbí, vaše krásné rýmy. No, to nebylo sice na poprvé moc zdařilé, ale Karkulka už pokračovala: kdo pak jste dobrý přítelí, ale já jsem veverka, co sedí v jetelí, lhal vlk, který nebyl v jetelí, ale celý v seně zabalený. Jak mohl každý poznat, Karkulka si toho asi nevšimla, protože se podívila něčemu jinému. Veverka v jetelí, nejste spíš zajíc? No ten by tam byl ovšem navíc, ocekl drze vlk a zakoktal: co pak to nesete a kam pak jdete? Už si skoro nemohl nic vymyslet a bylo mu úzko. Každý pátek mám babička svátek a já ji nesu, klesu nesu, zabreptala rychle Karkulka, která uměla nejlépe hrát divadlo. Hehehe, a co unesete, Karkulko? Lstivě se lísal vlk. Já unesu hodně, já unesu i automobil. Zapomněl slon, že je Karkulka. Snad jenom automobilíček, když jste Karkulí. Zlomyslně pomáhal vlk zapomnětlivému slonovi Karkulce. Ano, ano, koktala Karkulka, automobilíček, jako pumpdlíček, jako knoflíček, jako malíček, puntíček, nicíček, nicek, nic. Já neunesu nic, zajásala Karkulka. Tak já jdu radši pryč, řekl vlk. No a kluci se mu vůbec nedivili, protože ty poslední verše byly opravdu hrozné. Vlk ale neodešel, naopak odešla Karkulka červená hanbou, ano, a schovala se, protože už ostatní sloni táhli vůz na seno. To byla postel. A ležela v ní babička, měla zavázanou hlavu prostěradlem a rychle brebentila: kdo tu klepal na okénku, koukej, ať si honem venku. Sily však má Karkulička, pospěš za mnou v pokojíčka. Já jsem vlk, já tě slup, vykřikl vlk a drápal se na postel vůz. Ten ovšem hned praskl a zřítil se i s babičkou. No přece žádný vůz neunese dva slony, ne? To dá rozum. Babička i vlk se kutáleli po dvoře, babička vykřikla Jezuskoté a zmizela ve stodole. A vlk se rozvalil v troskách postele a byl rád, že to má za sebou. Klukům se to moc líbilo, tleskali, křičeli opakovat, opakovat, ale na to nebylo ani pomyšlení, protože neměli druhý vůz a také už přicupitala Karkulka a klepala na vrata. Babinko, babinko, doma jste. Je pátek, mám svátek, co bych doma nebyla. zaskuhral vlk. Když je pátek, tak mám svátek a dost. Každý pátek mám já svátek. No, protože neviděl, jak dál, tak stále tvrdil, že má svátek v pátek. Karkulku už to mrzelo a řekla honem, nesu vám kytičky takový maličky a nemám klíčky. To, abych ti otevřel, opravil se rychle vlk, který zapomněl, že je teď babička. Ale pak zakňoural, hej, Karkulko, já už jsem v posteli, není mě nějak dobře a hlava mě bolí, a ta hlava, a taky refma, víš, radši zaklepej, vejdi a pozdrav sama. Máucta, řekla Karkulka a šla k vlkovi, a teď to bude hrozné, lékali se kluci. Ale nebylo. Vlk jenom koukal na Karkulku a nevěděl, co říct dál, ale Karkulka už věděla. Babičko, vy máte ale velké uši. To, abych tě lépe viděla. Radoval se vlk a mával ušima. Ale babičko, vy máte modré oči. To, abych tě lépe slyšela. Zamrkal na ní vlk. Ale babičko, vy máte velký zub. To, abych tě lépe slup. Křičel vlk a honil Karkulku po dvoře. Ale Karkulka se schovala do stodoly. Vlk? Slon stál uprostřed dvora. Lehnu si, usnu si, řekl. Rozhodl se a udělal to. A pak přišel pátý slon, táhl za sebou vozíček a zpíval. Já jsem myslivec jako lívanec a ten vozíček to je můj psíček jako knedlíček. No, možná, že by bylo lepší mazlíček, ne? Soudil chlapec, který se stal básníkem. Ale ostatní na něj křičeli, aby nebásnil. A co to tu leží nedaleko dveří? Zpíval myslivec a šťouchl vlka chobotem. To šimrá, přestaň, kvičel vlk. Ten, co tu leží, je ještě svěží. Nepřestal myslivec a šťouchal víc, nešťouchej mě pořád, křičel vlk. Já jsem lehtivý, já už to nevydržím. A nevydržel. Vyskočil, šťouchl myslivce, ten ho taky šťouchl, vlk ho ještě víc šťouchl a myslivec rozšlápl vozík, co byl jeho psík, a vypískl a začal honit vlka a lechtat chobot. A vlk se smál, až se zakuckal a utíkal do stodoly. Myslivec za ním a uvnitř bylo slyšet strkání a výskání a taky plácání a šimrání. No a velký rámus a potom ještě větší rámus a pak ještě větší rámus a pak se kousek stodoly sesýpalo. Kousek u jednoho rohu a taky kousek střechy a hned bylo ticho. Kluci čekali, co bude dál, ale nebylo nic. Měsíček vklouzl za stodolu a všechno potemnělo. Ze stodoly se ozvalo jakési přešlapování, ale možná také, že to jenom žáby zakunkali. No, pánové, to byl dnes den, řekl potom jeden kluk. Jo, vlastně večer, řekli všichni a šli spát, protože teď už byla noc.

0: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí, všichni v tom družstvu ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali: náš hrabě hraje na hrábě. A nebo:
1: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě.
0: A Robert de Žiletka odpovídal: ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A te hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili: hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat:
2: a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo. To cis mol se vám ale povedlo.
0: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
2: Ach, jak bezcitné,
0: říkala blecha.
2: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
0: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
2: Ach, ano,
0: řekla blecha.
2: To má přece šmanc, olala.
0: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
3: Hrabě, zahrajte na hrábě,
0: zvolalo jedno z dětí.
4: Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu. To ano, to ano.
0: A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
5: Oh, oh, oh. vilány, o virole, skákej blecho. Skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
0: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen
6: ole, ole,
0: aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prsty hvízd, twist, twist, twist, twist. Yeah. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
8: O tom, jak Mach a Šebestová hlídali dítě.

Jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že tě

motýl? A Horáček se mračel jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje, má rozpětí aspoň metr, já jsem o něm náhodou četl v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo, tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si máš pětku, to už je sedma, já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavila je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě jistě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi, cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bysme rádi, jenomže se musíme učit o motýlech. Vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval. A Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a takže chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestém patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla. Když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla, jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si Běláska zelného a Žluťáska obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku, má přece krásná křídla metr široká. Jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku. A Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů. A Šebestová říkala: prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady. Teď budeme to dítě chytat, Bůh ví kde, a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hráli děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou. To je ale veliký motýl, je na pistáciovou, neřád. Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla. Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl Indiánku. A jak tak četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla.

Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal. Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje. Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala. Tamhle je, jenže jak ho chytit. Ale Mach řekl, jen klid, mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla, to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl, co si do sluchátka. Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala. No ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé. A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl, vždyť já ho viděl taky, je celý blázen do pistáciový zmrzliny, neřád, neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane. A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl, tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dala synovi jedničku, protože toho víš přírodopisu se mi zdá víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha. Člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou. To je jasný. A pak zvedla ruku a řekla, tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl, nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, oddy mají děti křídla. A Mach řekl, a odkdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní. Klid, děti, klid! A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi. Když můžete mít křídlo vy, proč je nemohl mít Petříček vidra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček? A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek, a když se šlo v poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi. Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu. To budeš koukat.

0: kouzelné šupině a upečeném štěstí. Žili byli v jednom malém městečku mladí manželé. On byl pekař a jeho hezká žena zase cukrářka. Bydleli na náměstí v úhledném domku, širokém tak akorát, aby se do štítu vešla dvě malá okénka a malovaný obrázek na průčelí. V přízemí pod podloubím měli krámek s výlohou plnou kremrolí a marcipánových srdíček. Sousedé si už dávno zvykli na náramnou vůni čerstvého chleba a propečených houstiček, která se každé ráno linula ze dveří obchůdku a zaplavovala celé náměstí. Lidé z městečka tam rádi chodili nakupovat. Věděli, že ke křupavému pečivu dostanou vždy nádavkem hezký úsměv i vlídné slůvko. Nejmilejšími zákazníky však byly děti. Nikdy neodcházeli bez nějakého pamlsku a maminky se pak nestačily divit, od čeho že mají jejich nezbedové pusinky tak sladké a ulepené. Čas běžel jako voda v potoce a dílo šlo oběma manželům dobře od ruky. Žili spolu v lásce a pokoji a zdálo se, že není na světě nic, co by jim mohlo jejich štěstí skalit. V domku na náměstí však přece jen chybělo něco, co dělá domov domovem opravdu šťastným a provoněným láskou. Nebyly to ani záclonky v oknech, ani vyšívaný ubrus na stole. V čistěnké světničce nad krámkem scházelo dětské štěbetání. Přestože si oba mladí manželé tolik přáli mít děťátko, vyřezávaná kolébka zůstávala pořád prázdná. Další rok se pomalu chýlil ke svému konci a ke slovu se nezadržitelně začala hlásit paní zima. Náměstí se zahalilo do slavnostního bílého hávu, kašna se schovala pod sněhovou čepici, i střechy domů vypadaly, jako by je někdo pocukroval. Lidé z městečka se začali těšit a chystat na Vánoce. Společnými silami vstyčili uprostřed náměstí vysokou jedli a každý přinesl ze svého domova něco na ozdobení. Červená jablíčka, ořechy zabalené do zlatého a stříbrného papíru, řetěz ze slámy. Cukrářka napekla koš plný medových perníčků. První adventní den, po soumraku, když ponocný zatroubil na troubu, aby všem oznámil, že je 6. hodina večerní, rozžehly se na stromku svíčky. Lidé vyhlédli ze svých oken a věděli, že se na Vánoce těší se svými sousedy společně. 4 neděle se překulily rychleji, než by sáně na kopec za městečkem vytáhl. Všemi očekávaný štědrý den byl tady. Ve světničce nad pekařským krámem bylo hned od rána veselo. Děti z celého městečka přicházeli tak jako každý rok, aby postavili s pekařem perníkový betlém. Byl to ten nejvoňavější betlém z celého městečka, až se z té vůně hlava točila. Vždyť ho cukrářka pekla podle tajného receptu svojí prababičky. Děti opatrně podávali pekařovi figurky pastevců, andělů i oveček. Nakonec položili do jesliček Ježíška. Když bylo dílo hotovo, zaspíval pekař se svou ženou a dětmi koledy a začal vyprávět vánoční příběhy o nebeské kometě a narození páně. A potom byl už čas rozběhnout se do svých domovů. Cukrářka přinesla ošatku plnou svátečních dobrot. Každá holčička i kluk si vybrali, co jejich srdíčko nejvíc potěšilo. Perníkoví koníci, husaři, andělé i miminka zmizeli v dětských dlaních, jen se po nich zaprášilo. Za posledním malým hostem se zavřely dveře a na dně ošatky zbylo jen malé perníkové děťátko v cukrem zdobeném povijanu. Světnička byla náhle jakoby pustá, bez dětských hlásků a ťapání malých nožek. Pojďme se projít, vzal pekař svou milovanou ženu za ruku. Venku tak krásně chumelí. Dobrá, usmívala se hned cukrářka, ale víš, koho vezmeme sebou, viď? Jak by nevěděl. Tak jako každý rok vyndali kapra z kádě a šli ho pustit zpátky do řeky. Ryba vděčně vklouzla do chladné vody, plácla ploutví o hladinu a vynořila hlavu. Pekař a jeho žena zvedli ruce na pozdrav, když v tom ryba promluvila. Děkuji vám, dobří lidé. Darovali jste mi svobodu a za to vám patří odměna. Ale nám nic nechybí, děkovali manželé. A to, co bychom si nejvíc přáli, nám ty stejně dát nemůžeš. Dobrá tedy, odpověděla ryba, vezměte si alespoň šupinu pro štěstí. Kapřík mohutně máchl ocasem a perleťová šupinka vlétla překvapené cukrářce přímo do ruky. Hladina řeky se zavřela a nebýt šupiny na dlani, mysleli by si oba, že to byl jen sen. Doma položila cukrářka šupinu na ošatku ke zbylému perníkovému děťátku. Oslavili štědrý večer, rozbalili každý svůj balíček pod stromkem a rozkrojili jablko na hvězdičku. Bylo jim spolu dobře, zatímco kráčeli svátečně osvětleným náměstím z půlnoční vánoční mše. Ještě k ním doléhal zvuk zvonů, když otevírali dveře od světničky a oklepávali sníh z bot. Náhle uslyšeli tichonké vrnění. Překvapeně vešli dál. Snad se sem nezatoulalo ztracené koťátko. V tom oněměli štěstím. Na ošatce leželo místo perníčku živé děťátko a v ručičkách svíralo třpitivou rybí šupinu. Cukrářka vzala opatrně děťátko do náručí a samým dojetím se rozplakala. Onu svatou noc se dobrým lidem splnilo jejich největší přání.
1: No zdravím, Dolodíši.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Čau.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a podomně dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze. Vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář spravil. Děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery. Všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. Druhou husu dal synům řka. Také jste 3. Třetí husu dal dcerám. Zase 3, pravil. Zbývající dvě husy si vzal sám a řekl: hle, také jsme tři, všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost Chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radostí skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překáželi, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívali veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů s vahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med. Žactvo si pochutnalo na karbanátkách,
Medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekli: popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun, křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
2: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
1: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
2: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky. Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
3: Kde pak? Byliny mu nepomůžou, je to něco horšího,
2: volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly: dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
1: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálu o skálu a nezná se zlostí. Nač pak stůněš, Hrompaci? Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
4: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám, jenže mi to nejde.
2: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči. Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
4: Co mi chceš, Amálko?
2: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
1: Ohniváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
2: Chceš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
1: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skále.
5: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpoledem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nazbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, Otec ji podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: Tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si. My půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Mysleli si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala: Jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval: Jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi: Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal: Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musel muž ustoupit i po druhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když drvoště se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval: To nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalounku, polehounku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a macecha řekla: Tady zůstanete sedět, děti? A jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil: Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme, ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli. A tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
6: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje, chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub, chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje, chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub.
5: A děti odpověděli.
7: To vítr, větříček, obláčku vrací.

0: a jedli dál a nedali se rušit. Jeníčkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr větříček, obláčku.

0: Najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a pocukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a mysleli, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: A ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: Vstávej, holka líná, nalosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi celalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou už jí to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a na nos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, když vidíš, i já bych se tam vešla. Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc, vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: Pojď ven, Jeníčku, čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní. Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti.
1: Pohádka končí, to víš, tamhle běží myš. Kdo jí chytí, ať s ní má chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: a říčky jim vycházely vstříc. Proudy vody vynášely ze země do řek zlaté kousky a lidé je pak rýžovali z říčního písku. Z této doby pochází také jméno jednoho krásného města na zlatonosné Otavě. Písek. A tento příběh se odehrává právě v době největší zlaté horečky. Písecký dřevař Martin se procházel po břehu Otavy. Nemohl ten večer samou starostí ani usnout. Majdalenka od Putimské brány mu konečně slíbila, že si ho vezme, ale její táta spustil.
1: Taková žebrota mi do domu nesmí, dřevař. Proč nevezmeš pánev a nejdeš s ostatními rýžovat? Pořád jenom se sekirou, tím ženu neuživíš. Jestli chceš moji majdalenku, přijdeš zítra na rýžoviště a to ti povídám. Aspoň půl váčku zlata narýžuješ, ať vidím, že se umíš zaopatřit. Jinak se vrať s pánem Bohem třeba do lesa.
0: Takže zítra je ten velký den. Martin bude dokazovat, že umí narýžovat zlato, aby si mohl vzít majdalenku a dál v klidu dřevařit. Copak se všichni z toho zlata zbláznili? Nikdo už si skoro nepamatuje, jaké měl dřív řemeslo. Všichni rýžují a rýžují a rýžují. Martin pomalu přešel přes mostek na Písecký ostrov a pozoroval v odlesku hladiny měsíc a osvětlená okna sladovny. Taková krásná noc a krásná řeka a on má myslet na šupinky zlata schované v jejím písku. Ale co to? Na písčité plážičce to zazářilo, zablísklo se a pomělčině se do všech stran rozběhly zlaté paprsky.
2: Poklad! Našel jsem poklad!
0: Zaradoval se Martin a pospíchal ke břehu, ale jak přišel blíž, jen se smutně usmál.
2: Ach, rybičky, ty vaše ploutvičky a šupinky se lesknou jako plátky zlata.
0: A v tom si vzpomněl nakrajíc chleba v kapse a rybičkám ho nadrobil.
2: Berte si, já dnes stejně nemám na večeři ani pomyšlení.
0: A rybičky lapaly tlamičkami po drobcích chleba plovoucích po hladině. Druhý den se sešla skoro polovina města na písečných rýžovištích nedaleko ostrova. A majdalenčin táta připomíná Martinovi.
1: To ti povídám, aspoň půl váčku, jinak mi do domu nesmíš.
2: Půl váčku. Už jsem tu půl dne a ještě jsem nenašel ani šupinku zlata.
0: A ponořil pánev pod vodu. I kdyby v pánvi nějaké zlato měl, přes slzy by je neviděl.
2: Majdalenko, moje drahá, je s námi konec. Já se vrátím do lesa a ty si vezmeš zlatníka brokáta.
0: A lítost nad jejich smutným osudem jej dojala natolik, že si ani nevšiml zlatých blesků na své pánvi. Ale po chvilce se uklidnil a s údivem sledoval, jak k němu ze všech stran připlouvají jeho známé rybičky a každá má v tlamičce šupinku zlata, některá i valounek a ty největší dokonce krásné valouny. A všechny ten svůj náklad skládají na Martinovu pánev a ten nestačí zlato vybírat a plnit jim jeden váček za druhým.
2: Děkuju vám, rybičky. Tak přece bude majdalenka moje a já budu dál dřevařem, protože to zlato nám stačí na celý život.
0: A jak řekl, tak bylo.
3: To jsem ráda, že to dobře dopadlo. Ryby holt mají dobré srdce a rády pomůžou.
0: S rybama je to jako s lidma. Každý je jiný. Znám sumce, který je pěkný morous. Je tomu už nejmíň 50 let, co se Bořivoj odstěhoval k Horní Plané. Řeka tam tehdy kroužila krásnou zátočinou ve tvaru srdce. A tak se tam také říkalo. Srdce Vltavy. A tohle srdíčko se zalíbilo Bořivojovi a že se tam tedy usadí. Ale neměl chvilku klidu. Řeka byla úzká a každou chvíli cestovali ze Šumavy pstruzy. Zkrátka kolem Bořivoje bylo pořád živo. Tehdy ještě nebyl Bořivoj starý morous, protože byl mladý. ale Morouz

0: byl, to už tak někdo bývá od narození.
1: Musíte se tady pořád producírovat.
0: Vybuchl, jakmile uhlídal nějakého pstruha.
1: Zůstaňte si na Šumavě nebo v moři, ale necourejte se mi tady pořád. Vždyť tu slušná ryba nemá kouska klidu.
0: Ale pstruzi se jen smáli a říkali svým dětem a sousedům.
2: Počkejte, až uvidíte uplané mrzutého bořivoje. Ten zas bude nadávat a vousiska vás stříhat. Že se mu chce takhle si otravovat život.
0: Ale bořivoj si život otravovat nechtěl. Přejížděl pomalu podně od břehu ke břehu, rozhlížel se, každý kořínek olíznul a kamínek převrátil a špekuloval, jak na pstruhy vyzrát. Až konečně našel, co potřeboval. Za balvanem u břehu ležely nahňoustané staré rybářské sítě. To je ono. Jednu natáhne mezi břehy u Perneku a druhou u Pihlova.
1: Tak, pstroužci moji milovaní.
0: Mnul si ploutvičky a hlasitě pomlaskával.
1: Teď si klidně připlujte, ale už žádné buzení a rušení bořivojíčka. Budete pěkně čekat, až vás přes síť pustím. To bude překvapeníčko.
0: Ale nebyli to pstruzy, koho čekalo překvapení.
2: Bořivoji, bořivoji!
0: Slyšel z dálky vyděšený hlas a než se nadál, viděl před sebou štiku Mirku.
2: Že nevíš, bořivoji, co je nového?
1: Jak bych to mohl vědět? Všechno víš přece nejlíp ty, ne?
0: Ale Mirka se ani nepozastavila nad Sumcovou neslušnou poznámkou a začala zeširoka rozkládat.
2: Představ si, že u Lipna postavili velikou přehradu a teď ji uzavřou a všude tady bude jezero.
1: Kde?
0: Zeptal se hloupě bořivoj.
2: Přece tady, tady všude. Řeka se rozleje a zaplaví celé údolí a tady všude bude jezero.
1: Nesmysl. A dej mi pokoj. Já tady teď čekám na pstruhy.
2: Čekej si třeba do soudného dne. Mrzoute mrzuta.
0: Rozloučila se Mirka a už spěchala předat tu novinu dál.
1: Hloupé drbny, tyhle štiky.
0: Pomyslel si bořivoj.
1: Přece teď, když jsem si tu natáhl sítě a čekám na pstruhy.
0: Ale nedomyslel. Najednou se začala zvedat voda, vylila se z břehů a pomalu zaplavovala okolní louky a pole, bývalé lesy a dokonce i krásné srdce Vltavy zmizelo pod hladinou jezera. Brzy začaly jezero navštěvovat lidé. Staví si stany a hrají si na březích, plavou nad bývalými loukami a lesy, ale jen málo kdo si uvědomí, že hluboko v jezeře je staré řečiště ve tvaru srdce, v řečišti dvě sítě a mezi nimi čeká starý, mrzutý Sumec bořivoj a těší se, jak vyzraje na pstruhy.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Honza, který se vydal do světa, obešel les a když v dálce uviděl na kopci zámek, pohladil si zelené kalhoty z žabí kůže, které dostal od vodníka a zvolna stoupal k bráně. Jdu za princeznou, hlasitě oznamoval stráži. Jsi ohlášený? Zeptal se voják a nedůvěřivě si ho prohlédl. Nejsem, chtěl bych vidět princeznu Melánii, hlásil sebevědomě Honza. Ty hlupáku, myslíš, že na tebe čeká? Ušklíbl se první voják. Ať už jsi pryč, hadrníku, nakopl ho druhý. Honza takové přivítání nečekal. Zahanbeně se plížil kolem zámecké zdi, až se dostal k vysokému železnému plotu. V tom si ho všiml starý zahradník, který za plotem kropil růže. Co tu hledáš, mládenče? Zavolal a pustil ho dovnitř. Chtěl jsem poznat princeznu, přiznal Honza. Chodím světem, učím se řemeslům a hledám si nevěstu. A nechceš se u nás učit zahradníkem? Zeptal se děda. Tak princeznu poznáš nejlíp. Je divoká a zlá. Každého zahradníka už vyhnala. Jen já jsem vydržel. Jsem starý, na mě si tolik netroufne. Dobrá, budu se učit zahradníkem, souhlasil Honza. Tady máš kytici růží, donesí princezně. Uvidíme, s jakou tě přivítá, povídá zahradník. Honza si oprášil zelené kalhoty, popadl kytici a uháněl. Už od vchodu slyšel princeznu. Zrovna hubovala služkám, že jsou špatně umytá okna, že je smetí na podlaze a že ty křepelky k obědu byly málo slané. Honza si dodal odvahy, zaklepal a vešel do pokoje. Dobrý den přeju, krásná princezno. Nesu vám růže, ukláněl se. Princezna už chtěla něco křiknout, ale jak zahlídla Honzu v zelených gatích, zarazila se. Ty jsi náš nový zahradník? Zeptala se. Ano, princezno, kýval Honza. Pěkný mládenec, řekla Melánie a obešla Honzu kolem dokola. Líbíš se mi. Každý den mi budeš nosit čerstvé květiny a odpoledne mě budeš na zahradě houpat na houpačce. Udělám všechno, co vám na očích uvidím, krásná princezno, sliboval okouzleně Honza. A hned se běžel pochlubit starému zahradníkovi, jaké v něm princezna Melánie našla zalíbení. Dej si pozor, chlapče. Panská láska po zajících skáče, kroutil nevěřícně hlavou zahradník. Ale Honza byl na zámku spokojený. Učil se sázet fialy a okopávat astry, naučil se kosit kosou a sekal zámecké trávníky. Když mu bylo moc horko a od práce ho bolela záda, houpal princeznu Melánii v síti pod jabloní, nebo si s ní házel míčem. A po celém zámku se začalo šeptat, že se princezna zamilovala. Co se s tou naší Melánii stalo? Divil se sám král. Nekřičí? Nelítá po zámku jako splašená? Je jako vyměněná? Je zamilovaná do zahradníka, špitala královna. Do zahradníka? Ach ne, můj nástupce nemůže být zahradník, lekl se král. No co s tím uděláme? Dáme mu nějaké úkoly, napadlo královnu. Král chvíli přemýšlel a pak si nechal Honzu zavolat. Milý Honzo, řekl mu, po celém zámku se šeptá, že se princezna Melánie do tebe zamilovala. Ale já ti nedám svou dceru jen tak za ženu. Musíš splnit tři úkoly. Dobrá, kývl Honza. Za naším městem je rybník, povídá král. Uprostřed toho rybníka je malý ostrov, na něm roste jabloň a ta plodí zázračná červená omlazující jablka. Kdo jablko sní, nebude stárnout. Ty mi jedno to jablko přineseš. Hned, pane králi, kasal se Honza, kterému přízeň princezny Melánie dočista zamotala hlavu. Došel až k velikému rybníku, na zázračnou jabloň uprostřed však sotva dohlédl. Jak se k ní dostanu? Někde tu není v rákosí schovaná loďka a já plavat neumím. Chvíli chodil po břehu sem a tam a pak si řekl. A co bych se trmácel? Král to stejně nepozná. Utrhl poblíž v zahradě jedno červené jabličko a nesl je do zámku. Tady je to omlazující jablko, pane králi, povídá. Král jablko snědl, bylo trochu trpké. Už mládnu? Zeptal se královny. Kde pak, pane králi, to se pozná až za pár let, řekl chytře Honza. Teď jste ještě mladý dost. Král nevěděl, jestli jablko bylo kouzelné nebo ne, tak honem povídá. Dám ti, Honzo, radši druhý úkol. Půjdeš na západ od zámku, je tam hustý les. V tom lese hluboká rokle. V rokli hlídá hrnec plný zlaťáků ušatý skřet. Jen na chvilku o půlnoci usne. Ty se tam vypravíš a ten hrnec zlata mi přineseš. Vojáci tě k rokli dovedou. Honzovi se do lesa moc nechtělo, ale co naplat musel jít. Byla v něm malá dušička. Zlatovet mě svítilo a vedle něj seděl ušatý skřet. Po chvilce zívl a schoval se do skály. Honza skočil a popadl hrnec, ale ouha, zlato bylo těžké. V tom uslyšel skřeta, jak začal ve skále brumlat a harašit. Honza se lekl, vysypal zlato a s prázdným hrncem lezl nahoru. Za sebou slyšel jen křik ušatého skřeta. I vojáci nahoře se lekli a utíkali, co jim nohy stačily. Honza rychle nahrábl do hrnce listí a běžel taky. Zastavil se až na zámku. Vysypal listí před krále a povídá. Bylo tam zlato, pane králi, ale jak jsem vylezl z rokle, ten skřet mi to zlato začaroval. No co měl král dělat? Honza v rokli byl, že nepřinesl zlato. Možná nebyla jeho vina. Tak povídá. Jdi se vyspat, Honzo. Ráno ti dám třetí úkol. Ale ráno nemohlo krále nic napadnout. Radil se s královnou, na pomoc jim přišla i princezna Melánie. Až královna povídá. Honzo, když se chceš stát králem, musíš se chovat jako král. Přinesu ti královské šaty. Oblékneš si je a uvidíme, jak v nich budeš chodit. Přinesla Honzovi krajkovou košili, brokátovou kazajku a modré sametové kalhoty. Honza se začal ošívat. Košili a kazajku, že si vezme, ale kalhoty ne. Prý si nechá svoje zelené. Už je máš trochu odřené. Obleč si ty sametové, prosila ho princezna. Ale Honza, že ne a ne. Vyběhl na zahradu a král s královnou i jejich dcera za ním. Zastavili se až u kašny. Trošičku ho namočíme, pak se svlékne. Špitla královna panu králi do ucha. Společně Honzu popadli a hub. Už byl v kašně. V tom se stalo něco podivného. Honzovi kalhoty zhnědly, potrhaly se, zbyly z nich jen cáry. Princezna Melánia hleděla na tu proměnu celá skoprnělá. A najednou začala křičet. Takového otrhance jsem chtěla za muže, žeňte ho pryč, ať hned zmizí, nebo na něj pošlu psi, dupala vztekle. Vidíš, Honzo, na krále se nehodíš, ušklíbl se král. Jdi, odkud si přišel. Pojď, Honzo, dám ti jedny svoje kalhoty, povídá mu starý zahradník. Já ti říkal, že panská láska po zajících skáče.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: je má člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: ducha zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ouvej, ouvej! Ouvej, pojď domů!

0: Honem mani, honem mani, honem se hop in da vei.
1: Jo, jo, už to bude.
2: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, budeť by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no.
3: Je, už ho mám.
0: Co?
3: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Sekala jsem Vltavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Ach, chrouste, chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď štourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
3: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
2: Cože, co to povídáš, Toníčku?
3: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
2: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
3: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
2: Skutečně, spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
2: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale pytlík neznal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí. Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
4: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
2: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
4: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
5: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek a to, prosím, stál na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny a tak ho jednou napadlo, že není vlastně žádný pořádný drak a že se do pohádky vůbec nehodí. Utekl a nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. A jednou se procházel po lese a cesta ho zavedla až na břeh rybníka a najednou mu padl do oka leknín, co na tom rybníku seděl. Kvítek měl běloučky jak z míšenského porcelánu a sladce se usmíval.
1: Líbím se ti?
2: Nejradši bych si tě utrh a dal na čepičku.
1: A proč?
2: Kdybych tě měl na čepičce, tak by mi to moc slušelo.
1: Když to svedeš?
2: To se ví, že svedu. Utrhnout kytku přece umí každý.
1: Tak to zkus.
2: Připluj ke břehu a uvidíš.
1: To zrovna. Jen si mě utrhni tam, kde jsem.
2: Uprostřed rybníka.
1: A proč ne?
2: Kdybys byl třeba Kopretina nebo Kvítek Hřmánku, tak samozřejmě...
1: Snad se nebojíš vody.
2: Vody? Co tě napadá?
1: Tak pojď. Ty hrdino.
2: Jen se moc neposmívej. Však já si na tebe něco vymyslím. Už to mám. Zajdu si k veverce Terce pro slupku z ořechu, udělám si skořápkovou lodičku a potom si tě utrhnu.
1: To se ještě uvidí.

0: hodit. Chyť mě větře, chyť mě, chyť. Ahoj, melichárku.
1: Ahoj.
0: Co tu děláš?
1: Stavím si lodičku. Až bude hotová, povozím se po rybníce.
0: Jú, to by byl, panečku, výlet. Nevzal bys mě sebou.
1: Proč ne?
0: Tak já ti pomůžu.
1: Dobře, postavíme do skořápky silné stéblo trávy.
0: No?
1: Tak, a máme stožár.
0: Jen abych se do té loďky vešel, nemohu v ní mávat křídly.
1: No, obováš se mávat.
0: Jsem motýl, musím mávat. Ale když nechceš, posadím se na stožár, abych nepřekážel. Je, víš co? Hm? Já ti budu dělat plachtu.
1: Jú, ale mávej pomalu, ať se nám loď nepřevrhne.
0: Dobrá, to je pořád.
1: Co se tak vrtíš? Teď nás převrhneš.
0: Jen ať se loď pořádně houpá, jako na opravdovém moři.

0: Tak, Melichárku, kam poplujeme?
1: K tomu bílému leknínu. Utrhnu si ho na čepičku.
0: Trhat leknín a na tvoji čepičku, že by ses nestyděl. Drak s leknínem.
1: Nestyděl, to bych se měl co stydět.
0: Tenhle rybník je vodnická zahrádka a ten leknín je vodnická kytka. A vodnická kytka umí divy. Když vodník nechce, tak ji nikdo nedostane.
1: Žádné strachy. Podívej, není ten leknín krásný? Natáhnu po něm ruku. Mě nechytíš, udělám. Hop. A hop, a teď si mě, Melichárku, chyť.
0: Leknín ti utekl až na druhý konec rybníka.
1: No počkej.
0: Zbytečně se namáháš, leknín nedohoníme.
1: To by tak bylo.
0: Říkám ti, nech toho, dokud je čas. Vykoukne vodník kukadlo, co mu ten rybník patří, a bude zlé.
1: Jaké pak zlé? Ty jsi ale strašpitel. Kukadlo na vás kouká. A teď uvidíte.
2: Co tu děláš, Melichárku?
1: Chytám leknín, ale nemůžu ho dohonit.
2: Doplav si pro něj sám, bez lodičky. Třeba pak na tebe počká.
1: To bych se umáčel.
3: Já to říkal, že se bojí vody, já to hned poznal.
2: Tak tobě je voda tuze mokrá a tuze studená, co?
1: Studená.
2: No počkej, já ti ukážu. Kdo se bojí kapky vody, ten ať jí má celou louži.
0: Z toho nic dobrého nekouká. Ten leknín vodník kukadlo Melichárkovi jen tak nedaruje.
1: Motýlku, motýlku, kam letíš? Počkej, vždyť lodní plachta.
4: Ale to už vodník nafoukl tváře, že je měl jako dva balóny a... Pomalu ten dech pouští po vodnické dlani. A rovnou proti hladině. Na rybníce se udělala vlna... Velká jako stodola a žene se rovnou na Melichárka. A teď mu ta vlna podrazila nohy a teď ho smetla do rybníka. Pomoc, pomoc, vykřikl Melichárek a už polikal andělíčky.
1: Že on neumí plavat.
2: Všechny ryby na pomoc, ať se Melichárek neutopí. Jsem vodník. Ale draky netopím.

0: To jsem se napil. Málem jsem se utopil.
1: Máš štěstí, že tě našel kapr Břicháček. Bez něj by tě vodník nezachránil.
2: Poslechni, ty neumíš plavat?
0: Neumím.
2: A kdo to má poznat?
0: Já jsem ještě maličký.
2: Vezmu tě do učení, protože ten, kdo neumí plavat, nemůže chtít leknín z mé zahrádky. Tak, do vody.
0: Co, teď hned?
2: A na co chceš čekat? Až se někde utopíš? Tak hýbaj do učení.
0: Ta voda je ale studená.
2: A mokrá. Lehni si na znak a dělej, jako když motýl mává křídly. A teď zkus nohama, jako když se vaří voda. Tak. A teď tempa. A dvě, tři. A dvě, tři. A dvě, tři.
0: Já se utopím.
2: A dvě, tři.
0: Voda by natekla do nosu.
2: Když natekla, tak zase vyteče. To je pořád řečí.
1: Melichárek se plácá ve vodě jako ryba na suchu.
2: Ničeho si nepřijmej, pěkně se nadechni. A teď ponoř hlavu. Ještě víc. A vydechni pod vodou, až to zabublá. A znova.
0: Je vináčku bublat.
2: Bublal si dobře. A teď ještě jednou.

0: tři a pět, tři.
1: Pane hodníku, už mi to jde. Já plavu.
0: Vidíš, že to nebylo tak těžké. Zítra spolu budeme trénovat. Plavání chce cvik.
2: Když Melichárek přeplaval rybník od konce ke konci, ohřál se na sluníčku a pak honem domů. Ale od dubu se musel vrátit. Jak na břehu sušil mokré kalhotky, ztratil z kapsy klíček od dubové světničky. Šel ho tedy hledat. Nakonec klíček našel, ale zároveň uviděl na vodě kapra. Převaloval se z boku na bok a smutně kulil rybí oči.
3: Kapříku, stalo se ti něco? Hlasitě jí neslyším ani slovo.
0: Co tu křičíš, jak naléž?
3: Volám tamhle na kapra. Otvírá na mne pusu, ale já nic neslyším.
0: To je kapr břicháček a mluví moc šeptem. Zavolám ho blíž, jinak z něj kloudné slovo nedostaneš.
3: Je, břicháčku, co se ti to blízká v puse? Ty máš zlatý zub?
4: To je rybářský háček.
3: Od kdy nosí ryby v puse rybářský háček?
4: Já ho mám od oběda.
3: Od oběda? Ty jíš háčky?
4: Ale ne, háček na mne nalíčili rybáři a takhle to dopadlo.
3: To jsi měl ještě veliké štěstí. Ukáž. No to je háček jako na velrybu.
4: Je.
3: Tak drž a neškubej se. Tak, a je venku.
4: Ty jsi mi ho vyndal. A za takovou chvilku, jak se ti odmění, Melichárku?
3: To nestojí za řeč.
4: Já mám plné kapsy rybích peněz.
3: Jen si je nech.
4: Tak ti utrhnu ten letník, co se ti tak líbil.
3: Jenom ať si kvete. Kdybych ho ještě chtěl, utrhnu si ho sám. Naučil jsem se plavat a budu se na něj chodit dívat. Podívej, podívej, jak je krásný.
2: Řekl Melichárek a posadil si za čepičku místo leknínu kvítek kopretiny.

žil jednou jeden rybář, jmenoval se Ker a štěstí mu v životě přálo. Kdykoliv ponořil do moře síť, vytáhl ji naplněnou rybami, až se pod jejich vahou trhala. Ker měl pod domem velký sklep, tam ryby nasolili, naložili je do sudů a zatížili těžkými vodou ohlazenými kameny. Když byly ryby slisované, sudy zatloukly a poslali je kupci přes moře. Sudy se valily tam a naspátek se za ně kutálely penízky. Ker se držel štěstí oběma rukama, protože dobře věděl, že plachty se obracejí, kam vítr duje. Vždycky, když měl k obědu nebo k večeři rybu, jedl ji tak, jak se na rybáře patří. Od hlavy, protože hlavou se ryba otáčí ke břehu, aby se chytila do sítí. A Ker byl přesvědčený, že všechno štěstí ho doposud potkalo právě kvůli tomu, jak je zvyklý ryby jíst. Ker měl dceru Jennifer. Děvče si s otcovým zvykem hlavu nelámalo a mělo za to, že se jedná jen a jen o babské povídačky. Jednou, když se při večeři pohádce s otcem rozlobila, začala rybí maso z kostí obírat od ocasu. Otec jen vzdychl, zavrtil hlavou, ale neřekl nic. Jennifer byla tvrdohlavá a Ker neměl rád hádky. Druhý den vyjel Ker se syny na moře, spustil do vody síť jako obyčejně a když ji vytáhl, divná věc, síť byla prázdná. To se Kerovi ještě nestalo. Štěstí si mi odehnala ode dveří, dcero moje, řekl doma dceři Jennifer. Ta se mu ale jen posmívala. Uplynul týden, uplynul měsíc a z nejbohatšího rybáře se stával ten nejchudší. Sklep byl prázdný, sudy vysušené, lisovací kameny na hromadě. Přesto Ker se syny stále na moře vyjížděli pokoušet štěstí. Když zase jednou odjeli, Jennifer byla tak hladová, že to nevydržela, vzala udici s háčkem, jako návnadu na něj napíchla ústřici a vydala se chytat. Kdyby tak chytla aspoň malou rybičku a utišila kručení v břiše. Jen co poprvé do vody nahodila, pocítila na prutu tíhu a vytáhla zvláštní rybu. Malou rybku s velkou hlavou a vypoulenýma očima. Nikdy takovou neviděla, ale nedbala, šla domů a rybku upekla. Když se do ní chtěla pustit, ryba na pánvi zvedla hlavu a zahovořila hlasem tichým, jako je šum moře. Jennifer, děvče hloupé, nezapomeň mě jíst od hlavy. Jennifer byla tak překvapená, že poslechla a snědla rybu tak, jak ona nakázala, až na pánvi zůstaly jen kosti. A sotva je chtěla vyhodit, kosti na pánvi vyskočily a prohovořili hlasem tichým, jako mořský šepot. Hoď nás do moře, děvče hloupé, hlavou ke břehu a ocasem k širému moři. Jennifer zanesla kosti k moři a opatrně je položila do mělké vody tak, jak měla. Sotva byly kosti ve vodě, porostly masem a rybka vypadala stejně, jako když ji dívka viděla poprvé. Plácla ocasem o vlnu a povídá. Některé věci jsou na světě správné a některé nesprávné. Pamatuj si to, hloupá Jennifer. Sotva domluvila, plácla ocasem podruhé a zmizela v hlubině. Té noci se Kerovi zdálo, že slyší ze sklepa padat oblé kameny. Když se ráno vydali na moře, zdálo se jim, že se moře kudrnatí v milionech vlnek. Ponořili síť a loďka se málem přebrhla. Od toho dne se vraceli do vesnice zase s plnými sítěmi. Sudy ve sklepě se plnily a oblé kameny se na nich usazovaly jako kvočny na vejcích. A Jennifer i svým dětem po mnoha letech opakovala to, co slyšela tolikrát od svého otce.
Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy.

0: něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek. Pfofím, řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No, ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík. A proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože f, to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle. Dáme ho do košíku, rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal z prken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale čtvrtou noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru! Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík, tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel. Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes, řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší. Co je to maximální, chtěla vědět Ája. To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla. Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
1: Jaja, pomoc!
0: stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domeku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxipes probral, špitl mu holub do ucha. Honem pojď, a já se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíchla na všechny strany

zasmál a Fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

Slunce zářilo do straníšť a oraníšť div se neusvítilo, ale příliš tepla z toho už nebylo. Pro kdekoho by to bylo už syrové, ale pro Evelinku ne. I když byla jako z pavučiny.

Evelinka měla perelínku a unesla ji. Když se dala ke studánce, začalo jí něco chybět. Něco nebo někdo? Kdo asi? Kdo to tam vždycky mlaskával a srkával? Kdo to tam vždycky ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo? Ovšemže Ondroušek. Kdyby tak tam byl teď, přišlo jí na mysl. A když byla studánce na dohled, nevěřila svým očím. On tam opravdu byl. Neležel na bříšku a nepil, ale seděl na mezi a čekal. Ani tomu nemohu věřit, že dneska nepiješ z pramínku, oslovila ho Evelínka. Kde jsi byl takovou dobu? Já dneska nepiju, protože jsem z toho měl zápal a nebyl jsem tu, protože mi ho celou tu dobu léčili. Dobrý den. A čekám paní na vás, protože se stala hrozná věc. Dobrý den. To dobrý den vzalo Evelínku za srdce i dneska. Jak jsem tenkrát dostal zápal, tak mě odvezli, takže jsem ten vzkaz nemohl Francínkovi vyřídit. On proto šel na Dožínkový bál a ne sem ke studánce, jak jste vzkázala. A kterou tu nohu jste měla tenkrát zafačovanou, levou nebo pravou? Už ani sama nevím. Stejně mě to už nebolí, odvětila Evelínka. Povídej raději dál. Šel na bál a čekal, že přijdete tancovat. No a když jste nepřišla, tak se tam něco semlelo. Teď se dívá přes řeku do polí a za pár dní otáhne s vojskem do jiného kraje. Mluvil jsem s ním, když mě propustili. Ona vede cesta zrovna pod tím jeho okénkem. Evelínka se na něho úžasle zadívala. Pak se z toho probrala. Tak ti děkuju za vyřízení a utíkej honem domů, ať nemají vaši o tebe starost. S Francínkem si to už vyřídím. Ale musíte si to s ním vyřídit tak, aby už nic struců neudělal paní, protože on za nic nemůže. To přece vím. A ty už utíkej. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova. Rozběhl se po cestě, až se mu hlavička třásla. Tou dobou hleděl Francínek už hezky dlouho roztouženě přes řeku. Jak se tak díval ven, srdce mu pojednou povyskočilo. Kdo to kráčel z polí? Kdo to kráčel pod okénkem? Že to byla sama Evelínka? Ovšem, že to byla ona. Evelínko, vykřikl Francínek tak silně, že by jistě leknutím vystýpala všechny buchty z uzlíčku, kdyby nějaké měla. Heršvec, Evelínko, já na tebe zrovna myslím. Zrovna teď jsem si na tebe vzpomněl. Nehněvej se, že jsem byl na bále. Nevěděl jsem, že budeš u Stvanky. Nikdo mi to nevyřídil. Já se nehněvám, že jsi byl na bále, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Já už se vůbec nehněvám. Pro nic. Opravdu ne, Evelínko. Heršvec, to mám radost. A v tu chvíli se ozval, kde si na dvoře, hlas trubky. Hrom do čepice, už troubějí nástup. Potáhneme do jiného kraje, víš, Evelínko. Každou chvíli mi přinesou tkaničky a já si s tebou ani nepopovídám. Evelínka na to neřekla nic. Jenom zase pokrčila útlými ramínky, jakože ona to netroubí a že ho ani nehoní do jiného kraje. Ale já tam nikdy nepůjdu na žádný bál a nebudu tancovat s žádnou panenkou, i kdyby byla jako obrázek, ujišťovali Francínek, jestli o to teda stojíš. A visel jí očima na ústech, co na to odpoví. Hlas trubky kdesi na dvoře zněl podruhé a ještě naléhavěji. Všude bubnovalo dupání, jak vojáci běželi na nástup. Já neřekla, že o to nestojím. Usmála se přesličkovýma očima Evelínka. Francínkovi srdce povyskočilo. Ale hlas trubky kdesi na dvoře zazněl po třetí. Tak na mě počkej, zaškemral Francínek nedočkavě. Evelínka chvilku mlčela a pak na to řekla. Já ti napíšu. A kdy? Brzy. Možná ještě dneska. To musíš dřív, vyhrkl Francínek, tak dlouho bych to nevydržel. A zmizel z okénka, protože zarachotil klíč a přinesli mu tkaničky. Ani naschledanou Evelince dát nestačil. Slunce ještě z posledních sil zářilo do strnišť a oranišť, když Evelínka stála v polích a hleděla zasněně přes řeku. Za vodou táhli vojáci do jiného kraje a s nimi Francínek
ve zbrusu nové uniformě. Evelinka stála, vlasy zářily jako led a tančili za ní v prosluněném větru. Pak si naslinila ukazováček a nastavila ho do vzduchu. Vítr vál k řece, vál přes řeku k vojákům, vál přímo Francínkovi do očí. Evelinka si sáhla do vlasů a škubo. Vytrhla si nejdelší a nejkrásnější, až jí to zabolelo. Podržela ho v čerstvém povětří a chvíli si ho prohlížela. Vlál jako ztracený sluneční paprsek. A opravdu vlál k řece. Pak ho pustila z prstů. Vyplul nad strniště a oraniště. Plul nad řekou a zachytil se přímo Francínkovi na řasách. Francínek ho poznal a srdce se mu mohlo samou radostí rozkočit. Jak by ho nepoznal? Nikdo na světě neměl přece tak dlouhé a krásné vlasy jako Evelinka. A tohle nebyl vlastně vlas, uvědomil si. To bylo to slíbené psaní. Herr Švec to přišlo ale brzo. To si opravdu pospíšila. Vždyť přišlo o hodně dřív, než Francínek doufal. Přišlo a znamenalo. Budu na tebe čekat. Nechtělo se mi, ale budu. Co mám s tebou dělat? Vždyť bys i skálu uhladil tou svou trpělivostí. Francínek tomu rozuměl. Taky ji napíšu tak brzo, říkal si. A napíšu jí. Čekej. Však ono to uteče. Já si tě zasloužím, abys chtěla něco vědět. A taky jsem se na tebe načekal až. Tak si to za pochodu sumíroval dohromady a najednou mu bylo líto, že se dal v strucu na vojnu. Začalo se mu stýskat po vůni Evelínčiny země, po vůni brást a strnisk a po práci v polích. Po té práci, ze které celé tělo bolí únavou, ale stoly voní chlebem. Najednou mu bylo líto, že jako voják bude třeba dupat po lánech, ve kterých se vlní Evelínka křehká a útlá jako z pavučinky. Určitě se vrátím do polí, umiňoval si Francínek. A z toho se mu přece jen trošku ulevilo. A když si uvědomil, že si nese na řasách Evelínčin vlas, bylo mu dobře. Bylo mu tak dobře, jako když uprostřed léta vyhlížel to vlnění a tetelení nad žity, která horkem praskala a nad mezemi, které jen prášily

První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu, vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidrýsek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidrýsek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
3: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
2: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
3: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
2: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
3: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
2: Tak já ji někde ve městě čmajznu, zaradoval se Jihlík.
3: Už je pozdě.
2: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
3: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší si mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu. A snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře.
2: Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba.
3: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
2: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda.
3: S Bohem, chlapče, řekl tiše. Díky. Pane Ekone,
2: jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to s Bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

0: pospíš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků. To jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako, jak si...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čert, aby to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, copak, gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale... Přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš, Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to teď...
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapenej.
0: Tě prsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tatí. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Je prosinec a vrabec

prosinec a vrabec prosí. Mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí.

0: nejmocnější zbraň. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: A muři už zase nedělali nic. Včera se poveselili u pivovaru a dnes byli pomalí a ospalí jako perloočky, které s takovou chutí pronásledoval Lin Silvestr, protože se nehýbali taky skoro vůbec. A když nikde nebylo vidět jejich atamana Borise, nestála dnes čistící a muří práce dočista za nic. Dokonce dnes nespívali ani to svoje hej, uchně.
2: Takhle tady budou tisíc let.
3: No, je pravda, že dnes se obzvlášť dvakrát nepřetrhnou. Měli by se trochu rozhejbat. A vůbec, kde mají náčelníka?
4: Boris je nahoře u vesničky. Tam, co se Rokyťák z hor vlejvá do pardoubku.
5: Jejda! Ať pro Borise teda někdo dopluje, aby rozhejbal.
4: Vypadal nějak smutně a vůbec nic neříkal.
5: Třeba ho něco bolí. Musíme mu to říct. Když je náčelník od Amuru, tak se mu musí říct, že se dneska Amuři nepasou a tráva je tu pořád.
3: S Borisem se něco děje. Něco asi nebude v pořádku. Plul jsem před chvílí kolem. Stojí v proudu potoka, divně kouká jakoby do dálky a zpívá takovou smutnou písničku. Potom se zatočí na místě, vystrčí hlavu z vody, poliká vzduch náramnou chvíli, hned na to se položí na bok až úplně dole u dna a zase zpívá tu smutnou písničku. A tak pořád dokola.
6: To nebude jenom tak. Buď je Borise zamilovaný, což tady nepadá v úvahu, protože tady žádní bílí amurky z východu nejsou, anebo se mu po nějaký amurce tam z východu stejská.
5: Tak co budeme dělat, Felixi?
6: Co můžeme dělat, Josef? Dočista nic? A jestli se mu stejská po bílý amurce tam u nich doma na východě, tak už nepomůže vůbec nic.
4: Měli bychom plout za Borisem. Třeba bude rád, když nás bude mít kolem sebe. Nebude se mu stýskat a až uvidí třeba mě.
6: Tak se rozpláče štěstím, protože jste krasavice japná k nerozeznání od takový bílý amurky z východu. Teda až na tu hlavičku, zuby, štíhlou líny a spoustu dalších úplně stejných detailů. Amuři jsou na baculky, dámo. Vždyť neračte se hněvat, krasavice úžasná. Vždyť vy vypadáte spíš jako žralok, než jako amur.
4: To nech spíš na Borisovi, ty nezdvořáku. Třeba je zrovna na štíhle a ne na baculate.
6: No jo, ženská a kulturista. Co si od Borise slibujete? Vy ráčíte bejt štika a on je amur. Vy jste, pokud vím, masožravec, on vegetarián, alespoň podle Šťovíčka.
5: Aneška má pravdu, Félixi. Mohli bychom se alespoň trošku podívat, jestli Borisovi opravdu něco nechybí.
4: Nevím, jak vy, ale já pluju za Borisem.

0: To je opravdu moc a moc smutná písnička. Jenom nevím, o čem je.
1: Ta písnička se jmenuje Zdeňka Razin. Poslouchám už hezkou chvíli.
2: Uslyšeli zprava a on tam na kameni, co ho do rybníka schodil krakonož z hor, seděl skokan Lumír, co dřív učil malé žáby zpívat.
1: Je to moc smutná písnička o atamanovi, který dal řece vol ze svoji nevěstu, protože se mu kozáci posmívali.
3: Ty tu písničku znáš, Lumíre?
1: Moc dobře ji znám.
3: Tak běž zpívat s Borisem. Třeba bude mít radost.
4: Chtělo by to kuňku Bambínu, to by byl nářez. Ale kde je její konec?
1: Kde by? Je tady se mnou, jenom ji nevidíte, protože je malá a je tady za kamenem.
4: Tak na co se čeká? Když to bude k setu, uspořádám zase koncert.

0: Je dobrý vědět, že má jeden ještě přátele. Myslel jsem, že nás tady nevidíte rádi. A když jsem ráno uviděl ten obraz na vodě, padla na mě taková tíha. Smutek. Vzpomněl jsem si na domov, na tu obrovskou řeku Volhu, kde jsem vyrůstal. Na sítěny a rákosí kolem. A tak mě napadla právě tahle písnička. A potom taky je Kateřina. Byli jsme pořád spolu. Pak mě vylovili a prodali jako otroka do západní Evropy, abych spásal rybníky. Právě to bude 5 let. Už je to pryč. Děkuju. Děkuju vám.
1: A potom to uslyšeli zase všichni. Po hrázi popíhal porybný šťovíček a mluvil hodně nahlas. No a to by mě zajímalo, který mamla zase neuvázal loďku. Kolik mám ještě napsat cedulí, že je ta loďka jenom pro porybnýho? Ptal se sám sebe a bušil pěstí do veliké plechové tabule tam, co měl loďku vždycky přivázanou a kde teď nebylo nic. Rybářská pramice se tiše houpala akorát uprostřed rybníka Pardoubek a porybný nemohl připadnout na nic, co by loďku dostalo zase ke břehu.
2: Jak pak je tady asi hluboko? No, tu ně až tam dál. Tady by nemuselo být tolik. Jenomže je tam bahno, no, musím plávat. No jo, ale umím já vůbec plávat?
3: Někdo odvázal Šťovíčkovi pramičku.
4: Má si ji hlídat. Či je to pramice? Porybnýho. Kdo si ji má hlídat? Porybnej, no tak.
5: Jenomže on na ní jezdí taky ještě Frolík s Imlaufem.
3: Frolík s Imlaufem jezdí jenom, když je v pivovaru zlevněný den a mají pivo v lahvích za polovičku. A to bude zítra týden.
0: To nebyl Imlauf s Frolíkem. To byl Kuba s Haničkou.
6: Kuba s Haničkou?
0: No jo, Kuba s Haničkou. Pluli na člunu hned za raní mlhy. A to mě právě připomnělo tu písničku o řece Volze.
3: A proč plul Kuba s Haničkou ráno na lodičce po rybníku? V mlze?
0: Vypadalo to, jako by se chtěli oba taky utopit. Jako v té smutné ruské písničce.
4: Proč by se chtěli hnedka topit, když jsme Kubovi nedávno setřásli nekalou konkurenci z krblíka Frolíka? Takže je teď milej Kuba na seznamu nápadníků, teda pokud kráčí vohaničko jasně v čele tabulky a s pěkným náskokem první.
3: Protože už je zase všechno jinak. Frolík už zase nechce dát Kotykovi louku a tak je všechno při starém. A Kotyk už zase slíbil Haničku Frolíkovi.
7: Ach jo, na světě je tolik smutku.
4: Zdá se, že má náš kámoš Frolík strašně krátkou paměť. Není to tak dávno, co se ten dobrák dušoval, že s Haničkou a Kotykem nechce mít nic společného, zejména domácnost a příbuzenský vztahy, když ho tak nádherně vyukal náš vzácný přítel Sumec Horibír.
5: Ale kde je Kuba s Haničkou teď?
3: Boris říkal, že pluli na lodičce z rána a za mlhy.
4: To může být, ale kde jsou vlastně teď?
7: Lodička tady pluje, ale je prázdná. Asi už se utopili.
3: Ale v rybníku Kuba s Haničkou nejsou, to bych musela vědět.
0: Já jen viděl Haničku stát na břehu. Mávala Kubovi a ten na ní volal, že se sejdou na nebesích. Pak mě přepadnul ten smutek a musel jsem nahoru k potoku.
4: Takže Hanička hupsla na břeh a Kuba se zřejmě plavil k dalekým břehům, teda na druhou stranu Pardoubku a zřejmě sám.
0: Když si tak vzpomínám, tak to tak asi bylo. Zřejmě. Takže se asi utopil jenom Kuba, když volal na Haničku, že se ještě dnes večer sejdou na nebesích.
5: Kuba říkal, že se ještě dnes sejdou s Haničkou na nebesích?
0: Takhle přesně to Kuba říkal.
7: Chudák Hanička, Kuba je na nebesích a večer tam za ním musí Hanička, když se tam mají potkat. Je to smutný svět. Hlavně, že se budou mít rádi i na nebesích.
5: Tak to tedy je. Dneska se budou mít rádi na nebesích. To je dobré. Všechno, jak má být, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ty seš ošklivej a zlej, Bartoloměji. Kuba je na nebesích a Hanička tam bude večer za ním a ty se raduješ.
5: Bodeď bych se neradoval. Nikdo se neutopil a nikdo se neutopí. Nebesa jsou támhle ty vršky za vesničkou Brtev. Hned vedle Hůrky. Jo, jo, ty vršky nad vesničkou Brtev se jmenují Nebesa.
4: Dejme tomu slovutný mudrci, ale to pořád nic nemění na věci, že kotik Haničku Kubovi stejně zase dát nechce. Naopak se zase zdá, že jí chce zase zaprodat Frolíkovi za kousek podmáčený loučky. Takže Stěnka Razin, Nestěnka Nerazin, jsme pořád tam, co jsme byli ráno, teda před chvilkou. Jedna nejvíc zapotřebí Frolíkovi tu veselku jednu a provždy vyhnat z té jeho plešatý hlávky. Jde se na to. Potřebujeme tu loďku dostat ke břehu, Stěnko Rázine.
1: A tak se obrovský Boris a jeho bohatýři opřeli do rybářské pramice porybného šťovíčka a ve chvilince ji dostrkali ke břehu. Přesně na to místo, kde stála vždycky. Dostrkali ji tam právě v tu chvíli, kdy se na hrázi objevil se svým novým rybářským cajkem ženitbou posedlý Frolík a zálibně si prohlížel stříbrnou hladinu rybníka Pardoubek, jako by mu patřila stejně, jako ta důležitá loučka nad Demlejnem pod Demlejnem. A jak tak Frolík mžourá na třpitící se hladinu dostal právě v ten moment okoun Félix, ten válečný, námořnický, těžký a ještě k tomu dělostřelecký nápad.
4: A muži zpátky k lodi, ostatní doprostřed Pardoubku a skotačit, vyskakovat z vody, plácat sebou o hladinu a velkokníže Horimír bude tý dobroty a bude chvíli pukat na hladině, jako když odhání jinýho sumce. Ostatní čerzit.
8: Dneska ty ryby nějak moc tlučou. Jestli mě sluch nešálí, vyplul ze dna i ten trofejní sumec. Jenomže koho to straší? Já myslel, že je tu sám. Že by jich tady bylo víc. To by stálo za zkoušku. Jenomže jsou nějak daleko od břehu. Tam nedohodím. Ale co? Půjčím si šťovíčkovou pramici. Stejně do oběda nevytáhne paty z hospody podrází.
1: Sotva však skočil do loďky. Začaly se s ním dít moc prapodivné věci. Tak nejdřív loďka vyplula sama od sebe, ještě než stačil překvapený Frolík nasadit vesla do havlinek. Potom pramička úžasnou rychlostí obeplula celý Pardoubek dvakrát dokola. Potom doplula do prostředka a začala se točit na místě, jako váška nad tůní. A kolébat se, div se nepřevrhnula. No to už byl Frolík, ale celý bledý jako měsíc v úplníku a spocený, jako by právě zase vylezl z vody.
9: Čáry. To není nic jinýho než čáry. Zase je tady vodník. Skutečnej, opravdovskej vodní vodník. Má pokladno nedobytná. Ono se mi to posledně nezdálo. Je tady zas. A já mu minule slíbil. No jo, ale nesplnil. A teď to tady mám. Teď to odskáču. To je můj konec. Tu kotikovic Hančí mi byl čert dlužnej. Ať si kotik celou svou krásnou a mladou Haničku nechá. A tu moji podmáčenou louku taky.
1: Křičel Strachy na celý rybník, že to muselo být slyšet až ke stoletým dubům nahráz a taky, že bylo. Protože se hnedle v tu chvilku nahrázy objevil porybný Šťovíček a hned uviděl Frolíka. Ten vesloval, až už ani nemohl a pořád stál na tom samém místě uprostřed pardoubku. Ať se na místě propadnu, až na dno rybníka, jestli neuhodnu, co ho tam tak fest drží. Ať už do smrti piju jenom vodu, jestli nevím, kdo ho tam drží. Já tě slyšel, Frolíku.
9: No, Dick, aspoň mě to rozsvědčíš v hospodě. Hančí se pro sebe sám vodník. Už po druhý na mě zkouší ty svý kejkle, abych mu šel z cesty. Když mu to zarazíš, máš u mě každý den jednu chytrou.
1: To si dám líbit. Tak už ho pusťte, pověděl potom tiše dolů k vodě.
3: Vidíš, Bartoloměji, že nám nakonec amuři byli k užitku.
10: Uhádnout, proč se já, 11. měsíc roku, jmenuji listopad, je snadné. V mém čase padá ze stromů listí, aby se země měla čím přikrýt, než napadne sníh. Celá příroda se připravuje na zimu. Mnoho ptáků už odletělo do teplých krajin, lesní zvěř si hledá teplé pelíšky a na lukách se krčí už jenom sedmi krásky. Za to u rybníků je náramně živo. Rybáři se chystají sklízet rybí úrodu. Však se oni za celý rok něco nastarali. A já jsem vám z jednoho rybníka vylovil pohádku, jak přišla štika do kapřích rybníků. Tak poslouchejte.

0: Bošileckém rybníku nedaleko Třeboně žil starý kapr. Kdyby si kapři dávali přezdívky, určitě by se mu říkalo Hudrál. Hudrál na všechno, s ničím nebyl spokojený. Jednou, když ho už zase od rána mrzel celý svět, slyší odkudsi slaboučký hlásek. A pomoc, pomoc. Koukne a ona to zlatá rybka. Uvízla mezi kořeny. Kapr připlul blíž, povolil kořen a rybka byla volná.
1: Děkuji, strýčku kapře,
0: zvolala.
1: Zachránil jsi mi život a já ti za to splním, co si budeš přát.
0: Kapr se dlouho nerozmýšlel a hned vyslovil své přání.
2: Ať mám vždycky co jíst a nemusím se honit za každou muškou a každým červíkem.
1: Stane se,
0: kývla rybka a chystala se odplout.
2: Počkej,
0: zastavil ji kapr. Byl sice mrzout, ale srdce měl dobré a pomyslel i na kamarády.
2: Nemohlo by to platit pro všechny kapry v našem rybníku.
1: Dobrá,
0: řekla rybka a byla ta tam. Co kdyby si kapr vymyslel ještě nějaké další přání? Jenže to ho ani nenapadlo, protože nad hladinou začaly kroužit mušky a voda byla najednou plná červíků. Všude se kroutily zelené řasy. Kapr jen otvíral pusu a polikal a polikal ostatní kapři, jak by smet. Jenže ouvej. Brzy začali všichni tloustnout a tloustli a tloustli, až jim bylo zatěžko i jen plout vymávnout, natož aby se proháněli po rybníku. Už se ani nepohnuli, třeba že je voda nadnášela, seč mohla.
2: Takhle to dál nejde,
0: prohlásil kapr Hudrál.
2: S tímhle musí zlatá rybka něco udělat.
0: A z posledních sil se jí vydal hledat.
1: Nemohu zrušit, co jsem splnila,
0: krčila zlatá rybka ploutví. Jenže kapr se nenechal odbít. Byl sice líný, ale vymýšlet si uměl.
2: Tak se znovu zamotej do kořenů a já tě jako vysvobodím a budu si přát, abychom se měli dobře, ale netloustli.
1: Kdepak?
0: Trvala rybka na svém.
1: To by bylo švindlování.
2: Tak mi aspoň poraď, co máme dělat,
0: prosil kapr.
2: Vždyť takhle za pár

0: do ocasní ploutve. Jen tak, takže se vyškubl a schoval se v bahně. Hrůzou tam ležel bez hnutí až do večera a nebyl sám. Jeden po druhém zavrtávali se šupináči do bahna před tím podivným stínem, který je proháněl po celém rybníku.
1: Co by to mohlo být?
0: Ptali se vyděšeně jeden druhého, ale nikdo nevěděl. Není divu, když se až dosud starali jen o tlusté mouchy a tučné červíky. Až nejstarší kapr si vzpomněl. Kdysi mu dědeček vyprávěl o strašném kaprožroutovi. Chytí a sežere každého kapra, který nestačí utéci. Proto také za dědečkova mládí museli všichni šupináči třikrát denně obeplout rybník závodním tempem, aby tomu kaprožroutovi nepadli za kořist. Kapři poslouchali a přikyvovali, že tak by to mohlo být. Ale kde se tu najednou ten kaprožrout vzal?
1: Tohle určitě spískala ta zlatá rybka,
0: pomyslil si náš kapr, sám ji přece žádal o pomoc. Jenže za takovou pomoc by mu asi kamarádi nepoděkovali, a tak raději mlčel. Nemýlil se. Zlatá rybka mu pomohla, jenomže jinak, než si představoval. Povolala do rybníka štiku, aby proháněla líné kapry, kteří by jen jedli a jedli, tloustli a tloustli, až by se tou tloušťkou zadusili. Od té doby dbají rybáři na to, aby v každém rybníce, a rozumí se, že i v řece, byla aspoň jedna pořádná štika. Vlastně takovou štiku by potřebovali i někteří lidé, když je popadne lenost. A co hůř, když si v té lenosti začínají libovat. Co říkáte?
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Boty pro kvapníka. Když sluníčko hřeje, louka voní a jetel kvete, tak mají čmeláci radost ze života. Ze samé radosti pak dělají kotrmelce a chtěli by, aby každý, koho potkají, na takový kotrmelec dostal taky chuť. Jenže kvapník ten radost ze života zrovna neměl.
1: Jak můžu mít radost, brůčel nespokojeně, když mě tlačí boty a já zrovna tolik chvátám. Milí čmeláci, na kotrmelce nemám ani čas, ani náladu.
0: A odkulhal. Co by tak kvapníkovi mohlo udělat radost, přemýšleli Čmelda s Brumdou. Snad nové boty, ale kde je vzít? Kdo nějaké měl, ten je potřeboval, a kdo je nepotřeboval, zase žádné neměl.

0: V jedné veliké staré botě měla svou obuvnickou dílnu Stonožka. Uvnitř bylo slyšet ťukání ševcovského kladívka a venku viděli čmeláci hromadu všelijakých bot. Byly tam botky šněrovací, zapínací, natahovací, koupací, boty lyžařské, holínky i střevíčky baletní. Jenže všecky byly levé. Na pravou nohu se nehodila ani jedna. Co si přejete? Řekla Stonožka. Nevidíte, že je dnes zavřeno? Přišli jsme tě, Stonožko, poprosit, jestli bys neušila jedny boty pro kvapníka, protože... Spustili čmeláci, ale Stonožka je nenechala domluvit. Ne, ne, dnes nemůžu ušít ani pantofel. Pozvali mě na taneční zábavu a já si musím obout ještě všechny pravé nohy. Přijďte se zeptat, až se vrátím z tancovačky, teď mě nezdržujte. A Stonožka zabouchla čmelákům dveře před nosem.
1: Kdo by to byl do Stonožky řekl, mračili se Čmelda s Brumdou.
0: A pak je napadlo, co kdyby si zatím pro kvapníka nějaké boty vypůjčili. Bylo jich tam nahromadě nejmíň pro 10 nožiček a kvapníkovi stačí obout dvě. Čmelda vybral červenou holínku. Brumdovi se zamlouvala spíš jedna sportovní polobotka a kvapníkovi tomu se líbily obě.
2: Jedna bota krásnější než druhá, radoval se. Ale moc rychle se v nich běhat nedá, připustil, když při rozběhu vždycky upadl. Ta levá by utíkala, ale ta pravá, ta jí pořád brzdí. Škoda, to asi nebudou ty pravé boty pro mě.
0: Jestli to není tím, že ta pravá je taky levá, uvažovali čmeláci. Musíš se kvapníku víc snažit. A tak se kvapník snažil. Obě boty byly tak krásné a jedna dokonce i pohodlná. Jenomže právě kvůli té druhé musel často odpočívat.
2: Ach, jej, vzdychal. A já zrovna tak chvátám.
0: Odvedem tě ke Stonožce, tam je bot, tam si vybereš, rozhodli se Čmelda s Brumdou. Ale dřív než čmeláci přišel k té veliké botě, co v ní Stonožka ševcovala, Pučmelout.
3: Hele, hele, tady někdo něco ztratil a já to našel. Konečně bota pro mě, moje číslo má nadměrná velikost.
0: Jásal Pučmelout a už si chtěl botu zkusit, když se ozvala rozhněvaná Stonožka.
2: To je můj dům, opovaž se!
3: Jaký dům, co dobré ptáš, žížalo,
0: divil se Pučmelout.
3: Já vidím botu a v botě nemám žížaly rád. Vylez, ať se můžu obout.
2: Kdo je u tebe žížala, ty jedno čmeláčí strašidlo?
0: Dopálila se Stonožka.
3: Bre, ptáš hlouposti,
0: trval na svém Pučmelout.
3: Bre, ptáš, protože...

A teď, pádej. Puč Meloud popad botu a vyklepal z ní ševcovský verpánek i ševcovská kladívka, ale stonožku ne. Ta se držela své obuvnické dílny a ani za nic se jí nemínila pustit. Puč Meloud si tedy obul botu i se stonožkou a to neměl dělat. Stonožka ho tak dlouho šimrala a štípala do chodidla, až ho z té boty vyštípala. Zrovna když přišli čmeláci s nešťastným kvapníkem, Puč Meloud si tu lechtivou botu zul a zahodil. Víckrát už ji neobul.

Než si stonožka udělala v té své ševcovské dílně pořádek, chvíli to trvalo a na taneční zábavu už bylo stejně pozdě. A tak alespoň ušila kvapníkovi krásné boty, boty, které měly dokonce dvojitou podrážku a nikdy ho ani trošičku netlačily.

Poslyšte příběh, který se dodnes vypráví a zpívá ve vřesech a kamení pochmurného Skotska. Je to příběh urozeného Tamlina a vznešené Jany. Už jako děti našli v sobě zalíbení, a protože od zalíbení je jenom krok k lásce a od lásky jen krůček k zaslíbení, čekali je jednoho dne zásnuby a druhého dne svatba. Ale stalo se, že uprostřed radosti a příprav najednou mladý Tamlin zmizel. Zmizel jako raní rosa. Nikdo nevěděl kam a nikdo nevěděl proč. 7 dlouhých let uplynulo, ale Jana nepřestávala na svého milého čekat. Každý den vycházela na louky a vázala kytičku, kterou ho přivítá, až se jednou objeví u jejich domu. Touha a stesk ji lákali na stále delší toulky k temným vřesům a lesům, kam se už nikdo neodvážil. Rostly tu květy na keřích, které nikdy předtím neviděla. A jednou, právě když kytičku dovázala a zvedla od ní oči, stál před ní mladý Tamlin. Tamline, kde jsi byl tak dlouho, odkud přicházíš? Ze země Víl, odpověděl Tamlin. Královna Vílm nezajala a učinila svým rytířem. Ale jak jsi se dostal do její moci? Odpověz honem, bojím se, zašeptala Jana. A Tamlin začal vyprávět. Jednou ráno jsem vyjel na lov jako obyčejně. Kůň se hnal do kopců, kde rostla zvláštní tráva. Vlnila se jako moře a jako moře se přede mnou otvírala a zavírala. Šuměla jako příliv, ale vánek, který ji pročesával, nevonil solí jako vánek od moře. Vonil sladce, tak sladce, že mne obcházela dřímota. Spadl jsem z koně a usnul jsem v té trávě. A když jsem se probudil, byl jsem v zemi Víl. Přivítala mne sama královna, darovala mi ohnivého koně a stal jsem se panošem její rytířské družiny. Ale od té chvíle se přede mnou zavřela brána do světa lidí. Stále na tebe myslím, řekla Jana. Což pak tě nic nedokáže vrátit zpátky? Jen velká láska a ještě větší statečnost, odpověděl Tamlin. Nic z toho mi nechybí, řekla Jana. Uvidíš, že to dokážu, jen mluv. Zítra je svatojánská noc, řekl Tamlin. V té noci královna a celý dvůr projíždějí krajem od Anglie až po Skotsko. A jedině v té noci může obyčejný smrtelník královnu Víl a její družinu spatřit. Chceš-li mne zachránit, musíš čekat o půlnoci na lesním vrchu u svatého kříže. Nikdo tě nesmí doprovázet a sebou nesmíš nic mít, než díšku mléka od bílé krávy. Tu krávu musíš sama večer podojit. Mlékem opíšeš kruh kolem sebe. Tam Víly nesmějí vstoupit. Ale jak tě poznám, vylekala se Jana. Uprostřed všech těch rytířů, v hluboké noci a v trysku koní. První družinu nech minout bez pohnutí. Druhou družinu nech minout beze slova. Teprve třetí družina je královnina. Královna cválá v jejím středu a rytíři ji obklopují. Po levém boku královny Víl spatříš mne. Budu sedět na koni bílém jako mléko a na hlavě budu mít korunu s večerní hvězdou. Ta hvězda je znamení největší přízně královny Víl. A všimni si mých rukou. Jen pravá ruka, která drží otěže, bude v rukavici. Levice bude nahá. Teď už vím, že tě poznám, ale jak tě zachráním? To je to nejtěžší, řekl smutně Tamlin. Musíš mne v plném trysku strhnout z koně. A jakmile padnu na zem, musíš mne sevřít v náručí a nepustit, i kdybych se ti proměnil v cokoliv. Královna Víl se mne nebude chtít vzdát tak snadno. Jistě vyřkne všechna svá zaklínadla a promění mne v led, který tě bude pálit víc než oheň, anebo v rozžhavené železo, které bude sálat víc než slunce. To žhavé železo pak hodíš do jezírka. Podaří-li se to? Vystoupím z jezera zbavený všech kouzel, jako člověk a jako tvůj muž. Po těch slovech se zvedl vítr
a odvál Tamlina jako suchý list. Jana se vrátila domů, ale nikomu se nesvěřila. Když přišel večer, tajně podojila bílou krávu a vytratila se ve světle měsíce na lesní vrch u starého kříže. Opsala mlékem kolem sebe kruh a čekala. Padla půlnoc a na obzoru se objevila první družina královny víl. Byli to rytíři na černých koních a přehnali se kolem jako vítr. Jana je nechala minout bez hnutí. Sotva zmizeli, ozval se znovu dusot a na obzoru se objevila druhá družina královny víl. Byli to rytíři na hnědých koních a přehnali se kolem jako vichřice. Jana je nechala minout beze slova. Sotva je zahalil prach, ozval se nový dusot a na obzoru se objevila třetí družina královny víl. Byli to rytíři na koních bílých jako mléko. Jana spatřila královnu víl a po jejím boku rytíře, který měl na hlavě korunu s večerní hvězdou. Jeho pravá ruka, která svírala otěže, byla v rukavici. Levice byla nahá. Jana poznala, že je to Tamlin. Vyskočila z kruhu pokropeného mlékem, podařilo se jí zachytit uzdu Tamlinova koně, kůň se vzepjal a Tamlin dopadl na zem. V tu chvíli Jana uzdu pustila a sevřela svého milého v náručí. Královna víl trhla udidlem a zastavila svého černého hřebce. Oči jí plály hněvem, když vztáhla ruku a pronesla slova zaklínání. Tamlin se proměnil v ledový kámen. Led pálil víc než oheň, ale Jana náruč nerozevřela. Hned na to se led vzňal a zahořel horkým plamenem, ale i to Jana vydržela. Znovu královna vyřkla zaklínadlo a plamen se změnil v ještěrku. Ještěrka vyklouzla Janě z náručí, ale stačil skok a dívka ji opět držela v rukou. V tu chvíli byla z ještěrky jedovatá zmije. Jana se však nezalekla. Zmije zasyčela a proměnila se v holubici. Holubice tloukla křídly a snažila se dostat ze zajetí. Jana si holubici přitiskla k prsům, ale holubice se v tu chvíli proměnila v labuť. Labuť máchala svými mohutnými perutěmi a málem dívce uletěla, ale Jana jí přitiskla ještě pevněji. Tehdy královna víl vykřikla zlostí a labuť se proměnila v rozžhavený kus železa. Jana si vzpomněla na Tamlinova slova a odhodila sálající železnou hroudu do jezírka. Voda v jezírku zasyčela a zvedl se mrak bílé páry. Pára zahalila královnu a její družinu a když se rozplynula, rozplynula se i královna země víl a její rytíři. Tamlin byl zachráněn. Vystoupil z jezera a stal se opět člověkem a statečné Janě dobrým mužem. A jejich příběh se po zelených lukách veselé Anglie i v modrých vřesech a kamení Skotska vypráví a zpívá.